0: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá.
1: Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře.
0: Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
1: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
0: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.
1: Víš co? Povídá černé kuřátko. Z téhle hromady si postavíme chaloupku a budeme tu společně bydlit a hospodařit. Souhlasíš?
0: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
1: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
0: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
1: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
0: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
0: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
0: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko.
1: Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej! Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
3: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se, řekla lasička.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale copak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
4: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
3: Ba ne, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
1: Odpovědělo černé kuřátko.
4: Nezadávím tě.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním, odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu nablízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
4: Kuřátko, kuřátko, otevři, přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
3: Ba ne, neotevřu, nestojím o tvé zrní, odpovědělo bílé kuřátko. Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
4: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
3: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
1: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo.
3: Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí,
4: A tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

Trpasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let. A zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu. A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu. Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny.
Skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce. Přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni,

bílou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl. A po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: tu ji máš tedy, abys věděl, jaká ta kabela. Když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej, až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří, přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, 2 páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbily, povídá knížeti: dejte mi 1 ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tváří zrovna jako čert z pekla.

Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hanbou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá, učiněná dobrota. Co ty, má drahá, ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hanby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho, takový je ošklivý, ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se na kvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hanba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova Čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase nazpátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená, pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz 6 spřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stáli v knížecí zahradě, kolem ní svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlop nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá, no, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha? Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal. Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane. Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela
a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.

0: Tiki hádanka.
1: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
0: To je to. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec.
1: Některé měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
0: Únor má 28 dnů, jenže...
1: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
0: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
1: Myslíš?
0: Mhm.
1: Takže všechny.
0: Všechny.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta

0: sluníčku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: se nevrátím.
1: To se tedy vrátíš, jinak ti namlátím šošolku.
0: Cože? No dovol, taťuldo, proč mě chceš mlátit? Vždyť to všechno je jenom hra.
1: Já se splet. Já nechtěl říct šošolku, ale šošolku.

0: zahraj džunu, džunu, džunu, džunu.
1: No, no, no, to je něco jiného. Namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
0: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
1: Hele, Taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
0: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
0: No.
2: Kdo by to do vás řek?
0: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
0: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
1: Jo?
0: To nevíte?
1: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
0: Poslouchejte.

0: pomoze.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano.
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky, punčošky ze sítí. Každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše

0: je hloupej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák, selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou, seče trávu za chalupou, za chalupou, seče trávu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupá, sedlák seče, jen to lupa, jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
3: Je?
4: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.

0: jsme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
1: Piggy vtip.
3: Tramvaj si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
2: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
4: Že se ozval až po čtvrt hodině.
5: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.

0: Ahoj mrzotkové a šmakovinky, jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka
1: a já
0: a můj věrný kuchyňák, tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák, kuchyňský robot, obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: No, říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhůlek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop z kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlo mazání. Šblenci, šblenci, šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Pí, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. To je na pažitce skvělé, Piggy. Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. To, na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste, doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný maminky na našem hřišti. Divní děti tady dělají z matky, přebíhají a vystrkujou ze skluzavky. Už jsou zase tady a kouřej malborky, baví se o nákupech, to je téma horký. Hele, ty budeš od nich, my o tobě víme, no tak se sklouzně a uvidíme, co bude dole.

Už jsou zase tady, zase sem přišli ty divný mavinky na našem hřišti. Nehlídaj svý děti, tyhle matky, a oni nás vystrkují ze skluzavky. Nám se to nelíbí, že jsou tady, že nám všechno ničej a rozkopávaj hady. A ty maminky mávnou rukou a další šly myšly a nechtíčky a ňu, ňu, ňu a ty.

Margy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Poklad ze snu. V polském městě Krakově žil kdysi rabín Isaac ben Jekel. Byl bohabojný a dobrý, ale v jeho obci vládla věčná chudoba a tak se ani rabínovi nevedlo dobře. Isaac ben Jekel nikdy nevyšel ze starostí. Za cože nakoupí rybu na šabat? Kde vzít peníze na opravu synagógy? Jak zaplatit nový svitek Tóry? Sotva Isaac vyřešil jednu nesnás, přibyly mu hned dvě další. A rabín s trpkostí říkal, že jediné, co mu nechybí, jsou dluhy. Isaac ben Jekel se svou bídou rmoutil, ale jeho žena Jenta se zlobila. Isaacu, říkala pořád, nemáme co jíst a ty jen čekáš na zázrak. Udělej něco. Eliáš Hasofer změnil v nouzi tok řeky. Proč by Bůh nepomohl i tobě? Po takových slovech Isaac ještě více zesmutněl. Jak by se on, obyčejný rabín, mohl srovnávat se zázračným učencem Hasoferem? Když před mnoha lety krakovští studenti z nenávisti k židům házeli do proudu visly jejich děti, postavil se Eliáš Hasofer na břeh řeky, poručil, aby nevinné oběti nechala naživu a vody ho poslechly. Vynesli děti na břeh a zlé studenty strhli do svých vírů. Rabínovo vědění a čarovná moc tak nebožáky zachránili, ale Eliáš Hasofer se s tím nespokojil. Přál si, aby dětem nehrozilo nebezpečí ani po jeho smrti, a proto visle vydal nový příkaz. Změnil její řečiště. A od těch dob řeka tekla místy, kde židé nebydleli. Každý v Krakově znal tento příběh, ale Isaac ben Jekel cítil, že takovou moc jako Eliáš Hasofer nemá. Neznal tajné knihy, jeho duše se neučila moudrosti v nejvyšších nebích. A tak Isaac na nářky své ženy neodpovídal a jen ve skrytu duše doufal, že v jeho tajemném mlčení najde Jenta naději na lepší časy. Tak plynul rok za rokem. Jednou v zimě však měl Isaac několik nocí za sebou prazvláštní sen. Pokaždé se mu v něm zjevil starý muž se štrajmlem, velkou kožešinovou čepicí, jakou nosili východní židé, a řekl: Isaacu, jdi do Prahy a kopej pod mostem, který vede ke Královskému hradu. Najdeš tam poklad. Isaac na sny nikdy nedal, ale když se mu o muži zdálo po čtvrté a po páté, přece jen se začal chystat na cestu do Prahy. Vzal si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a šel, dokud na obzoru nespatřil věže hlavního města Čech. Vyhledal v něm most vedoucí ke Královskému hradu, ale jen co ho uviděl, pocítil zklamání. Most byl dlouhý a navíc ho hlídal strážný. I kdyby Isaac u řeky kopal den co den, pobyl by v Praze hezkých pár měsíců. Jenže rabín se do práce ani nepustil. Jak by také mohl, když nechtěl upoutat strážcovu pozornost? Rabbi Isaac ben Jekel trávil na mostě dlouhé hodiny a zakrátko i dny. Od rozednění do noci přemítal, jak by vyplnil příkaz starce ze snu, ale ať si lámal hlavu sebevíc, nic kloudného ho nenapadlo. To mám z toho, že jsem spoléhal na sny, říkal si nakonec rozezleně. Není každý prorok, aby mohl věřit svým viděním.
Isaac se otočil a chtěl se vrátit do Krakova, když tu si ho zavolal strážný. Dlouho tě už pozoruji, řekl rabínovi. A moc by mě zajímalo, proč tady na mostě pořád okouníš. Isaac zrozpačitěl. Vyprávět o snu se mu nechtělo, ale nic jiného mu nezbývalo. Popravdě řekl, proč přišel do Prahy, a strážný se hlasitě rozesmál. Jak ses mohl dát tak napálit? Plácal se pobaveně do stehen. To já, kdybych věřil hloupým snům, byl bych už dávno v Krakově. A co se ti zdálo? Zeptal se rabín zvědavě. Že má mít k chudému židovi, který se jmenuje Isaac ben Jekel, a kopat u něj doma pod pecí, odpověděl strážný. Prý tam má schovaný ohromný poklad. Zbrojnož se odmlčel a důvěrně se k Isaacovi naklonil. Slyšel jsi někdy větší nesmysl? Jak by někdo, komu patří poklad, mohl být chudý? A i kdybych věřil, že poklad na místě je, jak bych Isaaca našel? To bych mohl rovnou rozkopat celé město. Strážný domluvil a Isaac ben Jekel se vydal k domovu. Spěchal, jako by utíkal před smrtí, a ani se s ženou pořádně nepřivítal, popadl motyku a začal kopat pod pecí. Jenta ho zděšeně pozorovala, ale její údiv se zakrátko změnil v radost. Motyka narazila na kovanou truhlu a když ji rabín otevřel, rozsvítila se celá místnost září tisíců zlatých dukátů. Od té doby už rabi Isaac ben Jekel ani jeho obec nepocítili nouzi. Rabín nechal postavit novou synagogu, každého, komu se špatně vedlo, štědře obdaroval. Isaacova žena Jenta byla spokojená a vůbec jí nevadilo, že její muž není takový divotvorce jako Eliáš Hazofer. Isaac se pak až do smrti věnoval svatému studiu. Vyučoval, vykládal učení Tóry a jeho šabatové kázání, draša, bylo vždy nejlepší v celém Krakově. Bůh nám stále pomáhá, říkával při něm Isaac ben Jekel často. Ale jen on ví, co je pro člověka nejlepší. Někoho posílá z domu, aby v cizině našel štěstí, jiného vede do světa, aby mu ukázal, že štěstí má hledat pod vlastní střechou. A tak tomu bylo i se mnou.

0: Byla jednou chudá vdova a měla jen jednu dceru a té říkali Liduška. A že neměli žádných políba ani jediné kravičky, živili se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla do sebe tu chybu, že byla náramně líná. A kdykoliv měla sednoutí ke kolovratu, dala se vždycky do pláče. Jednou to ale matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti. V tu chvíli jela právě okolo královna, slezla z vozu a vyšla do chaloupky. Co pak ti je, mé zlaté dítě?
1: Och, ouvej, maminka mě byla.
0: Proč pak biješ to ubohé děvče? Matka se zarazila a nevěděla, co hned na to odpovědít, neboť se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná.
2: Ach, milostivá paní královno, mám s tou holkou nesmírný kříž, neboť mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo, a seděla by při kolovratu celé dny a celé noci. A dnes jsem se již na to rozzlobila a dala jsem jí pohlavek. A proto tak náramně pláče. Královně se to děvče velmi zalíbilo, neboť byla veliká milovnice přádla i pravila matce.
0: Já vám, matko, povím, když vaše dcera tak ráda přede, dejte mě ji sebou. Mám doma v zámku dosti překrásného lnu. A když bude u mne tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovati. Matka byla tomu ze srdce ráda a královna vzala hned dceru sebou a odvezla ji do svého zámku. Když do zámku přijeli, vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do tří pokojů. Ty byly plny lnu, od podlahy až do stropu. I pravila královna k děvčeti. Buď jen tedy pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len zpředeš, dám ti svého syna za manžela a budeš královnou. Na to dala královna přinést drahý, překrásný kolovrat, ten byl ze slonové kosti a pera na něm byly zlaté a k tomu velikánský koš, cívíček ze žluté voňavé třtiny a nechala ji v tom pokoji selném samotnou. Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a dala se do žalostného pláče. Nebo kdyby 100 let od rána do večera a od večera zas až do rána pilného předla, nebylo by jí lze všecek ten len se přísti, co ho tu bylo. A co pak teprv ona, kteráž i bez toho tak nerada předla. I seděla tedy a plakala celou noc a druhý den až dopoledne a nehnula ani rukou, ani nohou. Když bylo poledne, přišla se královna podívat, moc líž Liduška upředla a velmi se tomu podívila vidouc, že nebylo lnem ještě ani hnuto. Liduška se ale vymlouvala tím, že se jí po mamince nesmírně stejskalo a že propláč nic do rukou ani vzíti nemohla. Královna tomu uvěřila, těšila ji a pravila. Nestejskej si nic, má dceruško, a buď jen zítra za to tím pilnější, aby svého syna dostala a byla královnou. Když odešla, Liduška si zase k oknu sedla, koukala se ven, vzdychala a nedělala zase nic až do večera a zítra zase nic až do poledne. O poledni přišla královna a podívala se ještě více a zamračila čelo, vidouc, že se Liduška potud ještě ani přádla nedotkla. Liduška se ale zase vymluvila tím, že jí náramně hlava rozbolela a že proto nemohla nic dělat. Královna byla tím sice spokojena, ale když odcházela, pravila. Již je čas, aby s Liduško pracovat i začala. Chceš-li dostat i mého syna a být i královnou? Liduška si kolovratu zase ani nevšimla, ale seděla u okna a koukala se ven. Když již bylo poledne, otevřela královna dveře a když viděla, že Liduška zase zahálela, rozhněvala se velice a pravila. Slyšíš, Liduško, dnes je to již naposledy, jestliže zítra nebude ještě nic upředeno, nejenže syna mého již nikdy nedostaneš, ale dám tebe ještě zavřítit do tmavé věže, kde je plno žab, hadů a štírů a nechám tě tam umřít hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela. Tu bylo teprve Lidušce ousko, studený pot se jí vyrážel na čele, když si na zítřek pomyslila, co měla dělat. Nadíla si tedy kužel, sedla ke kolovrátku a počala přísti. Ale jak pak jí bylo možná přísti, když byla tak náramně líná? I nechala tedy zase přádla, postavila se k oknu a plakala hlasem, až jí srdce usedalo až do samého večera. To najednou zaklepal někdo na okno. A když se Liduška ohlídla, viděla venku státi tři staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší pisk tak veliký, že jí až přes bradu visel. Ta druhá pak měla u pravé ruky tak široký palec, že jí celou dlaň zakrýval. A ta třetí, ta měla zase pravou nohu až ku podivu tak rozšlapanou, jako by jí byl cepem rozmlátil. Když je tak Liduška spatřila, náramně se jich ulekla a čerstvě od okna uskočila. Ale ty tři babičky se na ní přívětivě usmívaly a kejvaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nic nebála. Dobrý večer, krásná panenko, proč pak tak přežalostně pláčeš?
2: Ach, jak pak nemám smutná plakati a sobě naříkati, když mám všecek ten len, co ho tu v pokoji vidíte, a ještě dva takové pokoje plničky od země až do stropu se přísti.
0: Tu vypravovala babičkám všecko, co se jí přihodilo, i také to, že jí královna slíbila, že až ten len všecek zpřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou.
2: Vyšli co, panenko, jestli nám připovíš, že nás pozveš na svatbu a že nás u stolu vedle sebe posadíš a že se před hosty za nás nebudeš stydět, tedy ti všecek ten len sepředem dřív, nežli se naděješ. I všecko, všecko vám udělám, co jen chcete, jenom se honem do toho dejte.
0: Tu vlezly ty tři babičky oknem do pokoje, poslali Lidušku spat a dali se do toho milého lnu. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým pískem ho lízala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem. I šlo jim to, jako když prší. A když ráno počalo svítati a Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné i tenonké příze na cívičkách, až se srdce smálo. Tu dali ty babičky Lidušce s pánem Bohem a přislíbili jí, že na večer zase přijdou a v tichosti oknem odešli. V poledne přišla se královna podívat, jestli Liduška zase nezahálila. A když spatřila tu hromadu překrásné příze, pochválila Lidušku za její pilnost. Jak se večír šeřití počalo, stály již babičky zase u okna a děvče jim s radostí otevřelo. A tak to bylo každou noc. Večír přišli a ráno zase odešli. A pokaždé, když se v poledne královna přišla podívat, noholi zase Liduška napřadla, nemohla se dosti nadivit té krásné přízi a Lidušku nachválit za její pilnost a často říkávala, mé zlaté dítě, jak jsem já ti dělala křivdu. Již se dali babičky i do druhého pokoje a již byl pomalu i tento vyprázdněn. Tu počala královna dělat přípravy ke svatbě. A když již bylo i ve třetím pokoji lnu na mále, děkovala Liduška srdečně babičkám, že jí tak pomohli. A babičky jí pravili, jenom nezapomeň, panenko, na to, co jsi nám slíbila a uhlídá, že budeš tomu ráda. A když byl již všecek ten len ze všech tří pokojů až na poslední vlákno vypředen, bylo již také všecko ke svatbě připraveno a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, krásné a pilné nevěsty a řekl jí, žádej ode mne, co chceš a všecko obdržíš. Mám doma tři staré tetičky, jsou sice velmi chudé a prosté, ale udělali mě mnoho dobrého. Dovol, abych je pozvala na svatbu. A mladý král i královna dali k tomu své povolení. A když již bylo v den svatební a hosté chtěli sedat za stoly, tu se najednou otevřely dveře a ty tři babičky, postarodávno až ku podivu směšně oblečeny, vyhrnuli se do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a přivítala je radostně. Vítám vás, mé milé tetičky, vítám vás, pojďte a posaďte se tu za stolem vedle mne. Hosté hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby se byli nebáli krále. A král i královna začervenali se jako pivoňka, ale nesměli Lidušce nic říci, protože jí k tomu dali své povolení. Když bylo při obědě, kladla Liduška sama babičkám jídla na talíře, nalívala jim pití a pobízela je. Jeste a píte, mé milé tetičky, vy jste mě velmi mnoho dobrého udělali. A když již bylo po obědě a hosté vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první babičce s tou širokou nohou a ptal se jí: ale prosím vás, milá babičko, od čeho pak máte tak širokou nohu? Od předení, panáčku, od předení. I šel k té druhé babičce s tím placatým palcem. Ale řekněte mě, milá babičko, od čeho pak máte tak placatý palec? Od předení, panáčku, od předení. I obrátil se k té třetí babičce s tím dlouhým pískem až přes bradu a řekl jí: ale milá babičko, od čeho pak vy máte tak dlouhý písk? Od předení, panáčku, taky od předení. Když to ten mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně a hned tu nařídil své krásné paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou

couří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek a moc se lek. Číči jsou prýma, vylepšej klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňau, kos a hýl mňau.

sláva mňau, hurá mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný tululum. Sláva mňau, hurá mňau.

kocouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky, ouský krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kosa jíl mňau. Vyvádíme kočičiny,

0: letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni. Mňau!
1: Figy hádanka.
2: Číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlej pes.
1: Já mám pejsky, ale rád.
4: Já jak který?
1: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
4: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
1: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
4: Vážně?
5: Strašidelný klobouk. Pokaždé, když pučmelout něco chtěl, došel si proto ke čmelákům a vzal si to. Marně se na něho zlobili. Byl zkrátka větší a měl víc síly. Jeden den jim dokonce přišel ukrást peřinu, ale čmeláci ho přitom nachytali. Zloděj odešel s nepořízenou a to bylo potom radosti.

0: Jenže druhý den přišel pučmelout znovu a než se nadáli, sebral jim komín. Jen to udělal, přihnala se bouřka, dírou po komínu byly vidět blesky a do chaloupky pršelo, jen se lilo. Hned jak se to přežene, musíme díru ucpat, slibovali si čmeláci a přáli si, aby ten vítr, co teď profukoval celým domkem, pučmelouda vzal a odnesl. Když zas vyšlo sluníčko, čmelda s brumdou užasly. Před jejich domečkem ležel nádherný veliký klobouk. Vítr nám přifouk nový dům, máme zase střechu nad hlavou, pochvalovali si a těšili se, co se jim pod tou novou střechou první noc bude zdát. Ještě před usnutím si libovali, jaké je při vší té smůle potkalo štěstí, když se v nočním tichu ozvalo strašidelné mlaskání. Co to jen může být? Nějaký duch? Prohledali celý klobouk, ale žádné strašidlo nenašli. Jen malinkou dírku a tu hned ráno zalepili medem, aby dovnitř nefoukalo. Jak dny míjeli, noční mlaskání bylo čím dál hlasitější a blahobytnější, jako by ten tajemný duch rostl a tloustnul. Čmelda s brumdou dokonce dostali strach, aby je to žravé strašidlo nakonec taky nesnědlo. Zrovna uvažovali, jestli by se přece jenom neměli vrátit do svého starého domečku, když se vám v tom klobouku objevila návštěva. Malý, nenápadný motýlek. Stále mě někdo pronásleduje, šeptal. Nezdržím se dlouho, jen co vám poděkuji, že jste měli tu trpělivost s mým děťátkem. A pohladil tlustého červíčka, který vylezl z díry v klobouku a místo pozdravu zamlaskal.
1: Tak tohle je to strašidlo, smáli se čmelda s brumdou. A my se kvůli tobě málem moc stěhovali.
2: Je to kus červa, co? Roste jako z vody, mám z něj radost, šeptal návštěvník a ještě tišeji dodal. Víte, my moli to nemáme na světě lehké, ale z něho bude chlapík.
3: To je roztomilé mrně, řekli zdvořile čmeláci.
2: Však ono vám ještě ukáže, co dovede. Tak se poroučím, uklonil se mol a odletěl.
0: Když se přehnala první bouřka, čmelda s brumdou se přesvědčili na vlastní kůži, že mol nelhal. Jeho červík se tak činil, že z klobouku udělal dokonalý cedník. A zrovna šel kolem pučmelout a klobouk mu hned, jak se říká, padl do oka.
1: Hele, klobouk, ten by se mi hodil do mé garderoby.
0: Ale to je náš klobouk, upozorňovali ho čmeláci.
1: Povídali, od kdy nosí čmeláci klobouky a stejně je vám velký,
0: řekl pučmelout a klobouk sebral. Tentokrát se čmeláci na zloděje nezlobili. Než si ve svém starém domku postavili nový komín, nezbylo pučmeloudovi z ukradeného klobouku vůbec nic. Jenom kolem hlavy mu vesele poletoval mladý, čiperný mol.

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet? K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky. Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky. Proč ne? Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr. Fouky zafoukal, zvědavě se přitom ptal. Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát. K moři, kde slunce věčně hoří, odpověděli čápy. A mraky, že letí taky. Vzali byste mě sebou, foukl vítr. Proč ne, souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
2: Na co Ero? Divili se čápy. Umíme přece létat.
3: Na co Ero? Divili se mraky. Co pak neumíme letět a plout?
4: Na co Ero? Divil se i vítr. Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.
5: Piggy vtip.
6: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
7: Vždyť je to netopír.
6: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

0: takový mrzotkové a šmakovinky. Opět vás zdravíme s Piggym přímo z mojí kuchyně. Naučíme se dneska úplně jednoduchou věc.
1: Jednoduchou? Zvládnu to i sám?
0: No o tom nepochybuj, Piggy. Ukážeme si sice jednoduchý recept, ale nezapomeň, že někdy ty nejjednodušší věci jsou pro náš zoubek ty nejlepší. Dnes si připravíme...
1: Připravíme?
0: Bylinkové máslo.
1: To budu mít příležitost použít bylinky, které pěstuju u kachny Justýny. Už tomu rozumím, proč si dneska chtěla, abych donesl svoje nejoblíbenější bylinky. Tak co mám kromě nich ještě nachystat?
0: Budeme potřebovat bylinky, jak už si říkal, a máslo.
1: Aha.
0: To se musí vyndat z lednice, dřív než začneme pracovat, aby změklo. No, protože to nějakou dobu trvá. Vyndala jsem máslo už v poledne. A teď ukáž, podíváme se. Teď už je krásně měkké a bude se parádně roztírat.
1: Laskonko, já nevím, jestli ty bylinky, co mám, jsou ty pravé. Vzal jsem toho víc, ale nevím, které použít, aby to bylo, jak ty říkáš, mňamkózní.
0: Do bylinkového másla můžete použít jakékoliv bylinky, které máte rádi. Kterou bylinku máš nejradši, Piggy?
1: Já mám rád třeba pažitku, ale

0: Tympán.
1: Nemyslíš tymián?
0: Jo, tymián. Voněl hezky, no tak můžeme zkusit třeba ten, vzal jsem ho, tenhle to je, tady je.
1: Ukáž? No jo, je čerstvoučký a voní.
0: A ještě tady mám petržel, tu nať s lístečky, ne ten bílý kořínek, víš, tu nať, tady, hele.
1: Já ty bylinky vezmu, vyberu a nasekám je na drobné kousíčky. Uděláme z nich směs od každé kousek.
0: Jo. To je spravedlivé, aby si ty bylinky nezáviděly, viď?
1: Ale ty, brepto, radši zatím máslo utři v misce se solí. Už víš, že utřít neznamená utřít utěrkou, ale...
0: Ale zamíchat, míchám, jako robot kuchyňák, míchák.
1: Ojeje, zase ten tvůj kuchyňák, Piggy. Ještě, že už vím, že se vypíná na rypáčku. Nebo na ocásku. Šmanko, kde tě mám vypnout?
0: Dnes jsem na hlasové ovládání, jako u hrnečku vařt, stačí kuchyňáku dost.
1: Dobře, tak zatím je to kuchyňáku míchej. Dokud máslo se solí nejsou pořádně promíchané.
0: Míchám a sůl s máslem se mění v solno-máselnou vesmírnou hmotu neznámého původu. Je, laskonko, představ si, kdyby z toho rendlíku teď vylezl malinkatý modrý marťán.
1: Vaříme nebo jsme v kroužku pozorovatelů mimozemšťanů?
0: Tak dobře, tak ne modrý, ale zelený.
1: Ano, správně. Teď tam přidáme zelené bylinky.
0: Ne bylinky, marťán, zelený.
1: Piggy.
0: Promiň, já míchám, já jsem se zasnil. Tak... A teď přidáme bylinky a...
1: A ještě jednou pořádně promícháme.
0: Aha.
1: Celou směs necháme znova stuhnout v lednici v misce.
0: Uh-huh. Tak. Míchám.
1: Dobře. Kuchyňáku dost.
0: Domícháno. A to je všechno?
1: Vždyť jsem říkala, že to dnes bude jednoduché. Uh-huh. Mám ještě pro naše posluchače zajímavý tip navíc. Máslo se dá z mističky vyklopit na potravinovou folii a vytvořit z něj váleček.
0: Jako když tvaruju plastelínu.
1: Přesně tak. Když v lednici stuhne v podobě válečku, pak se lépe krájí. Můžete si máslo namazat na chleba. To bude, panečku, hned jiná svačinková chuť. Uvidíte.
0: Laskonko!
1: Co pak?
0: Můžu říct ten koneček sám?
1: Můžeš. Kuchyňáku, mluv.
0: Recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz vlaskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště. Ahoj, ping!
1: Já jsem nemyslela, abys to říkal roboticky jako kuchyňák. Já jsem myslela, že to řekneš normálně jako Piggy.
0: Nemůžu teď mluvit jako Piggy, když jsem nedostal pokyn k zastavení robotických funkcí a dostal jsem pokyn kuchyňáku mluv.
1: Ty lumpe, počkej, já tě zletám. Já ti dám kuchyňáka, to budeš koukat.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na procese, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy, ty jsou potvora, sám si

0: poštují. Šestá kapitola. Květinová výlí louka.
1: Za pár chvil narazili na východ z podzemí. Skřítek výletník je zavedl správně. Když odhrnuli lehký duhový závěs, byli jako uvidění. Zírala Bůča. Leděl překvapeně Pupíno a hrnul se vpřed hlava nehlava, úplně jako slon v porcelánu. Adélce šlápl na nohu, Bůču a Blážu žduchnul a Bimbulinku nechtěně nabral zezadu chobotem a zvedl ji do výšky. Víla měla naštěstí křídla, tak odletěla kousek dál. Na louce bylo mnoho krásných květin. Rostly ve vzorně vyrovnaných zahrádkách, o které se staraly překrásné barevné víly. Skoro každá měla na starosti kytičky v barvě svých šatů. Nejblíže měla zahrádku víla Bylinka. Měla skromné zelené šatičky a její zahrádka voněla zelenými bylinkami.
2: Ahoj, Bylinko,
1: pozdravila jí Bimbulinka.
2: Můžeme se u tebe na chvíli zastavit? Kamarádi by si rádi prohlédli naši louku.
3: Beze všeho,
1: souhlasila usměvavá Bylinka a hned začala vykládat.
3: Tady máme meduňku. Krásně voní a pomáhá při usínání. Máta je hned vedle. Ta pomáhá od bolavého bříška. Odvar ze šalvěje odhání bolení v krku. Kostival je na bolavé nožky. Z toho vyrábíme mastičku. Chodí si pro ní dokonce i pan profesor a taky stonožka a pošťák krák.
1: Sotva to dořekla, uviděla stonožku, která už z dálky volala.
4: Už mi došla, potřebuju další, je to učiněný zázrak.
1: Zatímco Víla Bylinka s úsměvem obsloužila starou paní stonožku, skřítek výletník si dělal poznámky do svého zápisníčku a do mapy si zakreslil značku pro lékárnu. Taky Adélka hned vytáhla pastelky a jednotlivé bylinky se snažila co nejpřesněji nakreslit. Určitě se bude hodit, když je na louce pozná. Nikdo si přitom nevšimnul, že Pupíno se zatím válí v záhonku s kostivalem.
5: Co to děláš?
1: Napomenula ho Adélka. Víla Bimbulinka si zděšením zakryla ústa, ale Bylinka se nepřestávala usmívat.
6: No co? Bolí mě nohy, tak se léčím.
1: Hájil se slon.
3: Ale takhle to nefunguje. Pomáhá jen kostivalová mastička,
1: vysvětlila Víla.
3: Teď musím celý záhonek zalít, aby se rostlinky vzpamatovaly.
5: My ti pomůžeme,
1: navrhla soucitně Adélka a hrnula se pro malou zelenou konvičku, kterou měla Víla nachystanou na zalévání. Pupíno ji ale předběhl, nabral vodu do chobotu a záhon pěkně postříkal. Když odcházeli, Bylinka mu za to darovala zelený kelímek s kostivalovou mastičkou. Všimli si, že kolem nich poletuje žlutá víla. Byla to zvědavá Balbínka.
7: Nechcete se podívat ke mně?
1: Zeptala se zvonivým hláskem a v letu pohodila rozevlátými žlutými šatičkami. Až je jejich záře skoro oslepila. Pupíno i skřítek výletník horlivě pokyvovali hlavou. Balbínka se jim moc líbila. Bimbulinka ale byla v rozpacích. Teď jim chtěla ukázat svou růžovou zahrádku. Ale nedalo se nic dělat. Nemohli přece Balbínku odmítnout.
7: To jsou narcisy a tohle Petr Klíče,
1: ukazovala jim své krásné květiny.
7: Čichněte si k pampeliškám a ke žlutým tulipánům,
1: nabádala je. Adélka si přičichla opatrně, jen tak slehinka, ale Pupíno to trochu přehnal. Ze všech sil chobotem nasál vůni, která ho pošimrala v nose, a on pak kýchnul tak silně, že se všechny květinky ohnuly k zemi jako při vichřici. Balbínka na to vyděšeně zírala a pak se rozplakala.
7: Moje kytičky!
1: Zatímco se Pupíno rozpačitě omlouval, Bimbulinka Balbínku utěšovala a Adélka se hned snažila ohnuté květiny narovnávat. Některé bylo potřeba podepřít klacíkem. Bláža však dostala nápad.
8: Kdyby se do květin fouklo z druhé strany, jistě by se zvedly.
1: Buča souhlasila a obě začaly ze všech sil foukat.
6: Pusťte mě k tomu.
1: Kasal se Pupíno.
7: Jen to ne.
1: Hořekovala Balbínka, ale slon se nedal odbít. Chobot namířil proti povadlým květinám a při prvním silném pouknutí začaly květiny zvědavě zvedat hlavičky. Za chvíli bylo všechno jako dřív.
2: A teď se pojďte podívat ke mně,
1: škemrala Bimbulinka. Protože všichni souhlasili, zavedla je na svou zahrádku. Teď tam hospodařila její kamarádka Bublinka. Měla taky růžové šaty a starala se o růžové květy růží, gerber a karafiátů.
8: Ahoj, už se svrátila?
1: Zajímala se kamarádka. Bimbulinka přikývla a hned se doslova vrhla ke svým květinám, které už dlouho neviděla. Čechrala jim o květní lístky, hladila stonky a zpívala jim písničky. Její kamarádka zatím Adélce, plyšovým kamarádům a Skřítkovi výletníkovi ukazovala zahrádku. Nezapomněla ani na růžový vřes. Adélka si celou zahradu i s růžovými výlami namalovala do svého bloku.
2: Mohli byste mi pomoci zajít pro vodu?
1: Zeptala se najednou Bimbulinka. Podívala se na prázdný sud, pak na oblohu a dodala.
2: Vypadá to, že dnes už nezaprší.
7: My ti pomůžeme,
1: navrhla Adélka.
6: A rádi,
1: připojil se Pupíno. Většinou býval lenivý, ale ta omamná květinová vůně na něho asi působila blahodárně. Bimbulinka se usmála.
2: Stačí, když pošlete vodu potrubím. Růžovým. Kulikvak vám už nějak poradí.
4: Kdo?
1: Zajímala se Buča.
2: Žabák Kulikvak. Jak ho znám, určitě vám hned sám nabídne pomoc.
7: A kde je rybník?
1: Chtěla vědět Adélka. Než Bimbulinka nebo její kamarádka odpověděla, Skřítek výletník už měl prst zabořený ve své mapě.
9: Tady je to! Za lípou vpravo, pak po louce dolů a jsme tam. To najdeme, nebojte!
1: A tak se rozloučili a v čele s výletníkem se vydali hledat rybník Kvákáč, aby růžové víle Bimbulince poslali vodu pro její květiny.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
2: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři, karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
2: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
2: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že ji otec nepoznával. Napadlo ji, že ti tři od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
0: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
2: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
0: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
2: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá, a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
0: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
2: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
0: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
2: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
0: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Když si měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekly děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně: tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
2: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke 3 skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
0: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
2: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně: ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria.

0: jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
1: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla: zhasla mi, co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
0: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšli z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl: konečně si promluvila, jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
1: Maria mu podala ruce a řekla: tebe chci.

0: Digi hádanka.
1: Spartou sídlí v hustém lese. Kdo ho slyší, hned se třese.
2: Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
1: Bambitka, zlato, přijdete na to.
2: V žaláři banda skončila sranda.
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: V žaláři banda...
2: Co je žalář?
0: Žalář je vězení. Vězení pro různé loupežníky.
2: A lotry. Takže je to loupežník?
0: Ano.
4: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
5: Žádné fošny, Hurvajs, ale je brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
4: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
5: Nepomluvejme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bitelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
4: Podek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
5: No holé.
4: Holé?
5: No.
4: To ti půjčili v nějakém muzeu?
5: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.

0: Po velikánek si svištěl?
1: No, jsem svištěl.
0: A proč už nesvištíš?
1: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
0: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
1: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
0: Například si vyvrknout nohu.
1: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Vážně, taťuldo?
1: Ano, už jsem se rozhodl.
0: Já to se těším, taťuldo.
1: No a počkej, které hory bys doporučoval, Hurvajs?
0: No rozhodně takové, kde je vyspělá horská služba a nejhustší síť nemocnic.
1: Prosím tebe, ty toho naděláš. Musíme se nejdřív připravit a pak bude všechno hladce. Zejména ty, chlapče, ty jsi začátečník a nemohu připustit, aby ses tam motal jako bezduch s nepřítomnem, že ano?
0: Bezduch s nepřítomnem?
1: No ano, proto si provedeme suchý trénink.
0: Ale tati, vždy tam budem celý týden, to se natrénujem.
1: Hurvajs, věř zkušenému lyžníku, na horách je sníh a na tomto klouže, to je těžko trénovat. Základy do sebe musíš vstřebat v kuchyni, když máš ještě pevnou půdu pod nohama.
0: Ale já umím trochu lyžovat.
1: No já ti to neberu, ale musíš jezdit stylově, tu rakouskou školu a ne tu středočeskou, kterou jezdíš.
0: No když myslíš... To jsem tedy zvědav na ten slalom mezi Plotnou a Kanapem.
1: Na nic nebuď zvědav, vše v zápětí uzříš. Přines knížku, bude si instruktorovat.
0: To je tedy draze vykoupený zájezd na hory tohleto.
1: Tak ticho, máš tu knížku?
0: No, tady je.
1: Tak dobře, a začneme pěkně od začátku.
0: A skončíme na konci.
1: No.
0: To jsi moc nového nevymyslela.
1: Hele, nebuď hubatej a dělej všechno, co ti řeknu. Základní postoj.
0: Jaký?
1: Nohy těsně u sebe. Máš nohy těsně u sebe?
0: Ano, právě jsem je přifařil.
1: No, dobře. A teď pěkně přenes váhu.
0: Váhu?
1: Ano.
0: Přenést?
1: Ano.
0: Kam?
1: Neptej se a dělej.
0: To mám vzít i se závažím?
1: Co blázíš je? Já bych tě...
0: Ono napřed mě nařídíš, abych přenes decimálku a pak mě hubuješ. To je taky...
1: Ale žádnou decimálku. Ale brž váhu těla z nohy na nohu. No, nevíš, no. To jsou všechno teprve začátky a nevíš.
0: To jsem zvědav na ty konce.
1: Tak pokračujem. Vytočíme pánev ke svahu? No, tak vytoč pánev ke svahu.
0: Žádnou pánev nemáme. Nestačil by lívanečník?
1: Hurvaj smysly přece. Pánev. To je něco na nás, součást člověčího těla, že ano?
0: Kde to je?
1: Co, kde je?
0: Ta pánev na nás, jako součást člověčího těla, kde je ta pánev?
1: Kde?
0: No
1: počkej, není toto, tady.
0: Ale to je pobřešnice.
1: To je taky knížka. Tak nezbývá, než to přeskočit a doufat, že to přijde samo. Co je dál? Tady. Ruce.
0: Co ruce?
1: Ruce volně podle těla. Máš je volně?
0: Ano, visím jak uschlé haluze na vrbě.
1: V pořádku. Snížíme těžiště. No, jak se to dělá?
0: Jednoduše to si takhle dřepnu.
1: Hele, nic si nedřepej a dělej to pořádně. Jednou máš snížit těžiště, tak to neodbývej tím, že si dřepneš. No, prosím. A navíc máš přitom ještě lehce lehou lince sklouznout.
0: To sklouznu určitě, taťuldo, to se spolehni. Dokonce velmi lehce.
1: No, dobře. A přitom skluzu máš jít trupem do strany.
0: No tak v tomhle se od rakouské školy liším. Já přitom jdu hlavou do sněhu.
1: Tak dost. Necháme toho, když máš tolik řečí. Já se to učit nepotřebuju. Já podle úsudku jiných jezdím božsky.
0: Vážně, tatí? To řekli nestranní pozorovatelé?
1: Ano, jeden mi řekl doslova. Pane Spejble, vás vidět na lyžích, to je podívaná pro bohy. Tak, Hurvínku, no a jsme tady. To je nádhera, co? Jestli pak Lukáš z plných pohrudnic křišťálový ozon?
0: Zajisté, taťuldo. Lok, lok, lok, lok.
1: No, jen lokej, lokej, lokej. Tohle v Praze nemáme. Snížeček je jako peřinka. Jen se po nás zapráší.
0: Zapráší se určitě. Jen aby toho nebylo moc. Ještě jsem se nevzpamatoval z cestovních útrap.
1: Ty toho naděláš, prosím tebe. Všechno dobře dopadlo, ne?
0: Dopadlo, ale ty nervy předtím.
1: Co, to myslíš, jak jsem v Praze na nádraží trošku šťouchl lyžemi do toho bufetu?
0: No, myslím, že si do něj šťouchl tak, že si prorazil skleněnou stěnu a způsobil rosev teplých párků po peróně. Vedoucí prodejny se musel zachránit divým útěkem.
1: No, mohu snad za to, že tam ten bufet tak nešikovně postavili? Měli přece počítat s tím, že se tam někdy bude chtít otočit sportovník s lyžemi na ramenou.
0: Oni s tím počítali, ale nemohli vědět, že se tam bude chtít otočit muž se dvěma fošnami kválení pivovarských sudů.
1: Neurážejme lyže, ano? Sám si přece viděl, jaký budili ohlas na veřejnosti.
0: To jsem viděl, zvláště když si při další piruetě s nimi srazil k zemi přednostu, který šel dát znamení k odjezdu. Než ho vzkřísili, měl vlak 20 minut zpoždění.
1: Za to nemohu. Mají mít přednostu rezervního, který by fungoval v tom případě, že se ten první náhodou nalezám v mdlobách. Žáno.
0: A proč jsi se vlastně prál s těmi dalšími lyžaři?
1: Kdože se pral, jasná? Vůbec ne. Pouze jsem se postavil na obranu svého majetku, když mi chtěli vzít lyže.
0: Oni tě přece nechtěli vzít. Chtěli tě dopravit sami do vlaku, abys nespůsobil nějaké hromadné neštěstí.
1: Jak? No, dobře, tak to mohli říct dřív, to jsem nemohl vědět. Ostatně vždyť jsem jim tak moc neudělal.
0: Jo, ne, jednomu si pouze propíchl tou strašnou holí batohy s fuherským salámem a druhému si pouze narazil na krk.
1: Hele, mama, máš moc řečí. Čas utíká. Je nutno vrhnout se střemhlav do náruče bílého opojení. Nastal čas, že se zeptá zima, co jsme dělali v kuchyni. Jsi připraven?
0: Jsem, ale je mi poněkud úzko v břišní krajině.
1: Žádnej strach, Urvajs, hlavně všechno dělej po mně.
0: To na mě nežádej, taťo.
1: Dělej všechno po mně, povídám.
0: To vážně nemohu, taťuldo.
1: Co nemůžeš, proč?
0: Protože bych měl lyže špičkami dozadu. Nasazuješ si je obráceně.
1: No, nasazuju, no dobře. Tak se stane, Žano, jsem tolik roztržit z ty nádhry kolem. Počkej, která lyže je vlastně levá?
0: U nás na tom nezáleží, my budeme mít levé obě.
1: Co pak si z toho suchého tréninku už nic nepamatuješ?
0: Pamatuju, jenže tam byla rovná kuchyň. Ale tady ta sopečná činnost nepříjemně nadzdvihla krajinu.
1: Hele, nech krajinu krajinou a soustřiď se na to, co jsem tě učil. Těžiště nechat klouzat.
0: Nechat klouzat.
1: Trup splývá volně podle těla. Po břišnici natočit ke svahu.
0: Ale taťul...
1: Kolena do rukou, povídám. A ta pánev už nějak dopadne.
0: Ale na konci svahu je chata.
1: Chata, nechata, o té v knížce nic nebylo, tak se o to nestarej.
0: Otče, rozvaž ještě jednou své počínání. Což kdybychom to šli zkusit nejdřív někam na louku?
1: Ani nápad. Jednou jsem lyžník, tak svištím strmými stráněmi a neplandám se na žádné louce. Tam mohu jít v létě na kopretiny.
0: No dobře, taťuldo. Přenechme to tedy osudu, ale aspoň prosím tebe při jízdě hodně brzdi.
1: Bez starosti, to by brzdil. Do jízdy musíš dát srdce a tenhle temperametr. Když jedu, tak jedu, já jedu, pomoc.
0: Šmanko, to je běda. S taťuldou je zlé, musím honem za ním. Pozor, taťulda! Tati! Sláva, už jsem u chaty, teď ještě zastavit? Dobře to dopadlo. Ale kde je taťulda? Prosím vás, dědečku, neviděl jste tu někde taťuldu? Pomozte mi ho najít.
2: Na to nemám čas, hochu. Musím uklízet výdelně. Nějakej potřeštěnej lyžář nám tam letěl oknem jak dělová koule, svrchním vyrazil dveře, převrch 4 stoly a rozbil 20 talířů.
0: Moc krát děkuju, tak to byl určitě taťulda. Tati, co jsem se tě nahledal? Tati, není ti nic?
1: celkem držím pohromadě, že no, jen jsem si narazil... Uf,
0: ou, co je?
1: Jsem si narazil pánev.
0: Tak už víš, co to je?
1: Vím. Až moc dobře to vím. Tuhle vzadu je to... Kdyby to napsali do té knížky rovnou, tak jsem si dával kakramenský pozor.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě, potřebuješ to jako půl, sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je, mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se nebo, Justino, počte.
2: No.
0: A parádně.

0: Jeníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Piggy vtip.
2: Vinnetou vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinnetou praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě,

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ty Ferdo, poslyš, jestli pak víš, co mám.
2: Co pak?
1: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kyně, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, je rovný, čtyři lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
2: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
1: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.
2: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
1: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
2: Smyčka, pytlíku,
1: ale já vím, smyčka. No šmička.
2: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
1: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švicha! Divoký koni, kde pak si?
2: Vždyť už dávno utekl.
1: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
2: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
1: Pardon!
2: To šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
3: Tak takhle se tedy chytá lázem.
2: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladionké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: Tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím, já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Yeah!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: je jízda, kamaráde. Je, hola, ho, ho, ho. Čahy, je.
1: Já mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek, co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Vy, kani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak kdo je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlevíš?
1: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá nadávat.
1: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklou.
0: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje. Hamba.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Houpačka. A ne o tom, jak může vzniknout přátelství. V Emušákově bylo velké hřiště. S mnoha prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Každý den, pokud bylo hezké počasí, scházeli se tam všichni malí plyšáci a hráli si. Jednoho dne, z ničeho nic, se na hřišti objevila úplně nová houpačka. Byla zavěšená na obrovském kaštanu, stojícím uprostřed hřiště. Ale nebyla to obyčejná houpačka. Byla kouzelná. Měla modré sedátko. Kromě toho, že se na ní dalo houpat nahoru a dolů, každému, kdo na ní seděl, vyčarovala lízátko. Jakmile se to malí plyšáci dozvěděli, utíkali k ní a prali se o místo. Vyhrávali nejsilnější z nich. Ferda se pral nerad. Lízátko byla sice jeho nejoblíbenější sladkost, maminka mu ho ale nekupovala moc často. Zpovzdálí přemýšlel, jestli se má jít přeci jen prát, nebo počkat, až se všichni vystřídají. Ale plyšáků bylo moc a všichni chtěli na houpačku. Bohužel se pořád dostávalo jen na ty nejsilnější. Někteří, hlavně velký plyšový dráček Eda, měli už dokonce 10 lízátek a přesto se stále handrkovali o místo. Ferda se rozhodl, že se prát nebude. Edu by stejně nepřepral. A nechtělo se mu ani čekat. Slíbil, že přijde na večeři včas a rozhodl se jít domů. Pohoupat se na kouzelné houpačce a ještě získat sladkost ho ale přece jen pořád moc lákalo. Ještě než odešel, zahlédl blízko houpačky malého ježička. Byl opravdu malinký. Nikdo si ho nevšímal. Bylo vidět, že by si také moc rád houpačku vyzkoušel. Druhý den utíkal Ferda na hřiště. Doufal, že se konečně pohoupe. Zase tam ale byla spousta plyšáků. Nevypadalo to, že by na něj mohla přijít řada. Malý ježiček stál na stejném místě a vypadal ještě smutněji než včera. Zase se na něj nedostalo. A tak to šlo každý den. Až jedno odpoledne, když bylo opravdové vedro a většina rodičů i plyšáků z Emušákova byla u vody, to vypadalo, že by na Ferdu mohla přijít řada. Dráček byl sice pořád na hřišti a ve frontě předbíhal ostatní plyšáky, kteří i v tom parném dni čekali a doufali, že se tentokrát pohoupou. Ale zdálo se, že se na Ferdu přeci jen dostane. A opravdu, najednou stál před houpačkou. Posadil se na lesklé modré sedátko. Chytil se lan, na kterých bylo přivázáno, a už zvedal nožky, aby se odrazil, když tu zahlédl malého ježička, stojícího opodál. Bylo mu ho líto. Věděl, že tak malý plyšák si místo na houpačce nikdy nevybojuje. Vždycky ho ve frontě někdo předběhne nebo přehlédne. A taky mu připadalo, že se ježiček bojí. Měl sklopenou hlavu, svěšené bodlinky a smutné oči. Ozvalo se. Ferda se podíval směrem, odkud zaslechnul bzučení. Na větvičce kaštanu seděla malá moucha. Jmenovala se Radost. Dívala se střídavě na Ferdu a na ježička. Po chvilce, úplně potichonku, tak aby to slyšel jen Ferda, zašeptala. Vidíš toho prcka? Je smutnej, viď? Pozoruju ho už pár dní. Třeba bys mu mohl pomoct, udělat mu radost. Co říkáš? Ferda se jí chtěl zeptat, jak, ale moucha zamávala křídly a byla pryč. Tak se vyhnula pavoukovi, který na ní právě spřádal síť. Ferda rychle přemýšlel. Nemůže přece za to, že je ježiček malinký a bojí se stát ve frontě. Není jeho povinností pomáhat mu, vždyť ho ani nezná. I on sám čekal na houpačku několikátý den. Ale zároveň si uvědomil, že je větší, že jeho by ve frontě ušlapat nemohli, kdežto ježečka ano. Položil nožky na zem, postavil se, podíval se na ježečka a zavolal. Pojď, nechám ti houpačku, mně se vlastně houpat nechce. Jiní plyšáci toho chtěli rychle využít, ale Ferda se narovnal a dráčkovi Edovi, který ho odstrkoval, řekl. Ne, myslel jsem támhle ježička. Čeká tu už několikátý den. Ty se spohoupal, lízátek máš plnou kapsu, nech taky zhoupnout ostatní. Když to dořekl, zarazil se. Uvědomil si najednou, jak je dráček veliký. Stál přímo před ním a vypadalo to, že by ho nejraději snědl. Uteču. Řekl si Ferda v duchu. Co jsi to řek? Zeptal se zuřivě drak. Slyšel jsi mě? Odpověděl Ferda. Už nechtěl utéct. Došlo mu, že kdyby teď utekl, vše, co udělal, by bylo zbytečné. Nepohoupal by se ani on, ani ježeček. Stál si tedy za svým. Ostatní plyšáci se zastyděli. Uvědomili si, že houpačka je pro všechny a měli by se vystřídat. I oni začali dráčkovi domlouvat a Eda ustoupil. Ježeček opatrně přicupital. Ferda počkal, než si sedne. Chtěl ho chránit, ale viděl, že už to není potřeba. Když Ferda odcházel z hřiště, ještě se ohlédl. Mrzelo ho, že nemá lízátko. Moc si ho přál a moc se chtěl pohoupat. Chvíli možná i trošku litoval, ale když viděl, jak je ježeček šťastný, věděl, že udělal dobře. Za pár chvil uslyšel, že ho někdo dobíhá. Ježeček smál se na celé kolo a podával Ferdovi lízátko.
1: Děkuju ti, že jsi mi pomohl. Strašně jsem se chtěl pohoupat. A tady máš. Já lízátka nerad.
0: Domů šli společně Ferda i Ježeček. Byli z nich noví kamarádi.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničem a jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček, měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. Strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Vy jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Ptáčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropená, ta s tím křivým zrcátkem,

0: Portugalsku.
1: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi nestratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabča.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu.
1: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem.
2: Dobře se jí leželo, dobré srdce měla i dobré spaní.
1: Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi a pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla.
0: Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá.
1: Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
0: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
1: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle a ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
0: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
1: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
0: Ptáček zpěváček z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá.
1: To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
0: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček, co jsem udělal?
1: Udělal, opičila se po něm Portugalka, to není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
0: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček, dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
1: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
0: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
1: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukou

0: slaptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi. Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře. No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovi z kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky. No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout. Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování. Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi. A všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka. Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit. A jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali, ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
0: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
2: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer. To je důležitější. Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

pak bývá všechno veselé.

0: holky, už je čas, aby vás nikdo nepropás.
1: Figy hádanka.
2: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
3: Co je to?
4: To já vím, to je budík.
0: Kokrhání, kokrhání, kdo kokrhá?
4: Kdo kokrháš, ty kokrháš.
0: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat.
1: Oho.
0: Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá...
0: To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co si řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím. Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.

0: Figy básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz
3: a tam

0: Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hylík se pokoušel své rozjívené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
1: Prima nápad, tak já udělám oheň.
0: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hylík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hylík. Ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
1: Hoří, hoří.
0: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt. Podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.

0: rybky.
1: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
2: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
1: A kam?
2: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.

pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokuston. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýmko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokuston dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokuston z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece, a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsalabum, bim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Tak jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnoze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizer třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhněte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis, naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a
pomalu a tajemně počítejte do deseti. Můžete počítání prokládat hláškami jako jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina.

0: Co to je? Co?
1: Policie.
2: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
0: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a ujedu!

ošklivé kačátko. Na venkově bylo překrásně. Bylo léto, žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy ji přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce. Vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky. Dli, dli, už, už, pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku. Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka. Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co? Jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda. Ba ne, nejsou ještě všichni. Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínám mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko? Hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá, že by přece jen bylo krutí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody. Ní, ní, volala. A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula, i to ošklivé šedé káče. Ba ne, to není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. To je moje mládě. Ostatně je v jádře přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš. Lí, lí, pojďte pěkně se mnou. Povedu vás do světa a představím vás na kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mně, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do kachního dvorku.
Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se prali o úhoří hlavu a tak ji tedy dostala kočka. Vidíte? Tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Hleďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších. Má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý, zvířata i lidé, dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak jim maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vida, ještě tuhle čelátku, jako by nás tu už nebylo až dost. A jak to jedno káče vypadá. To tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, abys je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, ba skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala, a tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka, jež dávala drůbeži, po něm kopla. A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si pomyslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. K večeru došlo k chudíčké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo, takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo.
chalupce bydlila stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka ji měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned pozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Co pak, řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslila si proto, že kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce, jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milostpaní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí, a to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak tedy drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A tu se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak. Muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řeklo kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. No to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses? Zeptej se jen kocoura, jen nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. Zeptej se i naší vrchnosti, stařenky, moudřejšího stvoření, než je ona není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Myslím, že se vydám do širého světa. Inu, tak si jen jdi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim, listí v lesích zežloutlo a zhnědlo a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá.

rozpjali nádherná dlouhá křídla a odlétali ze studených krajů do teplejších zemí k širému volnému moři. Stoupali vysoko, převysoko a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. Otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo na dobro jako ztracené. Nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí. Ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim však ani trochu, jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu. Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny strpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu, v němž plavalo, úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnilo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslilo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka, které se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla a rozmáchla se a kačátko vletlo do máslenice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené, kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím. Skřivánci zpívali, bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla. Zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a skláněl se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům. Uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda, odvažují se k ním přiblížit, ale ať. Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny, klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubijte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co

to v čiré vodě vidí. Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili ji zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť. A ostatní také zajásali: přiletěla nová labuť. Tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali: ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněly. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak jí pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

0: chybky.
1: Jirka si stěžuje.
2: Asi mi otekl prst.
1: A jak jsi to poznal? Ptá se maminka.
2: Nevejde se mi do nosu.
0: Ještě, že je to jen vtip.

O králi s oslíma ušima. Pohádka z Bhútánu. Před dávnými a dávnými časy, za tisícero horami a ještě více řekami, leželo malé království. V jeho údolích bujně rostly banánovníky, na svazích se zelenala rýžová pole a v hustých lesích kvetly pestré orchideje. Zasněžené horské štíty čněly tak vysoko, až se zdálo, že každou chvíli protrhnou oblohu. Tomu království vládl král Čchéring, který měl jedno velké tajemství. Narodil se totiž s oslíma ušima. Už od útlého dětství proto nosil na míru šité čepice z přepichového brokátu a své tajemství střežil tak úzkostlivě, že se o něm nikdy nedozvěděla ani žádná z jeho tří královen. Přepečlivě střežené tajemství králi skoro v ničem nebránilo. Byl obratný jezdec a zručný lučištník. Vždy se však vyhýbal plavání, protože se splihlou čapkou by byl všem podaným jen pro smích. Jednou však přišlo tak horké léto, že se král chtěl aspoň na chvíli svlažit v řece, která tekla hned za jeho palácem. Požádal proto jednoho ze svých komorníků, věrného Džigmeho, aby ho doprovodil k řece. Král se půjde vykoupat, Džigme se mu postará o šaty a bude dávat pozor, aby ho nikdo nespatřil. Současně král komorníkovi přikázal, že na něj nesmí pohlídnout ani on, jinak s Džigmem bude zle. Co se ale nestalo? Nad řekou právě letěla straka zlodějka. Králova čapka byla vyšívaná zlatou a stříbrnou nití a ve slunci se tak třpitila, že po ní straka hned zatoužila. Vrhla se dolů a královskou čepici sebrala. Panovník najednou stál na břehu řeky prostovlasý a na hlavě mu čněla dvě oslí ušiska. Po strace hodil kamenem, ale netrefil se. A kámen dopadl pouhé dva kroky od komorníka. Ten se lekl a bez děky se otočil. Ty zrádce, neříkal jsem ti, že na mě nesmíš pohlédnout? Teď tě musím nechat stít. Pane, smiluj se nade mnou, neudělal jsem to úmyslně. Král chvíli uvažoval a nakonec se mu nebohého komorníka zželelo. Musel ale slíbit, že tajemství neprozradí živé duši, jinak bude o hlavu kratší. Jenže Džigmeho tajemství tížilo a nedalo mu spát. A tak ho napadlo, že se mu třeba uleví, když všechno řekne myší díře na svahu vysoké hory. Vykřikl splna hrdla do myší díry. Toho ale nenapadlo, že ozvěnu zaslechne vítr a odnese jeho slova do světa. Právě to se však stalo. A vítr tajemství donesl až do domku, kde bydlel starý dřevorubec se ženou. Právě jedli sýr s pálivými papričkami. Když uslyšeli, jak vítr houká, král Čchéring má oslí uši. Řekli si, že krále před takovou zlou pomluvou musí varovat. A tak počkali, až k ním za pár dní přijde syn, jenž na královském dvoře dělal zahradníka. Řekli mu, co jim vítr donesl, a že prý si u krále musí vyžádat slyšení a o té pomluvě mu říct.
Králi, slyšel jsem o tobě tak zlou pomluvu, že z ní stydne krev v žilách. Přišel jsem tě před ní varovat. Začal nesměle zahradník. Co se o mě říká? Mluv! Vyštěkl nedůtklivě král. Že prý máš oslí uši, zašeptal zahradník. To se ví. Král chtěl vědět, odkud zahradník tu zvěst má. A když se dozvěděl, že od starých rodičů, nechal si je předvolat. Kde jste slyšeli tu zlou pomluvu? Dřevorubec se ženou se před králem jen krčeli. Nikdy nebyli v hlavním městě, natož v královském paláci, který se majestátně tyčil na ostrohu nad soutokem dvou řek. A ani ve snu by je nenapadlo, že jednou budou klečet před samotným králem. Přinesl ji vítr, vaše veličenstvo. Když to král uslyšel, nasedl na koně a vyrazil do hor, aby se zeptal přímo větru. Větře, odkud si přinesl tu hanebnou zvěst? Zvolal král. Řeknu vždy jen to, co slyším. Já si nikdy nevymýšlím. Pověděla mi to jedna myší žíra. Zaševelil vítr. Když král našel myší díru, pochopil, že Džigme ve skutečnosti tajemství nikomu nevyzradil. Přesto si ho hned po návratu do paláce předvolal a řekl mu: Svato svatě si slíbil, že zachováš tajemství, a přesto si ho vyzradil. Ano, vím, neřekl si ho žádnému smrtelníkovi. Ale v této zemi mají uši i myší díry. Za trest Džigme ho vykázal z království na 999 roků. Od té doby si dával ještě větší pozor. A tak se jeho tajemství nedozvěděla žádná další živá duše, ba ani žádná z jeho královen.

Kaši, to jsem krásně zavřený, studujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát.

0: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhle.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Babinko?
1: Ano?
0: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
1: Kterého myslíš?
0: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
1: No, to já...
0: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
1: Jo, tak to byl pštros.
0: Špros?
1: Pštros.
0: Pštros?
1: No, ano.
0: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
1: Ach jo.
0: A bábinko?
1: No, co je zase?
0: Co je ten pštros zač?
1: No, to je obyvatel Afriky.
0: No, nazdar.
1: Co je?
0: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
1: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
0: Mohla.
1: Ale nemohla.
0: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
1: Ale to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
0: Zvířat? Snad... Ptáků, ne?
1: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
0: Ojej.
1: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
0: No.
1: No?
0: No. I tak třeba...
1: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
0: Že je velký.
1: No a?
0: A tlustý.
1: A
0: má silnou a vrásčitou kůži.
1: A proč?
0: Protože se špatně žehlí.
1: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
0: Aha.
1: A Máničko?
0: No.
1: Nech už tě hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
0: Co bych tam dělala?
1: Čáp jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
0: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
1: A co?
0: Babinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
1: A proč na ten jih odlétají? Aha.
0: Protože pěšky je to daleko. Aha.
1: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
0: To nevím.
1: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: figy hádanka.
1: Pyšné zvyky, pyšný krok, vzadu vějíř, plný ok. Kdo je to?
2: Mňau, už víte.
3: Nějaká paní, co jí utekly punčochy.
0: Víš, o kom se říká, že je pyšný? Opravdu hodně pyšný. Mezi ptáčky ten nejpyšnější.
3: Já už asi vím. To bude páv.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc pod skleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

netopíří kouzlení. Simsalá, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh, lala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Kapitola 14. Norský ostrohřbetý drak Norbert.
1: Kvirel však musel být statečnější, než si mysleli. V příštích týdnech vypadal den ze dne bledší a hubenější, nezdálo se však, že by se vzdal. Pokaždé, když míjeli chodbu ve třetím poschodí, Harry, Ron i Hermiona přitiskli ucho na dveře, aby si ověřili, že uvnitř ještě pořád vrčí chloupek. Snape chodil po škole Neverly jako obvykle, což nepochybně znamenalo, že kámen je dosud bezpečí. Kdykoliv Harry v těch dnech potkal Quirrella, povzbudivě se na něj usmál a Ron začal všem domlouvat, aby se profesorovi nesmáli, když koktá. Hermiona nicméně myslela i na jiné věci než na kámen mudrců. Sestavila si rozvrh opakování a všechny své poznámky si rozstřídila a označila různými barvami. Harry ani Ron by proti tomu nic nenamítali. Hermiona na ně však neustále naléhala, aby se do toho pustili také.
2: Hermiono, vždy do zkoušek zbývá ještě celá věčnost.
3: 10 týdnů, to není žádná věčnost. Pro Nikolase Flamela je to jako vteřina.
2: Ještě nám není 600 let, připomněl jí Ron. A stejně, proč si chceš něco opakovat, když všecko umíš?
3: Proč si to chci opakovat? Zbláznil ses nebo co? Uvědomujete si, že ty zkoušky musíme složit, abychom prošli do 2. ročníku? Jsou tak důležité. Měla jsem se začít připravovat už před měsícem. Nechápu, co to se mnou bylo.
1: Učitelé bohužel zřejmě uvažovali stejným způsobem jako ona. Ukládali jim tolik domácích úloh, že o velikonočních prázdninách si zdaleka neužili tolik zábavy jako o Vánocích. Harry i Ron si sotva mohli v pohodě odpočinout, když vedle nich Hermiona odříkávala 12 způsobů použití dračí krve nebo nacvičovala pohyby s Hulkou. Oba sice reptali a zívali, trávili však většinu volného času v knihovně spolu s ní a snažili se zvládnout všechny úkoly navíc.
2: Já si to nikdy nezapamatuju,
1: vybuchl Ron jednoho odpoledne, odhodil své brko a toužebně vyhlédl z okna knihovny. Byl první opravdu krásný den po kolika měsících. Obloha bez mráčku se pomněnkově modrala a ve vzduchu visel přídech nadcházejícího léta. Harry, jenž se v tu chvíli pokoušel ve stuku kouzelnických bylin a hub objevit dobromysl, zvedl hlavu teprve, když slyšel, jak se Ron ptá.
2: Hagride, co ty děláš v knihovně?
1: Hagrid se přišoural k ním a něco schovával za zády. Ve svém zpratkovém kožíšku se sem ani trochu nehodil.
4: A jen se tu rozhlížím. A co studujete vy? Doufám, že ještě pořád nehledáte Nikolase Flamela.
2: Ne, poněvadž jsme už dávno zjistili, kdo to je. A navíc víme, co ten pes hlídá, že je to kámen mu...
1: A Hagrid se spěšně rozhlédl kolem, jestli je někdo neposlouchá.
4: Nekřičte tolik, co je to s váma?
1: Máme totiž pár věcí, na které jsme se tě chtěli zeptat, řekl Harry. Jako, co ještě chrání kámen kromě chloupka?
4: Psst, víte co? Přijďte potom ke mně. Neslibuju, že vám něco povím, to říkám rovnou, ale nepouštějte si o tom pusu na špacír tady. Studenti o tom nemají nic vědět. Ještě si budou myslet, že jsem vám to řekl já.
1: Takže se uvidíme za chvíli, řekl Harry. Hagrid se očoural pryč.
3: Co to vůbec schovával za zády?
1: Řekla Hermiona zamyšleně. Myslíte, že to mělo co dělat s kamenem?
2: Půjdu se podívat, ve kterém oddělení byl,
1: řekl Ron, který už měl práce plné zuby. Za okamžik se vrátil s celým stohem knih v náručí a hodil je na stůl.
2: Byl u draků. Hagrid si hledal rozumy o dracích. Podívejte se na tohle. Dračí druhy ve Velké Británii a v Irsku. Od vejce do pekel, příručka pro chovatele draků.
1: Hagrid si odjakživa přál mít draka. Řekl mi to hned tenkrát, když jsme se poprvé setkali, vysvětlil Harry.
2: Jenže to je proti našim zákonům,
1: namítl Ron.
2: Chov draků zakázala v roce 1709 úmluva kouzelníků, to ví každý. Mudlové by si nás těžko mohli nevšimnout, kdybychom si na zahrádce za domem drželi draky. A ostatně, draka nemůžete ochočit, je to nebezpečné. Měli byste vidět, jaké spáleniny měl Charlie od těch divokých v Rumunsku.
1: Ale v Británii přece divocí draci nejsou, zeptal se Harry.
2: Samozřejmě, že jsou,
1: řekl Ron.
2: Obyčejní velští zelení a hebričtí černí. Ministerstvo kouzel má spoustu práce, aby to ututlalo. Naše lidé musí každou chvíli očarovat nějakého modlu, který je zahlédne, aby na to zapomněl.
3: Takže co Hagrid pro všecko na světě zamýšlí?
1: Zděsila se Hermiona. Když o hodinu později zaklepali na dveře hájovny, překvapilo je, že všechny rolety jsou zatažené.
4: Kdo je?
1: Zeptal se Hagrid, než je pustil dovnitř a spěšně za nimi přibouchl dveře. Uvnitř bylo vedro k udušení. Ačkoliv venku byl opravdu teplý den, v krbu sálal oheň. Hagrid jim uvařil čaj a nabídl jim chlebíčky s kolčavým masem, které odmítli.
4: Tak vy jste se mě chtěli na něco zeptat.
1: Ano, přisvědčil Harry. nemělo smysl obcházet kolem horké kaše. Mysleli jsme, že bys nám mohl povědět, co dalšího kromě chloupka ještě chrání kámen mudrců. Hagrid se na něj zamračil.
4: Samozřejmě, že nemohl. V první řadě to ani sám nevím. A za druhý, vy už takhle vítáš moc, takže bych vám to neřekl, ani kdybych mohl. Ten kámen tu je z dobrých důvodů. Už ho málem ukradli u Gringotových. Počítám, že na to jste už taky přišli. A nejde mi do hlavy, jak jste se vůbec dozvěděli o chloupkovi.
3: Ale no tak, Hagride, možná, že nám to nechceš říct, ale určitě to víš. Ty přece víš o všem, co se tu děje.
1: Řekla Hermiona vlídným, vemlouvavým hlasem. Hagridovi to zacukalo vousatou bradou, bylo znát, že se usmívá.
3: Vlastně jsme jenom chtěli vědět, kdo tu ostrahu vytvořil. Říkali jsme si, komu kromě tebe Brumbál natolik důvěřuje, aby mu s tím pomáhal.
1: Hagridová ruč se při těch posledních slovech nadmula k prasknutí. Harry a Ron na Hermionu obdivně pohlédli.
4: No, myslím, že tím nemůžu udělat žádnou škodu, když vám povím tohle. Tak počkejte. Ode mě si učil chloupka. A pak tam některý učitelé kouzlili. Profesor Gabrítová, profesor Kratiknot, profesorka McGonagallová, profesor Quirrell a Brumbál sám pochopitelně taky nějaký kouzla dělal. Počkejte, na někoho jsem zapomněl, moment. No ovšem, profesor Snape.
3: Snape?
4: Jo, tak daleko jste se ještě nedostali, co? Aby vám bylo jasný, Snape pomáhal kámen ochránit, ne že ho chce ukrást.
1: Harry věděl, že Ron i Hermiona si myslí totéž, co on. Pokud se Snape podílel na zajištění kamene, muselo pro něj být snadné zjistit, jak ho zabezpečili ostatní učitelé. Pravděpodobně věděl úplně všecko, zřejmě s výjimkou zaklínadla, kterého použil Quirrell, a toho, jak obejít chloupka. Ale ty jsi jediný, kdo ví, jak se dostat kolem chloupka, že ano, Hagride? Zeptal se Harry s úzkostí v hlase. A neřekl si to nikomu, že? Ani žádnému z učitelů.
4: Kromě mě a Brumbála, to neví živá duše.
1: Aspoň, že tak, zašeptal Harry ostatním. Hagride, mohli bychom otevřít okno, já se tu snad uvařím.
4: To nemůžu, Harry, nezlob se,
1: řekl Hagrid. Harry si všiml, že se ohlédl k ohni a podíval se tam také. Hagride, co to máš? Předem však už věděl, co to je. Uprostřed ohně pod konvicí leželo veliké černé vejce.
4: Totiž to je...
1: Kde jsi ho sehnal, Hagride? Zeptal se Ron a sehnul se k ohni, aby si vejce prohlédl zblízka. Muselo tě stát hotové mění.
4: Vyhrál jsem ho. Včera večer. Zašel jsem si do vsi na pár skleníček a přitom jsem si s nějakým cizím chlápkem zahrál karty. Jestli chcete vědět, myslím, že byl docela rád, když se ho zbavil.
3: Ale co si s ním počneš, až se vylíhne?
4: No, něco jsem si o tom přečet,
1: řekl Hagrid a vytáhl z podpolštáře velikou knihu.
4: Tudle jsem si přines knihovny. Chov draků pro zábavu a podnikání. Samozřejmě je už trochu starší, ale je tam všecko. Držte vejce ve ohni, poněvadž jejich matky na ně taky dejchají, rozumíte? A když se vylíhne, dávejte mu každý půl hodiny kbelík koňaku smíchanýho z kuřecí krví. Podívejte se tadyhle, jak rozpoznat různý vejce. Tohle tady je norskej ostrohřbetej drak. A ti jsou vzácný.
1: Vypadal velice spokojený sám se sebou, ale Hermiona s ním nesouhlasila.
3: Hagride, tenhle dům je ze dřeva.
1: Hagrid ji však neposlouchal, přikládal na oheň a vesele si přitom něco broukal. A tak měli další důvod, proč si dělat starosti. Co by se mohlo Hagridovi stát, kdyby se někdo dozvěděl, že u sebe v hájovně ukrývá zákonem zakazovaného draka?
2: Rád bych věděl, jaké to je, když někdo žije v pohodě.
1: Vzdychal Ron, když večer co večer zápasili se všemi domácími úlohami navíc, které dostávali. Kromě toho Hermiona teď začala sestavovat rozvrh opakování i pro Harryho a pro Rona, což je dohánělo k šílenství. Pak jednou při snídani Hedvika přinesla Harrymu další vzkaz od Hagrida. Byla to jen tři slova. Už se líhne. Ron by nejraději vůbec nešel na hodinu blinkářství a místo toho vyrazil rovnou do hájovny. Hermiona však o tom nechtěla ani slyšet.
2: Hermiono, kolikrát v životě uvidíme, jak se líhne drak?
3: Přece máme vyučování, měli bychom z toho malér. A to ještě není nic proti tomu, do jaké brindy se dostane Hagrid, až se někdo dozví, co dělá.
4: Meč,
1: šeptl Harry. Malfoy byl jen pár stop od nich a teď nečekaně zůstal stát a poslouchal. Co všecko asi slyšel? Výraz v jeho tváři se Harrymu ani trochu nezamlouval. Ron a Hermiona se spolu hádali celou cestu až do třídy a Hermiona nakonec souhlasila, že během dopolední přestávky s nimi k Hagridovi zaskočí. Když se na konci hodiny ozval z hradu zvon, všichni tři okamžitě odhodili sázecí lopatky a utíkali přes školní pozemky k okraji lesa. Hagrid je uvítal celý rozpálený a vzrušený.
5: Už je skoro venku.
1: Otevřel jim, aby mohli dovnitř. Vejce leželo na stole a byly na něm hluboké praskliny. Uvnitř se něco hýbalo a z vejce vycházely podivné cvakavé zvuky. Všichni si přitáhli židle ke stolu a se zatajeným dechem sledovali, co se stane. Náhle se ozval skřípavý zvuk, vejce puklo a na stolu žuchlo dračí mládě. Nebylo nějak vábné. Harry si v duchu říkal, že vypadá jako zmuchlaný černý dešník. Jeho ostnatá křídla byla v porovnání s hubeným černým tělem veliká. Dráče mělo dlouhý čenich s širokými nozdrami, náznak budoucích rohů a vypoulené oranžové oči. Pak mládě kýchlo a z čenichu mu vyletěla sprška jisker.
5: No není krásné,
1: zamumlal Hagrid. Natáhl ruku a chtěl draka pohladit po hlavě. Ten mu však chňapl po prstech a ukázal jim špičaté zuby.
5: Pambu s ním, on už ví, kdo je jeho mamička.
1: Pyšnil se Hagrid.
3: Hagride,
1: řekla Hermiona.
3: Jak rychle takový norští ostrohřbetí draci vlastně rostou?
1: Hagrid se jí chystal odpovědět, ale v tom zbledl jako stěna. Jediným skokem byl na nohou a hnal se k oknu.
3: Co se děje?
4: Někdo sem nahlížel škvírou mezi roletama, nějaký kluk. A teď utíká zpátky ke škole.
1: Harry se vrhl ke dveřím a podíval se ven. Dokonce ani nedálku se nemohl zmýlit. Byl to Malfoy, kdo uviděl draka. Celý příští týden zářil na Malfoyově tváři podměšilý úsměv a Harry, Ron i Hermiona z toho byli velice nervózní. Většinu volného času trávili teď v Hagridově hájovně za staženými roletami a snažili se přivést ho k rozumu. Prostě ho pusť ven, naléhal Harry. Pusť ho na svobodu.
5: Nemůžu, je ještě moc malej. Někde by umřel.
1: Společně hleděli na malé dráče. Za pouhý týden vyrostlo tak, že už bylo třikrát delší. Z nozdar mu neustále vycházel kouř. Hagrid se v posledních dnech vůbec nevěnoval svým povinnostem a jiného, poněvadž drak ho plně zaměstnával. Po celé podlaze se válely prázdné lahve od koněku a kuřecí peří.
4: Rozhodl jsem se, že budu říkat Norbert.
1: Prohlásil Hagrid a díval se na draka dojatým pohledem.
4: Teď už mě opravdu pozná, jen se podívejte. No. Norberte, Norberte, kde pak máš mamičku?
2: No co nám přeskočilo?
1: Pošeptal Ron Harrymu do ucha. Jen počkej, Hagride, řekl Harry nahlas. Ještě tak dva týdny a Norbert bude dlouhý jako tvoje hájovna. A Malfoy může kdykoliv zajít za Brumpálem. Hagrid se kousl do rtu.
4: Já vím, že si ho nemůžu nechat na pořád.
5: Přeci ho ale nemůžu jen tak vyhodit. To teda nemůžu.
1: V tom se Harry obrátil k Ronovi. Charlie, řekl. Tobě už přeskakuje taky, ohradil se Ron. Jestli se nepamatuješ, já jsem Ron? Ne, Charlie, myslím tvého bratra Charlieho, toho, co...

0: naráz rozlétl a z ničeho nic tu stál Ron a svlékal si Harryho neviditelný plášť. Až do té doby byl v Hagridově boudě a pomáhal mu krmit Norberta, který teď už hltal mrtvé myši po celých bednách. Kousu mě, řekl a ukazoval jim ruku zavázanou do zakrváceného kapesníku. Týden nebudu s to udržet v ruce brko. Řeknu vám, že ten drak je nejpříšernější stvoření, jaké jsem v životě viděl. Ale když posloucháte Hagrida, mysleli byste, že je to malý chlupatý králíček. Když mě kousl, poslal mě Hagrid pryč, že prý jsem ho polekal. A když jsem odcházel, zpíval mu ukolébavku. V tu chvíli někdo zaťukal na temné okno. Tu je Hedvika, zaradoval se Harry a spěchal ji otevřít. Určitě nese odpověď od Charlieho. Všichni tři srazili hlavy dohromady a četli lístek, který sova přinesla.
1: Milý Rone, jak se máš? Děkuji ti za dopis. Norského ostrohřbetého draka si rád vezmu, jenže nebude snadné ho sem dostat. Myslím, že nejlepší bude poslat ho po mých přátelích, kteří mě mají navštívit příští týden. Potíže v tom, že nikdo nesmí vidět, že vezou draka, poněvadž je to proti zákonu. Dokázali byste ho v sobotu o půlnoci dostat na nejvyšší věž? Mohou se tam s vámi setkat a odvést si ho, dokud bude ještě tma. Odpověz prosím co nejrychleji. Srdečně zdravím, tvůj Charlie.
0: Podívali se na sebe. Máme neviditelný plášť, řekl Harry. Nemělo by to být zvlášť těžké, myslím, že plášť je dost veliký, aby nás zakryl oba dva i s Norbertem. To, že s ním souhlasili Ron i Hermiona, jasně dokazovalo, jak ošklivý týden měli za sebou. Udělali by cokoliv, jen aby se zbavili Norberta. A Malfoje. Jejich plány ovšem skřížila neočekávaná překážka. Pokousaná ruka opuchla Ronovi do rána tak, že byla dvakrát větší. Nevěděl, jestli se má odvážit zajít za Madame Pomfrejovou. Nepoznala by to, že ho kousl drak? Odpoledne však už neměl na vybranou. Rána mu ošklivě zezelenala. Vypadalo to, že Norbertovi zuby jsou jedovaté. Na večer Harry s Hermionou spěchali na ošetřovnu. Rona našli v posteli a v hrozném stavu. To není jenom ta ruka, řekl jim šeptem. I když mám pocit, že mi nejspíš upadne. Malfoy řekl Madame Pomfrejové, že si ode mě chce půjčit jednu knížku. To jen, aby se mohl přijít a vysmívat se mi. Pořád vyhrožoval, že Madame Pomfrejové poví, co mě doopravdy kouslo. Já jsem jí řekl, že to byl pes, ale myslím, že mi nevěřila. Neměl jsem tenkrát při Vamprpálu Malfoje praštit, teď mi to oplácí.
2: Harry a Hermiona se ho pokoušeli upokojit.
3: V sobotu o půlnoci to budeme mít za sebou,
0: chlácholila ho Hermiona. Rona to však vůbec neuklidnilo, naopak, posadil se zpříma a na čele mu vyrazil pot.
4: V sobotu o půlnoci? Ale ne, to snad ne. Teď jsem si vzpomněl. Charlieho dopis byl v té knížce, kterou si Malfoy odnesl. Takže už ví, že se Norberta chceme zbavit.
0: Harry a Hermiona už mu nestačili nic říct, poněvadž v tu chvíli přišla Madame Pomfrejová a poslala je pryč, že prý si Ron potřebuje zdřímnout. Na to, abychom náš plán měnili, je pozdě, řekl Harry Hermioně. Nemáme už čas poslat Charliemu další sovu a je to nejspíš naše jediná možnost, jak se Norberta zbavit. Musíme to risknout. A konec konců máme neviditelný plášť a to Malfoy neví. Když to šlo oznámit Hagridovi, našli jeho tesáka, jak sedí venku s obvázaným ocasem. Hagrid otevřel okno, aby si s nimi mohl promluvit.
5: Dovnitř vás nepustím. S Norbertem je to teď všelijaký. Ale není to nic, co bych nezvlád.
0: Když mu řekli o Charlieho dopisu, vrkli mu do očí slzy, i když to mohlo být i proto, že ho Norbert tu chvíli kousl do nohy.
5: Ale to nic. Prostě si hraje. Když on je to ještě drobeček.
0: Drobeček právě mrskl ocasem do zdi, až se rozřinčela okna. Harry a Hermiona se vydali zpátky do hradu s pocitem, že se soboty snad ani nedočkají. Když pak konečně nadešla chvíle, kdy se Hagrid musel s Norbertem rozloučit, bývalo by jim ho nejspíš přišlo líto, kdyby jim ovšem nedělalo takovou starost to, co měli před sebou. Bylo zataženo, noc černočerná a oni dorazili do Hagridovy hájovny později, než chtěli, poněvadž museli počkat, až jim přestane překážet protiva, který ve vstupní síni hrál tenisovým míčkem proti zdi. Hagrid už Norberta uložil do veliké bedny, ve které měl cestovat.
5: Dal jsem mu na cestu spoustu myší a nějaký koňák a přibalil jsem mu jeho medvídka, kdyby se mu snad stýskalo.
0: Z bedny k ním doléhaly drásavé zvuky, podle kterých Harry usoudil, že Norbert se Medvídkovi právě snaží utrhnout hlavu.

0: Bohem, Norberte.
1: Vzlikl Hagrid, zatímco Harry a Hermiona přikryli bednu neviditelným pláštěm a pak se pod něj postavili také.
0: Mamička na tebe nikdy nezapomene.
1: Neměli tušení, jak se jim vlastně podařilo dostat bednu zpátky do hradu. Zatímco se vláčeli s Norbertem po mramorovém schodišti do vstupní síně a po temných chodbách, rychle se blížila půlnoc. Ještě jedno schodiště a po něm další, dokonce ani jedna z Harryho zkratek jim to zvlášť neusnadnila. Už jsme skoro tam, zafuněl Harry, když dorazili do chodby pod nejvyšší věží. Potom se před nimi náhle něco pohnulo a oni leknutím bednu divně opustili. V tu chvíli zapomněli, že jsou neviditelní, přikrčili se ve stínu a hleděli na temné siluety dvou lidí, kteří se spolu potýkali sotva 10 stop od nich. Náhle se tam rozsvítila lampa. Profesorka McGonagallová v kostkovaném županu a se síčkou na hlavě držela za ucho Malfoje.
2: Tak za tohle vás čeká školní trest. A z Miozelu se odečte 20 bodů. Takhle se toulat uprostřed noci, jak jste se opovážil?
3: Když vy to nechápete, paní profesorko, Harry Potter je na cestě sem a má sebou draka.
2: Co mi to vykládáte za nesmysly? Jak se opovažujete vyslovit takovou lež? Jen počkejte, Malfoji, promluvím si o vás s profesorem Snapem.
1: Vystoupit po strmém otočitém schodišti nahoru na věž jim po takové podívané připadalo jako ta nejsnažší věc na světě. Teprve když znovu vykročili do chladného nočního vzduchu, odhodili plášť. Byli rádi, že se zas mohou pořádně nadechnout a Hermiona samým nadšením nadskočila.
4: Malfoj dostane školní trest, já se snad tam dospěvu.
1: Obovaž se, varoval jí Harry. Ještě se potichu smáli, jak Malfoj dopadl a čekali. Norbert sebou tloukl, div, že nerozbil bednu. Asi 10 minut poté se ze tmy snesla dolů 4 košťata. Charlieho přátelé byli veselá cházka. Předvedli Harrymu a Hermioně postroj, který si připravili, aby draka mohli nést mezi sebou. Všichni společně do něj teď Norberta bezpečně upnuli a pak si Harry a Hermiona z návštěvníky ještě potřásli rukama a ze srdce jim poděkovali. Takže Norbert konečně bude pryč. Bude pryč. Je pryč. Vydali se zpátky po točitých schodech a na srdci jim bylo stejně lehko jako v rukou, když teď nemuseli držet Norberta. Už žádné starosti s drakem a Malfoje čeká školní trest. Co by ještě mohlo pokazit jejich štěstí? Odpověď na ně čekala dole pod schody. Ve chvíli, kdy vkročili do chodby, se ze tmy vynořila Filčova tvář.
5: Je, ale...
1: pronesl šeptem Harry. A teď jsme opravdu v maléru. Zapomněli neviditelný plášť nahoře na věži.

0: Ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: Zuzanka a písmenka. Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Zuzanka, a ta psala do školního sešitu tak hrozná písmenka, že nad nimi musel každý zaplakat. A skutečně, když je paní učitelka viděla, dala se do pláče. A plakala tak dlouho, dokud neměla úplně mokrý kapesník. Potom šla k panu školníkovi a řekla mu: podívejte se na ta písmenka, která napsala Zuzanka do školního sešitu. Co tomu říkáte? A pan školník se podíval na ta písmenka a dal se do pláče. Plakal tak dlouho, dokud neměl úplně mokrý kapesník. A pak řekl: některá mají zlámanou nožičku a některým nožička úplně chybí. Musíme s nimi něco udělat. Když mi pomůžete, můžeme s tím být do večera hotovi. A tak udělali plno malinkých destiček a plno sádrových obvazů na zlámané nožičky, a když s tím byli hotovi, dali všechna ta nešťastná písmenka v Zuzančině sešitě do pořádku. Ráno řekla paní učitelka Zuzance: Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu taková písmenka se zlámanými nožičkami nebo docela bez nožiček. Nemáš ponětí, jak těžko se spravují. A Zuzanka si dala říct. Snažila se. A ani jednomu písmenku už nechyběla nožička a ani jedno nebylo polámané. Ale když si paní učitelka sešit příště prohlédla, přece byla velice smutná, protože všechna písmenka vypadala, jako by aspoň 2 týdny nejedla. Tak byla hubená. Paní učitelce bylo těch písmenek líto. Vzala je domů, udělala smažené řízky s bramborem a moučník se šlehačkou a celý večer je krmila. Protože písmenka byla tak slabá, že neudržela ani vidličku. Zuzanko, řekla ráno paní učitelka, proč píšeš tak hubená písmenka? Musíme večer přikrmovat. Víš ty vůbec, jakou to dá práci? Dej si prosím tě záležet a píš je trochu silnější. A Zuzanka si dala záležet. Snažila se a opravdu nenapsala ani jedno písmenko hubené. Ale když paní učitelka sešit příště prohlédla, hrozně se polekala. Protože jedno písmenko bylo tlustší než druhé a všechna byla napsána do kopce, takže sotva dýchala. Byla celá spocená a měla velikou žízeň. Pro pána krále, pomyslela si paní učitelka, co teď? Takhle spocená písmenka nemohou přece pít. Vždyť by se mohla nachladit. Donesu je domů a uvařím jim čaj. Tím se žízeň nejlépe zažene. Vzala je domů, uvařila jim čaj, ale to už bylo pozdě. Několik písmenek se cestou nachladilo a 9 z nich dostalo horečku. Co měla paní učitelka dělat? Běžela s nimi do nemocnice a tam si je nechali, protože všech 9 písmenek dostalo zápal plic. Ráno řekla paní učitelka Zuzance: Zuzanko, nemůžeš přece psát do školního sešitu tak tlustá písmenka a ještě k tomu do kopce. Jsou pak celá uřícená, nemohou popadnout dech a lehce se nachladí. Podívej se do sešitu. 9 písmenek tam chybí. Jsou v nemocnici. Mají zápal plic. A Zuzance to bylo velice líto. A řekla dvěma holčičkám. Byli byste tak hodné a šli se mnou odpoledne do nemocnice? Jdu navštívit svá tlustá písmenka, která mají zápal plic. A holčičky řekly, že ano, a přinesly i kytičky a Zuzanka měla také kytičku a když přišli do nemocnice, řekla Zuzanka písmenkům.
1: Je mi to opravdu líto. Už nikdy nebudu psát tak tlustá písmenka do kopce. Budu si už dávat pozor na psaní, tyhle holčičky slyší, co říkám.
0: A písmenka řekla, jen aby. A tvářila se, jako by tomu moc nevěřila. Ale Zuzanka to myslela vážně. Opravdu si dala příště záležet a psala taková písmenka, že když potom měla písmenka veliký sjezd a hledala mezi sebou tři nejkrásnější, nikdo nemohl najít hezčí písmenka, než byla ta, která napsala Zuzanka.

chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špíru ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, máva s nima nepotočí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, někdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy

0: čo, čury, chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Čučo, čuča, hodě, čury zde tam potají, v noci na zeď čurají, když vystrčí ty kadla, máma s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese.
1: Vigy básnička, šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
1: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
1: Neprozraď mě,
0: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
1: Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
0: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
1: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
1: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla sem.
0: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
1: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
0: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
1: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
1: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
1: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, potrestej ji,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
1: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
1: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
2: Figi hádanka.
3: Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní.
4: Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě.
2: Kdo pak ví?
5: Já nevím, co je
4: Doubrava.
3: To já taky ne.
4: Já
3: počká.
4: Možná už mám nápad.
3: Možná to je takovej malej lesík, ne?
4: Aha, bude to malý lesík ze samých doub. Doubku.
3: Aha.
4: Proto je to Doubrava.
3: Takže je to listnatý lesík.
4: Kde někdo se svou paní laní.
3: Věšák na hlavě, to se myslí paroží.
4: Všecka lesní zvěř se klaní. Kdo pak je králem lesů?
3: Lev.
4: No, to je král pouště, ale králem lesů u nás a má na hlavě
3: parohy. Tak je to jelen.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
2: Tady tak.
1: A jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
2: Pro Boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Musím se něčeho napít. Jsem docela, jak to říká Justýna? Jo, uřícená jako žužu v průvanu. Proč žužu? To fakt nevím. Znáte Justýnu? Jo. Už je to lepší. Jsem zkrátka děsivě zrychlená, no. Mám chvíle, že mám pocit, že bych předběhla i rychlovlak. Teda, to mi něco připomíná. Víte co? Horskou dráhu. Takže, můžeme začít tak, jak vždycky začínáme. Čau, písklatá! Jak pak se máte? Já se mám přímo žůžově. A ne v průvanu. Našla jsem totiž něco děsně zajímavého a hned vám to šupajím povědět. Od blikajícího monitoru vás zdraví vaše blesková internetová myška Bibi. Svistím si to internetem, až se mi škube ocásek a najednou na mě jukne zajímavý článek o horských dráhách. V australském městě, který se jmenuje Perth, totiž minulej rok otevřeli jednu z nejšílenějších horských drah na světě. Psalo se to v tom článku, tak tomu věřím. Samo sebou jsem tam ještě nebyla, takže na vlastní očiska jsem tu dráhu neviděla, ale podle fotek to vypadá, že tam fakt opravdicky stojí. A podle toho, co jsem se dočetla, je docela děsivácky strašidelná. Jezdíte ve výšce, a teď bacha, 30 metrů nad zemí. Děsběs, co? A k tomu se ta dráha samozřejmě všelijak otáčí a klopí a zamotává, takže někdy jedete třeba i hlavou vzhůru. Taky ten vozejk nejede pořád stejně, ale různě zrychluje, zpomaluje, máte pocit, že jakoby padá a tak, no blázinec. A k tomu všemu jsou tam na speciální noční jízdy připraveny ještě další strašidlácký vychytávky, jako zahalený postavy s napřaženýma rukama, co asi dělají muhahahaha, muhehehehe a ohnivý plamený jazyky. Tyjo, tak na noční jízdu by mě asi nikdo nedostal. Pištěla bych jako moje teta Františka na bleším cirkusu. Jak jsem si tuhle bláznivinu přečetla, začaly mě ty horský dráhy náramně zajímat. Tak jsem se jim podívala trošku na zoubek. Horská dráha je fakt oblíbená atrakce. Najdete ji v nejrůznějších zábavních parcích nebo na poutích. Určitě už jste na nějaký tý horský dráze jeli, že jo? Jsou to vlastně takový malý železničky. Vymyslet ale fakt dobrou horskou dráhu není jen tak. Vozejky, do kterých si na horský dráze sedáte, totiž většinou nemají žádnej vlastní pohon. Jako motor nebo něco takového, aby mohli sami jezdit. Jsou nahoru na konstrukci k nejvyššímu bodu té dráhy tažený lanem nebo řetězem. No a celý se to spustí tak, že se zkrátka jede dolů. No postavit horskou dráhu je věda. Dělají to pořádní machři. Musí všechny lidi, který se chtějí svést, pořádně zabezpečit, aby se jim nemohlo nic přihodit. Dráhy se staví buď z oceli nebo ze dřeva. Teda, ať se na to podívám, jak chci, a našla jsem spoustu videí a celý veliký skupiny milovníků horských drah, stejně mně, jako myši, připadají ty dráhy takový, no nebezpečný. Co myslíte? Vy si možná říkáte, že horský dráhy, na kterých jste jeli u babičky na pouti, nejsou nic strašidelného ani nebezpečného. No jo, ale to jste neviděli ty dráhy, které jsem viděla já. Třeba tu, co mají v Japonsku, v Německu nebo v Kanadě. Schválně, mrkněte na ně taky. Zkuste si na netu vyhledat třeba nejrychlejší horské dráhy nebo nejlepší horské dráhy a řekneme si potom, jo? Jak vám to připadá? Zdají se vám ještě v pohodě? Je! A namalujete mi horskou dráhu, na který jste jeli. To by mohla být švanda, ne? Já si vás představuju takhle.
Sedíte s maminkou, nebo s tatínkem, nebo se ségrou, nebo s bráchou, nebo s kamarádkou, nebo s kamarádem. Prostě sedíte v tom vozejčku, máte ruce nad hlavou, vlajou vám vlasy a pištíte a vejskáte a řechtáte se na celý kolo. Tak kreslete, posílejte a já dám ty vaše skvělý obrázky na Pigiho stránky. To bude Pigou ščubrnět. No jo, vlastně. On má ty poutě děsně rád. Nejradši má na nich zrovna to žužu. Jo, a kdybyste měli nějakou čupr bezva otázku pro vaši internetovou myšandu Bibi, tak mi napište a já najdu odpověď tak rychle jako horská dráha v nejvyšším galupu. Já totiž najdu odpověď na každou otázku. Teď víte. Tak ahoj, letím šmédit dál. Jo, a ještě se napiju. Žíža. Mějte se. Písklata.

čapi čap, čap čapi čap, čapičky. Čapi čap, čap čapi čap, tak dělají nožičky.

kuky kuk, kukyčka. Kuky kuk, kuk kuky kuk, tak dělají očička.

0: Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se balila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje, potká pastýře se stádem ovcí. Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj! Křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na sedm západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bačaláteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběji mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskly jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek, jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si donecek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas donecek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby ji na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.

První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidlísek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidlíska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidlísek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vydřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel,

se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhů a cestičku z vydřích stop. A když vydřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: To už z vody nebylo tak hezky vidět na duby, které se sem kdysi přišli poklonit vodníku Vavřincovi, aby dali rybníku Pardoubek jméno a už tady zůstali, i když se Vavřinec odstěhoval k bratru Jarmilovi do ciziny. Kapřík Pepa neměl na práci dočista nic a neměl ani hlad. Ale to věděl, že přijde vždycky s podzimkem, protože už byl na světě třetí rok. Taky už ho byl pěkný kousek. A tak pomalu, aby začal myslet na ženění, jak mu tuhle připomenula maminka Hermína. Jak tak myslí na všechno a vlastně vůbec na nic, otřelo se mu příško o tu trošku písku, co byla v levém koutě rybníka na dně místo bána.
1: Co to? Tady přece vždycky proplavu. A sumec Horymír také. Někdo nám pije vodu.
2: Vypouští vodu. Jo, už je to tak. Zase budou lovit.
1: To už je zase čas, Horymíre. Ten rok ale utíkal. No co? Zase mě pustí jako v loni, že prý nemám ještě správnou míru.
2: Tak si myslím, hochu, že tě letos už nepustí.
1: Schovám se, Horymíre.
2: Tak si myslím, hochu, že se neschováš. Mají metodu.
1: A co Štika Aneška?
2: Tak si myslím, hochu, že Štika Aneška půjde letos taky. Už je jí pěknej kousek pro slavnostní tabuli panskou.
1: A Okoun Félix, Lojzík a Línek Silvestr?
2: Tak si myslím, že tady letos na zimu zbudu sám. Ještě tak s těmi nedorostlými. Lojzíka by snad nemuseli, ale třeba ho budou zase stěhovat jinam.
1: A Bartoloměj?
3: O mě se neboj. Použiji zase metodu leklá ryba. Nebo se zavrtám do dna, do bahna.
0: A zatím voda stále klesala a klesala, až jí byla jenom troška zhruba uprostřed. A tam se museli vejít všichni. Štíka Aneška, Okoun Félix, Lín Silvestr a dokonce i obrovitý bohatýr z Ruska Amur Boris se svojí partou. Druhý den, hned brzo z rána, začali vodou chodit černí lesklí páni a měli dlouhé tyče a provazy a sítě. Šli za sebou hned na jednu a potom na druhou stranu a volali na sebe a zase couvali a tak pořád dokola. Jenomže potom začali ti pánové nadzvedávat sítě a dávat všechno, co nabrali, do velikých sudů. A museli tam všichni. Všicičci z rybníku Pardoubek, jenom ti malí ne, protože proklouzli oky v rybářské síti a schovali se v blátě.
4: Tak to máme za sebou. Jedeme do města na vánoční svátky. Už je to tady. No co? Pobyl jsem dlouho.
0: A jeli daleko, předaleko. A kapr Bartoloměj měl pravdu. Dali je do velikých kádí na ulici. U kádě, kde se tlačil kapřík Pepa s ostatními, které neznal, se zastavila malá holčička, které tatínek říkal Klárko. Chvíli se dívala na malé kapry a potom si vybrala právě Pepíka. Tak dal pán s červeným nosem i rukama milého Pepíka na váhu a tatínek potom zase zabalil Pepu do mokré útěrky a s tou ho dal Klárce do síťované tašky. A tak si ho ti dva, tatínek a holčička Klárka, odnesli domů. A potom přišel Štědrý den.

Maminka holčičky, které říkali Klárka, řekla tatínkovi, aby Pepíka klepnul paličkou. Ale Klárka začala plakat a tatínek, že tedy klepnout nemůže. Potom, že to udělá maminka, ale ta taky nemohla. A tak nakonec Pepu vzali do mokré utěrky a šli s ním k veliké řece. Tady tatínek pověděl Klárce, že udělají dobrý skutek a že kapříka na Štědrý den pustí. A tak dala Klárka kapříkovi ještě pusinku pro štěstí a tatínek ho pustil do vody. Pepík chtěl honem pryč, ale potom si to rozmyslel, protože měl holčičku Klárku vlastně docela rád. A tak se zase otočil na hladinu, vystrčil hlavičku a párkrát otevřel kapří tlamičku. Bylo to kapří děkuji. A Klárka to poznala. Zamávala Pepovi a ten se konečně potopil a šel si schánět nový domov. Hledal hlubokou vodu, až ji našel pod vysokou skálou, na které býval hrad. A tak kapr Pepa připlul pod Vyšehradskou skálu. Už je to hnedle 20 let, co kapříka Pepu odvezli z Pardubku. A protože se ještě nikdo nechlubil a protože pořád někdo sundává rybářům z háčků žížaly rousnice, jak se to Pepík naučil od okouna Félixe, je to určitě on. Ten kapitální, přes metr dlouhý kapr pod Vyšehradskou skálou. Kapr Pepa z rybníka Pardoubek, kterému už nikdo neříká jejda, ani on sám. Tak to byly příběhy z rybníka Pardoubek, co se leskne mezi kopci Homolkou a Hůrkou, kousek za Rákosím se krčí vesnička Brtev, před Hrází městečko Bělohrad a dole pod Hrází se zase bělá mlýn pana Kotika. Ptáte se, jak to všechno vím? Byl jsem přece skoro 50 let po rybným. Tak to se člověk něco dozví. A potom jmenuju se Šťovíček.

0: Kapitola 14. Začarovaný les. Brzy jsem došla k začarovanému lesu. Celý se koupal v pološeru měsíčního světla. Člověk by řekl, že mezi kmeny hoří nějaká veliká svítilna, neboť všechny stromy byly osvětlené. Zářily do modra, do červena a do žluta. Světelné odlesky se křižovaly a tvořily tak jemné tóny barev, že to vypadalo jako v pohádce. Poletovalo tam tisíce včel, jako déšť zlatavých kapek. Při letu se dotýkaly strun visících z větví, takže celý les zněl hudbou. Mezi listím stromů se kolébalo mnoho květinek. Některé z nich zpívaly, jiné vyšívaly stříbrnými nitkami nevídaně nádherné pláště. Květinky byly průhledné, jako kdyby měly tělíčka stylu. Na ramenou měly ozdobná křídla a létaly docela lehce sem a tam. Snášely se ze stromu na strom, jak se jim zachtělo, klouzaly z větve na větev lehčeji než veverky a usedaly na zem půvabně jako ptáci.
1: Jsou to opravdu květiny?
0: Myslela jsem si.
1: Tolik se podobají ptáčkům.
0: Marně jsem se snažila vzbudit jejich pozornost. Nevnímali mě, neviděli ani neslyšeli a já jsem brzy dočista zabloudila. Ale na to jsem přišla teprve tehdy, když jsem si všimla, že pěšinka, po které jdu, hned za mnou mizí. Snažila jsem se dostat z lesa ven, ale všude vpravo, vlevo, přede mnou i za mnou byly tytéž červené, modré, žluté stromy ve vyrovnaných řadách. Řekli byste, že se mi znovu stavějí do cesty tytéž stromy, okolo nichž jsem už přešla. Začínala jsem už ztrácet odvahu, když jsem postřehla u paty jednoho kmene žlutého slimáka. Okamžitě jsem si vzpomněla na dobré rady, které mi dali na rozloučenou mechové snídky.
1: Promiňte, prosím,
0: oslovila jsem ho.
1: Bylo mi řečeno, že víte, kde bydlí krtek něžně černý.
2: Abyste se tam dostala,
0: odpověděl mi,
2: musíte nejdřív projít bludištěm, a to je ještě daleko, ale přejete-li si, mohu vás tam dovést.
0: Na skořápce měl vysekané sedátko a tak jsem se tam usadila. Požádal mě, abych vzala do ruky malé opratě, které měl připevněné na růžcích. Klouzal lehce a bez nárazu a stromy ubíhaly kolem mne dozadu, jako když jedete ve vlaku. Po zuby ozbrojené statné břečťany hlídali vchod do bludiště. Jak jsem vyslovila jméno Šedozelená, uctivě se rozestoupili.
2: Jen dejte dobrý pozor,
0: poučoval mě žlutý slimák, než jsme se rozloučili.
2: V bludišti je 100 sálů a do každého vede 40 dveří. Ať uvidíte cokoliv, za nic na světě se o to nesmíte zajímat. Jen docela malá nepozornost a jste neodvratně ztracená. V prvním sále projdete 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál projdete rovně prostředkem a tam bydlí náš vážený něžně černý.
1: V prvním sále 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál rovně prostředkem.
0: Nechal mě to několikrát opakovat a když jsem se to naučila nazpaměť, přál mi mnoho štěstí. Vstoupila jsem do bludiště chvějíc se strachem. V prvním sále hrachory a zelené fazole střílely z luků do terče a já jsem bez váhání prošla 7 dveřmi vlevo ven. V druhém sále skupina různých zelenin stála v kruhu okolo cvrčka, který zpíval a přitom hrál na harmoniku. Rajská jablíčka se usmívala, opírajíce se o hubená ramínka kerblíků. Celery vážně pokyvovaly hlavami do noty a za nimi, jak to mají ve zvyku, vystupovaly na špičky chřesty, aby lépe viděli. Hlávky zelí přivíraly oči rozkoší, brambory si lehly, aby se neunavily, a pórky si hladily vousky a snily. Právě jsem počítala dveře na pravé straně sálu až do 19, když v tom jedna bláznivá cibule vykřikla:
3: Rajská polévka, rajská polévka.
0: Okamžitě se všechny zeleniny, které se dávají do rajské polévky, v šíleném zmatku vrhaly k sobě a objímaly se. Byla to tak bláznivá podívaná, že jsem na chvíli zapomněla, ke kterému číslu jsem došla. Musela jsem začít počítat znovu, ale protože dveře, kterými jsem vstoupila, byly právě takové jako ty druhé, nevěděla jsem, zda jsem začala od těch pravých. Vstoupila jsem do třetího sálu, kde okřídlené květinky hrály dámu. Sasanky, vzájemně se držící za ruce, představovaly čáry na šachovnici, a místo kamenů byly na jedné straně červení a na druhé modří slimáci. Hrálo se v hlubokém tichu. A protože sama strašně ráda hraji dámu, mimovolně jsem k hrajícím přistoupila a dívala jsem se. Zapomněla jsem tak dalece na svou cestu, že po ukončení hry jsem se dala do hovoru s jedním modrým slimákem. Teprve když jsem si všimla jeho zlomyslného úsměvu, uvědomila jsem si náhle nebezpečí, do kterého se vrhám.
4: Šťastnou cestu!
0: Posmíval se mi.
4: Zdá se mi, že jdete do říše věčného sněhu. Ha!
1: Co?
0: Odpověděla jsem nakvašeně.
1: Tohle bludiště taky není nekonečné. Však já něžně černého přece jen najdu.
0: Vstoupila jsem do první chodby, kterou jsem viděla. Ale ta se náhle ostře zahýbala a já jsem se octla před dveřmi, na nichž plála ohnivá písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Krev mi stuhla v žilách a horem pádem jsem spěchala zpět do sálu. Ale ať jsem zabočila do kterékoliv chodby, vždycky jsem se znovu octla před dveřmi, kde svítila výstražná písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Uvědomila jsem si, že jsem se stala zajatcem bludiště a cítila jsem, jak mi na čele vyvstává ledový pot. Buď projdu dveřmi, a nebo budu muset bloudit chodbami, až zhynu hladem a žízní. Poprvé mě napadlo, že třeba už nikdy neuvidím maminku, a v zoufalství jsem otevřela ty hrozivé dveře.

Když se probudil, byla tmavá noc. Docela tmavá noc, nic nebylo vidět, jen v dálce několik malinkých světýlek zdálo se, že se trochu pohybují. Tichá noc, nic nebylo slyšet, jen jakousi krásnou, smutnou hudbu, která se, jak se zdálo, stále přibližovala. Zkrátka přicházel pohřební průvod. Vpředu a po stranách několik světlušek svítilo na cestu, za nimi šlo několik můr ve smutečném šatě, pak průvod muzikantů, nočních škrkavek, bzikavek, cvrkavek a jiných nočních vřeštidel, kteří hráli smutečný pochod. A nakonec hrobaříci s lopatami a kopáči. Můj pohřeb, zašeptal Pytlík jako ve snách. To já jsem asi umřel, ba jistě, vždyť ani nenesou rakev, to jdou teprve pro mne. A jako duch vstal, ještě mu bylo trochu špatně a přidal se k hrobaříkům a hudba hrála smutnou pohřební píseň. Tra, dram, tra, ra, ram. Tra, dram, bram, bram. A hloupý Pytlík tiše plakal, protože myslel, že je to jeho pohřební píseň.

0: No to víte, zrovna Pitlíkovi budou strojit pohřeb.
1: To panečku platilo někomu většímu, hned vám to povím. Průvodce zarazil blízko jednoho lidského domku, kde za plotem ležel na zemi mrtvý kanárek přikrytý širokým pohřebním rouchem. Chudáček, právě dnes zahynul jedné paní, která se sem se třemi dětmi přistěhovala na letní byt. A ta večer zrovna před chvílí vyhodila mrtvého kanárka přes plot, protože si ho děti chtěli vzít sebou na noc do postele. Uvidíte, že ho hrobaříci pochovají, řekla dětem. Jděte spát, zítra se můžete jít podívat na hrobeček. No a právě k tomu kanárkovi, jak ta paní předvídala, přišel průvod hrobaříků. Velitel stáhl z ptáka pohřební roucho, rouchem byl veliký noční motýl smrti hlav a ten z kanárka tiše odletěl. Tak kopat, poručil velitel hrobaříků, a ty můžeš pomáhat, ať kanárka brzo pochováme, řekl Pitlíkovi. Pitlík se zarazil. Co? Já mám kopat? Teď já jsem mrtvý. To je přece můj pohřeb.
2: Už se mu všichni broučci chtěli začít smát, už ho chtěli z radosti poplácat za ty jeho hloupé řeči po zádech, ale najednou do toho vpadl strašlivý hlas.
0: Bude to Pitlíkův pohřeb.
1: Tvá poslední hodina udeřila, zařezal se do tmy ohavný skřek.
0: Neutečeš, neuletíš, neuplaveš, kvákal kdosi škaredě, až se všichni otřásli. Chy, chy, chy, chy, znělo příšerně z neznáma, jako by se někdo smál, ale nesmál se, protože nakonec toho vylezlo. Chy, chy, chy, chytili jsme tě.
1: Vždyť to byl potemník, splešťule blátivá, chroust a koktavá krtonožka. Raf! 8 mohutných paží, klepet a pařátů semklo Pitlíka. Konec s tebou uděláme.
0: Bídně zhyneš.
1: Zaživa tě pohřbíme.
0: Umřeš.
1: Tak na něj volali a hned rozkázali hrobaříkům, aby v kopání hrobu neustávali. Broučci, noční bzikavky a škrkavky a světlušky chtěli utéci, ale museli zůstat.
0: Za každým, kdo uteče, se rozletím, sliboval chroust. A chytím ho.
1: Nikdo chrousta neznal, jak lítá, proto mu věřili a báli se utéci. Kdo byl muzikant, musel hrát a ti ostatní museli zpívat pohřební píseň kanárkovi a Pitlíkovi. Bylo to velmi smutné a hrobaříkům šla práce pomalu od ruky. Tak pomalu, že se do toho vmísila krtonožka.
0: Musím vám pomoct. Tak se hrabe.
1: A pustila se mezi ně. Vy jste, děti, neviděli hrabat krtonožku?
0: Ale víte, jaké má přední pracky.
1: To jsou přece drábky jako u moderního stroje na kopání jam.
0: Jej, ty zajeli do země.
1: Vždyť hrabání, to je právě to nejlepší, co krtonožka umí. Kdo by tu byl poznal koktavou krtonožku? Nikdo.
0: Země lítala na všechny strany. Byl to déšť hlíny a pod krtonožkou v mžiku vyrostla hluboká jáma. Pitlík už pohled do svého hrobu nevydržel. Všechno se mu to znovu obrátilo v bříšku. Celá síť, kterou snědl, zatočil se s ním znovu celý svět a poroučil se zase bez sebe na zem.
1: Štěstí však bylo, že už zase o ničem nevěděl, protože v té chvíli ho splešťule blátivá hodila svými pařáty do jámy, hrobaříci vedle něho rychle položili kanárka a krtonožka zase všechno zahrabala. Konec.
0: Je po Pitlíkovi. Muzikanti ještě zahráli poslední píseň a odešli domů.
1: Potemník, splešťule, chroust a krtonožka si ještě počkali, až hrobaříci hrob pěkně upravili
0: a šli domů také. Zpěváci rovněž. Poslední se rozcházeli světlušky. Chudák, říkali si o Pitlíkovi, byl to kamarád Ferdy Mravence, ale měl popletený život a proto má také popletený konec. Však bez toho o takových hloupostech, jaké dělal, ani nevyjde žádná knížka, rozumovali. A pojďme už domů. Takové podobné řeči vedli a pak se rozletěli také domů. A je zkrátka konec pytlíka.

0: léčení, mlaskalky a srkavky. Mlask, srk, hlt, žbluňk. Krištof Novák právě dopil mléko. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příborů a ani se nemusela dívat, jestli už dojedl. Poznala to podle toho, že se z kuchyně přestalo ozývat jeho hlasité srkání a mlaskání. Paní Nováková si dávala za vinu, že Krištof neumí slušně jíst. Ustavičně mu domlouvala, ale její slova se dosud míjela účinkem. Krištof byl sympatický 10letý kluk, měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek. Ovšem nevěděl, jak si vychovaní lidé počínají u jídla. Krištof totiž mlaskal, srkal, hltal jako čuně. Mlaskal tak vydatně, jako by nablízku kdo si plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z talíře, takže vlastně ani nepotřeboval lžíci. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna. Ale já myslím, že to úplně stačí, abyste mi dali za pravdu, že sedět u stolu vedle Krištofa bylo stejné, jako kdyby člověk seděl vedle hladového zvířete. Paní Nováková leštila sváteční příbory, přemýšlela o Krištofovi a byla smutná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková. Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry a tak jsem si myslela, že to bude děti určitě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý a asi 12 dospělých. Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel. Ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem. Hrůza pomyslet. Co budeme dělat? Co si počneme? Zabědovala nahlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka poradí, aby aspoň jednou mohl mezi lidi. A pak ať si klidně zas mlaská, srká, chroustá, kucká, bubla, hltá a žbluňká. Paní Nováková se zachvěla. Ale komu se svěřit? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Láry Fáry a poví jí o svém trápení. A opravdu nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila Krištofovi způsoby. Pak dodala, že má jít v sobotu na návštěvu ke kamarádovi. A nakonec se rozplakala. Nelamte si s tím hlavu, chlácholila jí paní Láry Fáry. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní, ale rozhodla jsem se, že vám na pár dní půjčím Kvida. Jakého Kvida? Zeptala se paní Nováková. Kdo to je? Čuník, odpověděla paní Láry Fáry. O to snad ne, vyděsila se paní Nováková. Žádného čuníka nepotřebujeme, nemáme pro něj ani chlívek. A pak, co by tomu řekli sousedi? Nebojte se, s Kvidem nebudou potíže. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm vůbec nebudou vědět.
1: Ale kam mu postavíme koryto? Starala se paní Nováková.
0: Kvido přece nic takového nepotřebuje, vysvětlila jí paní Larifáry. To je právě to. Má vybrané společenské chování. A když ho necháte jíst u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Naučí ho všemu, co je třeba.
1: To by bylo úžasné, zaradovala se paní Nováková.
0: Jistě, řekla paní Larifáry. Každá maminka, které jsem Kvida půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na čuníka v domě tak zvyknete, že mi ho ani nebudete chtít vrátit. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si ho tolik oblíbí, že by si ho nejraději nechal. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý večer musí proběhnout. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
1: Paní Nováková tedy našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě.
0: Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky, ale když si vzpomněla, co říkala paní Larifáry o Kvidově vzorném chování, vytáhla sváteční plátěné prostírání, které šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaklepání. Přede dveřmi stál Krištof a velký růžový pašík.
2: Tohle je Kvido, maminko. Ode dneška bude bydlet u nás, oznámil chlapec. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
1: Tak pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu,
0: prohlásila ohromená paní Nováková. Krištof vykřikl hurá a hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl kakao a začal ho smlaskáním srkat a hltat. Kvido šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív za sebou pečlivě zavřel dveře a pak si vylezl na židli proti Krištofovi. Krištof si nacpal plnou pusu sušenek a zaléval to kakaem. Čuník se na něj podíval, opatrně uchopil do spáry mezi paznechty jednu sušenku a beze spěchu se do ní pustil. Pomalu ukusoval, aby nenadrobil, pak zvedl hrnek s kakaem, trošinku upil a postavil ho zpátky na stůl. Nakonec si otřel rypáček do ubrousku. Krištof zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvido počíná u stolu. Hleděl na pašíka s otevřenou pusou. Na horním rtu mu zůstaly fousky od kaká a na bradě drobečky. Kvido se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu otřel kakaové fousky a smetl drobečky z brady.
1: Krištof byl bez sebe nadšením. S plnou pusou prohlásil si pašák, Kvido.
0: Čuník mu naznačil, aby nejdřív dojedl, než začne mluvit. Krištof se obrátil na maminku.
1: Co mu říkáš, mami? Je chytrý, viď? A roztomilý.
0: Kvido se otočil k paní Novákové a ona by přísahala, že na ní šibalsky mrknul.
1: Krištof do sebe obyčejně naházel jídlo za 3 minuty, ale tentokrát uplynula už celá 1/4 hodina a chlapec stále ještě seděl u stolu. Když přišla maminka uklidit nádobí, s údivem zjistila, že Krištof teprve před chviličkou dojedl. Potom odvedl Čuníka do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát. Kvido se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a přikývl, že je se svým pelíškem spokojen. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Krištofa na večeři, kde bude taky bratr paní Tomkové, jak se radila s paní Larifáry a že k ním přišel Kvido. Pan Novák se tvářil nedůvěřivě. Proč se má jeho syn učit slušnému chování od Čuníka? No to je, jako by se stal kozel zahradníkem, rozesmál se nakonec. Přestaň, Filipe, okřikla ho paní Nováková. Takové čuně si ještě neviděl. Myslím, že se musím na toho vašeho učitele podívat, usoudil pan Novák. Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou. Nejprve nahlédl do dřevníku, pak strčil hlavu do sklepa. Viděl tam na zemi modrou deku a taky zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl. Nakoukl pod pračku, pod vanu, pod žehlicí prkno. Kvi, kvi, kvi, kvi, zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené, a tak je zavřel a zamkl. Přitom si bručel po dvou si cosi o zlodějích a o neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se půjde zeptat Krištofa, kde Čuníka má. A jaké bylo jeho překvapení, když viděl, že se Kvido rozvaluje na rohožce před hořícím krbem a poslouchá s Krištofem rozhlas. Kvi, kvi, tak tohle je ten váš Kvido? Zavolal vesele tatínek. Kvido pootevřel očka a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu uklonil.
3: To jsem blázen, divil se pan Novák.
1: Krištof se zasmál. Že je Kvido prima, viď, tati? Tatínek se vzpamatoval.
3: Vždycky jsem říkal, že prase se naučí ledacos.
1: Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
3: Kvido se na něj chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví.
1: Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za uchem. Kvido se zdvořile, ale rázně odtáhl a šel si zas lehnout na rohošku.
3: No, asi se půjdu podívat, jak jsme daleko s večeří, prohlásil tatínek.
1: Maminka je už opravdu volala ke stolu. Přikázala Krištofovi, aby si před jídlem umyl ruce. Chlapec pospíchal do koupelny. Chtěl to jako obyčejně ošvindlovat a všechnu špínu utřít do ručníku. Jenomže Kvido, který šel za ním, mu ručník sebral a pověsil ho zpátky na háček. Zazátkoval umyvadlo, napustil ho po okraji teplou vodou a začal se pečlivě drhnout mýdlem. Když byl hotov, vypustil vodu a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si Kvido důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se umyl a utřel a viděl, že Čuník mezitím uchopil kartáč na vlasy a pečlivě si uhlazuje štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval. Pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková dočista zapomněla, kdo je Kvido, a usmažila k večeři vepřové kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a do zlatova vypečené. Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený.
3: Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a ukrojil si kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř.
0: Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, Kvido? Ty nerad kotlety?
3: Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec to pochopil.
0: Vysvětlím to mamince. Uvaří ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky vaří vajíčko.
3: Uklidňoval ho. Kvido si dal 2 porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou, pak spořádal ještě salát, 2 talíře broskví a 2 šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy.
0: Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se Čuníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat.
3: Po večeři se Krištof s Kvidem rozloučil.
0: Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se chtěl jít proběhnout, ale dveře na zahradu byly zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece, vyběhl po schodech, chvíli zápolil s dveřmi od sklepa a pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hráli karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková: dále? A velice se podivila, když spatřila nevrlého Čuníka. Tobě je tam asi smutno, viď, řekla.
3: Kvido zavrtěl hlavou.
0: Tak je ti zima? Strachovala se paní Nováková.
2: Kvido vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa.
0: Kde pak máš deku, ty můj chudáčku? Vykřikla maminka. Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kam se podělá?
3: Pan Novák jen cosi zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku. No, teď snad se už můžeme vrátit nahoru.
0: Kvido ho však ještě táhl ke dveřím na zahradu.
2: Copak, kamaráde, dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát. Maminka spráskla ruce, to je ono. Paní Láry Fáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se Kvido mohl v noci proběhnout po zahradě.
0: A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Večer jsme měli kotlety a dneska šunku. Kvidovi se div neudělalo špatně. Já měla dojem, že vám včera chutnalo. Máš přece kotlety tolikrát. Jenže to je vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa. Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho Kvido všiml? Pro pána, musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám ovesnou kaši a topinky. Pospíš si, já zatím vyvětrám, aby ta šunka nebyla tolik cítit. Když do kuchyně za chvilku přišel Kvido, vonila tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve když kaše získala správnou hustotu i teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a shrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Teď na Kvida dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům.
3: Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a spatřil pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky.
0: Promiň, Kvido, já už nebudu hltat jak čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě.
3: Kvido se na něj jen tiše díval.
0: Počkej, dojdu ještě pro šlehačku.
3: Čuník zavrtěl hlavou. Uchopil Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na dvě stejné poloviny. Jednu z nich přesunul k sobě. Krištof se zaradoval.
0: Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit?
3: Kvido přikývl a posypal si kaši dvěma lžičkami cukru. Krištof to sledoval a pak udělal totéž. Jakmile si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, Kvido mu vzal lžíci a předvedl, jak se správně jí. Nabíral si malá sousta a dbal na to, aby měl po každé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm.
0: Je to mnohem lepší než dřív.
3: Kvido se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec svůj talířek vylízat, ale pášík zavrtěl hlavou. Vypadalo to, že Krištofovi se tohle vyučování docela zamlouvá, protože před odchodem do školy objal Kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu zpátky poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To už se u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvido dohlédl na to, aby se před návštěvou důkladně vykoupal a oblékl. Chlapec si sám vyleštil boty a vzal si čistý kapesník. Když pašík osaměl, šel se do kuchyně podívat, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo náhle smutno. Kvido odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Jeho kamarád se vrátil až kolem 10. Byl nadšen a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho napjatě poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomku k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé volala paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejspůsobnějších chlapců, jaké kdy poznala. On totiž ví, co se sluší a patří. Paní Nováková byla na svého syna náležitě pyšná. Podruhé se v telefonu ozvala paní Láry Fáry. Ptala se, jak se daří Kvidovi. Musím uznat, že má opravdu dokonalé vychování. Je moc milý, teprve teď vidím, jak lidé prasatům křivdí, shrnula svůj názor paní Nováková. Kvido ovšem není obyčejný čuník, namítla paní Láry Fáry. Ale proč vám vlastně volám? Požádala mě paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky. Maminka si nenápadně utírala slzy, když jim mávala z okna na rozloučenou a tiše doufala, že se u nich snad Kvidovi líbilo.

0: Milí pokrývači, posluchači, vítám vás opět u své pravidelné rekreace, relace, věnované všem domácnostním záležitostem. Zdraví vás vaše domácnostní kachna Justýna, odbornice na slovo vzatá. Ale abyste si nemysleli, že se vyznám pouze v zahradničení, dnes si něco vyrobíme. Podle mého návodu, vlastního. Já jsem totiž odbornice i na ostatní ruční krátce. Totiž ty práce.
1: Budeme vyrábět, nebudeme nic sázet.
0: Venku co? Venku prší. Když prší, nechodí se pracovat na zahrádku. Dej si deštník ke dveřím. A neumíš pozdravit, růžovko? Jsme přece ve vysílání.
1: Ahoj, vysílání.
0: Ne, ahoj, vysílání. Ahoj, kdo?
1: Ahoj, děti.
0: No proto. Mám takový pocit, že si velice brzy budeme muset také projít pravidla slušného chování. Všimla jsem si, že i Hugo má v této oblasti zcela značné nedopalky, nedostatky.
1: Hugo, že by o něčem něco nevěděl? No, teda...

0: přesně. Mohli by z vás být úplně pohoršení, růžovko.
1: Nechtěla si něco vyrábět?
0: No, jistě, jistě.
1: A co?
0: A je to tu zase. Kdybys mě pořád nepřetrucoval, nepřerušoval, už si to dávno věděl. Dnes vám, milí posluchači, řeknu, jak si doma z krabiček udělat takovou výstavní vitrínku.
1: Vitrínku? Co to je?
0: No, taková polička. Je to velice užitečná věc. Já ostatně ve svém pořadu mluvím o samých užitečných věcech, žádné zbytečnosti.
1: A tak na co je teda taková tvá nezbytečná vitrínka dobrá, Justino?
0: Třeba teď, když skončilo léto, tak si v ní děti mohou vystavit všechny suvenýry, které si přivezli z prázdnin. Všechny ty malé roztomilé zbytečnosti.
1: Zbytečnosti, ha, jasně. Takže vůbec nezbytečná vitrínka na zbytečnosti.
0: Na suroviny, ne, na suvenýry, tak.
1: Suvenýry. Tohle slovo teď nedávno vysvětlovala Bibi.
0: Takže ty už víš, co to znamená, že? Mm-hmm. Děti si můžou vystavit všechny ty nejrůznější mušličky, kamínky, šišky, figurky, odznáčky, obrázky a další surevíny.
1: Suvenýry.
0: Ano, přesně, to jsem chtěla říct, no jistě. Mm-hmm. A taková vitrínka nebude sloužit jenom na surevíny, suvenýry z prázdnin, ale pro cokoliv malého, roztomilého a zajíkavého, zajímavého, co si děti budou chtít vystavit.
1: To zní moc dobře, Justino. Já mám doma taky spoustu takových maličkých věcí. Od Huga mám kus pijáku, od Vojty kus provázku, Netopír Pěr mi dal kuličku skleněnku a mám takovou skvělou šišku od slečny učitelky Hedy Okaté, kterou po mně jednou hodila.
0: To bylo, jak si jí zničil tu mapu, viď?
1: To bylo, když jsme po sobě házeli v lese šičkama. Takže taková vitrínka se mi bude taky náramně hodit.
0: Takže nyní jasně a srozumitelně vysvětlím, jak na to. Začneme tím, co budeme potřebovat. Takže připravte si víko od krabice od bot, prázdné krabičky od zápalek a lepidlo.
1: Víko od krabice, krabičky no. Od zápalek, to jsou sirky, teda Justino, ty jsi už mi tady nachystala, ale kde mají vzít děti?
0: No, poprosí předem rodiče, aby prázdné krabičky od zápalek nějakou dobu nevyhazovali a střádali je pro ně.
1: A nebo třeba rodiče dětem dovolí z pár krabiček ty sirky vysypat.
0: No, to by vzniknul ohromný letohrádek, totiž ten nepořádek.
1: Já myslel, že by se ty sirky třeba vysypaly do nějaké velké krabičky, aby právě žádný nepořádek nebyl.
0: Radši nemysli, Piggy. V domácnosti musí být řád.
1: Dobře. Tak radši říkej, co mám teď dělat.
0: Tak, vytáhni šuplíčky z krabiček od sirek a rozlož si je vevnitř v tom víku od krabice do řad, abys věděl, jak se ti tam vlezou.
1: Jak vlezou? Jako šnečkové do ulity, nebo jak vlezou?
0: No, jak se ti tam tento noc to vejdou, ne? Ukáž, vždyť je to úplný chaos. Každou krabičku máš úplně jinde na křivo. Hezky je rovnej, srovnej.
1: Srovnám dobře, tak takhle.
0: Výborně, takhle je to lepší. Hezky srovnané. Piggy mu se na to víko vlezlo celkem 9 krabiček.
1: Mě tam ty krabičky nevlezly, mě se tam vešly. Já jsem je tam poskládal a srovnal, ale Justině tam vlezou, tak jí tam hod vlezou, no. Justina má asi krabičky samolesky.
0: Ty jsi samosleská, totiž samovleska, ty růžovko jedna.
1: Já jsem samoběžka a samochodka náhodou.
0: No, ty jsi hlavně samozlobka. Tak kolik jich tam máš, těch krabiček vedle sebe? 3 naší.

0: na výšku. To je dohromady kolik?
1: To je dohromady kolik?
0: Ne, kolik jich tam máš dohromady?
1: 9. Tak. Co dál?
0: Teď vezmi každý ten šutříček, totiž ten šuplíček a přilep ho tím lepidlem k tomu víku. No nešetři tím lepidlem, ať ti to tam hezky drží. A teď už je to jen na tobě, jak si novou vitrínku vyzdobíš, než do ní vyskládáš všechno, co chceš mít vystavené. Můžeš každý šuplíček namalovat jinou barvou, nebo víko od krabice polepit nějakými obrázky, nebo po tento pomalovat, no.
1: Jenomže já tu mám jenom vodovky. A jak znám vodovky, tak asi nejsou zrovna to nejlepší, protože celá ta tvoje viktorinka je z papíru a vodovky potřebují hodně vody a tak by mi tu viktorinku akorát rozmočili. Tak...
0: Viktorinku! Vitrinku, ne viktorinku! Vitrinku ty poklepo! Popleto jsem chtěla říct.
1: Zajdu za svou Hedou. Třeba mi půjčí jiné barvičky, anebo mi něco poradí. No, jak si to pěkně vyzdobit. A já si pak vystavím suvenýry z prázdnin. Tak děkuju, Justino. Dneska to bylo fajn. To jsme myslela moc dobrou věc. Takovou akorát šupličkovatou, co?
0: No, štucličkovatou. Šupličkovatou.
1: Možná by šla ta vitrinka udělat ještě nějak jinak, jo. Ale využít ty krabičky, no to je bezva nápad.
0: No, a je to tu zas. Opravdu potřebují s Hugem lekce správného chování. Takhle odběhnout a ani se pořádně nerozloučit. Takže, milí pojuchači, vy posluchači, já se s vámi rozloučím teď i za toho růžovku. Pokud jste sledovali můj výklad a návod, určitě se vám viktorinky povedly a uslyšíme se zase příště. Co jsem řekla? Že jsem řekla viktorinky místo vitrínky, no, to je ten růžovka. Zase mě celou popletl. Já bych to samozřejmě bez něj řekla zcela bez svazu. Bez kazu. Takže to byly viktorinky, totiž vitrínky a příště u mojí pravidelné rekreace, relace, opět na sklepanou, totiž na skládanou, totiž to nazdár.

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
0: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
2: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
0: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal,
2: příteli, musíme si toho tolik povědět,
0: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
2: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
2: Vydrancoval gang kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
2: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
2: V Kilimandžáru.
0: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
2: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
0: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.

prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí.

0: ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla: Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
1: Ba ne, liško. Já umím běhat zrovna tak dobře jako ty,
0: povídá kapr. Tomu nevěřím.
1: Saďme se tedy.
0: Tak se liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela liška podle řeky a za chvíli zavolala. Kapře, jsi tu? A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
1: Tady jsem.
0: Běžela liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné? Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
1: Tady jsem.
0: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
2: Kapře, jsi tu?
0: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
1: Tady jsem, liško. Tobě to ale trvalo.
0: A od těch dob liška s rybami nemluví.
3: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád.
4: Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle, tvůj cit nelže, tak.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty, a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: Vám kravaty nespívej, zdraví, nebo za to tvý skřehotání nedostaneme žádnou výslužku.
1: Nemůžu přece mlčet.
0: Otvírej jenom pusu.
2: A tří královí koledníci. Daleká li cesta vaše?
3: Do Betléma mysl naše.
2: A co pak ty tam, černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
3: Slunce jest toho příčina, že je má tvář opálena.
2: Tak pojďte dál, hoši. Za koledu si zasloužíte něco na přilepšenou.
1: Krabaté.
4: Co?
1: Krabaté. Ti do černého hlubce do mlína.
0: Krabate, kde vězíš?
4: Loboši, vidíš ty havrany?
1: Poslední vzkaz naše.
0: Havrany? Prosím tě, a kde?
4: Sedí tamhle na struně. 2, 4, 6.
0: Poslechni, ty máš oči mhu, krabate.
4: Jsou v koruně. 11 ptáků černých jako noc.
0: Hloupost. Nic tam není.
2: Ale no tak, chlapci. Přece nebudete stát venku. Bože, zimní bouřka. To nevěstí nic dobrého.
4: Paní, znáte vesnici, která se jmenuje Černý chlumec?
2: Jak by ne? Já z Chlumce pocházím. Je to až u Voježického lesa, na cestě do Lípy. Pěkný lán cesty.
4: Jaký je tamní mlín?
2: Mlín? Ve vesnici žádný není. Ledaže, myslíš ten na Blatech? U Černé vody. Ale tomu se radši vyhněte.
4: Je zakletý?
2: Čertvý.
4: Opuštěný?
2: Ne, to ne. Nalé se v něm od rána do večera. I když k němu nikdy nikdo nejezdí.
4: Tomu nerozumím.
2: Tomu nikdo nerozumí. Ale s mlynářem není radno si zahrávat.
4: Proč?
2: Vím já. Povídá se ledacos. Má prý jenom jedno oko. A mnohem větší moc, než si kdy kdo dovede představit. Radši na něho zapomeň.
4: Ne, já...
2: Počkej, kam letíš?
5: Něco mě táhne pryč.
0: Krabate.
5: Jaká síla?
0: Přece nás tu nenecháš. Tři králové nemůžou chodit ve dvou.
5: Je tu někdo?
6: Tak jsi tu. Snad ses nepolekal.
5: Trochu. Viděl jste mě přicházet.
6: Mé oko dohlédne dál než na cestu ke mlýnu, krabate.
5: Vy mě znáte.
6: Já si tě vybral.
5: Jste zdejší mlynář, pane.
6: Jsem víc než mlynář. Jsem mistr. Otevři ty dveře. Ano, splnili můj úkol a dovedli tě až sem. Hůř! A já se tě teď ptám. Chceš být v mém mlýně učněm? Potřebuji jedno.
5: Popravdě, já nevím.
7: Neví, on ne.
6: Ticho!
7: Ano, pane.
6: O práci tady není nouze. Ale stále budeš mít co do žaludku... I měkou postel na vyspání. Tak co?
5: Po maminčině smrti se protloukám světem, jak se dá.
6: Už bys nemusel chodit po žebrotě. Můžeš patřit sem, krabate. Takže přijímáš?
5: Ano, myslím, že ano.
6: Ale než si plácneme, ještě jednu otázku. Jsi ochoten se kromě mletí mouky učit i všechno ostatní?
5: Všechno, co k práci v mlýnu patří.
6: Všechno, co patří k práci v tomto mlýnu.
5: Proč ne?
6: V tom případě tady je má ruka. Podej mi svou. Líp. Už zase mele.

0: celý, rychle, pan Kmotr přijel.
1: Je to až u Vojeřického lesa.
0: Toho dnes nechte spát, začne o příští novoluní.
1: Nikdy k němu nikdo nejezdí.
0: Spusťte mrtvý chod! Mrtvý chod spusťte!
1: Tomu nikdo nerozumí.
0: Já si tě vybral, krapate. Krapate.
2: Krapate. Krapate.
3: Krapat, to je tvé jméno? Slyšíš? Vzbuď se! Opravdu se tak jmenuješ?
2: Jo, jo. A kdo jste vy? Taky učedníci?
4: Ha! Učedníkem si jenom rok? My jsme už chasníci. Lepší mlýnská sorta.
2: Bože, tím hlasem ke mně mluvil jeden z těch havranů.
4: Vydá. Není tak zabedněný jako tuhle Jura.
3: Přestaň, Liško.
4: No jo, pan Stárek. Ty, aby se z našeho kuchyňky nezastal.
3: Ty!
5: Nech ho být, Tondo. Hlavně, že vám hlupák Jura uvaří a poklidí. Já si nestěžuju a klidně si o mě říkejte, co chcete.
3: No, hezky jsme se předvedli. Tak tě vítáme mezi námi, krabate. Já jsem Tonda Stárek. A tohle je Jura.
6: Buď zdrav.
3: Andruš.
7: A Zdárek.
3: Merten.
2: Ty toho asi moc nenamluvíš, co?
7: Ne.
3: Tady je Petr, Kito, Hanzo, Stašek.
4: A taky je tu moje maličkost. Liško.
2: Tebe si zapamatuju snadno.
4: Jo. Ani jménem nezapře tu svou zrzavou palici. Nejsem Liška, jsem Liško Andruši. S tvrdým i. Slyšet Liška v mlýně plyně plýtvat slinou. Zmlkni, Kašpare!
3: Tak dost! Pojďme do práce.
2: Počkejte, ještě mi řekněte, komu patří ta halena. Kalhoty, boty a ten parádní kabátec.
3: Všechno je teď tvoje, krabate.
2: To si dám líbit. Bude mi teploučko.
7: Někdy až moc.
2: Ale někdo to nosil přede mnou.
3: Tvůj předchůdce.
2: A on? Kde je? Už se vyučil?
3: Dá se to tak říct.
5: Mertene, no tak. Michal se už nevrátí. Víš,
0: přestaňte žvanit! A ty, krabate, si pamatuj. V tomhle mlýně platí zásada, drž jazyk za zuby. Mohl by ti zdřevěnět. A teď jdi zamést mlýnici.
2: Zatraceně. To, takhle to nepůjde. Než zametu vzadu, je vpředu zase plno. Fuj, všude samý moučný prach. V očích, v puse.
3: Pojď ven, krabate, je oběd. To nic. Nikomu se nevede zpočátku líp. Pomůžu ti. Zavři oči.
2: Jak jsi to udělal, Tondo? Nikde není ani smítko.
3: Nevyptávej se zbytečně. A hlavně mlč. V tomhle má mistr pravdu. Je to lepší pro všechny.
4: Tak kde vězíte? Hola, hej! Nebo nemáte hlad?
3: Pojď, krabate. Jura už volá, ať nám nevystydne polívka.
2: Promiňte, mistře. Nevíte, co se stalo? Všichni někam zmizeli.
0: Pojď dál, krabate.
2: Bože, ti havrani. Tak přece to byli oni. Já to tušil.
0: Víš, co je dnes za den, krabate?
2: Jsem tu od neděle, takže pátek.
0: Správně. A páteční večer od soumraku do půlnoci patří černé škole. Neučíme se tu číst, psát ani počítat, ale učíme se umění všech umění.
2: Umění?
0: Ano, je to tajné umění. Kniha, která tu přede mnou leží, je Korator. Moc pekel. Z ní budu předčítat. A záleží na každém z vás, co si z umění kouzel zapamatujete.
2: Ale proč? K čemu?
0: K čemu? Můžeš ovládnout přírodu, spoutat živly, získat moc nad ostatními lidmi.
2: Stát se bohem.
0: To slovo přede mnou nevyslovuj.
2: Tedy upsat se peklu, ale to já nechci.
0: Ptal jsem se tě, když jsi přišel. Dal jsi mi na to svou ruku.
2: Nerozuměl jsem.
0: Je pozdě, jsi tu. A ode dneška jsi nejen mlynářským učněm, ale i mým žákem. Tělo se ti zmenšuje. Srdce ti bije na poplach. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstá ti zobák. Pařáty. Huš na tyč. Toto je umění, jak vyjít ze svého těla. Můžeme začít.
2: Mertene, nejde to. Ten pytel má nejmín 4 centy.
7: Odpočiň si.
2: Nemůžu tě nechat dřít samotného.
7: Nestarej se.
2: Počkej. Přece neponeseš dva na jednou.
7: Radši uni.
2: Mertene, slyšíš?
6: Nakládá si toho čím dál víc, viď? Třeba chce zapomenout.
2: Zapomenout? A na co?
6: Se ho zeptej, chlapečku.
2: Vždyť Merten skoro nemluví.
6: Nemluví a maká za tebe, krabate. A to by se mistrovi nelíbilo. To nemá rád.
5: Co vy dva tu děláte? Zase popichuješ, Liško.
6: A? Náš kuchyňka. Domlouvám tady mladýmu. Nechce se mu dělat.
2: To není pravda. Jau, už zas. Mám něco se zádama.
6: No chudáčku.
5: Hele, jdi si po svým, Liško. Nebo hlupák Jura zapomene, kam chtěl vylít ten gbelík s pomijema. A ty ukaž, krabate. Vyhrň si halenu. Tady je to?
2: Kousek níž. Hrozně to bolí.
5: Dobrý?
2: Jo. Bolest je najednou pryč. Co jste se mnou proved, Juro?
5: Nic. Přiložil jsem ti jen ruku na záda.
2: Kouzlo?
5: Houby. Na to mistrovo čarování já nemám hlavu. Tohle mě naučila babička.
0: Jo, to byla moudrá ženská.
2: Ty, Juro, já pořád spoustě věcí nerozumím. Třeba kde se bere obilí a kam mizí semletá mouka. Nikdo ji přece neodváží. Jakoby se sama měnila zpátky v zrní.
5: Možná.
2: Ale proč?
5: Aby bylo pořád dost práce.
2: Pěkně děkuju. A proč 6 mlýnských složení mele bez ustání a 7. nikdy?
5: Mrtvý chod se rozbíhá jen, když se objeví kmotříček.
2: Kdo je to?
5: Při dalším novoluní ho poznáš. Přijede neslyšně uprostřed noci, mimu semelem jeho zboží a on zase potichu zmizí. Ale mistr z něho má vítr.
2: Cože? Mistr, že se někoho bojí?
5: Věřit nemusíš.
2: Ale co to všechno znamená, Juro?
5: To jsou příliš těžké otázky. Má hlava na ně nestačí, krabate. Kdybys chtěl recept na škubánky, mohl bych ti posloužit. Ale na tohle ti neodpovím.
0: Dnes je Velký pátek. Den, který jen bláhovci označují dnem smutku. Vy však budete mít důvod k radosti. Odpustím vám večerní předčítání z koratoru, neboť vás již zítra čeká každoroční zkouška. Po dvou strávíte Velkou noc na známých místech a ráno se vrátíte označeni cejchem tajného bratrstva. Žádám jediné. Nikdo z vás nesmí usnout, jinak ho stihne trest.
2: Tondo, kam vlastně jdeme?
8: K Bojmlově smrti.
2: Cože?
8: Je to tady. Koukni, krabate. Vidíš ten kříž?
2: Jo.
8: Kdysi dávno tu přišel o život člověk. Říká se, že to byl mort.
2: A proč jsme tu my?
8: Protože to chce mistr. Teď zapálíme oheň. A za rozbřesku uděláme jeden druhému na čelo znamení.
2: Ty, Tondo. Tondo. Nespíš?
8: Zvony. Znějí zvony, krabate.
2: No to je dost. Měl jsem strach, že jsi usnul.
8: Ne. Toulal jsem se. Trochu ve vzpomínkách. Trochu mimo své tělo. Slyšíš? To je z Černého Chlumce. Té, která předzpívává, se říká kantorka.
2: Já tuhle starou velikonoční píseň znám. Bože, to je hlas. Ta dívka musí být.
8: O dívkách nemluv, krabaté.
2: Proč? Přelítlo ti něco přes nos?
8: Víš, měl jsem rád jedno děvče. Teď už půl roku leží na hřbitově.
2: Co to povídáš?
8: Měl bys vědět, že nikdo z nás ve mlýně nepřinese žádnému děvčeti štěstí. Nechci ti nahánět strach, ale je to tak. Budeš-li mít rád nějakou dívku, krabaté, nedej to na sobě znát. Postarej se, aby o tom mistr neměl ani stání. A taky Liško, ne, ten mu všechno donáší. A hlavně, za žádnou cenu neprozratí její jméno. Ani ve spánku.
2: Já žádnou dívku nemám.
8: Třeba se nějaká objeví.
2: Už zase zpívají.
8: Budou takhle chodit po vesnici celou noc. Utichnou až ráno, kdy si naberou ze studánky velikonoční vodu.
2: Má tak čistý hlas. Chtěl bych ji vidět.
8: Krabaté.
0: Toto je umění, jak vyjít ze svého těla.
8: Krabaté, nevycházej ze svého těla. Nemusel by se zvrátit.
2: Aspoň na okamžiky spatřit.
0: Zatraceně.
2: Odděluju se od svého těla. Vydechuju se do černé noci. Stávám se plamenem svíčky, kterou držíš ve svých rukách. Vidíš mě? Cítíš mě, kantorko?
9: Holky, podívejte na můj plamínek. Jak se najednou rozkomíhal.
10: Teda, to je znamení. Asi na tebe někdo myslí.
2: Hoř, hoř, nezhasínej, třepotavá lampičko noci. Ne, ne, neodcházej. Au, Tondo, co jsi to udělal? Spálil jsi mi dlaň.
8: Jenom bolest mohla přivést tvou duši zpátky do těla.
2: Vrátil bych se sám.
8: Znáš toho ještě příliš málo, krabate, nezahrávej si.
2: Aha.
8: Pojď. Radši tě naučím nakreslit znamení muží nohy. Náš pentagram. Jím si ozdobíme svá čela.
2: Musí to být?
8: Musí. Jsme v jeho moci, krabate.
11: Chce někdo přidat?
7: Do mě se víc nevleze. Leda, že by mi ta kaše vycházela za svén ušima.
11: To si radši odpust, Andruši.
7: Dej nášup tomu nedochůčeti, ať se nacpe. Potřebuje to.
2: Sakra, Liško. Proč si mě pořád bereš do pusy?
7: To víš, jsem už taková povaha, holobrátku.
3: Hele, nech ho na pokoji, Liško.
2: Náhodou, fousy mi už rostou. A za pár týdnů koncem roku mi bude 18.
7: To tedy nebude, krabaté.
2: Přece vím, kdy mám narozeniny.
7: Jo, to možná víš. Za to nevíš, chlapečku, že tady se stárne 3x rychleji.
2: Cože?
7: Přišel jsi sem po třech králích. A jestli ti bylo 17...
2: Jo, a pár dní k tomu.
7: Pak jestli dobře počítám, a to já počítám, bude ti rovných 20.
2: To není možný.
7: No, přiznávám, Liško se spletl.
2: Vždyť ty už nejsi chlapeček, ale celý chlap.
0: Stárku!
8: Ano, mistře.
0: Kde je Merten?
8: On tu není?
0: Ty nevíš?
8: Nevím. Nepřišel k večeři.
0: Jistě, že nepřišel, protože se pokusil utéct. Pojď dovnitř, Mertene. Zuj si boty a rozhrň halenu. Teď uvidíte, co může čekat každý z vás, kdo by se ho pokusil následovat. Liško, podej pohrabáč.
2: Tady, pane.
0: Rozžavím ho svým plameným dechem.
8: Mistře.
0: Mlč, stárku.
8: To nemůžete.
0: Já jsem tu pánem. A pro výstrahu vám všem teď ocejchuju Mertenovi hruď i chodidla žhavým železem.
3: Ne, ne, to nemůžete, pane bože.
0: Ani krok. Vás 11 ostatních proměním pro tuto chvíli v mlčenlivé kameny. Budete jen němně přihlížet spravedlivému trestu. A pamatujte si, je pouze jediná cesta, která vede z mlýna. O tom, kdo po ní odejde,

0: Vlečci, volkové, milánkové, no, to tak zaberte.
1: Nejde to, Andruši, kola uvízla v bažině.
0: Vy moje hovátka, co to provádíte?
1: Vůz je moc těžký, měli bychom mu odlehčit.
2: Tak mu odlehčíme, krabate.
1: Pane bože, ten vůz se vznesl.
0: A hovězí drobečkové s ním.
3: Co to tam vyvádíte? Okamžitě dolů!
0: Tak a jsme z mokřiny venku.
1: Páni, vysvětlete mi, proč se vlastně dřeme, když vy na všechno znáte kouzla. Vždyť bychom vůbec nemuseli pracovat.
3: A jak dlouho myslíš, krabate, že by nás to bavilo? Nic nedělat.
1: Tondo, na světě je přece tolik věcí.
3: Na světě možná, ale tady?
0: Já snad radši pojedu. Přeje si někdo z panstva usednout na kozlík vedle mě?
3: Ne, jeď napřed, Andruši.
0: Jak chcete? Sedlák se veze, kmán jen pěšmo leze.
3: Už jeď, šašku.
4: Tondo, pořád se mi honí hlavou, co provedl mistr Mertenovi.
3: Merten bude zas v pořádku, uvidíš. Rány se mu hojí dobře.
4: A jak to mistr myslel s tím, že jen on určí, kdo smí z mlýna odejít?
3: Je to pravda. Každý rok jeden odchází.
4: Jen jeden?
3: Ano. V loni to byl Michal a na jeho místo si nastoupil ty.
4: Nemůžu se zbavit pocitu, jako by mi právě tohle měl Merten za zlé.
3: Na to se neohlížej, ty za nic nemůžeš.
4: A víš se, kdo odejde letos?
3: Já to vím.
4: A kdo?
3: Já odejdu, krabate.
4: Ale víš, že ti to docela přeju. Tam venku.
3: Tomáš, vezmi si tohle.
4: Tvůj nůž.
3: Na památku.
4: Ukaž, jak se otvírá.
3: Musíš ho otevřít sám. A pamatuj si. Dokud ti čepel v ruce nesčerná, máš naději. Hlavně buď opatrný. A nikdy na sobě nedej nic znát.
5: Krabate, nevycházej ze svého těla.
6: Podívejte na můj plamínek.
5: Jsme v jeho moci.
7: Bude ti rovných 20.
5: Každý rok jeden odchází.
8: Mertene, Michal se už nevrátí.
5: O dívkách nemluv.
9: Je pouze jediná cesta.
5: Já odejdu. Krabate.
4: Tondo, neodcházej.
5: Musím.
4: Bojím se.

0: myslivého se mi zdálo.
1: Krabaté, to nebyl Jensen.
0: Cože? To jsi ty, Juro.
1: Tonda je mrtvý.
0: Ne. Ne! Říkal jenom, že odchází.
1: Odtud nikdo neodejde po svých, Krabaté. Asi už chápeš, čím mistr vykupuje svou moc.
0: Našimi životy.
1: Co rok, to smrt jednoho z nás. Je to trest. Tentokrát se mistrovi znelíbil Tonda.
0: Bože, bože, Juro, vždyť my jsme nástroji pekelníka.
2: Chytněte kostrou, cháškolína, je novoluní pan Kmot přijel.
3: Honem, rychle, ať se mistr nezlobí.
2: Spustte mrtvý chod.
4: Dneska si přeju obzvlášť jemné mletí, mlináři. Minule byly v pytlích úlomky kostí.
5: Sám na to dohlédnu.
4: Ne, ještě počkej. Už máš 12. pomocníka do tuctu.
5: Spí na šalandě.
4: Kdo je to?
5: Jmenuje se Loboš.
0: Loboš.
5: Co ses tak zarazil, Krabaté? Jen pokračuj s tím pytlem, pokračuj.
0: Znám ho.
5: Nikdo se tě na nic neptá, zmiz.
4: A svého nástupce už si hledáš?
5: Snažím se.
4: S Michalem ani s Tondou ti to nevyšlo. Co ostatní? Co Liško? Ten je přece poslušný.
5: Poslušný je, ale to na mistrování nestačí.
4: A. Merten?
5: Nepřichází v úvahu.
4: Jura?
5: To je hlava skopová. V černé škole je vždycky poslední. Téměř nic si nepamatuje.
4: A co ten, co tu byl? Ten Krabat?
5: Zatím...

0: Před rokem jsem seděl na tomhle místě s Tondou, Juro.
1: Já vím, Krabate. Tehdy taky zpívali?
0: Tehdy jsem ji slyšel poprvé. Co slyšel? Já ji i viděl. Je krásná, vysoká, štíhlá. Ten její hlas pořád se mi vrací, i když jsem o tom s nikým nemluvil. Co to děláš, Juro? Proč kreslíš ten čtverec?
1: Magický čtverec.
0: Máš strach, aby nás mistr neslyšel? Odjel přece do Drážďan a vrátí se až nad ránem.
1: Nikdy předtím o Velikonocích neodjel. Co když je to jinak? Všiml jsem si, jak tě v posledních dnech pozoruje.
0: No dobře, ale tady přece...
1: Mohl by se potulovat kolem, Krabate. Dokáže se proměnit v cokoliv, v síčka, v toulavého kocoura.
0: A takhle na nás nemůže.
1: Ne, neuvidí nás ani neuslyší, protože na nás zapomene. Jako bychom nebyli. Teď klidně mluv.
0: Co víc mám říkat?
2: Ty se zamiloval, kamaráde.
0: Já nevím. Snad. Ale ona o mě neví.
1: Promluv s ní.
0: Jak?
1: Svým vnitřním hlasem.
0: To jde.
1: Ano. Mistr nám o tom nikdy neřekl, ale přečetl jsem si to v Koratoru.
0: Ty umíš číst tajné písmo, Juro. Ty, který o sobě tvrdíš, že jsi hloupý.
1: Někdy je snažší dělat ze sebe hlupáka. Pomáhá to přežít.
0: K čemu přežívání? Umíme čarovat, ale jsme jako spoutaní. Nemáme volnost, chybí nám láska a umíráme jenom proto, aby on nestratil svou moc. Pro boha, kdo to bude příště? Řekni, Juro.
1: To netuším. Každý se bojí a proto je lepší na to nemyslet.
0: A co pak to jde? Co pak není síla, která by jednou provždy zničila to zlo?
1: Existuje taková moc. Drží ve svých rukou dívka, která bude milovat jednoho z nás a poslední den v roce podstoupí zkoušku.
0: Je to nebezpečné?
1: Velmi. Ale když obstojí, bude mistr poražen a v okamžiku jeho smrti zmizí i všechno, co nás kdy naučil.
0: A když se to nepodaří?
1: Když ta dívka prohraje, zemře a její hoch s ní. Tak co? Stále na ně myslíš?
0: Tonda mě varoval.
1: S Tondou to bylo jinak. Vyzradil svou milou příliš brzy, mistr ji pak pronásledoval, mučil ve snech, až se chudinka sama vrhla do vody.
0: Smrt, smrt, smrt, samá smrt. Už dost. Nechci nic vědět. A na kantorku raději zapomenu.

0: Krabate, co sedíš stranou?
1: Tak krucina, krabate, slyšíš vůbec?
0: Co?
1: Ty se nepřidáš?
0: Já neumím zpívat.
1: Nevykládej.
0: Loboš to vezme za mě.
1: Proč ne? Klidně.
2: Ono se zřejmě panáčkovi něco honí hlavou. Trápí se. Znal jsem jednoho, co se trápil kvůli děvčeti. Choval se podobně.
0: Jo, a já zase, Liško, znal jednoho zrzouna, co slyšel trávu růst. Jenže se ukázalo, že to byla jen sláma, co mu šustí v hlavě.
2: To jsi neměl, tuhle urážku si odskáčeš.
0: Nesič na mě, krabat se tě už dávno nebojí, Liško. A víš, co udělá s jedovatou zmí, která ho chce uštknout? Chytí za krkem a...
3: Bravo!
4: Skvěle!
3: Teď jsi mu to nandal, krabate.
4: To ti přijde draho. Mistr!
1: Držobák! Ten černokněžník nad námi od dnešní svatojánské noci nemá žádnou moc. Tenhle večer nepatří temným silám.
2: Bude i zítra, Andruši.
1: Jo, ale co když se právě dneska stane zázrak a někdo mu zakroutí krkem?
4: To bys si opravdu přál?
1: Přeber si to, Liško. Mimochodem, tuhle tu znáš?
5: U svého mlýna pan mlynář stojí. No tak co je s vámi? Přidejte se!

0: tom tříkrálovém večeru utekl Krabaty?
1: Já nevím. Hnala mě sem jakási vnitřní síla. Vyšší moc a já ji nedokázal odolat. Ale to jsi musel poznat taky, Loboši.
0: Ne, já nechtěl nikam odejít. Jenže najednou mi z ničeho nic zakroužil nad hlavou orel. Víš, můj táta byl sokolník. Naučil mě milovat dravce. Obdivovat nádheru jejich rozepjatých křídel. Ctít ten majestát volnosti. Ale tenhle pták byl zvláštní. Měl jen jedno oko.
1: Mistr.
0: Začal do mě pařáty a vznesl se. Letěl jsem. To jsem si vždycky přál. Ale současně jsem byl uvězněný v jeho spárech. Drásel mi tělo, pálilo to jako čert. Kdysi v dálce jsem zahlédl černě oděného muže s ohnivými pery, který bičem štval koňské čtyřspřeží. Ti koně pádili jak zběsilí, ale pod nimi nic, žádná země. Oni se vznášeli vzduchem, chápeš to, Krabate?
1: Ano, to byl Kmotříček. Už si ho taky poznal.
0: Máš pravdu. Teprve teď mi to dochází. Musel to být on.
1: Je to ďábel, Loboši. Kníže pekelníků. A náš mistr mu slouží.
0: Proto, když jsem se ráno probudil, byl jsem najednou tady ve mlýně a na těle ani škrábnutí.
1: Černá magie.
0: Nechci tu být, Krabate.
1: Ano, já vím.
0: Pomoz mi.
1: Kdyby to záleželo jenom na mě, věř mi, že bych neváhal.
0: Prosím tě, Krabate. Prosím.
1: Nechal jste mě zavolat, mistře.
2: Posaď se, Krabate. Musím s tebou mluvit. Už několik týdnů tě pozoruji a mám pocit, jako by ses v myšlenkách toulal jinde. V černé škole odříkáš všechno bez chyby, ale taky bez zájmu. Pověz, co přede mnou skrýváš.
1: Já nemám co skrývat.
2: Nebylo by rozumnější, kdyby ses mi svěřil dobrovolně? Jinak tě budu muset špehovat.
1: Nevím, co bych měl říct.
2: Dobře, nebudu dál vyzvídat. Nechám ti čas na rozmyšlenou a povolím ti, co jsem žádnému ze svých žáků nepovolil. V neděli máš volno a já si přeju, aby jsi vyšel třeba do Černého Chlumce.
1: Proč právě do Chlumce?
2: Bude tam pouť. Přijdeš na jiné myšlenky, poveselíš se, můžeš si zatančit s děvčaty.
1: O to nestojím.
2: Tak to ber jako příkaz, Krabate.

0: Kantorko, slyšíš mě?
1: Slyším jakýsi hlas, jako by to byl sen, a přitom není. Kdo jsi?
0: Ten, který na tebe už dlouho myslí. Jmenuji se Krabat.
1: Zdává se mi o jednom hochovi. Možná jsi to ty?
0: Síla myšlenek dokáže lidi spojovat. Mám tě rád. Chci být s tebou. Cítit vůni tvých vlasů. Držet tě za ruku.
1: Můj milý.
0: Nazvala jsi mě milý.
1: Máš milý hlas.
0: Zítra se uvidíme. Ale musíme být opatrní. Nesmíme se prozradit.
1: Proč? Máme přece právo. Neslyším tě. Ztratil ses mi. Krabate.
2: Thank you.

0: Ne, dnes je to poprvé.
1: To jsem celá já. Musím chytit takovýhle nemehlo. Koukej se mi na nohy. Je to snadné.
0: Jo, možná jo.
1: Ale ty se nedíváš. Jo, tak. Tobě se líbíš?
0: Jméno ne.
1: Ty jsi ale divnej. Víš co, stůj si to jako solný sloup. Hej, mladenci, kdo mě vezme do kola, jsem volná.
0: Kantorko, zatančíme si.
1: Ty jsi krabat.
0: Ano, ale tady nemůžeme mluvit.
1: Nechápu proč.
0: Tamhle ta babka mě bez ustání pozoruje.
1: Tak ať, bez tak není zdejší. Ve vsi žádná babka se skleněným okem nebydlí.
0: Pane bože, mohl jsem to tušit. Počkám na tebe venku.
1: A co tanec?
0: Raději ne. Přijď za mnou co nejdřív. Kantorko?
1: Ale já se tak nejmenuju.
0: Pojď sem ke mně, do toho čtverce.
1: Víš, jsi trochu legrační.
0: Připadám ti k smíchu.
1: Je to všechno tak zvláštní, jako bys přicházel z jiného světa.
0: To je pravda. Sloužím totiž v mlýně na Blatech u Černé vody.
1: Aha.
0: Tebe to neděsí?
1: Ani v nejmenším. Teď konečně rozumím svým záhadným snům, tomu hlasu.
0: Tolik bych si přál zůstat s tebou. Tedy, pokud i ty bys chtěla.
1: A když řeknu ano, zůstaneš?
0: Ach, nemůžu. Ty sama bys mě musela vysvobodit.
1: Mám se utkat s lítou saní? Proč ne? Co mám udělat?
0: Přijít poslední den v roce do mlýna a poznat mě mezi 12 chasníky.
1: Blázínku, to je přeci snadné.
0: Ne tak, jak si myslíš.
1: Já přijdu. Tomáš, tohle si vezmi. Prstýnek z vlasů jako můj slib.
0: Do té doby se už neuvidíme.
2: Tak ještě jednou, krabate. Nejdřív se musíš naučit odolávat mistrově vůli. Říct ne, když on řekne ano. Splnit jeho příkaz jinak, než si to přeje. Vidíš ten svícen?
0: Jo, vidím, Juro.
2: A teď si představ, že já jsem mistr. Odsuň svícen od sebe, krabate.
0: Od sebe? Ne, od sebe ne. Naopak, k sobě.
2: Povídám od sebe.
3: Od sebe, krabate. Ruka jako by se ti sama prodlužovala. Dlán tě pálí. Prsty se rozevírají.
0: Sakra, nedokážu to.
2: Musíš to dokázat kvůli ní.
0: Mám oni strach, Juro.
2: A ty si myslíš, že já ho nemám? Ty se bojíš oni, ale já se, kamaráde, bojím o dva. O tu dívku i o tebe. Až budeme sedět na tyči proměnění v havrany, musí tě poznat.
0: Počkej, zkusím si navléknout tohle.
2: Co je to?
0: Prstýnek z jejich vlasů. Dala mi ho jako svůj slib.
2: Já padnu, proč to neřek dřív?
0: Není kouzelný.
2: Ale dá ti sílu. Víš, je čarování, kterému je třeba se namáhavě učit. Znak po znaku, formulku po formulce. To je to, které stojí v koratoru. A potom je takové, co vyrůstá ze srdce.
0: Bacha, Juro, někdo jde.
2: Mertene, potřebuješ něco?
4: Ne. Vlastně jo. Liško se vzbudil. Ptal se po vás. Andruš si ho vzal do parády, ale dejte si pozor.
0: No ne, Mertene, ty mluvíš. Ty jsi řekl víc než dvě věty najednou.
4: Jo, a povím ještě něco. Nedovolte, aby umřel někdo další.
3: Dnes je štědrý den, krabate.
0: Pokud vím, tady se Vánoce neslaví.
3: Ano, ale přesto pokládám dnešek za výjimečný. Chci ti učinit nabídku.
0: Poslouchám.
3: Můžeš se stát mým nástupcem.
0: Mistrem ve zdejším mlýně?
3: Přesně tak. Pan Kmotr souhlasí, neboť já odcházím. Pobyl jsem tu 12 let a vykonal jsem vše, co bylo dle koratoru třeba. Jsem velmi bohatý a velmi vlivný. Znám všechna kouzla a dokážu toho náležitě využít. A tobě se může dařit stejně, krabate.
0: 12 let bych měl rok co rok posílat jednoho z nás na smrt.
3: To je přece malá daň za to, co ti tajné umění poskytuje.
0: Ne.
3: Prosím?
0: Říkám ne. Nikdo už nesmí zemřít.
3: Hlupáku, jeden to musí být vždycky. A ty teď můžeš rozhodnout, kdo přijde na řadu jako další. Co třeba Liško?
0: Nemůžu ho ani vystát, ale být vinen jeho smrtí, k tomu mě nepřimějete, mistře.
3: Když na můj návrh nepřistoupí.
0: Tak co? Co?
3: V kůlně leží připravená rakev a poslední den v roce je ode dneška za týden.
0: Budu to tedy já.
3: Podívej se na čepel svého nože. Tonda znal odpověď předem. A ty podle té černě taky pochopíš, že když odmítneš, nemáš úniku.
0: Ne, tohle já nikdy nepřijmu.
3: Já neprohrávám, krabate.
5: Pochválen buď Ježíš Kristus. Promiňte, že přicházím bez ohlášení, mlynáři.
3: Co chceš?
5: Svého chlapce.
3: Jeden z vás mě podvedl. Který?
5: Mám ráda Krabata.
3: Krabat? A znáš ho vůbec?
5: Znám. A pán Bůh je mi svědkem.
3: Ale to budeš muset dokázat. Dobrá. Hus na tyč. Těla se vám zmenšují. Ruce a nohy se proměňují v havraní prka. Narůstají vám zobáky. A ty schováte pod pravé křídlo.
0: Pod pravé ne. Musí to být jinak. Pod levé křídlo.
3: Dost! Chceš mě podvést, krabate? Všichni zpátky do hejna a znovu. Už na tyč. Zobáky dopředu. Stište svá srdce. Klid. Klid. Tak co? Který z nich to je?
5: Ten ne. Ten taky ne. Ani tenhle.
3: Už jsi na konci řady.
5: Je uprostřed.
3: Uprostřed? Ale jich je 12. Tedy 6. zleva, nebo snad 6. zprava?
5: Já nevím.
3: Nevíš? Moc času ti nezbývá.
5: Ach, bože, stůj při mně. Ten nebo ten.
0: Má milá. Má milá.
5: Au, klo ve mně. Teče mi krev. Je to on.
3: Říkáš tedy, že je to tenhle?
5: Ne, ne, ten druhý.
3: Cože?
5: Ten vedle něj, to je Krabat.
0: Kantorko, ty jsi to dokázala.
6: Tenhle souboj si prohrál, mlináři na blatech. Už nejsi mistr, zemřeš.
3: Ne.
6: Moc pekel tak žádá. Jeden to musí být vždycky. Jsi na řadě!
5: Zbyla z něj hromádka popela.
0: Počkejte, cítím kouř. Mlýn hoří. Všichni ven! Rychle, rychle!
7: Hoří! Hoří!
8: Pekelníci ničí své
9: oheň
8: stopy.
9: Oheň se rychle šíří, zachvátí celý
0: mlýn. Doste vodu!
10: Ne, počkejte! Utvořte kolem plamenů kruh. Hodím do nich za každého z nás hrst byli.
11: Ty dutá palice. Zapomněl jsi, že všechno naše kouzlení je v prachu?
10: Tohle je boží bejlí, Liško.
12: Je po ohni.
0: Vážně?
13: Je to možný?
11: Jak si to proved, Juro?
14: Jo, moje babička, to byla moudrá ženská.
15: A já v té svý hlavě, Liško, nemám jen slámu a obilný plevy.
5: Půjdeme, Krabate.
13: Kam?
5: Domů.
13: Můžeme být doma tady.
15: A pan mlynář Krabat se sličnou mlynářkou. Nějak rychle jsi to tu přisvojil.
16: Ty kušuj, Liško. Ty jsi nikdy pro druhé nehnul ani prstem.
14: Tak mě napadá, nepotřebovali byste někoho třeba do kuchyně, no tam já se vyznám.
13: Jasně, že jo, jen zůstaň, Juro.
15: Ne, mě asi nepřiberete.
13: Tebe ani náhodou, Liško. Ale kdyby chtěl někdo jiný, Mertene?
4: Ne, odcházím. Umřel tu Michal.
13: Měl jsi ho moc rád, viď?
4: Byl to můj bratr. Kuš mýho já.
13: A co ty, Loboši?
2: Jo, já zůstanu, ale jen do jara. Pak fí, vezmu vítr a budu zas volný jako pták.
16: Za to mě se nezbavíte. Už jsem se rozhodl. Pořídím si políčko, na něm obilíčko, k němu vůz a hovátka a ty mi budeš mlít jen tu nejlepší mouku. Platí, Krabate?
13: Platí, Andruši.
16: Počkat, začíná nový rok, nový život, uzavírají se tu obchody. To by chtělo stvrdit kapkou dobrýho moku, ne?
2: Jasně.
14: Určitě.
2: Budete se divit, ale na všechno jsem myslel. Mám schovaný soudek.
16: Já se nestačím divit, Juro. Tak jdem.
13: Kantorko?
5: Ano, Krabate?
13: Řekni, jak jsi mě vlastně poznala?
5: Měl jsi strach? Bušilo ti srdce?
13: Jurovi taky. To on nás zachránil. On jediný dokázal udělat něco nečekaného.
5: Ale ti, hlupáčku, věděla jsem, že to nejsi ty. Nikdy bys mi přece neublížil. A pak všimla jsem si prstýnku z mých vlasů, který jsi měl navlečený na křídle. Trochu ho překrývalo peří, ale viděla jsem ho.
13: Stejně mi něco dlužíš.
5: Já tobě?
13: Ano. Mám krásnou, statečnou dívku a neznám její jméno.
2: Pojďte, kde vězíte? Krabate!
7: Krabate! Krabate!
5: Víš co? Krabate! Zkus ho uhádnout.
13: Cože? Ty chceš, abych hádal?
5: Proč ne? Máš na to přeci spoustu času.

0: Krabat, rozhlasovou hru na motivy knihy od Frieda Preusslera Čarodějův učeň, napsala Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, dramaturgie Ivan Hubač. Učinkovali Michal Zelenka, Lukáš Lavica, David Novotný, Matěj Dadák, Jaroslav Plesl, Jan Meduna, Vojtěch Hájek, Ilja Racek, Andrea Elsnerová, Marika Procházková, Vladimír Čech, Jitka Smutná, Robert Jaškov a další. Režii měl Aleš Vrzák.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Tram, ta-da-da.
3: První rada říká ti, jak se doma chovatí.
4: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
3: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
2: Kdopak? Nejdřív se probudím.
3: No.
2: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
3: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
2: Ne, kdepak?
3: Jak to, že ne?
2: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
4: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
3: No.
4: Umíješ.
2: Se ještě jednou.
5: A proč?
2: Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
4: Ale ne.
3: Jistě, že ne.
4: Umíješ po sobě umývadlo.
3: Umývadlo, že?
4: Po každém mytí.
3: Ano, po každém.
2: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jitro, bábinko.
3: No, ano, ano, doma no. Se nemá zapomínat na pozdrav.
4: Správně.
3: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
5: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko.
2: Je?
3: Manko, ty...
2: Pan Spejbl přece není bábinka.
3: No jistě, že nejsem bábinka.
2: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejble.
3: Ano, samozřejmě.
5: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád nebo jenom po ránu?
4: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat, hodinu.
3: Co to povídá, Vičky?
4: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
3: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
2: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
5: Dáš mi co? Řeč?
2: Ale ne.
5: Ty s babinkou nemluvíš?
2: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
4: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
3: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
5: Co by sis taky česal, tatí?
4: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
5: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
4: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
3: Samozřejmě.
4: No. Zrovna tak si tam nečistí nechty, když má za nimi smutek.
5: Ten rozcuchaný člověk?
2: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nechty.
5: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
3: To byl příklad, že ano.
5: Jo tak!
4: Hurvínku!
3: Oh,
4: jak se to chováš?
2: Ještě přijdu o uši.
3: To je taky velmi nespůsobné.
4: Ano.
5: Přijdu o uši a proč?
2: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
3: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
4: Ano.
3: Že ano.
4: No.
5: Jaké zvuky?
3: No třeba kýchat, až se třese celý dům.
5: Hepčí,
2: pozdrav pámu.
4: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
3: To hepčí.
4: Ano, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
3: Ano.
4: A co nejtlumeněji.
3: Samozřejmě.
4: A to též se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
2: Stejně neumím moc nahlas.
4: Se nemá vůbec, Máničko.
3: Vůbec, Máničko, vůbec. No.
4: A zívání se dá ovládnout,
3: jistě.
4: Že?
3: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřina.
4: Ano, jistě.
3: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
4: No?
5: Auweis.
2: Auweis.
3: Proč Auweis?
5: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
3: Ale nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
4: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
6: Raz, dva, tři, předklon a protáhnout. To není cvičení pro vás, děti. Podle téhle hudby cvičí na palouku 3 prasátka. Vlastně jen 2. Ale nepředbíhejme. Vaši kamarádi na vás čekají u své chaloupky.

0: mzdu. Já jsem centík, chytrá hlava.
1: Já jsem kvíno, duše hravá.
2: Já jsem funík, kůželína.
3: Já? Selepice Josefína.
4: Je ráno. Sluníčko šimrá svými paprsky trávu a den se probouzí.
3: Budiček!
4: Neprobouzí se jenom den. Otevírají se dveře chaloupky a v poklusu ruce pěkně na prsou vybíhá centík s kvídem na rozcvičku. A centík s kvídem cvičí.
0: Raz, dva a raz, dva a raz.
1: Jak může funíkovi chutnat, když se jen povaluje a necvičí?
0: To já bych bez rozcvičky neměl chuť ani na snídaní, a natož na ty polední lívance, co pro nás chystá dneska Josefína s jahodami a se šláčkou. Ty budou!
1: Mňam!
0: Pozor si z rytmu! A raz, dva a raz.
4: A Kvído s centíkem cvičili dál, až se z nich kouřilo. Funík zatím měl svoji rozcvičku v posteli.
5: A otevřu jedno oko, tak, a otevřu druhé oko, tak, a teď opatrně, jedna noha na zem, au, au, a teď druhá noha na zem, sláva, už stojím a vidím, narodil jsem se do nového dne a vidím. Vidím moc dobře. Na stole se kouří z plné mísy. A cítím taky moc dobře. Je to bramboračka. A voní houbama s majoránkou. Nožičky neste mě ke stolu.
4: Funík se pustil s chutí do jídla. A Kvído s centíkem pořád cvičili. Až se ozvalo... Rozhlasovým borcům zdar.
1: A teď hurá na snídani.
0: Mě tak vyhládlo, že spořádám nejmín dva talíře.
4: Ale ve dveřích se oba zarazili.
0: Josefino, pomoc, pojď se podívat.
3: No tohle.
1: Všechno snět.
3: A já navařila polívky jak pro regiment vojáků.
1: A nezbylo nic.
0: No, podívej se na sebe, jak jsi tlustý. Co pak nevíš, že tloušťka škodí zdraví?
3: Ko, a pro vepře je přímo životoko nebezpečná. Ko.
1: To se musíš pořád tak cpát.
5: Nezlobte se, kamarádi, ale ta bramboračka byla tak dobrá.
0: Ještě nám ji připomínej. Radši přemýšlej, jak se polepšíš.
5: No jo, to je těžké. Já když nejím, tak nevím to, co s rukama.
3: Ko. Když jsi všechno snědl, tak se sebereš, vezmeš tašky a dojdeš do vsi na nákup.
1: Ano, aspoň budeš vědět, co s rukama.
5: Co, tak na jedný se mám pohybovat? Vždyť to je zdraví škodlivé.
0: A, povídali, že mu hráli. Navíc se projdeš a nějaké to kilo schodíš.
5: Ale kamarádi, to mě necháte, abych to táhl do toho kopce. Víte, jak pozdě přijdu, jak dlouho budete čekat na jídlo. Kvído by tu byl hned, je takový mrštný.
1: Až naprší a úschne.
3: Když nedojdeš, nebudou lívance.
5: Dojdu, už běžím.
3: Tak si piš. 32 jec, 3 kila mouky máš, 3 kila cukru, 30 deka masla, 3 litry mléka za 3 koruny kvasnice.
5: To bude tíha, to se pronese.
0: A ještě 3 kila chleba.
1: A pro mě dala manky.
5: Jak já to všechno, chudáček, unesu. Na takový nákup jste si měli poslat to stěhovací vůz. Co pak to můžu všechno pobrat?
4: A rozmrzelý funík práskl dveřmi, bum! A vydal se na cestu do vsi. Centík s Kvídem se chystali do práce.
1: Ale já mám hlad, abych vydržel o suchém chlebu, než ten louda přijde.
0: Budeme si muset na lívance pěkně dlouho počkat.
3: Kde pak? Funíka jsem poslala nakoupit za tresku. Podívejte, na dnešní lívance už mám všechno přichystané.
1: Ale... To jich bude málo. Vždyť je v díži sotva na dně.
3: Kvo, kvo, počkej, až přidám kvasnice, po nich tě sto nakyne, že nebude pomalu mísa stačit, kvo. Jen se nestarejte, kvo, a radši běžte se džbánkem na jahody, kvo, kvo, kvo.
6: To je jiná, hned se nám půjde líp.
3: A ne, abyste trhali víc do pusy, než do džbánku, kvo. Ať je plný, kvo.
4: Kvído s Centíkem se vydali na paseku, kde se to jahodami jen červenalo. Jako kdyby tu někdo položil vonavý koberec. A Funík zatím došel do vsi a pomalu se vracel s nákupem domů.
5: Co si to na mě vymysleli? Už mám ruce vytahané až po kolena. Musím si na chvilku sednout.
4: A jak tak seděl a otíral si z čela pot, svitl mu hlavou nápad.
5: Co bych se dřel? Já si svoji porci uložím do žaludku a budu mít tašky hned lehčí.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal svoje kilo chleba a chramst, chramst, za chvíli z bochníku nezbyla ani kurka.
5: No vida, a teď se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto kynulo a kynulo a Centík s Kvídem sbírali a sbírali. Ale sotva Funík ušel malý kousek, začali ho znova bolet ruce.
5: Jak jsem ujedl, je jedna taška lehčí a druhá těžší. A pořád mě to naklání. Musím ujíst stejnoměrně, aby se mi lépe šlo.
4: A jak řekl, tak udělal. Vzal druhé kilo chleba a chramst, chramst. Z bochníku nezbyla ani kůrka.
5: No vida, hned se mi půjde líp.
4: A Funík šel a šel a těsto Josefíně kynulo a Kvído s Centíkem už měli džbánek plný červených jahod. Ale Funíka začaly za chvíli zase bolet nohy.
5: Ne, pořád je ten náklad moc těžký. Jakže mi to říkali Kvído s Centíkem, že tloušťka je nebezpečná. Já je zachráním. Stačí, že jsem tlustý já. Ještě aby oni trpěli, to tak. Kdepak? Kdepak jsou ty jejich dalamánky? Tady? Mňam, to je dobrota.
4: A zatímco Funík jedl, těsto na lívance skynulo, až z mísy přetékalo a Centík s Kvídem se vraceli s plným džbánkem jahod domů. Ani si nevšimli, že je z houští sleduje divočák Hubert.
7: Prach a broky prasátka si nesou jahody z lesa. Že jim Josefína zase chystá nějakou dobrotu. Půjdu za nimi a zkusím je vyplašit.
4: A zatím Funík funěl námahou do posledního kopce.
5: To je tíha. Co pak já? Ale jak se nadře chudák Josefína, až bude dělat lívance? Napřed musí všechno smísit, zadělat těsto, zatopit v kamnech a lívaneček po lívanečku na plotně smažit. Já jí tu práci ušetřím.
4: A Funík si znovu sedl, otevřel tašku, snědl mouku, vajíčka a zapil je mlékem.
5: Tak a ještě s ním kvasnice. Udělám kotrmelec, aby se ve mně všechno promíchalo a lívance se mi udělají v břiše sami bez práce.
4: Zatím v chalupě už zlátly první lívance na plotně. Však bylo na čase. Jahodníci už zvědavě nastrkovali hlavy do kuchyně.
1: Podívej, Josefino, co jsme přinesli jahod.
6: Plný džbánek.
3: Kvo, však si pochutnáte, kvo.
4: Už se chtěli pustit do prvních lívanců, potřených jahodovou pěnou a ozdobených kopečkem šlehačky, když se v okně objevila štětinatá hlava divočáka Huberta.
7: Necháte ty lívance? Jednou na nich jsou jahody z mého lesa.
1: Jaký pak tvůj les?
6: Jahody jsou toho, kdo si je nazbírá.
3: Okamžitě odejdi, nebo tě klofnu.
7: Opovaž se. Všechna brka ti vytrhám.
4: A už to nedořekl. Na okno padl mohutný stín a když se Hubert otočil, spatřil velikánského obra, který se valil jako hora rovnou na něj.
7: Pracha, broky, zachraň se, kdo můžeš. Rychle zpátky do lesa, nebo mě ta hora zavalí.
4: Obřisko se valilo a valilo a Kvído s Centíkem a Josefínou měli strach, že jim rozboří chalupu. Už chtěli vyskočit oknem a utíkat taky do lesa, když najednou obr řekl.
5: Kamarádi, to jsem já, funík. Kvasnice ve mně kvasí. Já si chtěl udělat lívance rovnou v břiše a teď pořád přibývám.
8: To je neštěstí. Funík kyne.
1: To je tím, že zase všecko snědl.
9: Ukaž tašky.
1: No, nikde nic.
3: Ale za to, že zahnal Huberta, bychom mu měli odpustit,
1: No, to je pravda. Dáme ti i lívanec, abys poznal, jak chutná opravdový.
9: Tak si pojď sednout mezi nás ke stolu.
5: Já bych rád, kamarádi, ale já se nevejdu do dveří.
1: To je pravda. Co budeme s Funíkem dělat?
9: Funík musí cvičit, dokud nějaké to kilo neschodí. A pak bude moc zase za námi.
1: No tak, Funíku, do toho.
4: A protože Kvído s Centíkem nebyli líní, tak když si po obědě odpočali, zacvičili si při dobré muzice s Funíkem, aby mu to lépe šlo.
10: My jsme malá prasátka, bumka, bumka, bum. Zaklepejte na vrátka, tady je náš dům. Já jsem Centík, chytrá hlava.
1: Já jsem Kvído, duše hravá.
2: Já jsem Funík, kůželína.
3: Já Kvo, slepice Josefína.
11: Zase jedna neděle, třetí tenhle měsíc.
12: Až přijede soubor z Varšavy, budeš mít volno celý týden.
11: A co zkoušky?
12: Opravdu nechceš jít někam na večeři?
11: Vašek si vzal do hlavy, že nám doma někdo chybí.
12: Vždyť si mu to přece vysvětlila. Myslel jsem, že je klid.
11: Byl. Než se vdala matka jeho kamaráda.
12: Vaška to zas přejde. Až bude větší, bude mít jiné starosti.
11: Co když nepřejde?
12: Přece mi nezačneš dělat výčitky. Po 4 letech. Nesmíš připustit, aby ti Vašek směl do všeho mluvit.
11: Už jsem mu řeči o svatbě zakázala.
12: Tak je to správný.
11: Je to ještě horší. Včera dal na poličku do koupelny 3. kalíšek s kartáčkem na zuby.
12: Ty to všechno přeceňuješ. Počkám na tebe.
11: Řekla jsem ti, že to nejde.
12: Vašek je u Valentů?
11: Ne, Karla je u nás.
12: Naposledy jsi měla čas před 10 dny?
11: Jestli chceš, tak pojď nahoru. Ty mě to vážně dovedeš ohromně usnadnit.

0: 6 hodin, 30 minut, půl sedmé.
1: Příští neděli mám volno. Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou, hm?
2: Standa teď nemůže. On teďka jezdí s tím tátou z mlíkárny do Říčan. Má králíky a taky novýho dědu. Mami, já bych chtěl taky dědu. Aspoň jednoho.
1: Radši mi řekni, kde jsi včera roztrhal kalhoty.
2: Já jsem stopoval.
1: Zase psa?
2: Ne, učitele tělocviku.
3: Protože jsem Vaškovi zakázala mluvit o svatbě a náhradním tatínkovi, dokázal mi to připomínat jinak a jeho vynalézavost neznala mezí. Když postavil v koupelně třetí kalíšek s kartáčkem na zuby, beze slova jsem ho schovala. Jenže Kolombo kartáček našel ve skřínce nad vanou plnou namočeného prádla. Když jsem ho přistihla, lekl se tak, že žuchnul do vody.
1: No, Vašku.
2: Jsem detektiv Kolombo. Není ženatej.
1: Víš co, Kolombo, já ti dám vážně pár pohlavků.
2: To bych vydržel. Hlavně, když budeme tři.
1: Podívej, Vašíku. Když ten kartáček pěkně sám schováš a budeš si přát něco rozumět, tak ti to splní, jo?
2: Rozumím. Tak jo, pary se mnou na hory. Teď o prázdninách.
1: Nemohl bys si přát něco lepšího? Třeba v létě k moři.
2: Proč ty vlastně nechceš jít nikdy na hory? Protože byl táta horolezec.
1: Protože divadlo nemá zimní prázdniny.
2: Tak si je uděláš.
4: Ty to zařídíš?
2: Jasně.
4: A jak, prosím tě?
2: Koukej.

0: Ty jsi můj šmudlínek.
1: Lítost mě sevřela až v krku. Jenom nevím, jestli to bylo při pohledu na toho vodníčka v pyžamu, jak urputně hájí právo mít v rodině tátu. Nebo jsem už tehdy tušila, že tenhle tichý zápas s Vaškem nebude mít konce a já už nebudu mít sílu čelit situacím, které nedokážu vyřešit.
2: Můžeš vůbec lyžovat?
0: Já lyžovat nesmím. Co kdybych si zlomila nohu? Yes. Promluvíme si o tom jindy.
2: Neboj se, mami, já se ti nezabiju jako táta. Všichni jedou nahory. Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá.
1: A co, když přijdou oba dva?
2: Když není u nás, jich bylo 6.
1: Na jednou?
2: Ne, po jednou.
0: Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
1: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá. Kudrnatá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
4: Spartakus je největší chlapík starověku a Frigy je pro tebe velká šance. Stmívá se, oba jsou na svobodě. Připrav se. A pojď. Všecko je v muzice, poslouchej. Měkce. Jsi šťastná.
5: To nemá smysl. Takhle se nedá zkoušet.
6: Vstávala jsem 6 ráno.
5: Kolik myslíš, že budeš mít takových příležitostí? Než někdo napíše další balet, budeš dávno v důchodu. Všichni si to dovedou zařídit.
6: Všichni mají babičku.
5: Co tvoje matka?
6: Znáš ji. Myslíš si, že kdyby na pár dní odjela, že spadne nemocnice?
4: Jo, ty chceš odjet.
6: Ten týden v únoru, kdy jsou školní prázdniny, nemám představení. Myslela jsem, že kdybys mě pustil, že bych...
4: Po tom, co jsem ti řekl?
6: Všechny zkoušky nahradíme. Už skoro vůbec nejsem doma. S tím klukem není k vydržení.
4: To pusť z hlavy. Nepojedeš nikam.
7: Vrchol Džomolung vysvítil v pozdním slunci rudým zlatem. Všechno strádání, všechny oběti byly marné.
0: Ježiši Maria, jdi od toho, prosím tě. Ty řízky byly na neděli.
7: Malou vysí nad černočernou propastí. Stupačkami se zarývá do boku trhliny. Ale kde je Irvin, jeho kamarád? Tam, za ledovým komínem, leží raněný.
0: Jdi se umýt. Že to můžeš poslouchat.
8: Bohové hory, propuste nás ze svého zajetí.
7: Z téhle strany hory nevede žádná cesta na vrchol.
0: Ty jsi koupil pivo?
7: Mallory ví, že nikdo nepřijde. Taky raněný to ví, ale s nadějí v srdci se snáze umírá.
0: Ptám se tě, proč jsi koupil to pivo?
1: Myslel jsem, že přijde.
0: Kdo?
1: Ministr.
9: Vešla jsem tiše do kuchyně. Vašek nepřítomným pohledem hleděl do dálky a bez dechu poslouchal rozhlasovou četbu o vysokohorské expedici na Mount Everest. Řízky, které sebral z lednice, namáčel do strouhanky, mouky a vajec a stále dokola. V napětí mačkal rukama řídké těstičko, které mu protékalo mezi prsty. Tváře měl celé upatlané. Nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo brečet. Pak mě napadla děsivá myšlenka. Když jsem otevřela lednici a našla láhev piva, moje podezření se změnilo v jistotu. Vašek mi pozval domů ženicha.
10: Aničko, máte nejvyšší čas.
0: Víte co, Karličko? Vašek si smí vzít televizi do svého pokoje. Půl osmé jde Čeplin.
1: Nechci Čeplina! Chci, aby si byla doma, jako správná máma.

0: Dát Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
1: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
1: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
1: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: ty na mě vůbec nemluv.
1: A dej, kdo k nám přišel na večeři?
2: Děvče, děvče, zase v paruce. Takhle si docela zničíš vlasy.
0: Ty jsi mě vyděsila.
2: Kdyby se nás to netýkalo, tak se těm Vaškovým nápadům můžeme klidně zasmát.
0: To je opravdu k popukání dračísky pro školníka.
2: Chodíš vůbec večer někam?
0: Do divadla.
2: Proč nezavoláš? Když nebudu mít noční, počkám tu s Vaškem třeba do 11.
0: A večer pojedeš přes celou Prahu.
2: A co Jindřich? Kdyby měl děti, tak neřeknu ani slovo. Ale takhle. Co pak tohle je život, ano?
0: Mám mě rád.
2: Tak proč se konečně nerozvede?
0: Mami, prosím tě, nech toho.
2: No dobře. Tak já si s Jindřichem promluvím sama.
0: Nikdy ses mi do ničeho nepletla. Nebudu se před nikým ponižovat.
2: Jako by tě život už dost nepoučil. Jak dlouho to chceš sama takhle utáhnout? S tebou je to těžký, ano. Půl roku si se mnou nemluvila, když jsem ti tenkrát řekla, že za takových okolností se snad dítě ani nemá narodit. Ne, ty jsi prosadila svou. Neměla si ani tušení, co tě čeká. Promluv si s Jindřichem. Ty se zachráníš jenom, když se vdáš.
0: Ty mě vždycky dovedeš poradit, ale aby si mi pomohla a vzala Vaška nahoru, to ne.
2: Už jsem ti řekla, že dovolenou na prázdninový týden dostanou přednostně matky s dětmi.
0: Tak to mám smůlu, že nedělám sestru na chirurgii.
2: No, den nebo dva dny vyšetřím, když budu sloužit 16. Vezmu si Vaška k sobě.
0: Ne, to nejde. V domě mě všichni znají. Ještě by někdo Vaškovi něco napovídal.
2: Stane se to, Vašek jednou dozví. Jak dlouho to ještě před ním utajíš?
0: Spousta dětí žije jenom s matkou. Co pak nejsou rozvedený manželství?
2: Jenže ty nejsi rozvedená.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Dobrý večer, děti. Jednou v létě na večer jsem se procházel bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Když jsem se naprocházel do syta, zas jsem si hověl ve vysoké trávě na mezi. Hovím si v trávě a koukám, jak se tam mezi stébly hemží tisíce droboučkých stvořeníček. A přemýšlím o tom. Přemýšlím o zemi, která je strašně daleko a přitom blizoučko, na dosah, zrovna před mýma očima. O zemi vysoké trávy. To je největší objev, jaký jsem letos v létě udělal. Že je každý trs trávy jeden celý svět. Mumlám si a mám z toho objevu úplně zamotanou hlavu. A tu mi ze spletených myšlenek vyskočí zvláštní přání. Kéž bych byl docela maličký. Kéž bych mohl docela maličký navštívit tu neznámou zemi vysoké trávy. Na modrém zvonku před mýma očima se houpal malý červený mravenec. Napadlo mě, že je to možná hrozně zvědavý mravenec, který si schválně vyběhl na nejvyšší zvonek na mezi, aby viděl co nejdál. Zkrátka, že má ten mravenec podobné přání jako já. A jak tak o tom přemýšlím, najednou slyším tenou linký hlásek. To je největší objev, který jsem letos v létě udělal. Že za naším malým světem je ještě další velký svět. Kéž bych vyrostl. Kéž bych mohl docela velký navštívit ten velký svět. Fiu, tohle je něco pro mě. Vesele hvízdl vítr, který tu na mezi čechral trávu. Slyším na jedné straně dvě stejná přání, dost bláhová a pošetilá, aby stálo za to je splnit. Když vítr takhle zahvízdal, až jsem se radostí zatetelil. O větru, který plní pošetilá přání, občas slýchávám od své moudré tety a teď ho potkávám a on slyšel mě a slyšel i malého mravenečka. Co s námi bude dál? Vítr silně hvízdl do mraků, tak silně, že je sfoukl na jednu hromádku a hned se spustil lehonký deštík. Taková malá letní přeháňka, po které zbyde na obloze duha. Vítr sfoukl duhu z nebe do trávy a zaspíval do uší mě i zvědavému mravenečkovi: dej se trávou, skoč tam bosí, až ti duha nohy zrosí. Můstek duhový se vlní, jako tráva ve větru. Duha tvoje přání splní, raz, dva, tři. A už jsem tu, zajásal mravenec a zrovna tak i já. Ani jeden z nás nezaváhal, nerozmýšlel se, kde pak. My oba rychle vběhli bosýma nohama na duhový můstek. Trochu to chladilo a trochu hladilo. A přitom červený mravenec rychle rostl a rostl a já se rychle zmenšoval a zmenšoval. Tralala, splnilo se mi moje přání, prospěvoval si mravenec. Rostu a rostu, všechno, co bylo velké, je teď menší a menší a já jsem úplně veliký. Je mi blaženě, je mi veselo a přitom zvláštně a divně. Tralala? Mně je zrovna tak, zamumlal jsem úžasle. Veselo a divně.
5: Mně tedy není veselo, mně je jen divně, ozval se za mnou mrzutý hlas.
4: Otočím se a stojím tváří v tvář starému červenému mravenci, který na mě poulí oči a láteří:
5: čeho jsem se to dožil na stará kolena? Vnuk se mi před očima proměnil v obra a velký člověk v malé stvoření, pidi mužíka. K čemu to je?
4: A starý mrzutý mravenec se obořil na vítr.
5: Bláznivý větře, co jsi to spískal? Proč plníš hloupá přání? Proč obracíš svět na ruby? K čemu je to užitečné?
4: Co já vím, veselé hvízdl vítr. Právě proto tak rád plním bláhová přání. Jsem zvědavý, co se z nich vyklube. Pane mravenčí dědečku, ozval jsem se zdvořile, vám nepřipadá užitečné, že váš vnuk dojde někam, kam ještě žádný mravenec nedošel? Tak jako já se ocitl někde, kde ještě žádný člověk nebyl?
5: Komu to prospěje? Dá se to jíst?
4: Zamumlal starý mravenec. Ale v tu chvíli se už ze všech stran zbíhali a slétali obyvatelé meze. Mušky a myšky, brouci a čmeláci, motýly bílí i měňaví, kobylky a cvrčci a berušky a nevím, kdo ještě. Jen vím, že najednou kolem mě bzučelo, pípalo, cvrčelo a pískalo tisíc veselých hlásků. Vítáme tě, volali přívětivě. Nenech si zkazit náladu mrzutým mravencem. Pojď, ukážeme ti náš svět. Bylo mi dobře v té zemi trávy. Bylo mi pohádkově, jako v tom nejpohádkovějším začarovaném lese. Protože ta droboučká stvořeníčka vypadala úplně fantasticky. Taky si se mnou všichni moc mile povídali a já si říkal, že se mi vůbec nebude chtít odejít. V tom cup, cup, po můstku z duhy, který tu pořád ležel v trávě, přicupitel červený mraveneček. Vracel se z mého světa, z velkého světa lidí. Byl zpátky docela brzy a koukal nějak smutně, zaraženě. A tak jsem vyhrkl: mně se u vás tak líbí, tobě se u nás nelíbilo? Já nevím. Neříkám, že se mi u vás nelíbilo. Už klíbl se mravenec, zakoulil očkama a vzdychl. Spíš jsem se já nelíbil jim. Sotva jsem přišel do vsi, všichni křičeli, co je to? Takové zvláštní stvoření, my asi máme nějaké mámení. A utíkali domů schovat se. Byl jsem zklamaný. Bylo mi divně. Tak už to chodí, ozval se vítr. Když se splní přání, je to vždycky divné. Nikdy nic nevyjde tak, jak si to malovali ti, co si to přání přál.

0: taky býváš rozumný?
1: Ne.
0: Já asi ne, zasmál jsem se.
2: Tak to můžeme být kamarádi, vyhrkl mravenec. Já taky nejsem rozumný a nebudu ani když vyrostu.
0: A já řekl, ano, budeme kamarádi, pokud se sem budu moci vrátit po kouzelném duhovém můstku. Vem si ten můstek, ty malý, velký blázínku, hvízdl vítr. Ale nic o něm nevykládej ve velkém světě lidí. Řekli by, že je to mámení.
2: Já vím a vůbec by mi nevěřili. Vpadl jsem větru do řeči, přetančil můstek a dotancoval do vsi.
0: Vítr zatím svinul můstek jako stuhu do klubíčka a to mi vtiskl do ruky. A já už se teď těším, tak moc se těším, jak zítra znovu vklouznu po duhovém můstku do země vysoké trávy. Dobrou noc.
3: Chodská pohádka o třech líných jedlících. U Říhů na statku měli tři syny. Oba starší byli chlapiska jako hory a nejmladší, teprve 16letý, když se pořádně natáhl, sahal hlavou až ke stropu. Ač všichni jedli jako vlci, přece jen do práce se jim nechtělo. Kdysi otec jim řekl, hoši, dnes není jiné pomoci, musíte jeti se mnou do lesa porazit nějaký ten strom, neboť matka už nemá čím topit. Ale hoši, kteří leželi na zahradě a vyhřívali se na sluníčku, ani na to neodpověděli a také se nehnuli. Toliko nejstarší Matěj řekl, táto, máte rozum, chcete, aby se nám něco stalo? Což nevíte, že já jsem dítě, Vašek je dítě a také Martin je dítě. Starý pán, místo aby vzal hůl a pořádně lenochy přetáhl, neříkal nic, ale zapřáhl kravky do vozu a jel do lesa sám se svou ženou, kde musel dát Jirínský hajnému, aby mu pomohl kmen na vůz naložit. Příští neděli měli posvícení a proto starý Říha řekl ženě, upec těm chlapcům nějaké koláče a pořádně vykrmenou hus. Jedna z nich se bez toho tučností už dusí. Říhová poslechla a hned časně z rána dala hus do trouby. A když bylo po snídani, šla s mužem do kostela. Už se domů vrátila, hus dopekla, ale hoši ještě leželi na půdě a spali jako dudci. Tu volá starý na půdu.
4: Jářku, chlapci, vstávejte! Matka vám napekla mísu koláčů a taky hus je propečená, že to jen voní.
5: Mládenci protřeli si oči. Ale tentokrát hned rychle vstali a oblékajíce se teprve cestou volali jeden přes druhého. Co povídáte, tatíčku? Matka, že upekla koláče? Ale jen jednu mísu jich a jen jednu husu. A nejstarší dodal. Vždyť jsme tři chlapi na to. Já chlap, Vašek chlap, Martin chlap. Ach, to bude málo. To bude málo.
3: A opravdu, než se starý vrátil z chléva, kam se šel jenom na chvíli podívat, už nebylo po koláčích a po huse ani památky.
5: Pro pána krále, vy už jste to všechno snědli, divil se otec.
4: Nedivte se, tatíku, vždyť jsme tři chlapy a byla jenom jedna hus a ta byla ještě dutá, vysvětloval Vašek otci a šel si s bratry zaslehnout na zahradu, kde právě hrušky dozrávaly.
5: Jářku, Martine, kdyby tak byl košík těch hrušek? Víš co,

ty jsi z nás nejmladší. Vylez na strom a setřes nějaké, povídá Matěj. Já jsem ještě nedorostlý. A což kdybych spadl dolů a zabil se? Proto vylez tam ty sám. A nebo řekni Vášovi. Vymlouval se nejmladší z lenochů. Ale že i ti byli líní, zůstali ležet a ani sebou nehnuli. Tomu Matěj začne zívat a jak hubu otevřel, spadla se stromu jedna hnilička přímo Matějovi do huby. Ha, ty jsi šťastný člověk, povídá Vašek bratrovi, tobě sami hrušky padají do úst. My dva ubožáci to štěstí nemáme. Štěstí, štěstí, jaké pak štěstí, když hrušku jsem musel teprve kousat, odpověděl Matěj lenivě. Jindy Říhová uvařila velikou mísu hráchu, kulatou jako kol. A kolem kraje dole nasypala oškvarků, že vypadaly jako zlatý věnec. Říha pokřižoval se a zasedl za stůl, aby jedl se syny. Ti jedli jako vlci a každý hleděl, aby oškvarků co nejvíce nabral na lžíci. Vašek, který byl nejchytřejší, aby bratry ošidil, povídá: jestli pak, táto, víte, jak se točí svět, podívejte se takhle, řekl a už otočil mísu tou stranou, kde ještě oškvarků bylo dost. Ne, takhle se točí svět, křikl Martin a točil mísou k sobě, aby zbylé oškvarky nabral sám. Bane, takhle se točí svět, vy hlupáci, zvolal Matěj a chtěl mísu k sobě natočit, ale že jejich otce to už pohněvalo, chytil mísu a uhodil jí o zem zvolav. A takhle hrom bije, vy taškáři. Tentokrát nebylo z oběda nic a s hladem vstávali všichni od stolu, že nemohli se porovnat. Ale myslím, že jim hladem kručí dodnes žaludku, protože když otec a matka jim umřeli, svou leností přišli o všecko a stali se žebráky.

0: co je zelené.
1: Ne, proč do mého? Kousni si do červeného. Ne, prosím, ne, to zelené je moc hezčí. Ne, ten červený,
0: ten zelený.
1: Červená,
0: zelená.

0: Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hihlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce, zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
2: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
1: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni, přikázal.
0: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tímto tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
0: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděl na to zahučení Kudla Dederon.
1: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
3: Ať žije guvernér Tulamor!
0: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hihlík.
2: Tulíku!
1: Odveďte ho!
0: Poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní. To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
0: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nesměli.

pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

Park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: O venkovské a městské myši. Poslyšte bajku o tom, že všude je chléb o dvou kůrkách. Žily byly dvě myšky. Jedna bydlela ve městě a hospodařila ve spíži u bohatých pánů. Druhá žila na vesnici, v malé komůrce, na samém konci pšeničného pole. Venkovská myš pozvala kamarádku na návštěvu a s údivem naslouchala jejímu vyprávění, jaký prý má ve městě báječný život, co pochoutek a lahůdek z cizích zemí skrývá komora, kde myška bydlí. Tady nic neužiješ, máš jen to pole a trochu zrní. Pojď se mnou do města, lákala myš přítelkyni z venkova. Ta se snadno dala přemluvit a vydala se s kamarádkou na cestu. Putování bylo dlouhé a úmorné, ale výsledek stál za to. Alespoň to tak zprvu vypadalo. V prostorné spíži zrály sýry, voněly do věnců stočené klobásy, mísy byly plné ořechů, datlí a fíků, hotový ráj pro hladové myšky. Právě se pustili do žlutého banánu, když někdo z prutka otevřel dveře.
2: Člověk je tu, rychle pryč, jde nám o život!
1: Vypískla městská myš a vtáhla vyděšenou přítelkyni do díry pod podlahou. Lidské kroky duněly myším nad hlavou a oběma z toho bušilo srdce k prasknutí. Když vše utichlo, myšky opět vylezly a pustily se do sladkých fíků. Ani nestačily polknout první sousto, když oknem skočila do komory kočka. Bum, bác, hop a skok rovnou mezi dvě myšky. V poslední vteřině vklouzly pod podlahu. Tiskly se k sobě v těsné skulině a bály se pohnout. Nožky i ocásky jim z toho docela zdřevěněly. Kočka odešla s nepořízenou a hlad opět vyhnal myši ven. Chtěli si vzít jen jeden oříšek, aby ho v úkrytu v klidu snědli, ale ani to se jim nepovedlo. Jen se vyšplhali na polici, už tu byla služebná se smetákem a začala myšky honit. Tolik hrůzy, strachu a hladu, jako ve městě za jediný den, venkovská myš nezažila za celý život. Myslela, že se rána nedočká. S prvními paprsky zbalila raneček, rozloučila se a spěchala domů. Třeba, že na našem poli nerostou datle a fíky, je tam pravý ráj. Sluníčko na mě svítí, jdu kam si zamanu a zrníček vůbec neubývá. Doma je mi nejlépe, mudrovala venkovská myška, když usínala ve své komůrce na poli.

0: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

Čevestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machu stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala, až jí pan Mach řekl. Tuj, holka, Karel je bývalý pilot, 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí. A paní Machová si povzdechla. Stáří je hrozná věc, taky nás to čeká, ale s tím se musí každý smířit. Karel by měl na to letání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči. Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu o tom zdá, utrácí peníze, bude jaké loterie a hádá se se mnou, že jednou vyhrát musí a pak, že si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá. Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla. Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdybychom mu nějak pomohli? A Mach byl pro a tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak učil Morzeovku a Mach povídá. Strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takový nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlili strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi. Řekl, že to samo sebou bere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze, že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek, byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku a řekla, jen si leď. A taky strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktorína jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy, načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz a že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední, a že teď to letadlo bude stát v kůně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo, a tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví, a co řekli, to taky udělali. U Viktorína jezera byl děsný zmatek. Čápu tam bylo nejmíň 500 000, všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál, a Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli byste jíc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať vysím. Je to starší člověk a má rád klid. Tady by během 5 minut 100% zešílel. Vsad se, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila, a protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky, a pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný, jmenoval se Tumbo, řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice,
A tak s ním šli, bylo pekelné vedro, kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf a Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo dva černoské školáky, sluchátko dádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou dva mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí, a tím nastali pro Macha Šebestovou nečekané potíže. Kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké dvě děti lezou do zelí, hned se naštval, dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl: to. A teď vy dva usmrkanci sledujte, co dovedu. A začal mumlat, mávl hůlkou a v tom začalo z ničehož nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné, jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti a ten tlustý náfuka se zasmál. To koukáte, vidíte, teď jste na řadě vy. A zamumlala cosi do sluchátka, Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty dva vetřelce. Začal stekne mumlat, mávl hůlkou a proměnil slepici v kozu. A Šebestová taky ho nemumlala. Mach mávl rukou a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali, načež se ten kouzelník příšerně naštval. Vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj. Z Macha Šebestové byli najednou dva černí kaferští buvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl: vícekrát mi sem nikoho nevaď, nebo dostaneš pár facek. A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmín 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili, a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem: Machu, to jsme teda dopadli, teď už zůstaneme v Africe na do smrti jako dva boboli, to je nás konec. Je ti to, doufám, jasné, že teď už nás nikdo nemůže zachránit, ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme. A Mach bučel: Šebestová, deblbni, co děláš v paniku? Uvidíš, že to nějak dopadne. Koukej, už jsme tady. A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom jednoho čápa.
Byl to strýc Karel, co se dalo předpokládat, stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal bučet dvakrát dlouze a jednou krátce, potom třikrát krátce a jednou dlouze a tak dále. Bučel zkrátka morzeovkou a strýc Karel začal klapat zobákem čtyřikrát krátce a dvakrát dlouze. Začali si morzeovkou povídat. Šebestová, která morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč, a Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko, načež strýč Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvilku vrátí, a pak se vznesl a odletěl a Šebestová rozčeleně bučila. To je, co se děje? Tam tvůj strýda letí domů a nás tady klidně nechá, nebo co? A Mach zabučil. Šebestová, nezmat můj, klidně čekaj a uvidíš. Nače se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýč Karel letí do té černošské vesnice, snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa, říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Vyjde ven, čáp jde k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu, dvakrát dlouze, jednou krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čáp mluví morzeovkou přímo do sluchátka, do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je znenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko, strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč a vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli.

A pak už to šlo všechno jako po másle. Pak už se nikomu nic zlého nestalo, akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Kara s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem vidět to nové letadelko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radosti zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné a strýček hned každému nabízel, že ho sveze, ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchají domů k večeři, a jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něho se stal hned s velkým uchem a poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu, a sluchátko řeklo ole beze všeho. A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechovali.

0: jak se jim Šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček Šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak Šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale Šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a Šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má Šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná a tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu konev plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou. No a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mám ho! Skočil po něm macourek a připtácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust. V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau. Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček. A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček, ale brabenec. Tamhle se hrabe z vody, podívej. Ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, to je. Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo z hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu. Hodný myšáček, hodný, hodný, hladil ho Camfourek. Však my ti to platíme, ale, zapolikal na sucho Macourek, napřed bych se napil, kde máš vodu? Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu, vyčítal Camfourek. No jo, neměl, přiznal zahambeně Macourek. Ale bude mít. Ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek

0: On jsem měl koloběžku a nemám nic.
1: Aspoň budeš mít víc času na učení.
0: A to mám ležet celý dny v učení nebo co?
1: Nikdo neříká, abys v něm ležel.
0: Tak v něm mám snad sedět?
1: Stačí, když do něho budeš aspoň 2 hodiny denně koukat. Že ano, aby jsi vyplnil mezery ve svých vědomostech a přestal domů nosit poznámky v žákajdě. No nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
0: No když nebudu mít žádnej pohyb, tak tělesně zakrním. Nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
1: Už jsem řekl, kolečko z koloběžky zabavuju v zájmu tvýho zdraví. Víš, Žeričku?
2: Jo, jo!
0: No tomu nerozumím, ty taky ne, víš, Žeriku?
1: Protože na tý koloběžce lítáš jako třešti trdlo. A já mám doma schnout starostma, kdy vlítneš pod nějaký auto? No nemám pravdu, Žeričku?
2: Jo!
0: No prosím, takhle se na tom nedá. To není plynulá jízda, to je trhanec.
1: Tak ty se budeš ještě vztekat za to, že se člověk stará o tvý zdraví?
0: Se můžu starat sám.
1: No prosím, seš už konečně dost velký, můžeš se skutečně o sebe postarat sám, Žano. Konec konců, taky pro sebe potřebuju trochu klidu.
0: Co to děláš?
1: Potřebuju si upevnit zdraví.
0: A to si ho chceš upevňovat tím, že budeš tu almaru šoupat sem a tam?
1: Nikoli v tím, že chci mít pokoj.
0: Jaký pokoj?
1: Svůj. Tak, almarou přepažíme tenhle ten pokoj a je to.
0: Koukej, Žeriku, podívej, co tvůj pán provádí.
1: Žeriku, moc nekoukej a pomoz mi. Všechny věci, které má Hurvínek v mém pokoji, mu přestěhuj do jeho pokoje.
0: To jako budem bydlet v rozděleném bytě?
1: Přesně tak. Jinak bych musel být hlupák praštěný pytlem ovsa, kdybych měl mlčky přecházet všechny tvoje darebnosti.
0: A to všechno kvůli jednomu kolečku?
1: Ano, abych já si konečně mohl upevňovat zdraví a abych tě přitom nerušil, že ano.
0: To bych rád věděl, jak budeš upevňovat svý zdraví mým kolečkem z koloběžky.
1: To je má starost.
0: Takže, Ričku, tadyhle ty taťuldovy svršky můžeš odnést do jeho pokoje. A s kým bude bydlet Žerik?
1: Žerik v pásmu nikoho. Přesně tadyhle, kde stojí almara. A zítra sem dám ještě závěs. Žeričku, spokojen? Tady aspoň budeš mít přehled, jak si kdo z nás vede, víš?
0: A jak se budem ráno budit?
1: Každej sám.
0: A kdo bude dělat snídani?
1: Každej sám.
0: A kdo bude uklízet?
1: Každej sám.
0: A kdo dostane vejprask, když nebudu mít úkoly?
1: Každej sám. Už chceš snad na ten vejprask zálohu?
0: Přeci každej sám. Mánička, dále.
3: Juhu, Hurvínku, co to děláš?
0: Jak vidíš? Sportuju.
3: Na neúplné koloběžce.
0: Přesně tak. Sleduješ jízdu zvanou trhanec, také dupanec, jinak houpanec.
3: Jej, Danánky, Hurvínku, vy přestavujete byt.
1: No to už abych měl konečně jednou pokoj. Pro sebe a taky od Hurvínka. Víš, Máničko? Promiň, ale teď mám nutnou práci, musím si utužovat zdraví, ano?
3: Ano. Hurvínku, půjdeš ven.
0: No se zeptej.
3: A proč já?
0: No jo, bude to tak lepší.
3: Jak myslíš? S tím pane Spejble. Neslyší.
0: No taťule už si asi utužuje svý zdraví. Musíš přidat na hlase.
3: S tím pane Spejble.
1: Promiň, co pak je, Máni?
3: Může jít Hurvínek ven?
1: Ne, z toho dneska nic nebude. Hurvínek má domácí vězení. Víš, promiň, Máničko?
3: Ano, co zproved?
0: Ale měl jsem smůlu, málem jsem vlít s koloběžkou pod auto. Řidič nedával pozor.
3: Hurvínku, nesváděj nic na řidiče. Však tě znám, to se nedivím, že ti pan Spejbl zabavil koloběžku.
0: Kdyby mi jenom zabavil, tak by to bylo šmafu, jenomže on mi ji rozebral.
3: A to kolečko někam schoval.
0: Prostě ho zabavil a prohlásil, ty jsi se 2 kolečky zdraví ničí.

0: normálně.
1: Tak děkuju, pane Svible. Šeričku, Šeričku, jdeme, pojď.
2: Co chceš dělat, máni?
1: Dej se překvapit, chlapče.
2: To by mě zajímalo, co má mánička za lubem. Tvářila se jako mistryně světa. Co tam ten taťulda? Tatí? Taťuldo, co to tady vyrábíš?
0: Co bych? Vidíš?
2: A teď vidím, proč jsi mi tu kuličku zabavil. Moc dobře to vidím, ty si vyrábíš odtučňovací kolečko.
0: Už zase budeš vyčítat? Jdi otevřít.
2: Je otevříno. Dále!
1: Přichystala jsem vám malé překvapení.
0: Cože?
1: No, tady to kolečko je pro vás, pane Spejble, z mého kočárku, protože moje panenka Zuzka dorostla a tak už si s kočárkem nehraju.
2: Zatímco já z koloběžky ještě nevyrost.
1: No, a protože se Hurvínek zavázal, že bude při jízdě dodržovat předpisy o silničním provozu, abyste netrnul strachy, že ho něco přejede.
2: Můžeš mi, klíďo, píďo, kolečko ke koloběžce vrátit.
0: No tak prima, aspoň spolu nemusíme žít v rozděleném bytě.
1: A tak je to správné, protože všecko všecinko je třeba brát s humorem a sportovně.
2: To se ví, máni.
3: Budulínek. Byli, žili jednou jeden dědoušek a jedna babička a měli malého chlapečka, který se jmenoval Budulínek. Uvařili mu polívku a řekli mu: Budulínku, nikomu neotvírej. Potom odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek odpověděl: Neotevřu. A liška znovu volala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Protože se chtěl Budulínek vozit na liščím ocásku, zapomněl, že nemá otevírat, a dveře otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechnu polívčičku. Když přišel dědoušek s babičkou domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu polívčičku. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Podruhé mu uvařili kaši a pravili: Budulínku, nikomu neotvírej. Když odešli do lesa, přišla zase liška, zaklepala na dveře a volala: Budulínku, otevři. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu. Ale liška znovu zavolala: Otevři, Budulínku, budu tě vozit na ocásku. Budulínek lišce zase otevřel, ta vběhla do světničky, snědla mu všechnu kaši a utekla. Když se vrátil dědoušek s babičkou z lesa domů, ptali se: Budulínku, kdo tady byl? Budulínek odpověděl: Byla tady liška a snědla mi všechnu kaši. Dědoušek s babičkou mu řekli: Vidíš, Budulínku, co pak jsme ti neříkali, abys nikomu neotvíral? Po třetí Budulínkovi uvařili hruštičky a odešli do lesa. Jen odešli, přišla liška a volala: Budulínku, otevři, budu tě vozit na ocásku. Budulínek jí odpověděl: Neotevřu, ty mě stejně nebudeš vozit. Liška mu slíbila, že ho bude vozit, a taky Budulínek otevřel. Liška vběhla do světničky a snědla mu všechny hruštičky. Potom si sedl Budulínek na ocas a liška ho vozila. Ale najednou se rozběhla, vyběhla do lesa a zavezla Budulínka do liščí nory. Když pak dědoušek s babičkou přišli z lesa a Budulínek

Línka nikde v domě nenašli, hned věděli, kde Budulínek je. Vzali sekirku, džber a housle a šli do lesa před liščí noru. Když tam přišli, začal dědoušek hrát na housličky, babička bubnovala na džber a k tomu zpívali. Máme nové housličky a pěkný bubínek, jsou tam 4 lištičky, 5. Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce. Jdi se podívat, co to tam je. Mladá liška vyběhla, ale jak vyběhla z nory, babička jí usekla hlavu a strčila pod džber. Potom začal dědoušek hrát na housličky a babička bubnovala na džber a spolu zpívali. Máme nové housličky a pěkný bubínek, teď jsou tam 3 lištičky, 4. Budulínek. Když to stará liška zase uslyšela, pravila mladé lišce. Jdi se podívat, co to tam je. Druhá lištička vyběhla z nory a babička jí taky usekla hlavu a strčila pod džber. Dědoušek začal znovu hrát. Babička bubnovala a zpívali. Máme nové housličky a pěkný bubínek. Teď jsou tam 2 lištičky, 3. Budulínek. Když to stará liška uslyšela, pravila mladé lišce. Ty 2 tam snad tancují. Jdi se podívat, co to tam je. A 3. lištička šla. Jak vylezla z nory, babička jí taky usekla hlavu a strčila pod džber. A dědoušek zase hrál, babička bubnovala a zpívala. Tu si řekla stará liška, já tam musím jít sama. Ale jak vyběhla, babička jí chytla, tak jí usekla hlavu a strčila pod džber. Potom dědeček s babičkou vlezli do velké liščí nory a našli tam Budulínka. Seděl v koutku a plakal, že dědouška ani babičku neposlechl. Všichni se šťastně vrátili domů, měli se spolu dobře a Budulínek od té doby hezky poslouchal.

0: tetelí se vzduch.
1: Tetelí se vzduch.
0: Je prý tady duch.
1: Je prý tady duch.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Fialový.
1: Fialový.
0: Máme na to čuch.
1: Máme na to čuch.
0: Kde takový duch?
1: Kde takový duch?
0: Spí a loví.
1: Spí a loví.
2: Je, je, je.
1: Jeho doubě snadno zjistí.
0: Snadno.
1: Jehličí a listí.
0: Jehličí.
1: Jsme totiž specialisti.
0: Specialisti.
1: Na duchy.
0: Na duchy.
1: To nemáte potuchy.
0: To nemáte potuchy.
3: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to ho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout, rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Carlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
4: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
5: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To se na mě vykaštal i Ramík,
3: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Když jsem šel na dříví na opeček, spadla mi se kyrka na paleček. Au, můj prst. Spejblova omluva.
2: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
7: Ahoj, taťuldo.
2: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
7: Ne, já byl u Máničky.
2: Cože?
7: Ale až po škole.
2: To ti chválím. To je hezký.
7: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
2: Ale ach jo, co se stalo? No, Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
7: No.
2: A poslala tě domů, co?
7: No, tak to ani ne.
2: No tak Hurvínku, co je s tebou?
7: Nic.
2: A co je s Máničkou?
7: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
2: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
7: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
2: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
7: Co?
2: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
7: Já?
2: Jo.
7: A za co?
2: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
7: Jo, a ona mě pošle do háje.
2: Do jakýho háje?
7: Do zelenýho.
2: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
7: Cože? Kdože?
2: Jaký cože, kdože, no pštros?
7: Pštros?
2: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
7: No to se ví, že vím.
2: No tak.
7: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
2: Pštrosa?
7: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
2: Fuj.
7: S pštrosičí,
2: no tak.
7: A malými pštrosáčaty.
2: Já no, pštrskej.
7: Fuj. Taky naprskej.
2: No tak, no.
7: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
2: No tak tomu nevěřím.
7: Bajo.
2: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
7: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá.
2: Ach jo.
8: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
9: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
8: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
10: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
9: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
8: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
9: Už to mám, teď poletíme na skalnatou horu.
8: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
9: Tak a teď se jde na dříví
8: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
10: Hoho, hoho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
9: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
8: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
9: Tak, spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho. Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc.
8: A podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s havranem Abraxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
9: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc.
8: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
9: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc, je Filipo Jakubská.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kraji znají, jak podkovy vyhrávají, když koníky koval kovář zeloty. Ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mísí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte

A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty můj broučinku, i ty můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučinka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek. A tolik toho napovídal. No, to byla radost. A měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezounké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila, Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili, podvečer tvá čelátka,
co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: Matčino tajemství. Žila mocná a bohatá kněžna a ta měla jedinou dceru, spanilou Květuši. Manžela již dávno ztratila v boji. Po jeho smrti moudře a spravedlivě vládla svým podaným, kteří by byli pro ní do ohně i do vody skočili. Avšak nikdo ji neměl tak rád, jako její dcera Květuše. Děvčátko se modlilo denně za Matčino štěstí a blaho a velmi ji trápilo, že matka je čím dál smutnější. Proč jsi tak zarmoucená, mamičko? Ptávala se.
1: Neptej se, dítě. Povědět ti to nemohu.
0: Květuše vytušila, že matku tíží nějaké tajemství. I umínila si, že neustane, dokud je nevypátrá. Nastal měsíc prosinec. Kněžna se rozloučila s Květuší a odjela. Vrátí se až za měsíc. Po jejím odchodu zamyslila se Květuše. Teprve teď bylo jí nápadné, že matka každoročně v prosinci odjíždí neznámo kam, že se zdrží celý měsíc, z cesty se vždy vrátí o půlnoci, hned zajde do komnaty, jejíž černé dveře jsou stále zamčeny a klíč od nich nosí matka ustavičně na krku. Co je v té komnatě, nikdo ze zámeckých lidí neví. A když kněžna po svém návratu ukáže se ráno lidem, bývá vždy na smrt bledá a uplakaná. V té komnatě spočívá Matčino tajemství. Domnívala se Květuše. Musím to vyzkoumat, aby moje dobrá mamička byla zase veselá. Často docházela k černým dveřím a zkoušela, kde jaký klíč nalezla. Avšak žádným nebylo možno dveře otevřít. Jednou uviděla Květuše před zámkem stařenku, jež cinkala svazkem klíčů volajíc. Kupte klíče, kupte klíče. Květuše se u ní zastavila. Napadlo jí, že by se snad některý z těchto klíčů hodil k černým dveřím. A co chceš za ty klíče, babičko? Zeptala se. Tvoje krásné vlasy, mé dítě. Květuše se zarazila. Bylo jí líto zbavit se své nejkrásnější ozdoby, bohatého zlatého vlasu. Mezi těmi klíči je jeden, jenž přináší štěstí a spokojenost, řekla stařenka. A to má přece větší cenu než vlasy. A který je ten klíč? Však jej najdeš, milé dítě. Běžela tedy Květuše pro nůžky a s povzdechem ustřihla si vlasy, dala je stařence a dostala klíče. Aby služebnictvo nepoznalo, že je ostříhaná, ovázala si hlavu šátečkem a vymluvila se, že jí bolí hlava a protože jí musí mít v teple. Potom zkoušela klíče, až poslední otevřel černé dveře. Květuše vstoupila do malé komnaty, kde bylo jenom železné klekátko plné špičatých hrotů. V koutě visela záclona a za ní byl prázdný výklenek. Květuše věděla, kdy se matka vrátí. V ten den, tedy u večer, vešla do komnaty. Zamkla dveře a schovala se do výklenku za záclonu. O půlnoci zaslechla kroky. Klíč zarachotil. Dveře se otevřely, v komnatě se rozjasnilo. Vešla kněžna, černě oděná, uplakaná, spínajíc ruce a rovnou ke klekátku. Dopadla na ně a ostré hroty vnikly jí do kolenou. Květuše zapomněla na opatrnost. Vyrazila z úkrytu a s pláčem běžela ke kněžně. Mamičko, mamičko, proč se tak trýzníš?
1: Kněžna se vzchopila, objela dceru, zaplakala a zvolala. Jdi odtud, dítě, nevyrušuj mne. Nehněvej se, mamičko, bez tebe však odtud nepůjdu a ty si už nesmíš kleknout. Musím, mé dítě, musím. Jsem velká hříšnice. Tímto pokáním doufám alespoň částečně zmírním trest, který mě očekává. Ne, mamičko, ty nejsi hříšnice. Ty jsi tak dobrá, šlechetná. Není možné, aby ses dopustila něčeho zlého.
0: Kněžna ji stále domlouvala, aby ji tu nechala samotnou. Květuše však nechtěla se hnout a neustále prosila matku, aby jí svěřila své tajemství.
1: Nuže, povím ti to tedy,
0: posléze svolila matka. Za mého vyprávění však nesmíš ani slůvka promluvit. Také mi nesmíš bránit, abych za vyprávění klečela. A již zase spočinula na ostrých hrotech klekátka, které jí působily těsnou bolest, jak prozrazoval její obličej. Květuše zakryla si oči, aby neviděla matčino utrpení. Že mám bratra knížete ve vzdálené zemi, je ti známo, zahovořila kněžna. Měli jsme se rádi jako snad nikdo na světě. Když padl v boji tvůj otec, byla jsi tenkrát ještě maličká. Zlá čarodějnice Divuše svedla nerozvážného mladíka k těžkému hříchu, za který měl být popraven. Zvěděla jsem o tom i pospíšila jsem k Divuši a prosila jí, aby mého bratra osvobodila. Slíbila mi to, avšak jenom s podmínkou, když se stanu také čarodějnicí. Nelekej se, dítě, ale matka tvá je opravdu čarodějnicí. A to zlou čarodějnicí. Bratr byl osvobozen, odjel do ciziny, kde jej zvolili knížetem. Žije tam šťasten a jenom to jej trápí, že nesmí ani mne, ani tebe uvidět. Za jakou cenu byl osvobozen, to také neví. Šla jsem s Divuší do sněmu čarodějnic a oni mě přijali do svého spolku. Po celý rok smím žít jako člověk, konat dobré skutky. Avšak v poslední měsíc roku změním se v ohyznou čarodějnici a škodím lidem, jak jen mohu. A když se pak vrátím ve své skutečné podobě do zámku, modlím se na tomto klekátku, aby moje vina nebyla jednou příliš přísně posuzována, až moje duše zaletí do říše nadhvězdné. Teď znáš moje tajemství, Květuše. Nikomu ho neprozrazuj a odejdi, milé dítě. Dříve však mi pověz, budeš-li i nadále milovat matku čarodějnici. Květuše jí objala. Vroucně líbala a volala. Mamičko drahá, ještě raději tě mám, že ty ses obětovala za svého bratra. V tom se jí svezl z hlavy šátek. Kde pak máš, Květuše, své krásné vlasy? Ustrnula kněžna. Dívka nechtěla lhát. Pověděla tedy matce, že vlasy dala neznámé stařence za klíč k této komnatě. Kněžna se zahleděla do dlaně levé ruky a potom řekla. Ach, to byla jistě dobrá kouzelnice Mira. Mamičko, a co kdybys Miru poprosila, aby tě zbavila zlého kouzla? Vzpomněla si Květuše. Mira jest ovšem mocná kouzelnice a z toho, že ti přinesla klíč, soudím, že mne lituje. A že by mi snad chtěla přispět svou pomocí. Já však nikdy nesmím promluvit s dobrou kouzelnicí. Tedy s ní promluvím sama, nabídla se Květuše. Jenom mi pověz, kde ji najdu. Dítě, bojím se, že bys pro mě trpěla
1: a proto ti nepovím, kde se Mira zdržuje.
0: Květuše však neustala naléhati, až jí matka řekla cestu. Potom zlíbala kněžnu a odešla. Kající čarodějnice se trvala na klekátku až do východu slunce. Dcery své však doma už nezastihla. Květuše odešla k dobré kouzelnici. Uplynulo mnoho času, než jí zastihla v chaloupce postavené v lesním údolí.
1: A Květuše, zvolala Mira přívětivě. Budiš mi vítána. Proč ke mně přicházíš?
2: Dobrá Miro, pomoz mi zbavit mojí mamičku čarodějné moci, prosila Květuše.
1: Pomohu. Jsi však ochotna obětovat se za matku?
0: Květuše poněkud zbledla. Hned však řekla odhodlaně.
2: Mile ráda se obětuji, jen když mamička nebude již zlou čarodějnicí.
1: Tedy slyš, tady jsou tvoje vlasy. S nich upleteš provaz. Až bude hotov, odevzdáš jej matce. Kněžna vezme jej sebou, až půjde zase mezi čarodějnice a tím provazem spoutá nejstarší zlou ženu a bude zbavena kouzla.
2: Ale to přece není žádná oběť, podivila se Květuše.
1: Jen si nemysli, usmála se Mira. Teď tě opustím, dej se do práce.
0: Květuše sedla ke stolu, na němž byly její vlasy a jala se je splétat v provaz.
2: Avšak běda, vlasy pálily jako oheň. Prsty a dlaně byly hned plny puchýřů. Květuše chvíli statečně snášela bolest. Potom ale již vzdychala a posléze hlasitě bědovala. Přece však neustala v práci. Bolest byla vždy hroznější. Květuše div neomdlela. Konečně byl poslední vlas upotřeben. Dívka klesla k zemi a pozbyla vědomí. Když se probudila, byla v matčině paláci. A hle, mamička jí tiskne k sobě, v slzách se usmívá a vzliká. Moje drahá, dobrá Květuše. A teď se k ní přiblížila stařenka, kouzelnice Mira. Květuše, vysvobodila si matku. Celý rok si spočívala ve spánku v mé chaloupce. Já jsem poslala tvé matce provaz z tvých vlasů. Nejstarší čarodějnice byla jim spoutána. Tvoje matka už není čarodějnicí. Hle, zde je ten provaz. Zatřásla jim, vlasy se rozletěly a rázem přirostly Květuši k hlavě. Štěstí a spokojenost uhostili se v knížecím zámku. Dobrá kouzelnice Mira byla zde často na návštěvě a Květuše milovala ji jako svou matku. Komnata s černými dveřmi byla zbavena klekátka a proměněna v útulný pokoj, kde dostávalo se noclehu všem pocestným, kteří zabloudili k zámku. A kněžna byla pyšná na svou obětavou a hodnou dceru.
3: Ale Máničko, co pak se ti stalo?
4: Urvínek mi nabídl bonbon.
5: A Mánička řekla, že ho nechce, tatí.
3: Asi neměla chuť, Žáno, tak jí ho nenuť.
4: Když já měla chuť.
3: No tak proč jsi ho tedy nevzala?
4: Když já myslela, že mě bude pobízet a že jich dostanu víc.
3: Ale Máničko.
4: Ale on mě nepobízel a všechny snědl sám.
3: No tvoje chyba. Pamatuj si, děvenko. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše, že ano?
6: Jaký vrabec, pane Spejble?
4: Jaký holub?
5: Já žádnou vrabce nedával, ani holuba.
4: Nedával, pane Spejble.
3: Jak tak koukám, vy nevíte, co je to přísloví, že ano?
4: Přísloví?
3: No ano, přísloví, jinými slovy, ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
4: Jak obrazně?
5: Asi kresbou, vidíte jí.
3: Vidím, že mi nerozumíte. Dám vám příklad. Dávejte pozor.
4: Ano.
3: Ty vidíš, Hurvínku, jak Mánička leze na strom.
4: No?
5: A spadne.
4: No.
3: Ale nespadne, co by padala. Vyleze až do koruny.
5: Mánička? Ta by žuchla dolů jako pytel.
4: No.
3: Já ti povídám, že tam vyleze.
4: Ano.
3: No. Ty vezmeš spadlé jablíčko, hodíš ho po ní, abys na sebe upozornil, no a pak řekneš...
5: Promiň, holčičko, já jsem si tě spletl s Máničkou.
4: No, ovšem, tedy já bych na jabloni nikdy nelezla, já jablka nerada.
3: Šmanko, ty děti, to je příklad. Podívej, Máničko, ty tam prostě vylezeš a ty, Hurvajs, ty řekneš úplná opice.
5: Opice, opice, opice!
4: A co mi neposmívá?
3: Ale tím se ti neposmívá, Máničko, naopak. Tím obrazně vyjádřil, že seš...
5: Opice!
4: No.
3: Že tě dnu lípnu. Tím obrazně vyjádřil, že seš velmi šikovná holčička, že ano, uh-huh. Že umíš výborně lézt na strom, no? A kdo to umí líp než opice?
4: No, jej, Danánky, tak to je pravda.
5: Ovšem, obrazně.
3: No, konečně to chápete. A takovým způsobem přísloví vyjadřuje nějakou obecnou zkušenost. Rozumíte?
5: Simano.
3: Takže když řeknu, lepší vrabec v hrsti...
4: Než holub na střeše.
3: Ano.
4: Ano.
3: Znamená to co, Hurvínku?
5: Znamená to... To znamená, že...
4: Je?
5: To znamená...
4: On neví, pane.
5: Počkej, Máni, to znamená...
4: No přece, že holub na střeše je horší než vrabec v hrsti, že ano, pane Spejbe?
3: Cože?
4: Horší je, tedy vrabec v hrsti je...
3: Koukám, Máničko, že ty tomu přísloví taky rozumíš jako koza Petrželi.
4: Co s tím má koza společného, prosím?
5: Co? Jako za vrsti?
4: A je snad na střeše? Jak by se tam dostala? Koza?
3: A rozumí koza Petrželi?
5: A holub snad ano, co je na střeše?
4: Nebo vrabčák, co je lepší v hrsti než na střeše?
3: To je strašně k smíchu, Máničko, že nerozumíš...
4: Petrželi? My ji prosím ve škole ještě neprobírali.
3: A koza ji snad ve škole probírala?
5: Co pak koza chodí do školy?
4: Tedy do naší třídy určitě ne.
3: No právě nechodí, takže se o ní neučila. Proto když řeknu, že Mánička tomu přísloví rozumí jako koza Petrželi, znamená to, že mu... No!
5: Nerozumí, aha.
3: No to je dost. Co tedy znamená lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše? No. No tak, podívejte děti, zkusím to takhle. No, co je vrabec? No, Hurvínku.
5: Že by pták?
3: No, asi, že kvůli tobě se z něho stane plas.
4: To by nesměl mít nohy, pane Spejble. Kdyby byl plas, to by nesměl mít nohy.
3: No, to vím taky.
4: A křídla?
3: No, samozřejmě.
4: Protože plazy nemají nohy.
3: Ale no jo, pořád.
4: Ani křídla?
3: No, samo sebou, to dá rozum, že vrabec je pták. Otázka však zní takto, jak rozeznáme vrabce od holuba. Na první pohled. Podle čeho?
5: Že se holubovi vůbec nepodobá.
3: Ale Máničko, víš to ty.
4: No, já bych řekla zcela opačně, že holub se vůbec nepodobá vrabci.
3: No, to je snad totéž, ne? Ale čím se liší, ptám se...
5: No, že každý vypadá jinak, to dá rozum. Jak by se od sebe rozeznali, kdyby vypadali stejně?
3: Nemůžou vypadat stejně, když je každý jiný. Vrabec ten...
5: Skáče, že ano? Tati, jo, to jsem se chtěla zeptat. Je vrabec raní ptáče, tati?
3: Jak to můžu vědět? Já ho budit nechodím.
5: A holub?
4: A proč to chceš vědět, Hurvínku?
5: No, mě by zajímalo, kdo doskáče dál, podle přísloví raní ptáče dál doskáče, že ano?
4: To je nějaké hloupé přísloví. Ptáci přece létají.
3: To je zase míněno obrazně, Máničko. Tím raním ptáčetem je míněná...
4: Aha, už to mám. Slepice.
3: Šmangode.
4: No, ta přece neumí létat, tak musí skákat.
5: A když si přistane, doskáče dál, to dá rozum. No.
3: Ale ne tím raním ptáčetem, je přece míněn člověk, který časně vstává.
5: Člověk? A to když vstane, začne skákat? Proč? Co z toho má?
4: No to by taky nic nenapadne. Třeba trénuje skok daleký.
5: Jenomže to by se neříkalo doskáče, ale doskočí. Víš?
4: Aha.
3: Tím je přeci míněno, děti, že když někdo časně vstane, tak toho za den víc stihne, žáno.
4: Čeho stihne víc?
3: No toho, co dělá. Chápeš? Ale vraťme se k tomu vrabci v hrsti a holubovi na střeše.
4: Ano, prosím.
3: Vrabec by si musel hodně přistát, protože je jaký?
5: Rozštěpířený.
3: No, tak aby se stihl učesat, ne? Jaký je, Máničko?
4: No, přece malý.
3: No správně, no.
4: Malý.
3: Žáno, když to holub...
5: Je na střeše,
4: ano.
3: To sem teď nepleť. Jaký je holub, no? Proti vrabci.
4: Sim, velký.
3: Velký, no, velký. Konečně. A? Jenomže člověk chce raději, no, Máničko, no.
4: Já už vám rozumím, pane Spejble.
3: No,
4: něco velkého. No. A proto i ten nejmenší vrabec přímo v hrsti je lepší než ten největší holubaš na střeše.
3: No, správně.
4: No, a čím prťavější vrabec, tím lepší.
3: Co to povídáš? Proč?
4: No, protože potřebuje méně krmení.
3: Šmangote.
4: No, protože veliký holub spotřebuje moc krmení a musí se za ním na střechu a může se spadnout.
3: Mlčuš!
5: Ty jsi to zmotala, dívko. Nech to na mě, tati, já jí to vysvětlím.
3: Buď tak laskav.
5: Podívej, Máni.
4: Ano.
5: Holub je velký.
4: No je.
5: Do hrsti se ti nevejde. Proto je lepší, když zůstane na střeše.
4: Aha.
5: Taky by tě mohl klovnout. Budeš to klovnutí od vrabce ani neucítíš.
4: No,
3: to snad není pravda tohle. To snad není pravda.
5: Fakt, tati, neucítíš. Já jenom nechápu, co je to za štěstí mít vrabce v hrsti.
3: O toho vrabce přece vůbec nejde. To je míněno... To je míněno...
5: Obrazně,
3: ano. No, obrazně, chápeš? Urvínku, rozumíš, Máničko? Prosím tebe, vem si tady na bonbon.
4: Bonbon.
5: To je ono, Máni. Teď tomu teprve rozumím. Perfektně. Lepší je něco malého, co máš, co držíš v hrsti.
4: Aha, než něco velkého, co bych chtěla, ale co nemám?
5: Právě, tak je to správné. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
4: Aha.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Učím se zpívat. Bělovous Zrzunda je velice učený. On mi vysvětlil, že ty nestvůry, které běhají po ulicích a polikají lidi, nejsou nestvůry, ale autobusy. A že je udělali lidé. To vím tedy od Zrzundy. Když jsou ty autobusy mladé, jsou také menší, těch běhá po ulicích hodně. Běhají velice rychle, protože jsou mladé a čiperné. Když dorostou, běhají pomaleji, protože jsou starší, rozvážnější. No, je to stejné jako u koček a u lidí. Na to jsem teda přišel sám. Jednoho krásného dne mi Zrzunda řekl, že se nejprve trochu prospíme a pak, až bude docela tma, půjdeme za Zelenoočkou, že tam na střeše každou noc vede zpěvácký spolek. Že by se mohl zkusit můj hlas? Bečet umím dost, teď se ukáže, jestli už také umím zpívat. Kočky, tohle byla novina. Když mě Bělobouz Zrzunda vzbudil, byla už docela tma. Taková tma, že v ní lidé nevidí docela nic, ale naše kočičí oči v ní vidí dobře všechno, co vidět potřebují. Kočky, to vám byla tma jedna radost. Jen vysoko nad námi se leskla a bíle svítila má miska na mléko. Poznal jsem ji podle toho, že jí kus chyběl. To, jak jsem jednou schodil u nás ze stolu. Byla od té doby šišatá. Zrzunda mi ale řekl, že to nahoře není moje miska, ale že je to měsíc, který zrovna dorůstá a že za několik dní doroste do kulata a na tu noc, že se připravuje veliký kočičí zpěv. Ptal jsem se Zrzundy, proč má miska na mléko nedorůstá. Ale Zrzunda se na mne podíval velice pohrdlivě a řekl, vypadáš jako opravdovský kocour, ale rozum máš ještě kotěcí. Pojďme, za komínem se už scházejí. Ještě mě poučil, že se mám chovat důstojně. Budu-li tam mít někoho známého, že k němu mám přijít a zdvořile se o něho otřít. Pěkně po srsti od čumáčku až k bokům a nic přitom nemám říkat. Zrzunda mě hned upozornil, jestli tam bude mouratý na trchouško a jestli se s ním znáš, dej si pozor, je to starý rváč, otře se o tebe tak, že tě schodí ze střechy. Řekl jsem Zrzundovi, že na trh Ouška znám jenom od vidění a vlastně velice z dálky, protože mě jednou honil po zahradě a Zrzunda řekl, tak se k němu chovej, jako bys ho neznal. Dej všechny čtyři k sobě, vypni hřbet do oblouku, ocásek pěkně nahoru, naješ hřbet a vousy a prskni. Tak pozdrav všechny, které neznáš. Řekl jsem Zrzundovi, že znám jenom Zelenoočku a že se na ní moc těším. Ale Zrzunda mě varoval, k té se ze začátku moc nepřibližuj. Ona nás bude řídit a to nezná kamaráda. A jestli tě pochválí, můžeš k ní přijít blíž. Teď ale pojďme, je nejvyšší čas. A tak jsme šli. Za tou teplou a černou věcí, která koukala ze střechy a které Zrzunda říkal komín, už jich bylo několik. Byl tam rváč na trh Ouško, který má velikou hlavu. Pozdravil jsem ho co nejvýhružněji a myslím, že jsem na něho udělal dobrý dojem. Pak tam byl střepatý Šmudla. Byl celý černý, jen tlapky, konec ocásku a čumáček měl bílý. Prskl jsem na něho velice zdvořile, ale on se přesto lekl a uskočil. Ve tmě svítil bílý kocour s dlouhou srstí, pořád se mil. Ani když jsem ho pozdravil, mi ti nenechal. Zrzunda mi potichu řekl, to je Mici Angora, veliký švihák, veliký náfuka, on hrál ve filmu. Nevěděl jsem, co to je hrát ve filmu, ale protivný mi byl. Všichni jsme zpozorněli, protože přišla Zelenoočka. Posadila se a my kolem ní začala zpívat velice táhle a velice vysoko. My jsme spustili každý po svém. Zelenoočka chvilku poslouchala a pak se ke každému z nás naklonila. Nejdříve k Zrzundovi. Zrzunda zpíval ze všech sil a Zelenoočka spokojeně přikyvovala. Pak jsem vpadl já. Zelenoočka se ke mně otočila a řekla: otřivou si níž a silněji. Zaspíval jsem tak silně, že jsem musel zavřít oči. Dobré je to, Modroočko, řekla Zelenoočka a mě bylo velice dobře. Když jsem oči zase otevřel, viděl jsem, jak střepatý šmudla dostává od Zelenoočky za uši, že zpívá falešně. Mici Angora se pořád okázale mil a teprve, když k němu Zelenoočka přišla, způsobně si sedl, zvedl hlavu, aby bylo hodně vidět jeho bělostné hrdlo a zaječel velice nepěkně. Natrchouško ho odstrčil a zaspíval mocným hlubokým hlasem. Zelenoočka z toho byla celá pryč. A pak jsme spustili všichni najednou. Bylo to velice krásné. Na světě nebylo nic než náš zpěv a tak jsme ani nevěděli, že naproti se otevírá okno. Vyletělo z něho koště a rovnou mezi nás. Mici Angora se leknutím skutálil ze střechy a my ostatní jsme se rozutekli. Jen Natrch Ouško a Zelenoočka zůstali. Seděli proti sobě, čumáček proti čumáčku a zpívali velice s citem. Já se schoval se Zrzundou za plotem a styděl jsem se, že jsem se nechal od Zelenoočky zahnat a záviděl jsem Natrch Ouškovi, že on u ní zůstal. Bylo mi smutno, že teď sedí se Zelenoočkou sami dva a zpívají

Ráno na Silvestra, když jsem seděla v kuchyni a jedla kaši s mlékem, přišli Brita s Anou a tvářili se tajemně. A Brita řekla, Liso, budeš s námi čekat na nový rok? No to teda určitě budu, řekla jsem, protože jsem si pomyslela, že to je dobrý návrh. Ale napřed jsem se musela zeptat maminky, jestli smím zůstat vzhůru až do půlnoci, kdy začíná nový rok. Že prý smím? A tak jsme se hned dohodli, že budeme v mém pokoji a že budeme čekat. Maminka řekla, že dostaneme jablka a ořechy a jalovcové pivo, abychom měli něco na zub. Za chvíli přišel Lasse a Bosse a já jsem jim řekla, Brita, Anna a já budeme dnes v noci čekat na nový rok. A Lasse řekl, Bosse, Ole a já budeme taky čekat, už jsme si to řekli dávno. Ale já vím docela určitě, že si to kluci vyvzpomněli právě teď a že chtěli být vzhůru jen proto, aby se po nás opičili. Běželi jsme se zeptat dědečka, jestli by chtěl čekat s námi, ale dědeček řekl, že je vždycky večer moc ospalý. Dědeček je tak hodný, šel do své šatny, sebral tam hromadu malých kousků olova a dal nám je. To by nebylo žádné pořádné novoroční bdění, kdybyste nelili olovo, řekl. A vyprávěl nám, že je možné dovědět se, co se nám přihodí v příštím roce, když rozstavíme olovo a vlijeme je do studené vody. Když prý pak ulitý kousek vypadá například jako peníz, znamená to, že ten, kdo ho ulil, bude mít v novém roce hodně peněz. Směli jsme si taky vypůjčit malou sběračku, kterou mívají naši kluci, když si odlévají u dědečka cínové vojáčky. Neřekli jsme klukům, že jsme od dědečka dostali olovo. Panečku, to jsme se toho večera pobavili. Já jsem ve svém pokoji krásně uklidila. Vynesla jsem ven všechny hadrové koberce a vyprášila je a utřela všude prach. A doprostřed stolu jsem postavila nádherný svícen s pěti svíčkami. Kolem něho jsem rozestavila misku s jablky, džbán s jalovcovým pivem a misku s ořechy. Když Brita a Anna přišly, svíčky už moc krásně hořely. A v kachlových kamnech jsem rozdělala oheň. Tohle novoroční bdění je vždycky hrozně prima, řekla Anna. Lasse, Bosse a Ole byli v klukovském pokoji. Mezi jejich pokojem a mým je velká tmavá půda. Právě když jsme se dali do bdění, zaslechli jsme vedle na půdě šmátravé kroky. A chvilku na to bylo slyšet strašlivou ránu. Ale my jsme se o to nestarali, protože jsme si řekli, že to jsou kluci a že nás chtějí vylákat na půdu. A Lasovi kapsle už jsme znali z dřívějška. Ale pak už se nic nedělo a proto jsme začali být zvědavé. Vykoukli jsme ze dveří, ale bylo tam úplně ticho a tma. Tak jsme se rozhodli přikrást ke dveřím klukovského pokoje a podívat se klíčovou dírkou, co dělají. Já tam nic ne...

0: Vidím, řekla Brita, která se podívala první.
1: Oni tam nejsou.
0: Vůbec bych se nedivila, kdyby všeho nechali a šli si lehnout, řekla Anna.
1: Ho, to jsou pěkní hrdinové, řekla jsem. Pojďte dovnitř, vezmeme si jednu lasovou kapsli a tou je probudíme. Bum! Ozvalo se hned za námi.
0: Až jsme nadskočili, jak jsme se lekli. Ti uličníci se schovali tady na půdě, křičela Anna. Letěla jsem pro baterku a začali jsme svítit do všech koutů na všechny staré bedny a pověšené šaty. Ale po klucích ani potuchy. To je opravdu zvláštní, řekla Brita. Bum! Ozvalo se znovu hned za námi. Byla to nová kapsle. Málem jsme začali věřit, že tu straší. Jen počkejte, až se chytím, řekla Brita. Já mu nařežu, že si to bude na dosmrti pamatovat. Tak prosím, udělej to honem, slyšeli jsme lasův hlas vysoko nad námi. A nahoře na trámech pod střechou stály Lase, Bose a Ole. Měli jsme strašnou zlost.
1: Jak jste daleko s tím svým slavným ponocováním? Zeptal se Lase.
0: Ale děkujeme, řekli jsme. Právě budeme lít olovo, abychom se podívali, co se bude dít příští rok. Kluci začali být zvědaví. Šli s námi do mého pokoje a když viděli, jak jsme si to krásně zařídili se svíčkami, ohněm v kamnech a zkrátka se vším, rozhodli se, že se prý se svým bděním přestěhují k nám. Bose běžel pro jejich jablka, ořechy a jalovcové pivo. Potom jsme rozstavili olovo ve sběračce v kachlových kamnech a každý z nás si mohl odlít trošku olova do vody v mém umyvadle. Lase si odlil první. Když jeho kousek olova stvrdnul, vyndal ho, dlouho si ho prohlížel a pak povídal.
2: O tohle vypadá jako královská koruna. To budu asi králem.
1: Ho, ho, ho, zasmála se Anna.
0: Řekla bych, že je to spíš kniha. To znamená, že budeš příští rok chodit do školy. Můj kousek olova vypadal nějak divně.
2: Já myslím, že to vypadá jako nějaký kolo, řekl Ole.
0: Zaradovala jsem se, protože právě kolo bych si strašně přála. Když jsme si všichni ulili své kousky, sedli jsme si na podlahu k teplým kamnům a vyprávěli si pohádky. Podle mého umí pohádky moc hezky vypravovat Brita. Snědli jsme hodně jablek a ořechů a pili jsme jalovcové pivo. A pak jsme oříškovali. Brita a Anna uměli pěknou hru z oříšky. Bylo to takhle. Napřed řekla Brita. Desem kouř. A Anna odpověděla. Běžím na půdu. A Brita se jí zeptala. Kolik kluků si bereš sebou? Pět, řekla Anna. A protože Brita měla v ruce zrovna pět oříšků, musela je dát Aně, jelikož Anna vyhrála v prvním oříškovém kole. Oříškovali jsme ještě na mnoho jiných způsobů. A Aně to šlo tak dobře, že když jsme skončili, měla dvakrát tolik oříšků, než kdokoliv z nás.
2: Najednou začal Bose strašně zívat. Nakonec řekl, že by snad mohl bdít na mé posteli a hned se na ní natáhl. Ale netrvalo to ani dvě minuty a usnul.
0: Maminka a tatínek přišli nahoru dát nám dobrou noc, že prý nebudou čekat do nového roku. Ptali jsme se Lase, kolik je hodin.
2: Půl jedenácté, řekla Lase.
0: Podle mého je novoroční noc rozhodně delší než jiné noci. Zdálo se mi, že snad nikdy nebude 12 hodin, ale nakonec přece jen bylo. Pokoušeli jsme se vzbudit Bose, ale to bylo dočista nemožné. Zhasli jsme světlo a stoupli jsme si k oknu a dívali se do tmavé noci, abychom zahlédli, jestli nový rok přijde. Ale nic jsme neviděli. Tak jsme se napili jalovcového piva a křičeli jsme ať žije nový rok! A dohodli jsme se, že budeme mít novoroční bdění každý rok, protože je to moc zábavné. Ale potom už jsem si nepřála nic jiného, než jít spát. Jenže na mé posteli ležel Bose. Popadli jsme ho tedy za ruce a za nohy a odvlekli jsme ho do jeho postele, ale ani přitom se neprobudil. Lase ho odstrojil a natáhl mu noční košili. Pak mu pevně uvázal do vlasů jednu mou mašli.
2: Ať mu dělá parádu až do rána, aby viděl, že se při novoročním bdění dobře bavil,
0: řekla Lasse.

0: Jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší.
0: Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje. Nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou dva.

0: omlsné koze. Sedlák měl kozu a ta byla tuze mlsná. Jednoho dne jí selka vedla na pastvu. Když přišla domů, sedlák se ptal kozy. Nu, kozičko, jak pak ses napásla?
1: Mě, ba, napásla. Nic nenapásla. Mě. Selka seděla se mnou na suché mezi a nic jsem nedostala. Mám hlad. Mě.
0: Sedlák šel na selku a notně jí zmrskal, že kozu nenapásla. Druhý den šla s ní dcera. Na nejtučnější pastvu ji vedla, aby je nenaříkala, že má hlad. Přišli domů a sedlák se optal. Nu, kozičko, jak jsi se napásla?
1: Mě, ba, napásla. Míň než včera. Mě. Holka běhala po hračkách a já byla na suché mezi. Mě. Mám ještě větší hlad. Mě.
0: Sedlák šel a dceři vybil více než ženě. Třetí den vzal kozu a vedl jí sám na pastvu, co možná na nejlepší, aby si pochutnala. Přijde s ní domů a povídá. Nu, kozičko, dnes jsi se hodně napásla.
1: Mě, ba, napásla, napásla. Nedal jsi mi také žádné dobroty. Mě, mám hladu dost. Mě.
2: I ty bezedná mrcho mlsná, tak ty tak. Počkej, já ti dám dobrotu.
0: Rozlobil se sedlák, vzal nůž a chtěl kozu zabít. Ale ta se bránila, takže jí jen půl hřbetu odřel a potom ji vyhnal ze statku, aby ho už nehněvala. Napolo odřená koza vběhla do lesa a tam se v liščí díře schovala, majíc na mysli, že tam domácí paní nepustí. Ta přišla brzy domů a velmi se zhrozila, když tu spatřila tak podivné zvíře, kterého ani poznat nemohla.
3: Kdo to je v mé ložnici? Volá dovnitř.
1: Mě, já koza rohatá, napolo odřená, nikoho sem nenechám, každého potrkám. Mě, mě!
0: Odpověděla koza. Liška se lekla a couvla. Smutná seděla nedaleko jeskyně a přemýšlela o nenadálé události. Tu vidí před sebou škvora v zemi vrtat a mrzuta hodí ho prackou od sebe. Jen se na mě nehněvej a pryč mě neodhazuj. Možná, že bych ti mohl od tvé mrzutosti pomoci. Ozval se červíček.
3: Když já sama si rady nevím, jak bys ty mě mohl, bídný červíčku, mohl pomoci.
0: Rozmrzela se chytrá paní. Já vím, že tě mrzí to zvíře v jeskyni a že si nevíš s ním rady, já to vím. Nuže tedy, já půjdu do jeskyně a uvidíš, že bude v okamžení venku. Škvor šel do díry, vlezl koze do ucha, takže musela v okamžení bolestí z díry prchnout. Tuliška teprve věděla, že je to koza. A co sedlák nemohl udělat, to udělala sama.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou, při nedělní vycházce, oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
6: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
5: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.
7: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších, Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde do nedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem, máte tu vedro k zalknutí, který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavalali očité svědky. Propích, ale jako kerej, no to je, no jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po stranách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády. ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. Dva dny se mu ještě koužilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořálka. No zbraně a kořálka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně, až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže babeka nevlítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému babekanovi. Prohledal celý dům, i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil: máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík na hout také žálil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání, a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setiny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytle a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil. Byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
8: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná. A ho mrsknu daleko od břehu.
7: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechiny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
8: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan
7: a popad vyjeveného babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
8: Ten už se k vám nevrátí,
7: smál se Hasan, když to vyprávěl babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla babekanová, to byl můj muž.
8: Co si to všecko nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
7: zlobil se Hasan.
8: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatila ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, zápraveš si taky, ropucho.
7: Popad ty za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od námřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pušte mě šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilah, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlostí. Hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chechtá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel Nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubici. Vezmi z nich toho, který je babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inat odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení. Z radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavila smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.
9: A zase bylo ráno. Pavoučkům do probuzení vyhrávala zvonkohra stříbrného potůčku. Všichni už byli vzhůru, jen pája spal a spal. Ale co? Po včerejším dobrodružství se zlým houbařem a hodným slimákem si trochu lenošení zasloužil. Strýček Sekáč už zase skákal na silné pavoučí niti přes potok a zpíval si svou ranní písničku vstávat, vstávat, hop a skok, kdo chce letět přes potok. Konečně se pája ve své pavučině posadil a viděl, že není sám. K Kolem něho se uvelebili bratranci a kamarádi a uprostřed nich strýček Sekáč. Právě probíral včerejší den. Mládenci, začal. Věřím, že z vás budou znameniti lovci much. Možná, že se někomu z vás dokonce podaří něco, po čem jsem celý život toužil. A nikdy se mi to nepoštěstilo. Ulovit zlatou mušku. Pája povyskočil. O zlaté mušce se mu celou noc zdálo. Není to zvláštní? Ale pozor, pokračoval strýček. Všude kolem číhá na nás pavouky fůra nebezpečí. Právě začínají růst houby a les bude plný nepřátel. Pozor na lidi. Víte, jak včera docela bezdůvodně srazil našeho páju ze stromu nějaký kluk. To se může opakovat. Já lidi znám. Zahučeli pavoučci. Správně, pochválil je strýček. A proto vás chci varovat. Na kraji lesa je chata. Jednou jsem se tam vypravil, abych vyzkoumal, jak lidé žijí. A představte si, oni chytají mouchy. Podívili se pavoučci. Ale nejedí je, řekl strýček důrazně. A nesplétají si pavučiny jako my. Místo nich jim u stropu visí taková strašlivě lepkavá věc a ta chytí každou mušku, která se jí dotkne. Říkají tomu mucholapka. Jenže ta mucholapka chytá třeba i nás, pavouky. Ne, vylékali se pavoučci. Strýček si počkal a pak pronesl strašné slovo. Je to vlastně pavoukolapka. A to není všechno. Někteří lidé jsou tak hloupí, že se nás pavouků bojí. Proto jak vidí pavučinu, smetou ji koštětem. Zaučili pavoučci. Strýček se zvedl. A teď jdu na lov, řekl. A vy se také dejte do práce. Pavoučci se poslušně rozešli do svých pavučin číhat na zbloudilé mušky. Taková práce vyžaduje hodně trpělivosti, tedy právě toho, co pájovi nejvíc scházelo. A teď, když slyšel o chatě u lesa, neměl už vůbec stání. Musí se tam podívat, jen docela maličko a z dálky. Foukal jemný větřík, který ho doslova poponášel ze stromu na strom. Před polednem se pája dostal na konec lesa. Stála tam chata, o které strýček vyprávěl. Pája si ji z dálky prohlížel. No ale nebylo to ono. Když si něco prohlížíte z dálky, neuvidíte tolik, jako když si něco prohlížíte pěkně zblízka. A tak pája krůček za krůčkem došel až k otevřenému oknu. Pak se vysoukal na rám a podíval se dovnitř. Všechno tam vypadalo jinak než u nich v lese. Všechno bylo záhadné a tajemné. Tolik věcí, přihrádek a skulin tu bylo. Ale člověk doma nebyl. To páju povzbudilo. Jenom očkem mrknu na tu strašlivou mucholapku a hned se vrátím, řekl si. Pak se vysoukal na okno a skočil dovnitř. Dopadl na kuchyňský stůl. Nad ním se stropu visela mucholapka nebo pavoukolapka? Ne, byla to všechno lapka. Už chytila pár much, motýlka, komára a dvě noční můry, ale zatím žádného pavoučka. Najednou se zvedl průvan a ta věc se rozhoupala. Pája jen tak uskočil. Mucholapka po něm šlehla svým dlouhatánským vyplazeným jazykem. Stříčku, pomoc, vykřikl pája a skočil pod stůl. Na to se otevřely dveře a do kuchyně vešla paní se smetákem v ruce. Tady je ale pavučin, povzdechla si nahlas. Popadla smeták a začala ometat stěny. Teď teprve si pája všiml, že u stropu a v rozích stěn je plno malých zaprášených pavoučků. Chudáčci, pomyslel si, proč nebydlí u nás v lese? Ale to už se paní se smetákem hnala i po pájovi. Pája zachličkoval, vysoukal se k oknu a vyskočil na pěšinu. Utíkal, jako kdyby za ním hořelo. A když se na kraji lesa zastavil, dostal pohlavek. Před ním stál strýček sekáč a byl velice rozlobený. Hned mě napadlo, co provedeš, řekl přísným hlasem. A teď hajdi domů, zítra máš domácí vězení. A tak pája šlapal domů. Byl rád, že už je zase v bezpečí, ve svém rodném lese. Vůbec strýčkovi nevyčítal, že se na něho hněvá. Věděl, že má pravdu. A dobře už věděl, že jsou i horší věci než domácí vězení.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
10: Palvínko! Hurvínku!
11: Co je?
10: No to jsem já, Mánička.
11: Proč jsi mě zbudila? Zrovna když se mi zdál tak krásný sen. Já mám takovou smůlu. Mohl jsem si ho užít, kazí světko.
10: A co se ti zdálo?
11: Vykoukl jsem z okna a uviděl jsem nádherné červánky.
10: Páni, odkdy ty jsi romantický?
11: Tak jsem se šel podívat blíž a bylo to ještě krásnější, než jsem si myslel. Nebyly to červánky, to hořela. Škola!
10: Ha, máš smůlu, byl to jen sen, škola stojí, ale ty jsi v ní dnes chyběl. Proč?
11: Zaspal jsem.
10: A prospal celý den. Co pak nemáš budík?
11: Mám.
10: No tak si ho snad natáhni, když se jdeš natáhnout, ne?
11: To mi nemusíš radit. Já ho natahuju, jenomže on zvoní, když ještě spím.
10: Tak to já ti zítra přijdu zbudit, jo?
11: To ne, opovaž se. Budu stonat. Jsem nemocný.
10: Chudáčku, jak se ti daří?
11: Dobře, jsem nemocný.
10: A co ti je?
11: Jsem nachlazený.
10: A to nic není, jen jak říkala babinka, při nachlazení musíš pít hodně tekutin. Má na to recept. Nejdřív vanu teplé vody a pak hned šálek heřmánkového čaje.
11: No, řeknu ti, vypít ten čaj bych svedl, ale vypít ještě k tomu plnou vanu, to už bych nedokázal.
10: Hele, děláš ze sebe tululum, nebo je to vážně s tebou tak vážné?
11: Je to se mnou vážné?
10: Hurvínku.
11: Vážně. Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
10: Moje vysvědčení nepomohlo.
11: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
10: Ajajaj, co mu pan Spivl říkal?
11: Mám vynechat neslušná slova?
10: Určitě.
11: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
10: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
11: Máni.
10: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už jsi naučil tu básničku, co máme za úkol?
11: Ne, taťulda mi to nedovolil.
10: Nelži.
11: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
10: Ty jsi brepta.
11: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
10: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
11: Jako vždycky, domů.
10: Ale já myslela, co budeš dělat.
11: To co vždycky, spát.
10: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Urvínku.
11: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
10: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
11: Bodejť, šprtka.
10: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
11: Já jsem zase první ze školy doma.
10: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš? Protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš? Třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
11: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
10: To by mě zajímalo, k čemu mám dvěma je žehlička nebo vysavač.
11: Neprůč.
10: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
11: Na hlavu?
10: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
11: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
10: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
11: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
10: Jo, jo.
11: Opravdu?
10: Kdalže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
11: Já, Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
10: Cože?
11: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
10: Jo, tak to já raději jdu.
11: Jdi.
10: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
11: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
10: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
11: Ano.
10: No.
11: Já ti jak pozoruju, už je mi líp.
10: Takže bys šel ještě dneska ven.
11: Jo.
10: Jo, a kdy se sejdeme?
11: Buď v 5 u pošty, jo.
10: Platí. A kdy přijdeš ty?
11: To se uvidí.

Pelikán a zlatá rybička. Být pelikánem není vůbec legrace. Být pelikánem je otrava. Být pelikánem, to je velký průšvih. Tak nějak si pro sebe brumlal před dávnými a dávnými časy jeden pelikán, když svět se vším, tedy i

byly ryby. Začal lovit. Ale co chytnete do tak malého zobáku? Zase jen malou rybku. To je pro velikého pelikána jako malina pro slona. Ke všemu nechytil ani tu, jen co si lesklého, nejspíš kus plechu. Chystal se úlovek hodit zpátky do vody, ale naštěstí to neudělal. Plech promluvil. Když mě pustíš, splním ti 3 přání. Jsem kouzelná zlatá rybička. Pelikán se teprve teď pořádně podíval, co to vlastně ulovil. Opravdu to byla hodně malá ryba, ale jemu se hned zlepšila nálada. Věděl totiž přesně, co by chtěl, co by potřeboval. Větší zobák. A tak jakmile pustil rybku zpátky do vody, zobák se mu hned prodloužil a ještě k němu dostal navíc praktickou kapsu, kdyby si potřeboval nalovit ryby do zásoby. Když se potom na sebe podíval do zrcadla, měl dojem, že mu nový zobák s kapsou dokonce i sluší. Druhý den šel na ryby, už zvesela a překvapilo ho, že tu malou kouzelnou rybu chytil zase. Dneska ti splním 2. přání, řekla rybka. Tak co bys chtěl? Pelikána napadlo, že by tentokrát ze všeho nejvíc potřeboval radu, jak rychle a snadno nalovit co nejvíc ryb. Víc než se vejde do zobáku s tou opravdu praktickou kapsou. Rybě se tohle přání nelíbilo. Bylo podle ní příliš namířené proti všem rybám a slušnému chování vůbec. Ale protože to slíbila, poradit teď musela. Tak já ti teda říkám, poraď se s kamarády pelikány a mě okamžitě pust zpátky do vody. Pelikány pustil, s novým zobákem stejně už nebýval hlad a šel za ostatními pelikány. Dohodli se, že budou lovit společně. To byla dobrá rada a dobrý nápad. Od té doby totiž pelikáni skutečně občas pořádají hromadné výlovy. Plácají do vody křídly, užijí přitom spoustu legrace a ryb mají, že by je mohli prodávat. Třetí den chytil pelikán zase tu zlatou rybku a najednou, ačkoliv vůbec neměl hlad, dostal na ní chuť. Co by si spřál do třetice? Zeptala se ryba. A protože tušila, jaké má pelikán úmysly, řekla ještě. Ale rozmysli si to dobře, abys jednou nelitoval. Teď chci tebe, klapl zobákem bez dlouhého přemýšlení pelikán a už ji měl v kapse. Její poslední slova byla. Tak za tohle tě bude doma čekat překvapení. Ale pelikán je pustil jedním uchem tam a druhým ven. Při veselém chytání ryb s ostatními pelikány na to dokonce úplně zapomněl. Doma v hnízdě na něho čekal malý synek pelikánek. Roztomilé překvapení. Roztomilého látko. Pelikán měl radost, ale i trochu špatné svědomí. Neměl jsem tu rybu jíst. Tolik toho pro mě udělala. Na poslední chvíli mě ještě i obdarovala. A jak to vůbec myslela, když řekla, abych nelitoval? Mám teď přece toho nejkrásnějšího synáčka, pelikánka, pochvaloval si pelikán. Každý den mu nosil jednu rybičku a dal mu jméno Sipo. To, aby na něho mohl volat, když by si spolu někdy hráli. Malý Sipo si ale zatím moc hrát nechtěl. Chtěl hlavně jíst. Zahrajeme si, až trochu vyrostu. A vyrostu jen, když budu víc jíst. Jedna ryba je málo, řekl tatínkovi věčně hladový Sipo. Starý pelikán teď od rána do noci chytal ryby a od rána do noci krmil malého pelikánka, který opravdu pěkně rostl. Jenže čím byl větší, tím měl větší chuť k jídlu. Pelikán mu nosil ryby v zobáku i v kapse a pořád to nestačilo. Aby se malý Sipo naobědval, musel starý pelikán letět pro ryby 2x, aby se navečeřel dokonce 3x a k snídani nezbyla ani ploutvička. Máš moc malou kapsu, táto, pořiď si větší, křičel a zlobil se Sipo. Mám hlad. Pelikán měl svou kapsu od té spousty ryb už vytahanou jako starou nákupní tašku. Často teď vzpomínal na kouzelnou rybku a vzdychal. Ta mi dala, už vím, jak to myslela. Ta se mi pořádně pomstila. Ale i když takhle naříkal, měl svého Sipa moc rád. A zároveň si představoval a těšil se, že jednoho dne jeho hladový synáček vyroste, zesílí, začne chodit na ryby sám a bude je nosit domů svým dětem ve své vlastní kapse.
Poté spoustě ryb rostl malý

0: pelikán jako z vody a starého pelikána o hodně přerostl. Byl urostlý, byl statný, jen tu kapsu na ryby neměl o nic větší než tatínek. Ale možná, že byl trochu chytřejší. Nejdřív, pravda, se pokoušel chytit kouzelnou rybku, aby mu darovala ještě jednu kapsu. Ale druhá zlatá rybka nebyla k nalezení. A tak protože už měl své vlastní hnízdo a v něm svého vlastního synka, strašně hladového malého pelikánka, dostal nápad. Pořídil si batůžek. Silný byl dost, snadno ho unesl, ale to byl první a také poslední případ, kdy nějaký pelikán, kromě v kapse pod zobákem, nosil ryby i na zádech v batohu. Druhý sipo se zkrátka od té doby nenarodil. Také kouzelnou zlatou rybku už pelikáni víckrát neulovili. Musí se spokojit se zobákem, jaký mají, a vystačit s jedinou, za to velmi praktickou kapsou, která jim sluší.
1: Najdu já si učedníka, kluka.

0: časem, bude z něho mistr kovář, mistr jako já jsem. Pořádný chlap, jak se patří, který všechno zmůže, a tak budu nástupce mít, a Tereska může. A tak budu nástupce mít, a Tereska může.
1: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Hihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Hihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Hihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Hihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Hihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
2: Proč tak najednou?
1: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Hihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Hihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Hihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducané bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti! Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: Hadrová Ančka. Na půdě starého podivného babičina domu, daleko na venkově, si Marcela ráda hrávala, protože tam bylo vždycky mnoho zapomenutých starých věcí. Jednou si tam hrála se starým kolovrátkem. Když byla unavená, schoulila se do starého křesla, vycpaného žíněmi, aby si odpočinula. Copak je asi tam v tom sudu v rohu? Pomyslela si a seskočila z křesla a lezla přes dva zaprášené kufry k sudu, který stál těsně u střechy. Byla tam tma a tak Marcela, když vytáhla ze sudu veliký balík věcí, šla s ním k okénku ve střeše, kde mohla lépe vidět. Byl tam legrační malý čepeček s dlouhými bílými stuhami. Marcela si ho nasadila. V staré kožené tašce našla několik cínových postaviček divně vypadajících mužů a žen ve starodávných šatech. Byl tam také obrázek velmi hezké holčičky s dlouhými kučerami, s dlouhými šaty a se zvláštními kalhotkami, které jí dosahovaly až ke kotníkům. A potom Marcela vytáhla z hromady starou hadrovou panu jen s jedním knoflíkovým okem, s bambulkou místo nosu a usmívající se pusou. Šaty měla z lehké látky modrého vzorečku. Zapomněla šťastným nálezem na všecko ostatní, Marcelka chytla hadrovou panenku a utíkala s ní dolů, aby ji ukázala babičce. Kde pak si ji našla? Zvolala babička. Vždyť je to stará hadrová Ančka. A přitiskla Ančku k sobě. Úplně jsem na ní zapomněla. To asi byla na půdě celých 50 let. Drahá stará hadrová Ančka. Musím jí hned přišít druhý knoflík. A babička vytáhla ze zásuvky šicího stroje jehlu a nit. Marcela pozorovala šití a babička vypravovala, jak si s Ančkou hrávala, když byla ještě malou holčičkou. Tak, Ančko, zasmála se babička, teď máš dvě krásné knoflíkové oči a jimi můžeš vidět změny, které se ve světě udály, zatímco ty jsi tak dlouho byla zavřena na půdě. A nyní, Ančko, máš novou kamarádku a velitelku a já doufám, že budete spolu tak šťastné, jako já jsem bývala s tebou. A potom babička podala Ančku Marcele a řekla velmi vážně: Marcelo, dovol, abych ti představila svou drahou přítelkyni Ančku. Ančko, toto je moje vnučka Marcela. A babička ohnula panenku tak, že pana sklonila hlavu směrem k Marcele. Babičko, já ti tolik děkuju. Marcela vykřikla a babičku prudce objala a políbila. S Ančkou se budeme báječně bavit. A tak se přihodilo, že se Ančka stala členem společnosti panenek v Marcelině domově, kde započala svá dobrodružství, o kterých se dozvíme v dalších kapitolách.
1: Ve vsi k Belnici bydlela vdova Slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým doštěm u silnice. Muže už neměla 7 let, kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
2: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
1: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
3: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
2: Kdo ví?
3: Jak ti říkají?
1: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
2: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
3: Jak?
2: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
3: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu Bělouše.
1: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona je mu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čípak si?
3: Slaměných.
1: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
3: Jaká jsem, taková jsem.
1: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonilo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už si někdy byla?
3: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
1: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla si.
3: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z kbelnice je tam za menší komornou.
1: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel a okrůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
3: Nejdřív by se to muselo zkusit.
1: Povídá rychle, aby neurazila a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu. Ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. Kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčeji. V tom ale ve vdově slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, Kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bys chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazil z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva slaměná otevřela oči, myslí si, To jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen a on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rynku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si kolomajz nastačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jakoby se ani nemohl dočkat, šeptla vdova Slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí kolomajzna. V koutě kanceláře stojí písař a čeká, co správce poručí. Po dlouze odpočítané chvíli povídá kolomajzna nahoru pod strop. Dostala si rozum, vdovo? Mám stejný rozum jako včera. A co ty, děvče?
3: Já dostala svůj rozum od mámy.
1: Máš ještě poslední rozmyšlení. Slaměná dobře věděla, že se na ní chystá zlé. Nadýchla si ale pro kuráž. Já nemyslím dnes tak a zítra zase jinak. Kolomajzna zlostně klepl špičkou střevíce, písař si dal lejstro líp na oči a hlasem jako brčko spustil. Protože chalupa vdovy Slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ní div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově Slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřácky spásala panskou trávu. Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla:
3: aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
1: Kolomajzna udělal z prsty šmik šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno: až bude čas na svatbu, pošlu si pro Stázinu kočár. Když vyšli ze zámku, namířili si přes rink a uličkou, kudy se chodí ke vsi k Belnici. Vdova Slaměná pořád do kroku. Co si to vyvedla? Stázina mlčí a jde, patami zatlouká kameny. Až za chvíli řekla:
3: a co jsem měla, když tu není lepší spravedlnost? Měla bych tě, mámo, málo ráda.
1: Naproti jim přichází ťukavá muzika. U domku ševce Kacmara už jí byla plná ulice. Jako datlí ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladínek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle. Vzdycháš jako proražený měch?
2: A to nic.
1: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu. Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
2: To je Stázina z kbelnice, co jsem o ní povídal.
1: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako po pláči. Do Kuby vjelo.
2: Kdo ti Stázinou ublížil?
1: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi. Vdova slaměná v sobě zlé ublížení neunesla. Slovo od slova ševcům vypověděla, co bylo na kanceláři. Kuba vyskočil z verpánku, div hlavou nesrazil holubičku pod stropem, přetrhl tkanice u zelené zástěry a hodil ji do kouta. Veliká zlost, jako by mu zamkla ústa. Překročil verpánek a ven z ševcovny. Jak se v ševci takhle vzpříčí, že z něho nejde slovo, bývají z toho věci.
4: V kanceláři sedí správce Kolomajzna. V tváři má spokojeně, jako když kocour udívá myšku. Namáčí brk v kalamáři a spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. A tu Kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl, tak, aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc, už je mu švec Kacmar střevíce s kamínkovými přeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík.
1: Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba.
5: Jako bys přišel na zavolanou.
2: To přišel.
5: Ušijete mi u vás ve statu střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
2: Taky, že bude.
5: Můžeš mi hned vzít míru.
2: Taky, že vezmu.
1: Už ho Kuba drží. Popadl Kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na čtyři pídě.
2: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu, i kdybych proto měl přijít před těžký soud.
1: V Kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vycásá Kolomajznu z paruky. Desátník křikl. Dejte tomu ševci želízka! Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přišítil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí.
4: Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí zbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za Kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba, a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
6: To ty, Kubo?
2: To já.
1: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na to, že slíbila být nevěstou Kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
2: Svatba s Kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
6: Aby ti líp šlo myšlení,
4: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

0: V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Nač je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, mysleli si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. Nač bychom stavěli školu, bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět, knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá, proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi. 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi. Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, shýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře. Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola, vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději baldasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v bandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
1: je, chudák rybička!
0: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
1: Taková nepředloženost, povídá. Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapítko.
0: A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vine a přikrucuje.
1: Co to je? Vypadá to jako kořínek,
0: povídá Křemílek.
1: O, nebo by to mohl být provázek,
0: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá:
2: byl to dračí ocásek, vy chytráci.
1: Nechtěl bys radši zpátky celý,
0: řekli Křemílek a Vochomůrka.
2: Ticho,
0: zamračil se na ně drak.
2: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
0: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl:
2: A teď bych něco snět.
0: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal, zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se. Brrrr.
1: Jenže my nic jiného nemáme,
0: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé:
1: ha, ha, prý nic nemají.
0: Druhá to řekla třetí a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli:
2: i mají!
0: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá:
1: a co já? Já nic?
0: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Vochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli:
2: tamhle běží!
0: A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
1: To je naše poslední vteřinka, Jovaš. A just není.
0: zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
1: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
0: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň Krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a i hned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krapítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupky.
3: Leze žába do bezu, já tam ze ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má na pekáči smažená.
4: Nahoře na stráni, pod velikým stromem, stála chaloupka a v ní žil dědeček s babičkou. Jednou, když byl hezký letní den a sluníčko si hrálo s mráčky naschovávanou, dědeček se vyhříval na lavičce před domem a babička se procházela po zahrádce. Když to se dědeček mlsně olízl a povídá.
5: Babičko, neusmažila bys mi k svačině jeden koblížek? Prosím, dostal jsem na něj velkou chuť.
4: Proč ne, dědečku? Odpověděla babička a hned si to namířila do kuchyně. Smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a za chvíli už se koblížek smažil a voněl po celé chaloupce. Když byl koblížek na másle usmažený, babička ho položila do otevřeného okna, aby vychladnul. Ale koblížkovi se nechtělo jen tak ležet na okně. Sklouzl dolů do trávy, z trávy se skulil na cestu a už se kutálel po cestičce dolů ze stráně. Když tu proti němu stojí zajíc.
6: Koblížku, koblížku, krásně voníš, já tě s ním,
4: povídá.
6: Ne, ne, počkej, zajíčku. Než mě sníš, poslechni si, jakou písničku umím zaspívat. Tak dobrá, zaspívej,
4: řekl zajíc. Posadil se, zvedl uši a začal poslouchat.
7: Já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okně chlazený, já jsem. Dědečkovi utekl a babičce jsem utekl a tobě, zajíci, tobě taky uteču.
4: A než se zajíc vzpamatoval, koblížek si to kutálel po cestě dolů, až se za ním prášilo. Najednou ale koblížkovi skřížil cestu šedý vlk.
8: Koblížku, tak krásně voníš, hned si tě sním.
6: Počkej, počkej, vlku. Nejdřív si udělej pohodlí a poslechni si, jakou umím zpívat písničku.
4: Vlk si lehnul. Položil si hlavu na přední tlapy a začal poslouchat koblížkovou písničku.

A než se vlk vzpamatoval, byl koblížek pryč. Utálel se dál po cestě.

0: A než medvěd stačil cokoliv udělat, koblížek byl pryč a kutálel se dál. Kutálí se, kutálí a najednou, kde se vzala, tu se vzala, stojí před ním zrzavá liška.
1: Ale podívejme se, koblížek, jak jsi hezký, červenoučký, ovoňavoučký. Budeš jistě dobrý.
2: Počkej chviličku, Liško, poslechni si nejdřív moji písničku.

0: Tátovi utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl, vlkovi jsem utekl, medvědovi utekl.
1: Oh, koblíšku,
2: přerušila ho Liška.
1: Určitě je to nádherná písnička a jistě ji moc krásně zpíváš, ale víš, já už jsem stará a špatně, moc špatně slyším. Co kdyby ses mi posadil přímo tady na čumák a zaspíval mi tu svoji krásnou písničku rovnou do ucha?
2: Koblížek byl celý šťastný, že ho Liška pochválila. Sedl si tedy Lišce na čumák a spustil.
0: Já jsem, já koblížek, koblížek, na másle smažený, na okně chlazený. Já jsem, dědečkovi utekl, babičce jsem utekl a zajíčkovi utekl.
2: Jenže Liška udělala chramst a snědla ho. A co dědeček s babičkou? Když zjistili, že jim koblížek sklouzl z okna a skutálel se po cestě pryč, babička znovu smíchala trochu mouky se smetanou, na kastrůlku rozpustila lžíci másla a upekla dědečkovi koblížek ještě krásnější a voňavější.

0: vadí? Taťuldo. Taťulinku. Tati!
1: Se mi zdálo, jako by mě někdo volal. Neslyšel zvuk, Vajs?
0: Slyšel.
1: Takže se mi to vlastně nezdálo.
0: Nikoliv, jak byl jsem to já, kdo tě dokonce několikrát nesměle oslovil.
1: No jo, chlapče, nesměle oslovil. Přeceď, když vidí, že jsem tadyhle jaksi začtený, že ano, tak musíš svého rodného táteře oslovit pěkně od plic a ne ševelit jako vánek.
0: Taťuldo, já jsem ani tak moc neševelil. Já jsem na tebe dokonce zadul jako vichřice.
1: Neříkej.
0: Vážně, ale s tebou to ani ono.
1: Jsem hold jako dub.
0: To tak tvrdej?
1: Především pevnej, chlapče, pevnej a nevoblomnej, rozumíš?
0: Ani moc ne, abych řekl pravdu.
1: Hele, hlavinko moje koumavá, nenuť mě, abych ti to vysvětloval skrze vá bicí nástroje.
0: To jako naznačuješ, že se mnou protrhneš buben, či co?
1: No tak nějak, snad jenom se záměnou předložky.
0: To jako...
1: Že ne s tebou, ale o tebe protrhnu buben. Přece tě nestrhnu.
0: Aha, ty mi ho prostě naleješ na hlavu.
1: No jo, pokud to myslíš obrazně. Ovšem, prakticky, jelikož buben je skupenství pevného, jak je ti jistě známo z chémie, se buben nalévat nedá.
0: Pak mi ho tedy jednoduše na hlavu naráž. To bude to pravé pušušňáníčko.
1: No počkej, počkej, je na sebe, nebuď takovej tyran.
0: Nedojímej se, Taťuldo, vždyť si to tak jako tak zasluhuju.
1: Nebuď domýšlivej, ano? Podívejme se, on si sám o sobě řekne, že si to zasluhuje. Pamatuj, zásluhy ti můžou připisovat ti druzí, a ne ty sám. Nehledě na to, že i kdybys byl zasloužilej, já ti ten buben na hlavu nemůžu ani nalejt, ani narazit.
0: Proč?
1: No proč, jelikož buben nevlastním.
0: A co kdybys použil uvedené bicí nástroje v původním slova smyslu?
1: To jest?
0: Tati, co si budem vykládat? Chop se rákosky a pořádně mi jich našupej.
1: Nevymýšlej si, ano?
0: Na tati, hele, tadyhle máš jeden bicí nástroj v proutěném stavu. Prořízni jim vzduch tolikrát za sebou, že se ani nebudu moct sednout po tom ozdravovacím procesu.
1: Ty snad nemáš rozum, kluku, trucovitej.
0: Pochop, Taťuldo, že jde o výchovu nezbedné ratolesti, která není hodna žádných ústupků. Vezmi, na a mašluj.
1: Dítě moje, vzpamatuj se. Vždyť žádáš nemožnosti.
0: Jsem připraven podstoupit křest ohněm i mečem. Potlač v sobě veškerou měkotu byřici a zasol nehodnému rebelujícímu nevolníkovi. Ha, ha!
1: Pro Pietran do peřináče říkám pořád. Vzdělávej se, to ano, ale nečti s takovou náruživostí, byť by to byl Jirásek.
0: No za to mě přeci musíš strestat, ne?
1: No to ano, ale pochop, že hra je hra. Počkat. Za co tě musím strestat?
0: Oni ti neřekli, že jsem to okno rozbil já?
1: Kdo?
0: Sousedovi odvedle?
1: Ne, neřekli.
0: A až ti to řeknou?
1: Co až mi řeknou?
0: Že jsem jim rozbil okno?
1: Čím?
0: Mičudou.
1: Tak ty jsi jim rozbil okno?
0: Komu?
1: Vočťa hlavovým.
0: Co mají Pepíka?
1: Jo, a Magdu. A Pavlínu.
0: A taky Michala.
1: A starýho dědečka.
0: A taky Kanára.
1: Podej mi.
0: Rákosku?
1: Právě tu.
0: Tady je.
1: Tak, založ ruce v týl.
0: Založil jsem.
1: Tváří se obrať k východu.
0: K východu z bytu?
1: K východu slunce.
0: Stalo se.
1: Nyní se předkloň. Tak správně, nyní tvé čelo směřuje k jihu.
0: Vyšpulnej jsem ale na západ. Au.
1: Tak okno říkáš.
0: Au.
1: Vzalo za své.
0: Au.
1: A my čudou. Kvůli tobě teď budou mít vočťá hlavový v bytě věčnej průvan. Au! Sklenářů je málo.
0: Au!
1: Za trest půjdeš na sklenáři, já tě naučím vážit si práce.
0: Au!
1: No, máš štěstí, že se mi ta rákoska zlomila. Tak, a teď si budeš aspoň pamatovat, že s míčem se nehraje na ulici, ale v parku.
0: S jakým míčem?
1: Co jsem ti koupil pod stromeček?
0: Vždyť jsi mi žádnej nekoupil.
1: Tak jak si s ním můžeš hrát na ulici?
0: Teď já si s ním nehraju na ulici.
1: Tak jak si mohl vočťá hlavovům rozbít okno?
0: Já vočťá hlavovům okno nerozbil.
1: Šmankote, tak proč tě tady řežu?
0: Z toho si nic nedělej. Já jsem ti chtěl jenom připomenout, že jsi mi tu mičuru slíbil už k předminulým Vánocům. Tak jestli mi chceš koupit, dokud jsem ještě kluk, tak ti svatosvatě slibuju, že to okno vočťá hlavovým určitě rozbiju. A vejprásk mám zálohovaný.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčucháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl halabala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
2: To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho. Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
4: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak, Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta. Právě chtěl jíst k motříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala, Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Ach, chrouste, kam jsi šel hledat pytlíka? Ty jdeš kam si k řece a pytlík je přece stále ještě tu. Nikam neutekl, vždyť byl schován za kamínkem a teď šťourá pod něj a vytahuje schovaného Toníčka. Už ho vytáhl, ale Toníček je bledý jako stěna a třese se jako osika. Poslyšte, strýčku, šeptá. Mně se zdá, že pod tím kamenem straší. Cože, co to? Povídáš, Toníčku,
2: na mou duši, strýčku, straší tam a moc.
5: Pro pána krále, a A ty jsi tam něco viděl?
6: Ne, neviděl, ale slyšel. To vám bylo naříkání a bědování. Já myslím, že to bylo jistě strašidlo.
5: Skutečně. Spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk. Znělo to jako mami, mami. Toničku, Toničku, vykřikl Pytlík odhodlaně. Velká chvíle nastala. Uvidíš, jak se teď Pytlík vyznamená. A táhl Tonička za sebou pod kamínek. To neznáš Pytlíka. Ten se ničeho nebojí. A zase to znělo jako mami, mami. Najednou Pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám. Už mám strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toniček honem utíkal ven a křičel na plnou pusu.
6: Pojďte sem, pojďte sem. Pytlík chytil strašidlo.
5: Pytlík to táhl ke vchodu. Bylo to černé jako bota a ještě po cestě to křičelo mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování. Nic, strašidla se tu netrpí. To by tak hrálo a vyhodil to ven. Ale bylo toho tam ještě víc. Mami, mami, křičelo to pořád. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávník 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
7: To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašidly zatočit, řekl vítězoslavně,
5: když viděl, že kolem kamínku už je velký schon, ba, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků, jedni drželi plačící strašidýlka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka.
7: Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku?
5: Pro pána krále. Tak ona to nebyla žádná strašidla. Vždy to byly malí cvrčci.
7: Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zase zmotal.
8: Když hvězda betlémská svou pohádku dovyprávěla, ozdoby zatleskaly a korálkový šašek vyskočil na svou větev. Procházel se po ní jako provzochodec a vyvolával jako na pouti.
9: Teď nás čeká štafeta. Zlatá hvězdo od Betléma, cípkem ukaž předevšema. Všemi?
5: Všema.
9: Která z ozdob má teď slovo? Tahle nebo támhleta?
5: Támhleta, ukázala hvězda na skleněnou rybku se zlatomodrými šupinami, která visela mezi 16. a 17. jehličkou na třetí větvi zhora.
9: Rybce se rozářila očka a i když vypadala jako malá bělička z řeky Lužnice, celá její pohádka se houpala na vlnách světových oceánů.
8: Pohádka skleněné rybky. Cirkus Pelikán Velikán byl cirkusem suchozemským a to znamená, že vždycky stál a hrál na suché zemi a když v jednom městě dohrál, maringotky jeli po suché zemi do města dalšího. Ale jeho slavný ředitel Pelikán, který předváděl velkolepé číslo polikání rybiček sardinek vystřelovaných z námořního děla, se toužil rozjet i po mořích a oceánech. A tak se jednoho dne cirkus Pelikán Velikán nalodil na přesoceánský parník Kolumbus a vyplul na cestu kolem světa. A tak pluli moři a oceány artisti i klauni, krotitelé i žongléři i šapitó s manéží a samozřejmě pan ředitel s paní ředitelovou Vilemínou a synem Honzou a plula i zvířata vřískající, bučící, troubící i mluvící lidskou řečí. A plulo i veliké akvárium s duhovými korálovými rybkami, které cvičil sám Honza. Uměl je za sklem akvária skládat jako pucle a rybky ho tak poslouchaly, že se mu do minuty složily třeba v obraz hradu Karlštejna a taky v Pražský hrad. Honza se na plavbu kolem světa moc těšil a jeho kamarádi, opice Melounie, slon Gaston a papoušek Kalendář taky. A jen co 10. října vypluli, neslezli z paluby a bylo jim hej, protože Honza nemusel do školy a Melounie, Gaston a Kalendář neměli každý večer cirkusové představení. Jenomže nikomu není hej od pondělka do pondělka. Jednoho rána vylétl papoušek Kalendář ze své kajuty a vřískal. Kalendář oznamuje, že je právě 18. prosince a je na čase zkrátka a hned dát za okno dopis pro Ježíška, nebo dostaneme houbeles. A já chci Kalendář na příští rok. Slon Gaston zvedl chobot a zatroubil. Tram, tará, houbeles nechci dostat ani já. Já chci vyšívanou čepičku. A Melounie vypískla. Pro pánička, a já chci od Ježíška červené lodičky a modrou pelerínu. A Honzovi, a to si nevymýšlím, ukápla slzička a řekl. Okna v kajutách se nedají otevřít a pořád plují. Jak pak si ze zavřeného a plujícího okna vezme Ježíšek náš dopis? A bylo ticho. Jen vlny šplouchaly a korálové rybičky zavřely oči, aby neviděli ten ukrutánský smutek, který se zákeřně plížil kolem Gastona, Kalendáře, Melounie a Honzy jako zrádná krajta tygrovitá. Ale v tom Honza vykřikl, mám nápad, v mořích a oceánech přece žijí zlaté rybky a ty plní přání. Pro pána vážně, podivila se Melounie a papoušek dodal, já Kalendář to můžu zkrátka potvrdit. Jen to dořekl, už se kamarádi nakláněli přes zábradlí na horní palubě a Honza zavolal. Zlatá rybko, krásná paní, splň nám prosím naše přání. Chceme dát za okno dopis pro Ježíška, ale všechna okna na lodi jsou napořád zavřená. A tu se stalo něco, co by nikdo ani na palubě přes oceánského parníku nečekal. Za zády čtyř kamarádů se ozvalo. Ksupánkové, zlaté rybky jsou jenom v pohádkách. Tady na lodi plním přání já, zlatá kočka, ale... Nejdřív musíte splnit přání mé. Kamarádi se otočili a uviděli macatou kočku kapitána barníku Žisténa Kormorána. Tak, tak, hlupánkové, a moje první přání zní, chci mít 333 vanilkových rohlíčků a ani o jeden míň. Když je dostanu, dostane se i na vás. A kočka se tajemně zašklebila a zmizela. A v kuchyni začalo pozdvižení.
5: Vařil se zrovna námořnický guláš, ale teď se muselo začít i s pečením vánočního cukroví pro zlatou kočku. A protože kuchaři neměli na rohlíčky čas, dělali je s paní ředitelovou Vilemínou 4 afrodity, artistky, co létají na vysuté hrazdě, a světe div se, odpoledne bylo 333 rohlíčků upečeno. Honza je nesl zlaté kočce ve velikánském koši. A jen kočka mlsně olízla první rohlíček, vykřikl papoušek. Pozor, vidím na moři okno. Kamarádi se divili, ale nejvíc se divila zlatá kočka.
10: To mě podržte, ať se dívám, jak se dívám, je to tak. Je tam okno.
5: A opravdu, z moře vyrostl bílý stožár a na něm bylo okno jako z babičiny chalupy. Okno pootevřené, aby se za ně mohl dát dopis pro Ježíška. Ten už byl napsaný. A tak plavčí Joe spustil záchranný člun a s Honzou popadli vesla a zabírali rázně jako dva mořští vlci, aby byl dopis za oknem co nejdřív. No a dny odplouvaly a 22. prosince v 5 hodin ráno vystřelil ze své kajuty pro změnu Honza.
10: Je. My jsme zapomněli, že Ježíšek musí ty dárky na Štědrý den přece někam přinést. Nebude honit naší plující loď jako racek.
5: A Melounie se hned scháněla po zlaté kočce.
10: Pro pána, kde je madam Zlatá?
5: A papoušek hlásil,
10: nutně. Ale nutně potřebujeme vánoční runway, čili přistávací plochu pro Ježíška, zkrátka. Ostrov tak akorát, 18x na 5x.
5: A to už byla kočka na palubě a poroučela.
10: Abyste měli runway, musíte splnit mé druhé přání. A to zní. Chci mít 666 oříškových úlečků na piškotových piškotech.
5: A kočka se olízla a zmizela. A v kuchyni začalo dvakrát větší pozdvižení. 4 afrodity pekly piškotové piškoty, 5 bulelos, čili bulící chlapíci, kteří dělali v cirkuse bulící číslo a dokázali vybulit labe i z přítoky, mleli oříšky na oříškové těsto, 7 plavčíků těsto nacpávalo do formiček a paní ředitelová Vilemína šlehala krém, kterým se úlečky plnily.
3: Jen co na večer zlatá kočka k vánočním úlečkům přivonila, papoušek hlásil.
10: Vidím v moři runway!
5: Kamarádi se divili runwayi a taky se divila zlatá kočka, která si mňoukla pod vousy.
10: Tě, jak já to jen dělám.
5: Ale pak bylo s divením konec. Honza vykřikl sláva, Melounie pro pána, to je paráda. A Gaston zatroubil fanfáru z opery Libuše, která se troubívá prezidentů, ale může se taky troubit i na počest runway.
3: A bylo tu ráno Štědrého dne. A Honza tentokrát vystřelil z postele už v 4:30.
10: Melounie, Gastone, kalendáři, probuďte se. My zapomněli na vánoční stromeček. Tulpasové, žádný problém.
5: Zívla zlatá kočka, která se zjevila na palubě jako na zavolanou.
10: Stačí, když splníte mé třetí přání a máte na ránveji vánoční košťátko i s ozdobičkami. Moje třetí přání zní, chci 999 vykrájených a marmeládou slepených lineckých koleček a hlavně lineckých myší a autíček a lokomotiv.
8: V kuchyni nastalo pozdvižení nevídané.
10: No to je nám přání. Myši a lokomotivy se budou muset vykrajovat námořnickými nožíky a toho pečení a toho lepení. A tak k vykrajování a slepování i hned nastoupili 3 lodní kuchaři, 4 Afrodity, 5 Bulelos, 7 plavčíků a 21 námořníků z dolní paluby a sám ředitel Pelikán s klaunem Tondou Plackou. Nikdo nereptal, protože Honzu měli všichni rádi. A bodeť ne, uměl si sám vyprat ponožky a uměl posílat domů babičce e-maily. Kuchaři rozváleli 30 čtverečních metrů lineckého těsta a v tom se to stalo. Zabouřila bouře a zvedly se vlny, ale ne na moři. V akváriu korálových rybek jedna z nich vyplula na hladinu a v té bouřkové tmě zazářila pravým zlatem. Zazářila a pravila. A dost. Ty jedna kočko zlatá z kočičího zlata, ty podvodnice mlsná, své třetí přání si splníš sama. Těch 999 lineckých koleček a lokomotiv vykrájíš a upečeš ty. Ale opovaž se sníst při pečení jedinou lineckou myš. Je to trest za to, že ses vydávala za čarovnou zlatou kočku a nepřiznala ses, že okno a ránvej dal vystavět na moři někdo jiný. Byla jsem to já, zlatá rybka, a ty ses jen drze divila a mlčela si. Já ale nejsem cukrářka, vyděšeně mňoukla kočka. Ale nebylo jí pomoci. Už když to říkala, proti své vůli si oblékala zástěru a začala z těsta vykrajovat první autíčko. Zkrátka, řekl papoušek, moc zlatých rybek je obrovská. Když pohučí, budeš péct, pečeš a basta fidly. Kočka kmitala kuchyní až do večera. A kuchaři, kteří chystali bramborový salát, se křenili, jakou mají vykutálenou kolegyňku. Měla byste se, slečinko zlatá, rybce omluvit, radil jí. Ale kočka unavená a umatlaná od marmelády vřískla od 5. 6. kolečka. Nevím, kde mi hlava stojí, vy salátkové. Za to se ale Honzovi omluvil její pán, kapitán Justin Cormorán. Ve vlastnoručním dopise napsal, že svou kočku, darebačku, za ten zlatý podvod náležitě pokárá. Úderem 7. hodiny vyšla kočka z kuchyně a nesla k akváriu horu lineckého cukroví, na které ležela úplně nahoře, zlatou citronovou marmeládou slepená linecká rybka. Já se ti omlouvám, zlatá rybko,
8: pípla kočka, které svědomíčko přeci jen nedalo hrát si na pyšnou. Spust cukroví rychle do člunu. Plavčík Joe se 4 pasažéry už čeká, poručila rybka. Kočka ji poslechla a tu zazněly varhany a na ránvej v moři se rozzářil vánoční stromeček pro Honzu a kousek džungle s liánami pro Melouní a Papouška a kolem ní se zablnila řeka Nil pro slona Gastona. On se totiž u Nilu narodil. A pod stromečkem našli kamarádi vysněné dárky, čepičku a červené lodičky s modrou pelerínou a kalendář na příští rok a dlouhé kalhoty pro Honzu, který se v nich dal po Vánocích vymalovat rychlokreslířem Augustínem a obrázek poslal Julii, své první lásce. Když se kamarádi přejedli lineckého cukroví, Joe je odvezl zpátky na loď. Tam, než se pustili do salátu, zaťukal Honza na své akvárium a řekl: Zlatá rybko, krásná paní, děkuju. A pověz mi prosím, jak to, že jsem nevěděl, že mám zlatou, přání plnící rybku. Rybka se zasmála a řekla: Ne, všechna svá přání jsi dokázal plnit sám, ty můj šikovný kluku. Mou pomoc si potřeboval až teď a já ti pomohla ráda. Poslali si pusu a oceánem plul rozzářený parník a na ránveji se v Nilu pod stromečkem koupali první kolibří.

0: Jednoho dne po obědě, když si moja a tatu vyběhli hrát ven, Kamba klimbala a Šinda se poohlížela ještě po nějakém zákusku, oslovila Kidživu starostlivým hlasem Richarda. Ta moja se mi poslední dobou nějak nezdá. Včera se mě ptala, jestli je její srdce dost černá a dnes před obědem vzdychala, že má moc velký nos. Richard pozdvihl obočí. Je nějaká nespokojená, pokračovala Kidživu. A já nevím, co s tím. Richard na to nic neříkal. Mlčky seděl a trochu nepřítomně se díval na Kidživu. Posloucháš mě vůbec? Zeptala se ho trochu naštvaně. Ale to ví, že poslouchám, odpověděl Richard. Přemýšlel jsem. A napadlo mě, že by možná pomohlo, kdybychom moje vyprávěli o Mokelem Bembe. O čem? Podívala se Kidživu. Přece o tom nespokojeném hrochovi. Aha, vzpomněla si Kidživu. No možná to není špatný nápad. A večer, když uložila mláďata do pelíšků, začala jim vyprávět. Příběh, který vám dnes povím, se opravdu stál. Sice už před dávnými a dávnými časy, v dobách, kdy světu ještě vládly duchové, avšak stal se. V jezeře uprostřed pralesa tehdy přebýval mladý hroch. Na pevnou zem se vydával jen v noci, aby se v mokřinách najedl šťavnatého bambusu a jinak byl pořád ve vodě, která ho příjemně nadnášela. Buď o něčem přemýšlel, nebo klimbal, už diboval křehké vodní rostlinky, anebo hlubokým hlasem rozprávil s ostatními hrochy.
1: Máme to ale spokojený život, končívali hroši své debaty. Dobře nám ho velký pralesní duch zařídil.
0: A většinou zase hned upadli do dřímoty. Jednou mladého hrocha vyrušilo nějaké brebentění. Ozývalo se ze stromu na břehu.
1: Otevřel jedno oko, pak druhé a uviděl papoušky.
0: Dohadovali se, který z nich první uviděl oříšek a komu tady patří.
1: Ti mají tady starosti?
0: Pomyslel si hroch a hlasitě zívnul. Zavřel oči a opět se propadal do spánku, ale v tom znovu zaslechl papoušky.
2: Viděl jsi, ten má týlemu,
0: říkal jeden.
2: To je obluda?
0: Odpovídal mu druhý.
1: Něco tak ošklivého jsem, jak ti živu neviděl.
0: Přisadil si třetí papoušek a všichni s hlasitým plácáním křídel odletěli. Od té chvíle hroch ne a ne usnout. Musel myslet na to, co ti zpropadení papoušci povídali.
1: Co se jim nezdá na mé tlamě? Táhlo mu hlavou. Já, že jsem ošklivý? A co ještě říkali? Obluda?
0: A myslel na to i druhý den a třetí den. Čtvrtý den uviděl antilopu, která se přišla napít na mělčinu. Jakmile ho zahlédla, natáhla krk, aby se podívala, jestli k ní neplave krokodýl. Jenže hroch si to vyložil tak, že se antilopa vysmívá jeho krátkému krku.
1: Všichni si myslí, že jsem nejošklivější,
0: začal si zoufat.
1: Prostě hrozná obluda.
0: Ale proč? Proč jsem nejošklivější zrovna já? A když šel v noci s ostatními hrochy jíst bambus, zaslechl sovu. Houkala hlubokým hlasem.
1: Ve tmě nejsem vidět, ale pořád je slyšet můj ošklivý hlas,
0: pomyslel si hroch.
1: A ta zlomyslná sova ho napodobuje.
0: Nespokojený hroch už nedokázal myslet na nic jiného, než že je nejhorší a nejošklivější. Neuvědomil si, že vypadá i mluví stejně jako ostatní hroši a možná líp než mnozí z nich. Držel se stranou, nejedl ani nespal a den pod ní hubnul a slábnul. Byl už na půl mdlobách, když zpovzdálí uslyšel, jak si jeho kamarádi libují, že velký pralesní duch jim zařídil opravdu krásný život.
1: To je ono,
0: napadlo nespokojeného hrocha.
1: Poprosím velkého pralesního ducha, aby mě udělal hezčím.
0: Z posledních sil doplaval doprostřed jezera a začal volat.
1: Velký pralesní duchu, moc tě prosím, ať mám menší tlamu a delší krk a taky pořádný ocas a krásný hlas.
0: Vůbec nic se však nestalo. Hroch svou prosbu zopakoval ještě naléhavěji, ale zas nic. A nespokojený hroch začal roztrpčeně křičet.
1: Pralesní duchu si zlý, ty můžeš za to, že jsem ze všech nejošklivější. Jsem nejošklivější a ty mi nechceš pomoct.
0: V tom okamžiku slunce zčernalo, hladina jezera zmrtvěla a voda v potocích i řekách se zastavila. A pak strašlivě zahřmělo. Jakmile se slunce opět rozsvítilo a na jezeře se objevily vlnky a voda začala znovu téct, nebyl už hroch hrochem. Na dlouhém krku měl drobnou hlavu a jeho ocas byl delší než tělo.
2: Velký pralesní duchu,
0: Zana říkala vysokým hvízdavým hlasem.
2: Tohle jsem přeci nechtěl.
0: Ale už se nedalo nic dělat. Když se přiblížil k ostatním hrochům, rozprchli se před ním a začali křičet.
1: Mokelembembe! Mokelembembe!
0: Cože? Co začali křičet? Podívala se Moja. Mokelembembe, vysvětlila Kidživu. To znamená ten, který zastavuje tok řek. A stejně jako hroši před ním utíkala i ostatní zvířata. Takže Mokelembembe dodnes žije v skrytu u jezera docela sám. Tak doplatil na svou pýchu a nespokojenost. Když Kidživu celý ten dlouhý příběh dopověděla, tatu spal. Za to Moja jí do posledního slova pozorně poslouchala. Potom se zamyšleně poškrábala na nose, popřála mámě dobrou noc a spokojeně usnula.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Dobrý večer, děti. Jak se říká, malé děcko chytí každou nemoc. Takový kluk nebo holka si strčí do pusy špinavý prst, sní něco neumytého, nebo jen tak jde a ty bacily skáčou na to děcko jak železné piliny na magnet, nebo jako blechy na tlustého psa. A ty bacily, možná bychom měli říkat ti bacilové, to jsou takové malé škaredé potvory, strašně škaredé, až odporné, jenomže tak malinké, že to není normálním okem vidět. Snad jedině nějakým silným zvětšovacím sklem. Tak ten bacil na člověka skočí, zahryzne se někam a už do něho pumpuje ze sebe tu špatnost a nemoci a horečky a bolesti. A zvlášť spadeno mají na děti malé, které se nemůžou bránit. No a jednou si tatínek s maminkou řekli, že vás vezmou na písek, abyste si mohli pohrát. A tak šli a ještě jste tam ani nedošli. Vlastně ještě vás tam ani nedovezli, protože jste se vlastně vezli v kočárku, takovém sportovním. A najednou ti bacilové, kteří byli schovaní za rohem a čekali, jestli tudy nepůjde někdo na pískové hřiště, na vás skočili a zakousli se do vás a už vás začali trápit. Rodiče nic neviděli a ani vidět nemohli, že ano? Ale vám už začalo nebýt dobře. Začali jste poplakávat, zčervenali jste, pak zase zbledli. Nemoc byla tady. No jo, ale jaká nemoc? To nikdo neví. To se hned tak nepozná. Dítě pak leží v postýlce a pláče a naříká. Nevypadá dobře a rodiče jsou nešťastní a neví, jak mu pomoct. A někdy to neví hned ani doktoři. A může trvat dost dlouho, než na to přijdou. To byl zrovna váš případ. Až jeden pan doktor se hluboce zamyslel a povídá. Víte co? Já si myslím, že to nebude jen tak. Oni asi na ty vaše děti naskákali ti bacilové, potvory strašné a nemoci roznášející a teď se jich nějak nemůžeme zbavit. To je ono. Tatínek chytil maminku za ruku, protože ona se rozplakala, hladil jí po té ruce a taky se zamyslel. Pane doktore, a co kdyby jsme ty bacily nějak odlákali, co? Co říkáte? Já třeba chodím někdy na ryby s kamarádem a každá ryba se chytá na něco jiného. Tak na co se chytají ty bacily? To byla voda na mlýn pro toho pana doktora. Úplně mu zazářily oči. Uhodil jste hřebík na hlavičku úplně doprostřed. Ono to je jako s těma rybama. Každý na něco jiného. Jeden druh těch potvor jde na sladký, druhý na kyselý a tak podobně. A my musíme vykoumat, jaký druh to je. A pak máme vyhráno. A jak dlouho to může trvat, než se na to přijde? Ptal se tatínek. Milej pane, to nikdo neví, ale děláme na tom jako čerti. Maminka s tatínkem nebyli spokojeni. Viděli, jak vám není dobře a že vás pořád něco pobolívá, ani chuť k jídlu nemáte, tak byli taky smutní. Až to jednoho dne tatínek nevydržel. Už je toho dost, tak když se neví, po čem ty potvory jdou, tak se to musí vyzkoušet. Šel do obchodu a koupil velkou a silnou lupu, přes kterou jste i zrnko máku viděli jako slona. Pak koupil v drogerii velkou štětku a pak se poradil s maminkou. Rozhodli se, že začnou ty bacily lákat na sladké. Tak vzali velkou sklenici s medem a maminka natřela tatínka tím medem od hlavy až k patě. Postavila ho na noviny vedle vaší postýlky a tatínek číhal. Za hodinu maminka přišla, prohlédla pozorně celého tatínka tou lupou, ale nic. Ani jeden mizerný bacil se nechytil. Tak maminka odložila lupu i pinzetu, kterou si na ty potvůrky připravila, a tatínek, přilepený na těch novinách, se sunul do koupelny, aby se umyl. Vám se mezi tím trošinku udělalo líp, protože to přece bylo tak zajímavé, jak maminka a tatínek chytají bacily. A už maminka nesla další noviny a na ně se postavil už umytý tatínek a maminka ho tentokrát natírala hořčicí. Zase proběhlo všechno jako předtím. A zase nic. Pak tatínek vartoval namočený v octě, obalený moukou, natřený marmeládou, tvarůžkama, mlékem, jogurtem, vínem, až nakonec, když byl potřený kečupem, uviděla maminka mezi vámi a tatínkem takovou mlhu. To, jak ti bacilové z vás skákali na tatínka v celých hejnech. Hned taky skočila, napustila kýbl horkou vodou a ještě do toho nalila různé prostředky a už prohlížela celého tatínka tou lupou a sbírala jednu tu potvoru za druhou a topila je v tom kýblu. Pak přes tatínka přehodila igelit a on se přesunul do koupelny. Vykoupal se ve vaně, maminka ho poprášila nějakou dezinfekcí. Zdálo se, že je to postřik na mšice, ale nevím to jistě. Rozhodně to bylo velmi silné a účinné. Co bylo ale hlavní, pomohlo to. V tu ránu jste byli zdraví a hraví jako předtím. Hned jste dostali hlad a žízeň, pomáhali jste tatínka sprchovat a moc jste se smáli, jaká to byla legrace. Maminka pak řekla tatínkovi, který po celé té proceduře byl přece jenom trošku unavený a možná, že na něm někde zůstal trčet i nějaký ten osamocený bacil. Tatínku, ty jsi statečný muž, zachránil jsi zdraví dětí. Volala pak tomu panu doktorovi, povykládala mu, jak to všechno bylo a poradila mu, na co s tatínkem přišli, že totiž ti bacilové se nachytali na kečup. Pan doktor moc děkoval. Hned objednal pro nemocnici 100 000 lahví kečupu, pro jistotu toho pálivého, a začali s léčením nemocných, kterých se tam už taky nahromadilo dost a dost. Přišel pak ještě tatínkovi dopis z ministerstva zdravotnictví, kde mu děkovali za přínos ke zdraví národa, zvláště dětí, a za to, že to všechno vyzkoušel na svém vlastním těle. To, že se ale nesmí, a takže zároveň musí zaplatit velkou pokutu. To už ale mamince a tatínkovi nevadilo, protože byli rádi, že už jste zdraví, aspoň do příště. Sami šli ale po celém tom dnu spát, jak byli zmoření. A vy už taky běžte, ať jste zítra tak šikovní a silní, jako váš tatínek, vítěz nad bacily. Dobrou noc.
5: Dobrý den, děti. Jestli pak poznáte, kdo si to zpívá,

0: Slepice Josefína.
1: Ale dneska jsme překvapili malé kamarády moc brzy. Ještě spí.

0: Co nestalo?
1: Tak pojďte, podíváme se.
2: Tři prasátka vyskočila z postýlek a vyběhla z chalupy. Na dvoře se procházel pyšný páv a roztahoval barevná pera. Tři prasátka se dívají s úžasem a nevěří svým očím.
3: Je, podívejte, jak nám slepice Josefína zkrásněla.
1: Jaká nádherná péra ji přes noc narostla. A jak si elegantně vykračuje, panečku.
4: Co to žvaníte, hlupáci? Já nejsem žádná slepice, já jsem páv. Nejkrásnější ze všech domácích ptáků.
1: Páv.
3: Páv?
1: A kde je naše Josefína?
4: Josefína? Ta stará opelichaná slepice? Ode dneška bude zalezlá ve svém kurníku, protože teď jsem na dvorku pánem já, páv Narcis.
5: Je, to je legrační jméno.
4: Kdo to řek?
1: O já.
4: Jak se jmenuješ?
1: Funík.
4: Funík. No to je strašné. Funík. Ne, tak směšné jméno jsem ještě neslyšel. Poslouchej, otylí vepři. Narcis je krásná květina. Já jsem ozdoba, zatímco ty jen funíš. Au. Něco mě píchlo do nohy. Hleďme, kamínek. Okamžitě vyzbírejte všechny kamínky na dvoře, ať chodím jako po koberci. Tak co jsem řekl?
1: Ano, pane páve, ano, pane, už sbíráme.
4: Rychlej. Rychlej, Lenoši. Tamhle vidím jeden a tamhle druhý.
5: Už tam běží.
4: A co ten papírek? Ano. Nesnáším smetí. Ano. Co pak nemáte koště?
3: Máme, pane páve, tady je koště. Podívejte, jak dobře mete.
4: Je, tu je hrůza toho prachu. Co pak neumíte kropit, aby se neprášilo?
1: Umíme, pane Narcis, já to hned pokropím.
4: Co to děláš, nemehlo? Vždyť si mě polil. Teď vypadám jako zmoklá slepice. Co koukáte? Osušte mě.
3: A ano, pane páve, utřeme vás do sucha.
4: Opatrně, Nešiko. Odřeš mi paří. Podejte mi zrcátko, ať vidím, jak vypadám.
1: Prosím, zde je zrcátko.
4: Ach, to je krása. Jak je to možné, že jsem tak nádherný?
2: Zatímco páv se nakrucuje před zrcátkem, obdivuje se a nadýmá pýchou. Tři prasátka stojí zaraženě opodál a tiše reptají.
6: Já už jsem z té jeho krásy celý utahaný.
1: Mně se to přestává líbit, kamarádi.
3: Mně taky. Lítáme tady jako hadr na holi kvůli jeho krásnému peři.
4: Ach, to slunce pálí. Přines mi slunečník.
3: Já?
4: Ano, ty. A hoď sebou, nebo mě od toho slunce rozbolí hlava.
3: Jo, jo. Však nehoří, kdyby ti chtěla hlava puknout na divo.
4: A co vy dva stojíte jako solné sloupy? Přineste mi něco k jídlu. Mám hlad.
7: Tuhle. Já se ani nehnu, centíku.
1: Pst. Tiše, nebo tě uslyší a bude zle.
7: Ale tak ať. Nejsem jeho sluha.
3: Tady je ten deštník, pane páv.
4: Hlupáku, co pak prší? Řekl jsem přece, že chci sluneční.
3: No dobře, tak já jdu teda pro sluneční.
4: Haló, počkej, že nesem rak a začíná kapat. Slyšíš? Pojď sem s tím deštníkem. Co pak nevidíš, že prší?
2: Ale Kvído neslyší a běží se schovat před deštěm do kurníku. A za ním centík s funíkem. Přibouchly vrátky pávu před nosem.
4: Taková drzost. Nechají mě zmoknout. Jak budu vypadat?
2: A páv se běží schovat do chalupy. V kurníku se zatím radí tři prasátka se slepicí Josefínou.
8: Kone.
0: Já tady nezůstanu s tím

0: nafoukaným bábem nebudu žít na jednom dvorku.
1: Ale Josefínko, to nám přece nemůžeš udělat. My už taky máme té jeho krásy až po krk.
2: Centík má pravdu. Musíme se páva zbavit. Pomoz nám, Josefínko.
0: Tak dobře, pomohu vám. Ale uděláte přesně to, co vám řeknu.
2: Ano.
0: Ne, abyste ucukli.
3: Neucukneme. Je večer, tři prasátka si stelou postýlky a chystají se ke spánku. Ale než si stačí lehnout, uvelebí se na postýlkách drzý páv a ještě roztáhne péra, aby se tam už nikdo nevešel. Sotva usne, vejde po špičkách slepice Josefína.
0: Kamarádi, nastala naše chvíle. Teď anebo nikdy. Lehněte si na ta jeho pera a zpět. Já už se postarám, aby o tu vystřelil.
3: Tři prasátka poslechla, natáhla se jak široká, tak dlouhá na paví pera. Josefína se naklonila k hlavě páva a ze všech sil vykřikla.
0: Hoří! Hoří! Kvo!
3: Páv se lekl a vyletěl otevřeným oknem, jako když do něj střelí. Na dvorku se ohlédl a leknutím stuhl. Na zadku měl místo své chlouby, krásných dlouhých per, jen husí kůži. Už neměl být na co pyšný a vypadal tak legračně, že prasátka se v okně prohýbala smíchy. Páv Narcis s hambou prchal do polí a už nikdy víc se neukázal. V chaloupce u tří prasátek nastala opět dobrá pohoda a od rána do večera se odtud ozývala radostná písnička.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král, má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě koná teď velká pohrada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech? Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali potřetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pelanduk a sloň. Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelanduk a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelanduk se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelanduk běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelanduk zanaříkal. Ach, běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni a dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelanduk ji popadl a pelášel zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

Zkušená oslice. Jeden rolník choval ve svém chlévě koně, oslici a vepře. Kůň a oslice museli od časného rána tvrdě pracovat a dostávali k jídlu právě tolik, aby nehladověli. Za to vepř si celý den hověl v slámě, ale žrádla měl víc, než stačil sníst. Kůň se cítil ukřivděně a jednou po práci si oslici stěžoval. Podívej, jak je náš pán nespravedlivý. Dřeme na něj na poli i v lese, ale píci nám přesně odměřuje. Za to vepř na práci nesáhne a přesto mu pán dává víc jídla, než nám oběma dohromady. Oslice s koněm nesouhlasila. Vepři není co závidět, řekla. Jen počkej, až se naplní jeho čas. Pán si vepře vykrmuje pro sebe a vepř za svou poživačnost krutě zaplatí. Netrvalo dlouho a slova oslice se stala skutkem. Když byl vepř nejtučnější, rolník ho zabil a jeho maso snědl. Oslice měla mládě, které slyšelo matčino proroctví. Mládě vidělo, že oslice mluvila pravdu a odmítalo žrát, aby je nepotkal stejný osud jako vepře. Oslice však své mládě konejšila. Nemáš se čeho bát, říkala mu. Klidně jes. K smrti nevede jídlo, ale lenost a zahálka.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě tyho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozpárky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat už dávno, pane? Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač. Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písklo stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jakoby mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtěl hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom:
1: ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane.
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolikrát mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc.
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Doby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, učíš se, jestli Dursleyovi něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co si kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta hned však zmlkl. Poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby uctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: A provině řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný. Čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne.
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čará kouzel v Bradavicích mají letos stát nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry i hned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat s ty víš s kým. Stačí, když zakrutíš hlavu nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jménem nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a Dobby ho hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz do skříně, sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř. Přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svrštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl. A z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozlobil se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobby mu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síně jako kočka a rozlíšel se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl předsíní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášel málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry, prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se roztříkla po okrech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se s děšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, seřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstlové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstlová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprostně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9:12 použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zahřímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, Darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zubák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistilo, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže polili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobbyho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobby však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley s louma mřížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.

0: Jen počkej, Mařeno, až tě chytím.
1: Yeah!
2: No, no, no, no, děti, nemůžete si hrát trochu tišeji.
0: My si nehrajeme, my se perem.
1: No.
0: Když nás už to tady nebaví, a ven nemůžem.
3: Pane Spejble, puste prosím vás rádio, teď jsou zprávy o počasí. Aspoň se dozvíme, kdy přestane pršet.
4: Ano, ano, hned to bude.
5: Před studenou frontou, která postupuje od Francie, vrcholí příliv studeného vzduchu. Interval srážek v Čechách je 68 až 92 stupňů.
4: Páni, 92 stupňů.
6: Na to, že je podzim, to bude pěkný hit.
5: Vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Konec hlášení.
4: Tak to jsem se toho dozvěděl.
0: Taťuldo, bude pršet.
4: Abych ti na to mohl odpovědět, tak bych asi potřeboval rosničku.
1: Jakou rosničku?
4: Zelenou. Ty jsou na předpovědi specializovaný, víš?
1: Cože?
3: No, Máničko, dřív lidi strčili do lahve rosničku a když vylezla po žebříčku nahoru, bylo hezky. A když zůstala dole, tak bylo ošklivo.
0: K tomu nepotřebuju mít rosničku. Podívám se z okna a vidím to taky.
1: To se ví, vrchol techniky. Láhev od okurek a žába.
3: Jen se neposmívejte. Naši prapradětkové a praprabáby toho věděli o přírodě a věcech kolem nás mnohdy víc než my s celou tou naší technikou.
1: A jak to víš?
3: Zůstaly po nich písničky, říkanky a hádanky. Na cokoliv si jen vzpomeneš, na to určitě nějakou tu písničku nebo básničku najdem.
1: To bych chtělo vyzkoušet.
0: Je, a našlo by se něco i na ten protivný déšť.
4: Tak hele, poprchává, dědek bábu zakopává, stříká. Dědek bábu štípá, kápe, dědek bábu drápe, prší, dědek bábu suší.
3: Pane Spejble, no? Tak takové básničky jsem zrovna nemyslela.
4: Ne?
1: Já

0: dá, hurvínku?
1: Hoptá to přes bláto.
2: Mlč, kluku, stříká to.
3: A teď? Teď jsem na řadě já.

0: tvoje, spali by oni oboje.
1: Ach, prší, prší na pořád, vzkažte pozdravit na stokrát, vzkažte pozdravení.

0: jak jsem se ti líbila. Není hezčejší panenky v celé dědině, jak ta naše Mánička, když se umíje. Ještě jsem já neviděla, jak hurvínka mejou, hlavu strčí do škobíčku, na záda mu lejou.
1: Co pak si, Máničko, co pak jsi tak maličká, jako by nebyla 7 let vlažička?
0: No dovol.
1: 7 let vlažička ani nepršelo, kdybys byla větší, to by ti slušelo.

0: Tomáši, chudák, pomůže.
1: Tak, a tady to máš, Hurvínku. Abys věděl, tak já se za svou výšku nestydím. Jsem malá, protože jsem malá. A až budu velká, tak budu velká.

0: Vyniká, ty jsi můj hurvínku, šelmička veliká.
1: To víte, pane Spejble, co se rádo má, to se škádlívá.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
3: O Vlčkovi. Jednou ráno lilo jako z konve. Vlk promoklý až na kůži běžel lesem a uvažoval, že by si už konečně měl koupit nějaký pořádný deštník. Mokrá záda ho studila a tak vlk spěchal. Nekoukal napravo, nalevo, ale ani dopředu, když bum! Narazil hlavou do borovice, až mu v očích zajiskřilo. Strom se celý zatřásl.
4: Co to děláš, nešiko?
3: Ozvalo se zhora.
4: Málem si mě schodil z postele.
3: Promiň, vráno, je mi to opravdu líto. Nevěděl jsem, že ještě spíš, omlouval se vlk.
4: Jsem havrán, už si to konečně zapamatuj. A nespím, jenom si hovím, protože máme dneska svátek. Kam tak pospícháš?
3: Já? Zarazil se vlk a najednou nevěděl.
4: No neměl jsi něco nakoupit, obstarat, přinést? No vzpomeň si. A já bych ti třeba i poradil. Vy vlci jste takový popletové. Nebo je to tím, že se spráštil do hlavy?
3: V tu chvíli vlkovi svitlo. Jak mohl na tak důležitou věc zapomenout? Už vím, ale ty bys mě asi stejně nepomohl. Já totiž scháním jména. Máme doma už tolik malých vlčat, že jsme si je začali plést. A to hlavně proto, že ještě žádné z našich dětí nemá jméno. Jenže já a moje paní nedokážeme pro ně žádné jméno vymyslet.
4: A kolik jmen byste tak potřebovali?
3: Vlk přesně nevěděl, dětí měl doma moc a uměl počítat jen do tří.
4: Třeba ti přece pomůžu. Něco ti dám. Našel jsem to a nepotřebuji to. Tu máš.
3: Co je to? Chtěl vědět vlk.
4: Kalendář, poučil ho havran. To je přece kalendář. Máš v něm jmén na celý rok.
3: Vlk havranovi moc děkoval, ale ten jen mávnul křídlem.
4: Není záč. Mě potěší, když si budeš pamatovat, že nejsem vrána.
3: Přestalo pršet, vlk uháněl s kalendářem domů a havran si šel ještě na chvíli lehnout, když byl ten svátek. Vstával až odpoledne, protože ho pozvali k vlkům na slavnost, při které rozdávali jména z kalendáře. Jmen bylo dost a zdálo se, že zbyde i na příště. Ale nezbylo. Na slavnost u vlků se přišli podívat veverky i lišky, několik myších a zaječích rodin, také medvědi, jeleni a kromě dalších vlků z příbuzenstva i hodně známých ptáků. Každý si pak odnesl domů jako výslužku nějaké to jméno. Vlk byl moc spokojený a paní Vlková také. Vždyť všechny jejich děti teď dostali krásné jméno přímo z kalendáře.
5: Já nic nedostal, plakal nejmenší vlček. Mně jste nedali.
3: Byl tak malý, že ještě chodil po obědě spát a tak se stalo, že celou slavnost zaspal.
5: Nebrač, my ti jméno půjčíme,
3: smáli se mu bráškové. Ale tenhle malý vlček se nenechal jen tak odbít. Už tenkrát věděl, co chce. Chtěl mít své vlastní jméno. Vlk vzal znovu kalendář, ale jméno už v něm nezbylo ani jedno. Zbývali tam jen tři králové. Žádný vlk se nemůže jmenovat Tři králové, řekla maminka. Měj rozum, jak by to vypadalo.
5: A co král? Nemůžu se jmenovat aspoň král,
3: vzlikal vlček.
6: Král, to by snad šlo,
3: uvažoval tatínek. I maminka byla pro a vlček hned přestal plakat. tedy měli doma u vlků malého krále. A že se jmenoval král, měl i všelijaké královské nápady a způsoby. Zatímco jeho bráškové s obyčejnými jmény si hráli, učili se, jedli, spali, zkrátka vyrůstali stejně jako ostatní obyčejní vlci euroazijští, tenhle vlček král jako první vlk znal nazpaměť všechny pohádky, i tu o červené karkulce, a jako jediný vlk dokonce jezdil v létě na prázdniny. Naučil se všechno možné, ale co si nikdy zapamatovat nemohl, bylo, že havran není vrána. Ale havran to malému králi nakonec vždycky odpustil. Vždyť měl tenhle roztomilý vlček nejkrásnější jméno z jeho kalendáře. Jenom když se král vracel z prázdnin, nezapomněl ho havran poškádlit a pokaždé se zeptal:
4: tak co? Jaká byla karkulka?
3: Jenže tenhle vlček si s havranem věděl rady. Inu, jmenoval se král, znal všechny pohádky a bez dlouhého rozmýšlení odpověděl:
4: jako vždycky, milá vráno, přece červená.
7: Václav Čtvrtek, Rumcajsova loupežnická knížka.

0: pultem a obracel v prstech stříbrnou sponku vynutou do mašličky. Svítilo se od ní na všecky strany.
1: To je náhoda,
0: povídá Rumcajs.
1: Zrovna takovou bych chtěl pro Manku.
0: Semerád zaklapl sponku do krabičky a podává ji Rumcajsovi.
1: Jenže nemám čím zaplatit,
0: povídá dál Rumcajs. Hodinář Semerád na to.
2: Když mi, Rumcajsi, nebudeš bránit, až přijdu do Řáholce na houby, dám ti ten klenot zadarmo.
0: V Rumcajsovi se zvedla loupežnická pýcha.
1: Zadarmo já nic nechci.
0: Semerád odstrčil krabičku kousek po pultu.
2: Tak já, Rumcajsi, zavřu oči a ty mi sponku ukradneš a bude.
1: To taky ne, povídá Rumcajs. Pro tvoje dobrý srdce tě přece nemůžu okrást.
0: Stáli nad sponkou a nevěděli.
3: Ale to už je chvíli poslouchal třetí jíčínský kníže pán. Vládl na zámku po těch dvou, co byli před ním.
0: Rumcajs a Semerád si ho prve nevšimli, jak byli zabraní do své starosti. Kníže pán sáhl do kapsy u hedvábných kalhot, vytáhl měšec se šňůrkou a odsypal z něho na pult tolar.
4: Kauf ist Kauf, povídá po německu. Teď je ta sponka má. Pro kněžnu.
0: Schrnul si krabičku do kapsy a ven z krámu. Lokaj za ním zavřel dveře.
2: Dost mě to mrzí,
0: povídá hodinář Semerád Rumcajsovi. Jenže Rumcajs se směje do vousů.
1: Za to mě začíná být veselo.
0: Nechal Semeráda stát a lehkým loupežnickým krokem se vydal za knížetem. Myslí si.
1: Až kníže pána dojdu, vypálím mu sponku z kapsy.
0: Jenže Lokaj, co kníže pána provázel, štěrbinkou oka zahlídl Rumcajse. Hned kníže ti pošeptal.
2: Ten loupežník jde za námi.
4: Našin,
0: uplivl si kníže pán. Jednou rukou zapnul kapsu na knoflík, druhou si podal stříbrnou píšťalku a zapískal. V tu chvíli tam bylo 37 drábů s rychtářem. Vzali kníže pána mezi sebe a dělali mu bezpečnou salakvardu až do zámku. V lese Řáholci vítr pořád schazuje jeden pramínek vlasů mance do čela a o kašnu na jičínském rinku se opírá Rumcajs a dívá se do zámeckých oken. Z jednoho okna na něho kníže pán posměšně hraje prsty.
2: Páprla pá, Rumcajsi.
0: Z druhého okna na něho blízká sponkou kněžna. Potom si s ní ozdobila paruku. A kde jsou do zámku nějaké dveře nebo štěrbinka, stojí u toho dráb. Rumcajs postál ještě chvíli u kašny a máčel si čelo čerstvou vodou, aby mu přišla myšlenka. Potom se vrátil do lesa Záholce. Vítr pořád ještě foukal a mance padal pramínek vlasů do čela.
5: Neseš, Rumcajsi, sponku?
1: Nenesu, ale brzy přinesu,
0: odpověděl Rumcajs a schání se po cipískovi. Našel ho v lískách. Cipísek tam počítal oříšky a měl to místo školy. Rumcajs mu ukázal jeden prst a to je jako když loupežník řekne pozor. Cipísek nechal oříšků a poslouchal, jak mu Rumcajs přikazuje.
1: Pohlídni se po vrškách stromů a přines mi veverku. Dej ale pozor, aby se neotřepala.
0: Sám tu práci nemohl Rumcajs zmoci. Větvičky by ho neunesly.
6: Cipísek vyjel nahoru po kmeni jako datlík. Rozhlídl se a vidí hned tři veverky. Jedna mu utekla, druhá se schovala, tu třetí chytil.
0: Urovnal si ji do dlaně opatrně, ale pevně, aby nemohla zatřást ani chloupkem. Ocas ji podvinul pod bříško. Přinesl veverku Rumcajsovi a ten s ní opatrně jako s cukrovanou. Už ji nese do Jičína. Když veverku přešlo největší leknutí, špitla.
2: Co mi vlastně, Rumcajsi, chceš?
1: Až přijde čas, dovíš se,
0: povídá Rumcajs a nohy ho nesou císařskou silnicí k Jičínu. Kněžnu zatím omrzelo sedět v pokoji a dívat se do zrcátka na sponku. Maličko si vzdychla. Kníže pán hned co prýmá kněžna za starost. A kněžna.
2: Omrzelo se mi sedět v pokoji. Chtěla bych sponku užít taky na zahradě.
0: Kníže pán kývl. Přiběhli čtyři sluhové a odnesli kněžnu i se zlatou židlí do zahrady. Postavili ji pod zimní jabloň. Kníže pán kývl podruhé a těch 37 drábů s rychtářem, co stály u zámecké brány a všech branek, jako když vítr sfoukne do zahrady.

0: postávali za stromy a drželi u kněžny přísnou stráž. Kněžna si zatím užívala sponky. Točila hlavou sem a točila s ní tam, až lítala od stříbrné sponky sluníčková prasátka. Blízkalo to do všech oken v Jičíně. Rumcajs šel zadem a pomalu docházel k zámku. Najednou mu klopítne o oko sluníčkové prasátko. Dal veverku z ruky do ruky, přiclonil si a už vidí všecko jako na obrázku. Pod zimní jabloní sedí kněžna na zlaté židli. Kolem postává za stromy 37 drábů s rechtářem.
1: Hlídají paničku jako hradecký festung,
0: řekl si tiše do vousu Rumcajs. A už neudělal ani krok, aby ho nespatřili a nemusel těch 38 pobít. Pohodlně se posadil do trávy, ale aby dobře viděl přes klásky. Veverku si vysadil na dlaň a povídá.
1: Veverky od samého skákání mívají v hlavě hopsala, ale ty mě dobře poslouchej.
0: Veverka si pohladila štětičky na uších.
1: Půjdeš mezi dráby rovnou k zimní jabloni a vyběhneš nahoru do koruny. Až budeš nahoře, otřeseš se.
2: To pro tebe, Rumcajsi, ráda udělám, protože jsem žáholecká. A co dál?
1: Už nic.
0: A Rumcajs spustil veverku z dlaně a dívá se za ní přes klásky trávy. Pro veverku je každá ulička dost široká. Kmitla se mezi dvěma krajními dráby a rovnou vzhůru po kmenu zimní jabloně, jako když táhne rezavý drátek. Usadila se ve vršku a tam se otřepala. Otřepala se nejdřív z prvního a pak ještě jednou. Chloupek po chloupku. Kněžna sedí ve zlaté židli a blízká sponkou po Jičíně. Najednou, jako by v ní zatrnulo.
3: Mon Dieu!
0: Špitla po francouzsku kněžna a zavrtila se na zlaté židli a řekla po německu
3: Schweinerei!
0: A vyskočila ze zlaté židle a křikla po česku
3: Kde se tu vsalo těch plech?
0: To už se činili tři komorné a vybírali kněžně černé kmotřičky ze zlatohlávkové jubky. Čtvrtá smekla kněžně z hlavy paruku a hodila jí přes plot, protože nic není pro kněžny horšího, než když jim blecha vleze pod paruku. Richtář střelil na poplach. 37 drábů ládovalo pistole a kulí i píkou hnali blechy z brány ven na jičínský ring. Rumcajs pomaloučku zvedl paruku, co tam ležela za plotem. Sponku dal do kapsy, veverku si vysadil na rameno a vydal se, kudy bylo nejblíž, k lesu Žáholci. Pořád foukal vítr, mance padal pramínek vlasů do čela a ona si stěžovala.
4: Božičku, Rumcajsi, kde chodíš? Tebe tak poslat pro sponku.
1: Vždyť už jí nesu,
0: povídá Rumcajs.
5: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova. Černé oči jděte spát.

vstát, však musíte ráno vstát. Ráno, ráno.

Rinku. Rinek? No tak se dřív říkalo náměstí, víš? Nese chlapcům novinku.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Na pasekách zrálí trávy a víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žáhla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže výlí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam na věky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víla na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda. Uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Čtvrt.

0: na beton dvě. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
1: Pro děti.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

0: hodin, určitě tři.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí z paměti. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

0: hodin, 100 pro 4.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí pro děti. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty.

0: hodin, hele už pět.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole rozkvetlo začasného léta celičké růžovým jetelem. Jakmile jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka, začaly hned tak sladce a omamně vonět, že přivábily včely ze žlutého úlu, co stál v cípu louky u lesa. Jestli to nevíte, jetel je náramně zvědavé kvítí. Jetelíček kmítek z medu lákal k sobě na besedu zlatou včeličku. Povídej mi, slečno včel, co se u vás v úle dělo. Poseď chviličku.
1: Kde pak? Na sezení a povídání nemám čas.
0: Kam pořád spěcháš?
1: Mám plné nožičky práce, co pak nevidíš? V každé plný košík pilu. Sotva je donesu domů, musím letět znovu.
0: Pro koho potřebuješ tolik pilu?
1: U nás ve včelím království není nikdy pilu dost. A i kdyby bylo, my máme jiné starosti než plané klávosení.
0: Jaké starosti? A s kým?
1: Přece s naší královničkou. Všechny, co je nás v úle, se od rána do večera nezastavíme, děláme všechno proto, jen aby byla šťastná a spokojená.
0: A je šťastná?
1: Moc ne. Sedí si na svém medovém trůně a je smutná. Smutná a protivná. Máme s ní soužení, jetelíčku.
0: Včela sebrala své pilové košíčky a horem pádem s nimi uháněla domů, jen aby se včelí královnička nehněvala. Nehněvala se, jen byla očividně smutnější a také protivnější. Už ani nemluvila, jen fňukala a chřadla.
1: Takhle to dál nejde. Musíme pro ní najít nějakou silnou medicínu, jinak nám načisto umře.
0: Včely se poplašeně vyrojily z česna a rozletěly se znovu po kraji. Teď najednou jim bylo jetelové kvítí dobré.

0: Jetel je sice zvědavé kvítí, ale není skoupý. Našenkoval včelce plný čbáneček léčivého nektaru, co pomáhá proti všem neduhům. Jenže včelí královnička nejspíš chytila neduh nad neduhy. Jen co vypila léčivý čbánek, fňukala dál.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: No tak, královničko, nech už toho naříkání a pověz, co tě bolí.
1: Nic mě nebolí, vlastně všecko mě bolí, chůvičko, ano. Všecičko.
2: A nevymýšlíš si tak trochu?
1: Nevymýšlím.
2: A kde tě bolí nejvíc?
1: Nejvíc mě bolí u srdce, abys věděla. Chtěla bych. Poslyš, nevíš, co bych vlastně chtěla?
0: Včelka se usmála. Byla to velice moudrá včela. Dělala královničce od malička chůvu a věděla, že jak začne včelí královna takhle fňukat, má to pokaždé stejnou příčinu.
2: Už vím, co ti je. Poslyš, královničko, tebe posedlo vdávadlo.
1: Vdávadlo? To je jistě nějaká hrozná nemoc.
2: Ano, je to nemoc, kterou dostane každá včelí královnička, když vyroste z dětských křidílek a stane se z ní velká královna. Ty nepotřebuješ žádné lektvary, potřebuješ najít ženicha. Tak je to.
1: Ženicha?
2: No, tak dobře,
1: já ho jdu hledat.
2: Co tě napadá? Žádná královna si nemůže hledat sama nápadníka. Královna musí čekat, až jí bude nápadník představen. Hned zítra ti přivedu urozené pány a ty si z nich někoho vyvolíš.
1: Nikdy jsem u nás v úle žádné pány neviděla, natož pak urozené.
2: Urozené pány, ženichy, mám pro tebe v rezervě. Ve zvláštních zásobních komnatách.
1: Co tam dělají?
2: Nic. Polehávají, klábosí a čekají, až ti budou představeni, aby se mohli ucházet o tvou královskou nožku.
1: A kdo vlastně jsou ti urození ženiši?
2: Však sama uvidíš. A až uvidíš, sama si mezi nimi vybereš.

0: nejurozenější královno, dovol, abych ti představila tvé nápadníky. To jsou oni.
1: Vešli tři tlouštíci, jeden větší břichopásek než druhý. Ani se kvůli tloušťce nemohli před trůnem náležitě uklonit.
2: Proč jsou tak vypasení?
0: Proto, že na tebe museli tak dlouho čekat. Od čekání se tloustne.
2: Moc se mi nelíbí.
0: Líbí, nelíbí, když jsi královna, jednoho si musíš vybrat. Tak aspoň jim něco řekni, ať vidí, jak jsi vychovaná.
3: Tedy můžete povstat, pánové, ať si ta břicha netlačíte. Kdo pak jste?
1: Tlouštíci se s úlevou narovnali a ten nejkulatější předstoupil před královničku. Povídá. My jsme, prosím, trubci.
3: Trubci?
1: Ovšem, veličenstvo. Jeden jako druhý s dlouhým rodokmenem, jeden jako druhý se šlechtickým titulem. Já jsem baron Trubec z Troubova. Zde bratránek, rytíř, Trumber, Strubčan. A zcela vzadu, račte si všimnout, synovec Zeman Trouba od Troubovy Hůrky. Písemné rodokmeny se seznamem předků předkládáme.
3: To nebude třeba.
1: Už jsi snad vybrala, rozářil se baron Trubec jako lívanec.
3: Já nevybrala.
1: Ale ty musíš, nač bychom jinak tak dlouho čekali v zásobních komnatách.
3: Musím se trochu rozmyslet.
1: Dobrá, ale ne dlouho.
3: Do zítřka.
0: Slyšeli jste, pánové, její veličenstvo královna musí pečlivě zvážit, kdo z vás se stane jejím ženichem, potažmo manželem. Slyšení je u konce. Pokračování zítra.

0: ještě za posledním nápadníkem nezaklapli dveře a včelí královnička byla už zase jedno slzavé údolí.
1: Ach, já nešťastná, já ubohá, fňu.
2: Ale co zase naříkáš? Koukej se rozhodovat.
1: Ach, chůvičko, jak se mám rozhodnout, když je jeden ženich ošklivější než druhý?
2: Možná, že máš pravdu. Krásy nepobrali, za to urozenosti.
1: Co jsou mi platní urození tlustoši? A ten Zeman Trouba, vždyť má pléš.
2: No, on rytíř Trumbera taky není zrovna do módní přehlídky. Všimla si z těch nožiček do O.
1: Baron Trumbec má zas nohy do X a pupík, že se přes něj nevidí na špičky těch xatých nohou. Moc se nesměj, ty si je brát nemusíš.
0: A včelí královnička začala tak hrozně vzdychat a plakat, že by se nad ní kámen ustrnul.
2: Chudinko moje malá, kdybych věděla, pro koho tě vychovávám.
1: Pane Chůvo, ani jednoho si nevezmu. I kdyby mě to mělo stát královský trůn.
0: Včelí chůva ožila.
2: To by šlo. To není nejhorší nápad.
1: Co jako?
2: Jediná cesta z toho zádrhelu je, že utečeš. Zítra, až se trubci dostaví k rozhodujícímu slyšení, oznámím jim, že jsi zmizela.
1: Chůvičko, ty bys to pro mě udělala.
2: To víš. Z čerstva královskou korunku dolů a pospěš si, pustím tě zadním česnem.
1: Ale kam jít?
2: Kam tě oči povedou a křídla ponesou, královničko? Svět je velký, voní růžovým jetelem a ty se v něm jistě nestratíš. No tak leď, štěstí na tebe čeká jinde než v náručí hloupých trubců.
1: Sbohem, chůvičko. A nezapomeň na mě.
2: Nezapomenu, královničko. Nikdy nezapomenu.
0: Včelí královnička rozeběla křídla a frrr, rozletěla se nad jetelovým polem. Jetelíček jí voněl na cestu, mával jí růžovými paličkami a královničce bylo najednou veselo a volně, inu tak, jak může být jen tomu, kdo si letí hledat opravdové štěstí.

0: Bylo jednou jedno pole a to pole kvetlo růžovým jetelem. Jetelové paličky otevřely své kalíšky do sluníčka a voněly sladce, přesladce, až se z té vůně hlava zatočila. Jistě víte, co je to za pole. Od květu na květ, od lístku k lístku jím bloudí včelí královnička, která potají utekla ze svého rodného úlu, aby si v dalekém světě našla opravdické štěstí. Třeba už ho našla, to štěstí.
1: Možná, že trošičku štěstí už jsem našla. Rozhodně je ho tu víc než doma v úle. Nemusím sedět na trůně, nemusím panovat a všecko řídit. Nemusím se vdávat za žádného nemotoru trubce. Ještě kdybych si uměla tak pěkně zaspívat, jako jetelové paličky ve větru.
0: Kdybys poprosila, možná, že by tě jetelíček svou písničku naučil.
1: Poprosila? Včelí královna prosit neumí. To mě chůva neučila.
0: Inu, tak se to budeš muset naučit sama. Jen to zkus.

celou od medu. Paladí kvítí, voní louka, sluníčko ji s tebou prouka. Prosím, ať

0: Falešně, falešně, chichotaly se jetelové paličky. Musíš výš. Ještě výš.
1: Víš, už to nejde.
0: Včelí královnička si uraženě sedla na prostředek trojlístku, mračila se a fňukala, zrovínka, jako když sedávala na medovém trůně a nechala se rozmazlovat od chůvy a všech svých včel. Jenže teď byla chůva daleko, nikdo nepřispěchal, aby královničku politoval, aby se zeptal, co ji bolí.
1: Ach, já ubohá, já opuštěná. Všem jsem jen pro smích, i tomu jeteli. Fňu. Že já ho jen prosila, ponižovala se jako nějaká obyčejná včela.
0: Ta je ale protivná, inu královnička, že ty jsi radši nezůstala doma. Mohla se se slávou vdávat, mohla s tebe být urozená paní Trubcová. Přestaň se vztekat a utři si nos, ať tě tu takhle nikdo nevidí.
1: Kdo by mě viděl? Široko daleko není včelí nožička.
0: Včelí snad ne, ale pod lístkem na tebe kdo si pokukuje.
1: Je mi ne kluk, jak hromotluk. Jdi odtud.
2: Jsem tady doma. Kdo vlastně si, že poroučíš?
1: Královnička.
2: A jak se jmenuješ?
1: Nepotřebuju se nijak jmenovat, protože jsem jedna, jediná a první ze všech.
2: To je divné. U nás se každý nějak jmenujeme. Já ku příkladu se jmenuju Brunďa.
1: Brunďa? Ty jsi ale velká včela, Brunďo. A co to máš za kabát z černého sametu? Jako bys nevěděl, že včelí móda je zlatě medová.
2: Co pak jsem včela?
1: A kdo jsi?
2: Přece Brundibár. A moc si na mě nevyskakuj. My čmeláci Brundibáři pod žádnou královničku nespadáme. Ani pod včelí, ani pod jinou. My jsme sami pro sebe.
1: A kdo pro vás sbírá pyl do košičku?
2: Sami si ho nazbíráme, sami si ho užijeme.
1: A kdo vás řídí? Kdo za vás panuje?
2: Nepotřebujeme řídit ani panovat. K ničemu to nevede. Kdo v životě moc řídí a panuje, nakonec se umí jen vztekat a fňukat, jako ty, včelo.
1: Neříkej mi, včelo? Jsem královnička. Co pak si neslyšel?
2: Královnička nic není. Potkal jsem tě na medovém jeteli, budu ti říkat medunko. Chceš?
1: Když ale budu medunka, nebudu královnička.
2: To ne, buď jedno nebo druhé.
1: Medunka se mi líbí, ale co budu dělat, když nebudu panovat?
2: To, co my Brundibáři, a my nejlíp ze všeho umíme zpívat. Budeš zpívat s námi.
1: Je mi ne, to ne, já umím jen falešně.
2: Neboj se, medunko, naučím tě zpívat po našem. Po Brundibársku.
0: Plácli si. A v tu chvíli věděli, že budou kamarádi. Brunďa vzal královničku Medunku k ním domů a tatínek Brundibár s maminkou Brundibárkou si mohli hlavy ukroutit, koho si to vede.
2: To je Medunka, tati. Moc ráda by uměla zpívat jako Brundibár, jenže je trochu rozmazlená a hned fňuká, když jí něco nejde.
0: S nějakým hloupým fňukáním, řekl tatínek Brundibár, si u nás, medunko, moc neužiješ. Fňukání nech včelým královnám. Ty prý jsou ukňourané až běda, jak se k nám, Brundibárům, občas donese. Medunka ani muk. Za nic na světě by na sebe neprozradila, že ještě včera nosila na hlavě královskou korunu. U Brundibáru se jí totiž moc líbilo.
2: Pozor, začneme s učením. Tati, vem A.
0: Tatínek Brundibár vzal A, z komory vytáhl basu, maminka Brundibárka sedla k pianu a Brunďa spustil tu jejich.
2: šrum, šrum, carára, ruty, šuty, hop, sasa. Kdo zaslechne brundibára, do těla mu vjede pára, hned se natřásá, šrumy, šrumy, šrum.
3: Co koukáš, medunko, zpívej přece taky.
1: Já si netroufám.
3: I jen si troufni. Ah.

0: šrum, my šrum, my šrum.
1: Co vám mám povídat? Než se týden s týdnem sešel, notovala si včelí královnička z Brundibáry, jako by se mezi nimi narodila. Na medový trůn, královskou korunu a urozené trubce si ani nevzpomněla. Jen pochůvě se jí občas zastesklo. Brundia, protože ji měl ze všech Brundibárů nejraději, to na ní hned poznal.
2: Co je s tebou, medunko? Nespíváš, nebroukáš, ani na jetelové vůni si nezamlsáš.
3: Vzpomínám, co doma.
1: A tak se Medunka s Brundou dohodli, že se na večer tajně vypraví do včelího úlu. Proč tajně? Inu proto, aby před Brundibárovi s tatínkem a maminkou neprozradili, koho si to vlastně přivedl Brundia domů na vyučení. Přilítli na Česno. Nikde nikdo, ani jediná včelička nebyla doma.
3: To je divné. Jindy tu byl touhle dobou největší schon.
2: Je někdo doma?
1: Zase bylo dlouho ticho. Pak se dveře na škvírku otevřely a vykoukla chůva.
3: Pro pána! Spaste včelí duše, Brundibár!
4: Počkej, chůvo, nezavírej před námi. To je přeci Brundia, můj kamarád. A já, co pak mě nepoznáváš?
3: Královnička, naše královnička. No, to jsem se dočkala. Přivede jí domů Brundibár. Cos kde provedla, nešťastnice?
4: Nehuboj, radši mi pověz, proč je to tak pusto a prázdno?
3: Veliké neštěstí přišlo k nám do úlu, královničko. Jak si zmizela, zmizeli i urození trubci. Šli si hledat nějakou jinou královnu. A ostatní včely přestal bez královny bavit svět. Nemají se o koho starat, nemají pro koho sbírat sladký nektar do košíčků.
4: O mne už se nikdo starat nemusí. Naučila jsem se u Brundibáru starat se sama o sebe. A taky už umím zpívat. Chceš si, chůvo, poslechnout?
3: Co je to platné, že mi tu budeš zpívat jako Brundibár? Měla bys, královničko, vládnout a panovat. A to se ti, jak tak koukám, nechce, viď?
4: Nechce.
3: Já to věděla. Je konec s naším úlem. Včely bez královny jsou jako tělo bez hlavy.
4: Ledaže?
3: No?
4: Ledaže by mi s tím panováním pomohl tuhle Brundia. Co říkáš, Brundio? Chtěl bys mě dělat prvního královského rádce?
2: Co pak o to? Zkusit bych to mohl. Jenže kdo to kdy viděl, aby včelí královna měla za rádce Brundibára?
4: Víš co, Brundio, nech planého mudrování. Raději mi poraď, jak jen těm mým včeličkám nejlíp oznámit, že už jsem zase zpátky doma.
2: Snad nejlíp písničkou.
4: To je nápad. A kterou?
2: Přece tou naší, Brundibárskou.
4: Včeličky, kde jste která? Už jsem zase doma!
1: Jakmile královnička zavolala, najednou se celé jetelové pole rozespívalo. Ale nebyl to zpěv. To se včeličky zblízka i zdaleka slétaly za svou ztracenou a znovu nalezenou královnou.
4: Jen poleďte blíž, to jsem já a tohle je Brundia. Můj kamarád a první rádce. To on mě odnaučil vztekat se a fňukat. Za to mě naučil něco lepšího. Poslouchejte, bude to po brundibársku.

0: Teďka. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.
2: Občas se na večer obloha zatáhla, začalo pršet a my jsme z našich postýlek i přes zavřená okna slyšeli, jak kapky deště šumí ve větvích stromů a jak bubnují do trávy. A když nám babička přišla zaspívat písničky na dobrou noc, musela vždycky začít touhle písničkou. Prší, prší, jen se leje. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. To je krátká a přitom hezká písnička, viď? Teď, když jsme si řekli její slova, můžeme si ji zaspívat.

0: Houpací pohádka. Tak si představte, že je kdesi nemocnice a ta nemocnice je docela prázdná. Všechny bílé postýlky v ní jsou pořád pěkně ustlané a nikde neleží ani jediný nemocný. Vážně. V tom jistém kraji jsou totiž náramně zdraví lidé. Jedí polévku, zeleninu, pijí mléko, cvičí, zuby si čistí a každé ráno se umývají do půl těla studenou vodou, aby byli otužilí. A tak není divu, že žádný z nich ani neví, co je stonat. A teď dávejte dobrý pozor. Jednou večer v té nemocnici seděli tři doktoři a hráli z dlouhé chvíle karty. Černého Petra. Kdo se stal Černým Petrem, ten musel sníst za trest pomeranč. To je taková hra a vymysleli si ji doktoři. A jak tak hrají a pochutnávají si na pomerančích, tu kdo si z nenadání zadundal na dveře nemocnice, až se celá zatřásla. Doktoři se na sebe udiveně podívali a když si konečně dodali odvahy, šli otevřít. Ale to zůstali teprve pav. Ve dveřích totiž stála velryba. Velikánská jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako šestiposchodový dům a dlouhá předlouhá. Kdo by se s ním měřil? Ale kdyby jenom to, velryba se kroutila bolestí, vzdychala a kňourala, pa dokonce i poplakávala.
1: Au, au, au. To je bolest. Toto píchá. Uf, uf. Co já zkusím? Ach, jich ouvej.
0: A tu se konečně ti doktoři vzpamatovali, ba dokonce se i trošku zaradovali, protože to byl vlastně jejich první pacient. A to byla přece nějaká událost. I hned vyběhli k velrybě a začali ji ze všech stran vyšetřovat, proklepávat, naslouchat a vyptávat se jí, kde ji píchá, jak dlouho, co jedla naposledy a co předtím. A velryba jen vzdychala a trpělivě odpovídala, že ona jí jenom takové zelené bylinky v moři, ale docela malinko. Jeden jediný vrchovatě naložený vlak denně. Jinak, že je docela hodná, že prý sice chtěla kdysi dávno sníst jakéhosi mečouna, ale včas si to rozmyslela. Potom si ale velryba přece jen vzpomněla. Včera prý plaval v moři nějaký rohlík a velryba ho polkla. Doktoři se jí honem ptali, byl-li ten rohlík tvrdý nebo měkký. A velryba řekla, že byl tvrdý a že měl docela ostré rožky. Ajejej, řekli doktoři, to bude zánět slepého střeva. To musíte okamžitě na operaci, paní. Velryba se tuze lekla, bude-li to bolet. Ale doktoři jí řekli, co vás to nemá, paní, ani trošku. Dáme vám narkózu. Velryba se ulekla ještě víc.
1: Vy mě chcete řezat? Tak to ne. Z toho nebude nic. To já raději umřu.
0: A dala se do pláče. Doktoři se drbali za ušima a utěšovali jí. No tak paní, seberte odvahu. Taková veliká a tolik strachu. Vždyť taková operace nic není. Než se nadějete, budete zdravá jako rybička. A ne, řekla velryba a pleskla rozzlobeně ocasem o zem. Ale v tom jí píchlo v boku a už se zase bolestí kroutila a vzdychala, ba i poplakávala. A tu řekl jeden z doktorů. Leda, že bychom do vás, paní, vešli pusou a dali to tam do pořádku, bez řezání. To by možná šlo, jenom jestli máte dost velkou pusu. Velryba přestala brečet, otevřela pusu údivem a měla ji velikou jako vrata. Zakňourala. Vy myslíte, že by to šlo? A tu se ulekli zase ti tři doktoři a koktali. Totiž, abyste si to nespletla a nespolkla nás navždycky. Ale co vás to napadá, řekla velryba. Nic se nebojte. Až s tím budete hotovi, zaklepete a já vám otevřu a pustím vás ven. Jenom si ale s sebou vezměte baterku a kompas, ať ve mně nezabloudíte. Co měli doktoři dělat? Chytili se tedy za ruce a s rozžatou baterkou a s kompasem vstoupili pusou do velryby. Šli dlouho. Všelijakými klikatými chodbičkami. Hned nahoru, hned dolů, napravo i nalevo. Do kolečka. Všelijak. Až z toho byli za chvíli tak popletení, že se chtěli raději podle kompasu vrátit nazpět s nepořízenou. Ale tu před sebou zahlédli v dálce slabé světýlko. Išli ještě kousek a světýlko sílilo a najednou vykřikli všichni tři úžasem. Z jedné slepé chodbičky vykukoval měsíc. Aha! Zvolali doktoři. Pěkný rohlík! A nelenili, popadli měsíc za rožek a už jej táhli ven jako sáňky. No, na konci všech těch klikatých chodbiček a zákrutů zaklepali a velryba otevřela vrata, totiž pusu, a doktoři i s měsícem vyběhli za hlasitého jásotu ven. A hned jí říkali jeden přes druhého, paní, paní, nesnědla jste rohlík, ale měsíc, podívejte se. A nám bylo stejně nápadné, jak to, že už druhý den nesvítí. No jo, paní, jak mohl svítit, když jste ho spolkla a měla jste ho v slepé chodbě? Musíte se koukat pořádně, co jíte.

žela a kolik pak jsem dlužná? Doktoři mávli rukou. O nic. Docela nic, paní. Ošetření je u nás zdarma. Hlavní věc, že jste zdráva. Dávejte si příště lepší pozor. A tak jim velryba aspoň poděkovala a odspěchala pryč do tmy. Doktoři se za ní ještě chvíli dívali s rukama v kapsách a tu si vzpomněli na měsíc. I běželi ke stolu, ale ten byl prázdný. Skočili tedy k oknu a podívejme se. Měsíc plul po obloze a bylo to, jako by se na ty tři doktory radostně usmíval. A tak mu vesele zamávali a mávali a tu se jim najednou začalo zívat a tak šli spát. Byli z té operace pořádně uchození.

0: vtipky.
1: Ptá se malý Petr maminky.
2: Můžu si jít hrát ven?
3: S tak špinavou košilí?
2: Ne, s Michalem.
4: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
5: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
4: Jaký zvyk?
5: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
4: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustik než ovdověl. Měl paní Lustikovou. A dost.
5: A ty?
4: Já? Já nemám nikoho.
5: A dost?
4: A dost.
5: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
4: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
5: Hvězdy umíš jmenovat.

0: Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
0: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
0: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
1: Jo, ale kde vězí ten kluk?
3: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje!

0: Fígy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, dnes cvičíme gymnastiku, tram-tra-da,
2: já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
1: Ahoj.
2: Ano, a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Uh-huh. Piggy už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
1: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
2: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
1: Hopsa.
2: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme.
1: Půlky.
2: Hýždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volní. Máváte rukama, můžeme se zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
1: Já mám míček vždycky v kapse.
2: Tak to jsi ale správnej. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggy ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
1: Hanko, víš, co já mám nejradši?
2: Povídej.
1: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
2: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
1: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
2: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože by ses tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
1: Byl by to jiný sportovní výkon, bylo by to plavání.
2: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
1: Hop, hop, hop.
2: Přehodili jsme míček z jedné ruky
1: do žicové do srdíčkové.
2: Pak opačně.
1: Hopsa.
2: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu teď a hop dopředu.
1: To je velikánský skok, Hanko.
2: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
1: Hop.
2: No je to tak, přesně tak, děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
1: ne,
2: připravíme druhý pokus.
1: Jako,
2: držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, kde spadneš.
1: To znamená patičkama napřed.
2: Patičkama napřed.
1: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
2: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinka, teď to se vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
1: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
2: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
1: Tak.
2: Připrav se, skáčeš dozadu teď.
1: Hopsa!
2: Výborně, já ti tleskám. Ty se z toho příliš moc bál.
1: Bál jsem se to.
2: No, a teď skočíme doprava a doleva. To už víme, kde je. Takže...
1: To už bude hračka.
2: To už bude hračka. Tak. Takže poskok doprava teď.
1: Žicová.
2: A hop.
1: Srdíčková.
2: A hop.
1: Hop.
2: A hop. Výborně. Tak jo.
1: Hop.
2: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
1: Jsem moderní gymnasta.
2: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď.
1: Předu.
2: Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
1: Žičová.
2: Doleva, hop.
1: Srdíčková.
2: Výborně, já pěkně moc tleskám. A děti, pojďme si to celé zopakovat. Čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz,
1: hop,
2: dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
1: Opsa. To je jak když letí kometa, vy?
2: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
1: Nad hlavou a...
2: Tlesk, tlesk. Hop. A položíme míček na zem.
1: Položím.
2: Přeskočíme ho dopředu, Ela, opla, dozadu.
1: Patičkama
2: teď
1: napřed, hop.
2: Patičkama dozadu. A teď doprava a dole.
1: Žícová, srdíčková. Žícová, srdíčková. Žícová, srdíčková.
2: Piggy, stačí. Dneska už musíme končit. Děti, vy si sestavu klidě pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
1: Ahoj.

0: podívejme si, podívejme si. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat jo, tati, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo ukouzl.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka sem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo ukouzl, co je někdo... No, kočka, co jí někdo ukousl, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co jí někdo ukoustin.
0: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Takže ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl, tati.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád.

0: Dnes je 12. září.
1: A svátek má Marie.
0: Ať se vám to bude zdát nebo ne, Marie je už po dlouhá léta vůbec nejoblíbenějším jménem.
1: Marie prý znamená hoška.
0: Ale to vůbec nevadí. Dnešní den si oslaďte nějakým dortíkem, Marušky.
1: A nebo třeba úsměvem, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Všechno nejlepší! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Každičký chléb má kůrku dvojí, ptáček se z hnízda vyletěl. Trochu se těší, trochu se bojí, cože ho čeká ve světě. Kam složí hlavu, co když se ztratí, kdo pak ho vezme pod křídla.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce, to zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích, jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu,
1: přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal. Nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to ale... Vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda i celé zemanství. A jeho praprasinovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

kopce, pěšky z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak v skořápce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila. Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je jediná vařečka. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. To a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: Pevsí jménem Počernice se děly divné věci. Od jistého dne, a to si nikdo nedokáže vzpomenout, který to přesně byl, začaly děti příšerně zlobit, ženské se příšerně hašteřit a muští se začali strašně rvát. Na místo pozdravu na sebe děti vyplazovaly jazyky, ženské dělaly dlouhé nosy a muští si vlepili pořádnou facku. Bylo to od té doby, co se nedaleko Počernic v hustém lese na vrcholku nejvyššího stromu usadila čarodejnice. Každičkou noc vylétala na koštěti do vsi a plivala na všechno jedovatou slinu. Když už to nešlo dál, muští se dohodli, že na bábu uspořádají hon, že si na ní v noci počíhají. Vzali si palice, nože a sekery. Kdo byl členem mysliveckého svazu, tak si nabil flintu. A když se setmělo, číhali všichni na návsi a čekali, až čarodejnice přiletí na svém velkém koštěti. Pokaždé je ale v noci přemohl spánek. Vzbudili se ráno tak, jak číhali, jeden ve stoje s palicí u pasu, druhý v kleče s vytaženou kudlou a třetí v leže s flintou namířenou do vzduchu. Zasažení jedovatou slinou. Rozhodli se, že na čarodejnici nastraží pasti. Natáhli průhledné sítě vedoucí od jednoho komína k druhému a vyhloubili obrovskou jámu, jako když neandrtálci lovili mamuty a přikryli ji větvemi. Ráno však v sítě našli starou bačkoru, co někdo v noci ze zlosti vyhodil z okna. A v jámě? Starou kočku, paní Mátlové. Paní Mátlová však neměla jen starou kočku, ale i malou, roztomilou vnučku Aničku. Anička přijela k babičce do Počernic na prázdniny a nedokázala pochopit, co se tam děje. Když na ní kamarád Kuba na místo pozdravu vyplázl jazyk a babička ji na přivítanou na místo upečených buchet vlepila pár facek, nezačala plakat a volat mamince, aby ji okamžitě odvezla domů, ale rozhodla se, že se za čarodejnicí vypraví a zkusí si s ní promluvit. Vzala si hřebínek, pěkně si učesala vlásky, aby šla na návštěvu hezky upravená. Hřebínek strčila do kapsy a vypravila se za čarodejnicí. Šla hustým, tmavým lesem, asi tak 2 kilometry, možná i víc, až uviděla ten nejvyšší strom a na něj chýši zavěšenou jako veliké ptačí hnízdo. Haló, jste tam? Zavolala Anička pevným hláskem. Z chýše se ozvalo zachrochtnutí, potom mlasknutí a nakonec se vyklonila nečesaná hlava. Z černých očí šlehaly plameny zlosti. Co tady chceš? Klid se odsuď! Zaskřehotala hlava. Přišla jsem si s vámi promluvit, řekla Anička a z chýše se ozval huronský smích. Baba se smála a šišky ze stromů padaly a ptáci vylekaně z hnízd vylétali.
1: Cože? Co je to za povedený vtip? Řekni to ještě jednou,
0: zařvala baba. Chci si s vámi promluvit, paní, prosím, zopakovala svoji prosbu Anička. Baba se přestala smát a zasyčela.
1: Tak takovou drzost jsem ještě nezažila a to jsem na světě 150 let. No dobrá, jak chceš.
0: A vyhodila z výšky dlouhé lano. Jehož konec přistál Aničce přímo pod nohama.
1: Tak na co čekáš, les?
0: Křikla baba. Anička začala šplhat po laně přesně tak, jak se to naučila v hodinách tělocviku. Měla z tělocviku 1 a šplhat uměla jako opička.
1: No tak ven s tím, co po mně chceš?
0: Zaburácela baba, když Anička vlézala do chýše a vytřeštila ohnivé oči. Říkala jsem si, že když děláte takové ošklivé věci, nemáte asi žádné kamarády. A bez kamarádu je člověku smutno, to já znám. Tak jsem se rozhodla, že vás navštívím a trošku vás potěším.
2: Babě zaplápolali oči.
1: nevěděla, co na to říct. A tak raději přiložila polínko do ohně, co hořel pod kotlem. V kotli vařila lektvar z divých bylin zvaný jedovatá slina.
2: Bylinám baba rozuměla, a lektvary vařit uměla.
1: Už se chystala nabrat trošku jedovaté sliny z kotle a pokropit jí Aničku, když Anička řekla: máte krásné kudrnaté vlasy.
2: Co?
1: Vybuchla baba a odvrátila se od kotle.
3: To snad nemyslíš vážně?
1: Dovolíte, řekla Anička a vytáhla z kapsy hřebínek, kterým si ráno učesala vlásky, a začala babu česat. Baba držela a vrnila u toho jako starý kocour. Když je svážeme do uzlu a ozdobíme je květinou, budete vypadat úplně jinak, řekla Anička a ozdobila babě účes čtyřlístky, které si utrhla po cestě pro štěstí. Moc vám to sluší, zaradovala se Anička. Baba nelenila, vytáhla koště a letěla se na sebe podívat ke studánce. Když spatřila na hladině jako v zrcadle svůj odraz, nevěřila svým ohnivým očím.
3: To jsem jako já? No, nevypadám špatně. Ta holka nelže.
1: Už musím, zavolala Anička a svezla se po laně ze stromu dolů. Babička by měla strach, zítra se zase zastavím. Ale dnes v noci raději nikam nelétejte, přece jenom na koště ti to fouká. Byla by škoda toho účesu. Baba něco zavrčela a rukama si přejela upravené vlasy. Tu noc byl ve vsi klid. Na druhý den ráno na sebe děti vyplazovaly jazyky o něco méně, ženské se hašteřily o něco méně a dělaly na sebe dlouhé nosy o něco kratší a muští se poprali jen tak, po lehoučku. Anička si vzala jehlu a niť, co měla babička ve skříni v košíku na šití, natrhala na zahrádce kytici planých růží, aby nešla na návštěvu s prázdnou, a upalovala do lesa. Baba už jí vyhlížela. Plameny v očích už měla o něco menší a hlas nejméně o tóninu jemnější.
3: Máš hřeben? Řekla. No tady mi vyklouzl pramínek vlasů. Musím se přičísnout.
4: A co takhle vyspravit si šaty? Navrhla jí Anička.
1: On na místa, kde jsou díry, našijeme růžové květy, co jsem vám přinesla z babičiny zahrádky. O trošku je zabereme a zkrátíme.
3: Baba se nadchla.
1: Začala ochotně s Aničkou přešívat svoje šaty a do večera měla šatičky jako víla. Nasedla na koště a šup nad studánku. No skoro se nepoznala. Myslela, že vidí studánkovou vílu. Tak jí to slušelo. Celý večer si prohlížela šaty a v noci raději nevylétala z chýše, aby je vítr neponičil a neutrhal růžové květy. Další den bylo už ve vsi veseleji. Všem se ulevilo a babička dokonce upekla k snídani buchty. Po snídani Anička běžela k domku, který stál v Potoční ulici číslo 14, a léta už v něm nikdo nebydlel. Pan starosta rozhodl, že se tam může navstěhovat kdokoliv, kdo by byl obyvatelům Počernic k užitku. Dveře byly zamčeny a ze zámku trčel klíč, aby si ten, kdo by se chtěl do domečku nastěhovat a být Počernickým k užitku, mohl odemknout. Anička opatrně vytáhla klíč ze zámku, strčila si ho do kapsy a pospíchala za čarodejnicí. Ta už na ní netrpělivě čekala.
3: Tak co pro mě máš za překvapení dneska?
1: Pravila docela normálním hlasem, takovým, jaký mývají docela normální paní. Vypadala nejméně o 130 let mladší. Vlastně už nevypadala jako stará čarodejnice, ale spíš jako krásná víla. Anička jí skočila kolem krku. No nemohla si pomoci a vykřikla: ty jsi krásná! Čarodejnice sedala do pláče. Přišlo jí líto,
4: že jí to vlastně ještě nikdo nikdy neřekl. Že ještě nikdo nikdy nechytl kolem krku. A přitom je to tak krásné. Plakala tak dlouho, až jí slzy uhasily plameny zlosti v očích a zůstala po nich jen jiskřička radosti.
1: Promiň, ale tahle špinavá chyše už se k tobě nehodí. Co takhle přestěhovat se do domečku se zahrádkou?
4: Zeptala se Anička, když si čarodějka osušila své krásné černé oči.
1: Líp by ti to tam slušelo. Na zahrádce bys mohla pěstovat léčivé byliny.
2: A na místo smradlavých lektvarů vařit voňavé čajíčky.
1: Co ty na to?
4: A Anička vytáhla z kapsy klíč a podala ho čarodějnici. Tedy krásné paní, co už čarodějnici vůbec nepřipomínala.
1: Potoční ulice číslo 14. A na koště ti tam raději neléď. Bylo by to podezřelé,
4: volala Anička, když sjížděla po laně dolů na zem. O měsíc později si lidé vyprávěli, že v Potoční ulici bydlí nová paní, která má čarokrásnou zahrádku s bylinkami, ze kterých vaří čajíčky na všechny nemoci a míchá mazání na odřená kolena, rány a bolesti. No to, když má někdo v počernicích rýmu, angínu nebo chřipku, nemusí do města na polikliniku k doktorovi. Od té doby se v Počernicích žije krásně. Ta nová paní používá koště jen k zametání a stará se o zdraví a dobrou náladu všech obyvatel.
1: Lidé se na sebe usmívají, zdraví se a ve všem si pomáhají.
4: A Anička, když přijede za babičkou na návštěvu, tak si hraje s Kubou. A nikdy se nezapomene zastavit na čaj a chvilku povídání v Potoční ulici číslo 14. Má si toho s tou novou paní tolik co povídat. A taky mají společné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí.

0: Kapitola 16. Ve městě. Šla jsem za svlačci cestou, která se dlouho vinula mezi ohromnými skálami. Kráčeli zvolna, jeden za druhým, a jak některá chrpa zaplakala, začali jí sborem zpívat u kolébavku, kterou jsem si šeptala s nimi.
1: Modrý je celý svět, jako tvých očí květ, jako tvých očí květ. Viděl jsem v dálavě vlaštovky let, kmitnout se modravě. Leč mnohem krásnější a mnohem modřejší, přece je však vlaštovky krásnější, oblohy modřejší, modrý tvůj zrak.
0: Skály, které svíraly cestu, se nížily a rozestupovaly. Pak se objevily domky a stále jich přibývalo. Z dálky by je byl mohl každý pokládat za porcelánové vázy. Jakmile se některý svlačec přiblížil k domkům, hned se ozývaly radostné výkřiky. Pochopila jsem, že každá malá chrpa našla svůj domov. Jak jsem kráčela dál, domy byly čím dál vyšší. Některé byly perleťové jako lastury a jiné zase svítily všemi barvami jako měňavé hedvábí. Květinka zvoneček, která pletla punčochu u jednoho otevřeného okna, mi roztomile přála dobrý den a já jsem jí zamávala rukou na pozdrav. Na ulicích začínalo být rušno. Chudobky jezdily na žlutých velocipédech s jedním kolem, které se míhaly jako šípy. Krtonožka vezla kolem mne ruční vozík plný hrnečků s medem. Tulipány se vraceli z nákupu s hezkými košíčky plnými zásob. Ale nejvíce jsem byla překvapena, když jsem zabočila do ulice Zlatého plátku, kde bylo nejvíce obchodů. Byly tam obchody bohatě zásobené a hojně navštívené. V řeznictví bylo vyloženo plno žebírek ze zlatých střevlíků, včelích kýt, hlav cvrčků, upravených jako želva. Byla tam svíčková z chroustů i klobásy svázané stříbrnými pentličkami. Vlčí máky tam sekaly maso a byly zakrvácené od hlavy k patě. V mlékárnách prodávali sněhové koule, mravenčí vajíčka, láhve nazelenalého mléka a všelijaké sýry. Ba viděla jsem i kadeřnictví, kde měli veliké nápisy.
2: Trvalé ondulace. Zvláštní oddělení pro karafiáty a chryzantémy.
0: Potom jsem viděla krámy s bižutérií, s voňavkami, s prádlem, cukrářství, pekařství a kdo ví co ještě. Hoříc zvědavostí pobíhala jsem z jedné strany ulice na druhou, divže mě nepřejel autobus. Byl právě takový jako ten, v kterém jsem jela s šedozelenou. Nikdy bych si byla nepomyslila, že taková dlouhá housenka plně obsazená květinami by mohla ujíždět tak rychle. Ale ze všeho nejpodivnější byly automobily. Velcí umělí chrti, kteří se prudce rozjížděli, když v nich byl zapjat motor. Byla jsem zmámena tím ruchem a každou chvíli jsem vrazila do některé květiny, ale nemohla jsem zapomenout na svůj hlad. Na strašlivý hlad, který mi až svíral žaludek. Jsou jistě už 2 hodiny odpoledne, řekla jsem si, když mám tak veliký hlad. Představte si tedy, jakou jsem měla radost, když jsem na rohu jedné ulice spatřila domek, který vypadal jako vajíčko a kde byl nápis.
2: Pohostinství zdarma.
0: Vstoupila jsem dovnitř a posadila jsem se ke stolku. Seděli tam nejen vlčí máky, sedmi krásky, šípkové růžičky, pampelišky, slunečnice, šeříky, ale i květiny, které jsem v zahrádce u našeho domu nikdy neviděla. Všechny jedli s velikou chutí, ale já jsem se marně dívala po nějakém číšníkovi nebo vedoucím. Už jsem byla celá zoufalá, že nedostanu nic k jídlu, když se někde vedle mne ozval hlásek.
3: Co byste si přála, slečno?
0: Myslela jsem, že omdlím strachem, protože jsem nikoho neviděla. Ale hlásek opakoval svou otázku a tu jsem si všimla, že to promluvil stolek, který se přede mnou také uctivě ukláněl.
2: Nejdříve bych prosila nějakou polévku.
0: Zakoktala jsem.
3: Vyberte si, slečno.
0: Odpověděl stolek.
3: Je tam polévka ze sluníček? Ze střevlíků a polévka s perličkami.
0: Neznala jsem přirozeně žádnou z těch polévek, a tak jsem váhala, až stolek znovu promluvil.
3: Dejte si polévku ze sluníček, je to naše specialita.
2: Tak prosím,
0: souhlasila jsem. Okamžitě se otevřela deska stolu a objevil se kofrík horké vonné polévky. Byla výtečná. Plno sluníček plovalo na povrchu, ale ani jedno jsem nemohla nabrat na lžíci. Když jsem polévku dojedla, všechna sluníčka najednou rozevřela křídla, letěla pryč a volala:
4: Děkujeme vám, slečno, že jste nás poctila svou volnou.
0: Stolek se mě už zase ptal.
3: Co byste si přála dále, slečno? Jsou tam žebírka ze zlatých střevlíků, cvrčci v rosolu, muší křídla na kyselo a zadělávaní chrousti.
0: Rozhodla jsem se pro žebírka ze zlatých střevlíků a opravdu, nikdy bych byla nevěřila, že to může být tak dobré. Objednala jsem si je ještě třikrát a potom jsem ochutnala muší křídla na kyselo. Jako zákusek mi stolek nabídl květinovou pusinku. Představte si, spodek z růžových lupínků a na něm mraženou meruňku pokrytou báječným krémem s fialkovou vůní. Skutečná pusinka, která mi něžně zlíbala rty a jejíž sladkost mi pronikla až do srdce. Podivná věc. Když jsem se zvedla, stoleček mi ještě ke všemu poděkoval za to, že jsem se laskavě u něho zastavila a že mě směl obsloužit. Pak jsem se chvilku procházela, ale bylo mi nějak těžko, protože jsem se přejedla. Na křižovatce jsem zahlédla mravence s bílou helmou na hlavě, který řídil dopravu. Vzpomněla jsem si, jak strážníci vlídně poradí chodcům a zamířila jsem k němu. Mravenec mi jistě ochotně řekne, kudy budu muset jít, abych se dostala k domku, kde bydlí pšenice, k níž se chci utéci. Jak mě mravenec uviděl, otočil několikrát hlavou. Způsobilo to strašlivý hluk, jako kdyby najednou rachotilo tisíc kávových mlýnků. Uliční provoz se naráz zastavil, mravenec se na mne vrhl a zařval.
5: Holčička, holčička, to je ta holčička, kterou hledá královna.
0: Všechny květiny mě okamžitě začaly pronásledovat. Strach mi propůjčil křídla, takže jsem je brzy nechala daleko za sebou. Znovu se ozval strašlivý hřmot, jakoby meloucích mlýnků, a já jsem pochopila, že všichni policisté ve městě mi budou v patách. Květiny, které jsem potkávala, se nejdříve s údivem za mnou dívaly, ale pak se přidali k pronásledovatelům a tak se za mnou brzy řítila úplná záplava květin. Teď jsem litovala, že jsem se tolik najedla. Bolelo mě na levé straně a cítila jsem, že už dlouho nevydržím utíkat tak rychle. Když jsem už byla hodně vpředu, zahnula jsem rychle do nějaké postranní uličky, abych se tam ukryla. Ale špatně jsem si to vypočítala. Ulička byla slepá. Za hrozného povyku mě dva mravenci chytili, naložili do vozu a rychle odváželi.
1: Ne, nechte mě, ne, puste mě.

0: Štěpky. Strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?
2: Pohádka o Frantíkovi, který dělal všechno naopak. V jedné zemi žil chlapec, který se jmenoval Frantík. Tento chlapec byl zvláštní tím, že všechno dělal naopak. Když měl vstávat do školy, zalezl pod peřinu a spal. Když měl jít spát, skákal jako opice. Když měl jíst, vrtal se v nose a běhal po kuchyni. Když se měl vysmrkat do kapesníku, seděl jako pecka a chtěl jíst. Když měl odpovídat na nějakou otázku, tvrdohlavě mlčel. Když ale měl mlčet, mluvil 9:05. Když měl psát domácí úkol, chtěl jezdit na kole. Když ho posílal jezdit na kole, chtěl si kreslit. Když maminka napekla buchty, on chtěl makový závin. Když byl makový závin, plakal po buchtách. Maminka s tatínkem Frantíkovi často domlouvali a na kolenou ho prosili, aby se polepšil, ale nic nepomáhalo. Frantík dál dělal všechno naopak a občas se zdálo, že to dělá záměrně, aby potrápil svoje laskavé a ustarané rodiče. Jednoho dne zavolal tatínek Frantíka do kuchyně a řekl mu:
3: dnes večer bude podo mě chodit muž, který se jmenuje Krum. Je to takový tlustý černý chlap, který chytá děti, strká je do pytle a odnáší někam pryč. Musíš být sticha a v žádném případě nechoď ke dveřím ani je neotvírej, protože Krum tě chytí a strčí do pytle.
2: Samozřejmě, že Frantík udělal všechno naopak. Jen co se setmělo, už se postavil ke dveřím, poslouchal u nich a křičel:
0: už jde, už slyším Kruma!
2: Občas dveře dokonce pootevřel, podíval se do temné chodby, potom je rychle zabouchl a křičel:
0: už je tu, už je tady!
2: Dělal to celý večer a jeho laskaví, ustaraní rodiče z toho byli velmi nešťastní. Seděli v kuchyni a trpělivě čekali, až Frantík přestane vykřikovat, sedne si ke stolu a navečeří se s nimi. Potom to Frantíka omrzelo. Naposledy se podíval do tmavé chodby a právě když chtěl dveře zabouchnout, vstyčila se v nich temná postava. Frantík strnul. Chtěl zakřičet, že přišel Krum, ale už bylo pozdě. Velká chlupatá ruka ho chytla za košili a vtáhla.

do chodby. Slyšel podivné funění a mrmlání, někdo ho zdvihl a strčil do pytle a potom ho rychle odnášel někam pryč. Laskaví rodiče ještě dlouho čekali, že František přijde. Ale když se jim začala z hladu točit hlava, otec nabral do talířů a pustili se do jídla. František však už nikdy nepřišel. Nikdo ho víc neviděl a ani o něm neslyšel. No, milé děti, když chcete dělat všechno obráceně, dávejte si pozor, abyste neskončili jako František. Ha!

0: figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový tip cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje.
2: A nebo vy? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla. A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
0: Pong.
2: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhnu
0: jako
2: k uším.
0: Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocásek.
2: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocásek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvála. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na
2: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do 10. Počítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping. Tahá nás za ně trpaslík, povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím, nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu, narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Naviděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička a teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Dnes je 12. září.
1: A svátek má Marie.
0: Ať se vám to bude zdát nebo ne, Marie je už po dlouhá léta vůbec nejoblíbenějším jménem.
1: Marie prý znamená hořká.
0: Ale to vůbec nevadí. Dnešní den si oslaďte nějakým dortíkem, Marušky.
1: A nebo třeba úsměvem, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Všechno nejlepší! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Blešák a profesor. Byl jednou jeden vzduchoplavec a ten špatně skončil, balon praskl, vzduchoplavec sletěl a rozbil se na cimpr-campr. Chlapce 2 minuty předtím poslal dolů padákem a to bylo klukovo štěstí. Nic se mu nestalo a teď si žil a měl obrovské znalosti, aby se mohl stát vzduchoplavcem. Jenže neměl balón ani prostředky, aby si ho opatřil. Žít ale musel. A tak se dal na kouzelnické kousky a namluvení zevnitř. Říká se tomu břichomluvectví. Mladý byl, dobře taky vypadal, a když si dal na růst knírek a opatřil si pěkné oblečení, bývalí by ho mohli klidně mít za mladé hrabátko. Dámám se líbil a jedna pana tak propadla jeho kráse a jeho kouzelnickým kouskům, že se s ním vydala do cizokrajných měst i zemí. Tam si říkal profesor. Nic menšího mu nestačilo. Neustále myslel na to, že si opatří balón a se ženuškou v něm vzlétne. Ale zatím na to ještě pořád neměli prostředky. Však se k ním dostaneme, říkal. Jen aby, říkala ona. Vždyť jsme ještě mladí a já jsem teď profesor. Drobky jsou taky chleba. Ženuška mu svědomitě pomáhala, seděla u vchodu a prodávala lístky na představení. V zimě to bylo poněkud mrazivé potěšení. Taky mu pomáhala při jednom kouzelnickém kousku. Položil manželku do stolního šuplete, bylo to velké šuple, tam ona pak přelezla do zadního šuplete a v předním šupleti nebyla vidět. Bylo to jako zrakový přelud. Jenže, když jednoho večera vytáhl šuple, byla dočista pryč. Nebyla v předním šuplíku, ani v zadním šuplíku, nebyla v domě, nebylo po ní vidu ani slechu. A to byl tedy ten její kouzelnický kousek. Už se nikdy nevrátila. Bylo jí to líto, jemu to taky bylo líto. Měl po náladě, už se nemohl smát a dělat kousky a tak i lidi přestali chodit. Výdělky byly špatné, ošacení bylo čím dál horší. Nakonec už měl jen jednoho velkého blešáka. Zdědil ho po manželce a proto ho měl moc rád. Tak ho tedy vycvičil, naučil ho kouzelnické kousky, naučil ho dělat k poctě zbraň a střílet z kanónu. Ale malého. Profesor byl na blešáka pyšný a blešák byl pyšný sám na sebe. Něco se naučil, měl v sobě lidskou krev a poznal různá velkoměsta. Viděli ho princové a princezny a milostivě mu tleskali. Tak to bylo vytištěno v novinách a na plakátech. Věděl, že je slavný a dokonce dokáže uživit i samotného profesora. Pyšný byl a slavný byl a přece jen, když s profesorem někam cestoval vlakem, jezdili 4. třídou. Ta totiž dorazí do cíle stejně rychle jako ta první. Spojoval je nevyřčený slib, že jeden druhého nikdy neopustí, nikdy neuzavřou manželství, blešák zůstane starým mládencem a profesor vdovcem. Takže to vyšlo beze zbytku. Kde je největší sukces, pravil profesor, tam se nemá jezdit 2x. Byl totiž znalec lidí a to je taky znalost. Nakonec už jezdil celý svět, jen v zemi divochů ještě nebyl. A tak si usmyslel, že se vydá do země divochů. Tam sice pravda, tak profesor věděl, požírají křesťanské lidské bytosti, ale on nakonec nebyl opravdový křesťan a blešák zase nebyl opravdová lidská bytost. Proto tedy usoudil, že se můžou vydat na cestu a že je čeká dobrý výdělek. Cestovali parníkem a plachetnicí, blešák předváděl svoje kousky a tak měli cestu zadarmo a dorazili do země divochů. Tam vládla malá princezna. Bylo jí jen 8 let, ale vládla. O moc připravila tatínka a maminku, protože měla pevnou vůli
a byla nevídaně půvabná a nezbedná. Jakmile Blešák udělal k poctě zbraň a vystřelil z kanónu, okamžitě se do něho zamilovala a prohlásila: ten a žádný jiný. Láskou byla celá divoká, a to prosím už předtím byla divoška. Moje milá, rozumná holčičko, pravil její otec, kdyby se z něho aspoň napřed dala udělat lidská bytost. To nech na mě, starej, odsekla, a to bylo dost nevychované na princeznu, když mluví s vlastním tatínkem. To víte, byla divoká. Posadila si Blešáka na ručku. A teď si lidská bytost a vládneš spolu se mnou. Ale musíš dělat, co chci já. Jinak tě zabiju a profesora s ním. Profesorovi přidělili velkou síň. Tam měl teď bydlet. Zdi byly z cukrové třtiny, mohl si je olizovat dle libosti, ale on nebyl na sladké. Na spaní mu dali houpací síť. Bylo to, jako by ležel v balónu, v tom, co si vždycky přál a co na něj neustále myslel. Blešák zůstal u princezny, sedali na ručce a na útlém krčku. Vytrhla si z hlavy vlas a ten musel profesor uvázat Blešákovi za nohu. A ona ho měla přivázaný na velkém korálu, který měla v ušním lalůčku. To byly, panečku, krásné časy pro princezničku. Ostatně pro Blešáka taky, říkala si. Profesorovi se to ale nezamlouvalo. Byl přece světoběžník. Nadevše rád cestoval od města k městu a v novinách se dočítal, jaký je vytrvalý a šikovný, když naučil Blešáka veškerým lidským činnostem. Den za dnem se houpal v síti, lenošil a dostával prvotřídní stravu. Čerstvá ptačí vejce, sloní oči a pečená žirafí stehna. Lidožrouti nežijí jenom z lidského masa, to je delikatesa. Nejdelikátnější ze všeho, říkala princeznina matinka, je dětské ramínko s ostrou omáčkou. Profesor se nudil a rád by se býval ze země divochů dostal pryč, jenže Blešáka potřeboval sebou, to byl přece jeho zázrak a jeho obživa. Jen jak ho tak asi odchytit a získat? To nebylo tak snadné. Napnul všechny své myšlenkové schopnosti a pak zvolal: už to mám. Otče naší princezny, dopřejte mi něco na práci. Nemohl bych třeba vycvičit obyvatele vaší země, aby se uměli představovat? V největších zemích se tomu říká jemné způsoby. A co bys mohl naučit mě? Zeptal se princeznin tatínek. Svoje největší číslo, prohlásil profesor. Vystřelit z kanónu, až se celá země zatřese a z nebe spadnou upečení ti nejlahodnější ptáčci. To byste uviděl ráno. Sem s kanónem, přikázal princeznin tatínek. V celé zemi však neměli jediný kanón. Jen ten, co si přivezl Blešák, a ten byl moc malý. Uliju vám větší, prohlásil profesor. Jen mi k tomu poskytněte prostředky. Potřebuju jemné hedváby, jehlu a nit, lana a provazy, jakož i žaludeční kapky na balóny. Ty balón nafouknou, odlehčí a vynesou do výše. Ty vydají v žaludku kanónu tu pravou ránu. Všeho, co si žádal, se mu dostalo. Celá země se seběhla, aby uviděla ten veliký kanón. Profesor je zvolal, až když měl balón připravený, jen ho nafouknout a vzlétnout. Musím ho dostat nahoru, aby se ochladil, vysvětlil profesor a usadil se v koši pod balónem. Sám ho ale nestačím řídit. Potřebuju zkušeného druha, aby mi pomohl. To tady neumí nikdo jiný než Blešák. Poskytuji své svolení, ale jen velice nerada, pronesla princezna, podala Blešáka profesorovi a ten si ho posadil na ruku. Pustit lana a provazy, přikázal. A jedem balón teď. A všichni mysleli, že řekl kanón. A balón stoupal výš a výš až nad mraky, pryč ze země divochů.
Malá princeznička, její tatínek a maminka i všechen lid tam stáli a čekali. A čekají dodnes. A jestli nevěříš, tak si zajeď do země divochů. Každé dítě tam mluví o Blešákovi a profesorovi. Myslí si, že se zase objeví, až se kanon ochladí. Jenže oni nepřijedou, jsou doma tady u nás, ve své vlasti, jezdí vlakem první třídou, nikoli čtvrtou. Mají dobré výdělky a veliký balón. Nikdo se jich neptá, kde k balónu přišli nebo odkud ho mají. Jsou to zámožní lidé, vážení lidé, Blešák a profesor.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Slyšíte moji rolničku? Cinká jako vánoční zvonky. Protože já jsem vánoční skřítek. Je to jen pár dní, co jsem přišel na svět. Úplně nejdřív jsem žil v lese schovaný ve větvi staré borovice. Hezké místo, vonavé, ale mě to přesto táhlo pryč. Na svět. A nejvíc, když se blížily Vánoce. Kolem začaly vířit sněhové vločky a vítr mi zpíval tesknou písničku.
1: Nekonečně dlouhý čas.

0: Vítr měl pravdu. Jako bych nežil, jako bych nebyl. Jenže mně se tu zem moc chtělo být. Opustit vězení v Borovici, ale... Ach, joch, joch, ach, joch. Jak?
1: Cink, cink.
2: Ach, ach.
1: Kdo
2: vzdychá?
1: Cink, cink.
2: Ach, ach.
1: Do bílého ticha.
0: Sněhové vlučky nemohou rozumět stezku, který mi svírá srdce. Říkal jsem vždycky těm bílým tanečnicím. Ale letos?
1: Nenaříkej, my vše víme. Tvoje přání vyplníme.
0: Ty... Opravdu?
1: Ano, ano, vše se změní.
0: Kdy?
1: Ještě
2: dneska
1: se změní.
0: Povězte mi víc.
1: Kde pak?
2: Kde pak? Už nic.
1: Už nic.
2: Kde pak?
1: Kde pak?
2: Už nic.
0: A v tom se ozvaly jiné hlasy. Lidské. K mé borovici došli dřevorubci se sekerami a pak... Jaj? Ouj, hrozně to zabolelo. Všechno se mnou zatočilo, kolem byla jen tma a tma. A vítr hvízdal a křičel snad celý les.
3: Dlouhá cesta na svět je dlouhá, dlouhá, moc tě změní, poznáš to sám,
1: po
3: sebe mění, poznáš to sám, po sebe mění.
0: Když jsem přišel k sobě, skláněl se nade mnou nějaký člověk.
3: Větev z Borovice podstrání. A zvláštní, jako by se z ní na mě někdo díval.
0: Ten člověk držel v ruce cosi blízkavého. A ovej, zas to zabolelo. Ošklivá chvilka. Ale najednou zázračný pocit. Já jsem najednou byl?
3: No, vidím. Kdo pak nám to přišel na svět? Mrňavý človíček. Vítám tě.
0: Děkuji. Z rukou toho člověka šlo teplo a oči měl vlídné. I když smutné.
3: Jenom bych rád věděl, proč se mi zdá, že už tě dávno znám. Dokonce vím, že máš mít šaty zelené jako jehličí. A na čepici ti patří rolnička.
0: Správně! No tak vzpomeň si, kdo jsem.
3: Ušiju ti, co máš mít. A víš, človíčku, co s tebou udělám?
0: Udělej, abych byl živý. Volal jsem ze všech sil.
3: Daruju tě slečně Lucii ze sousedství. Zítra má svátek.
0: Ne, vysvobodil jsi mě ze dřeva, vyřezal jsi mi tvář, tak přece k sobě patříme, křičel jsem. Co pak se dá křičet bez hlasu?
3: Doufám, že jí uděláš radost.
0: Tak, a byl ze mě dárek zavřený v krabici a kolem mě zas jenom

0: Lucie. Slečno Lucie.
1: Pane Damiane, pojďte dál.
0: Já tedy jenom naskok. Mám pro vás dárek.
1: Děkuju. Smím ho otevřít?
0: Ale snad až zítra je váš svátek.
1: Ach, pane Damiane, co pak to vydržím? Panáček v zeleném? Ale vždyť to je skřítek. A dokonce snad, ano, vánoční skřítek.
2: Páni, ona to uhodla.
1: Je to tak, pane Damiane? Pane Damiane, kde jste?
2: Jsem tedy na správném místě tady? U ní? Ona dokáže, abych byl na světě docela?
1: Utekl blázínek. Dal mi dárek a utekl. Takhle to dělá pořád, skřítku. A víš proč?
2: Kdybych věděl, stejně nemůžu odpovědět, když nejsem živý.
1: Jak se to na mě koukáš?
2: Kdo ví, jestli budu, když tahle slečna myslí jenom na řezbáře.
1: Tedy, pan Damian už vyřezal spoustu pohádkových lidiček. Ale ještě nikdo se mu nepovedl jako ty. Tváříš se, jako bys mi chtěl něco říct.
2: Však bych chtěl a mohl bych, kdyby... Kdyby. Už mi chybí tak maličko. A přitom všechno.
1: Tak dobrou noc, vánoční skřítku.
2: Ne, počkej, Lucie, nezhasínej, nespí. Křičel jsem, ale neslyšela mě. Srdce mi zase svíral stesk. A za oknem vířily sněhové vločky a šeptali...
3: Cesta na svět je dlouhá. Moc tě změní.
4: Moc tě změní.
3: Poznáš to sám.
4: Poznáš to sám.
3: Posedmění.
2: Co to povídáte? Vždyť už se dávno...
0: Dávno se směl. Se smělo.
2: A v tom zčista jasna jsem se ocitl někde úplně jinde. U chlapce, který seděl u krbu a četl pohádkovou knížku. A koukal jsem mu přes rameno a... Ne? Vždyť já na obrázku vidím sám sebe. A pod obrázkem... Čti, no tak čti.
5: Budeš-li mít štěstí, můžeš v předvánočním čase potkat skřítka. Najdeš ho nejspíš tam, kde voní dřevo. Jestli chceš, aby skřítek žil, aby s tebou promluvil, dej mu sníst kaši s medem.
2: V tom kluk knížku sklapl a rozběhl se kamsi ven, asi do lesa, kde voní dřevo, a do tmy volal.
5: Skřítku, jdu tě hledat. Skřítku!
2: Ze snu jsem se probudil strhnutím, až rolnička na čepice cinkla a vzbudila i Lucí.
1: Skřítku?
2: Jsem tady, ale bez hlasu.
1: Měla jsem sen. Zdálo se mi, že můžeš promluvit. Prý k tomu stačí kaše s medem.
2: Cože? To přece není možné, aby dva měli úplně stejný sen?
1: Když se to povede, zblázním se radosti. A jestli promluvíš, snad to potěší i pana Damiana. Třeba pak přestane koukat na svět smutnýma očima. Všiml ses, že je smutný?
2: Hned jak mě vyřezal. Ale teď honem vář. No vář honem.
1: Tak, mlíčko... A krupice?
2: Stačí.
1: Zamíchat. A navrch med.
2: Už to je.
1: Tak. Dobrou chuť, skřítku.
2: Kaši jsem slupl jako blesk. Byla sladká, vonavá, zevnitř mě hřála a teplo proudilo až do konečků prstů. A pak jsem poprvé... Doopravdy vykřikl ze všech sil.
4: Jsem tady! Jsem na světě! A úplně žiju!

0: říkáte, Lucie? Vánoční skřítek. To už je dávno, co jsem ho viděl naposled.
1: Cože? Vy už jste ho viděl?
0: Ano.
1: A byl živý?
0: Ale kdepak. Jen jsem o něm jako kluk četl, prohlížel si jeho obrázek.
1: V pohádkové knížce, co měla červené desky?
0: Ano.
1: A seděl jste u krbu v křesle se vzorem kvítků?
0: Ale Lucie, u toho jste přece nemohla být.
1: A přesto byla. Dnes v noci ve snu. Pane Damiane, máte ještě tu knížku?
0: Snad mám, ale proč?
1: Protože přece to všechno není jen tak. Prosím vás, najděte ji. Třeba v ní objevíme, proč se mi o ní zdálo a proč skřítek přišel právě teď a právě k nám.

0: Pan Damián nás vedl na půdu, kde byla spousta starých věcí. Mám rád temná zákoutí, jako všichni skřítkové. A Lucii se tu taky líbilo. Zvlášť, když řezbář otevřel prastarý kufr.
1: Jsou tu hotové poklady.
2: Ale kde pak poklady? Jenom pár věcí z dětství.
1: Oh, vánoční ozdůbky. A betlém. A tady skleněná koule.
2: O Vánocích vždycky stávala doma na okně. A tolik mi připomíná...
1: Pítí se jako měsíc na zimním nebi. A uvnitř je zasněžené město.
2: Jako kluk jsem si myslel, že je pohádkové a že ukrývá místo, kde se plní tajná přání. Je to směšné, co?
1: Ani trochu. Snil jste?
2: Nad obyčejnou koulí ze skla, která vůbec neumí kouzlit.
1: Že ne. Když se otočí, začne na město uvnitř padat sníh.
2: No, je to roztomilá hračička. A tady je ta knížka.
1: Úplně jako ve snu. Ale koukněte. Obrázek skřítka chybí.
2: Na mou duši.
1: A víte vy vůbec, že jste tu pohádku tenkrát nedočetl do konce? Vy, Snílku, to jste tak moc spěchal do lesa hledat vánočního skřítka?
2: Ano, jenomže jsem ho nenašel. Stejně jako jsem nikdy neobjevil město, kde se plní přání. Nejsem já smolař.
1: Co to říkáte? Vy, který jste vyřezal 1000 pohádkových postaviček a přinesl lidem 1000krát radost?
2: Jenomže mě se přitom nějak vyhnula. Asi to bude tím, že je dřevo plné smůly.
1: Tak už dost, pane smolaři. Radši se usmějte a splaťte dávný dluh. Dočtěte konečně tu pohádku o skřítkovi. Začínám věřit, že nás čeká překvapení. No tak.
2: Každý skřítek vánoční, který zcela žije, jí a pije, má na světě tajné poslání. Když je nesplní do štědrého dne, o půlnoci ze světa zmizí.
1: Tajné poslání. To zní kouzelně a tajuplně. Skřítku, slyšel jsi? Není to nádhera?
0: To třeba není.
1: Neboj, pomůžu ti. Jen řekni, o co jde?
0: Já totiž... Já vůbec netuším.
2: Poslání je tak tajné, že je nezná ani skřítek. Sám musí poznat, proč přišel na svět.
1: Oje. Tak to je mnohem těžší, než jsem myslela.
0: No jo, hotový hlavlo. A když ho nevyřeším, zmizím.
2: Slečno, víte, kdo já jsem?
1: Nejšikovnější řezbář na světě, který mi dal kouzelný dárek.
2: Ne, jak jsem řekl, smolař. A nosím smůlu všem, i těm, které mám rád. Dokonce dokážu přivést do neštěstí vánočního skřítka, kde se má teď chudák pídit po nějakém poslání.
1: Kde? Nejspíš tam, odkud přišel. Bez staré pohádkové knížce.

0: Večer sněhové vločky za oknem zas šeptaly o dlouhé cestě a Lucie otevřela knížku.
1: Lucie?
2: Ano?
1: Myslíš, že v pohádkách opravdu najdeš odpověď?
2: Nevím. No tak, nenatahuj moldánky a přemýšlej.
1: Tobě se to řekli, ale ve mně je malá dušička.
2: Skřítku.
1: Ano.
2: Co když jsi tu proto, abychom já a pan Damian...
1: Co?
2: No, abychom já a pan Damian...
1: No?
2: No, abychom byli spolu.
1: O Vánocích?
2: O Vánocích a třeba pořád dál?
1: Co bys chtěla, Lucie?
2: Chtěla. A snad to máš zařídit právě ty.
1: To se mi nezdá. Raději čti dál. Jo, čti, holka kurážná.

0: Ach, Ouvej, tak hezky mi bylo tu chviličku, kdy jsem jen byl. Proč to tak nemohlo zůstat? K čemu jsou všechny tyhle starosti? Co jsem to vlastně za skřítka?
1: Přece vánoční.
2: A náramně pyšný.
1: Nechtělo se ti žít u nás, ty nafoukaný panáčku.
0: Slyšíte je? Lucie dočetla v pohádce k místu, kde se objevily dvě sudičky. Ale sotva mě spatřili, pustili se do mě. Tohle mi ještě scházelo.
1: Musel jsi na svět.
2: A ještě se z tebe vyklubal pán s tajným posláním.
1: Možná pan tajný rada.
3: Nechte ho. Co vám udělal?
2: Utekl.
0: Ne, to řezbář Damian si na mě vzpomněl. Já byl jen větev borovice.
1: Tak už víš, že jsi od nás, ty dřevěná vzpomínko. Jenomže teď jsi živá.
2: A určitě si myslíš, že jsi hned něco lepšího.
0: Nic si nemyslím. Já jsem moc nešťastný vánoční skřítek se vzpomínkami na les a s tajným posláním, co neví kudy kam.
1: Ty chudáčku.
3: Tak dost vy dvě. Radši mu poraďte.
2: To bude nějaká moudrá slečinka. Uhodla, že sudičky, co vidí do všech osudů, vždycky můžou posloužit dobrou radou.
0: Děkuju, to se mi ulevilo.
1: Totiž, když se jim chce.
2: Jenomže nám se nechce, panáčku chytráčku.
1: To by to vypadalo, kdyby na světě kdekdo rozuměl vlastním osudu.
2: Jen ti poradí tahle odvážná slečinka, co se pořád po něčem pídí.
1: Co umí uvařit takovou kaši, že roztancuje i skřítka ze dřeva.
3: Proč jste tak zlé? Chtěla bych mu pomoct. A kdybych věděla jak, nedělala bych drahoty jako vy.
2: Tak si teď sama uvař kaši. Vtipnou kaši. Třeba se po ní dovtípíš.
1: Že stačí zajít na náměstí splněných přání a je vystaráno.
0: Kde to je?
2: Je. Chytráček s tajným posláním a nezná náměstí splněných přání.
1: Moc krásné místo.
2: Se spoustou kouzelných krámů.
1: Ve kterých jsou jen samé poklady.
2: V jednom se prodává nebe i s hvězdami.
1: Ve druhém cvrlikají perníkový ptáčci.
2: V dalším zas mají vůně zakleté vlahvička.
1: A ještě voňavé stuhy.
2: Náramky z duhy.
1: A hlídá tam cínový vojáček v uniformě zdobené sněhovými vločkami.
3: Počkejte. Opravdu je někde na světě tohle místo?
1: Ovšemže, přece nelžeme.
2: Najdeš ho ve městě, kde sněží?
1: Když je vzhůru nohama.
3: Ale takové přece neexistuje.
1: Co by ne? Stačí se trošku rozhlídnout. To bude jako nic pro zvídavou kurážnou slečinku.
2: My dvě už jsme řekli dost. Teď musíme spřádat nové osudy. Dál přemýšlejte sami. Odvážná slečinko, i ty. Panáček chytráček.
1: Vánoční skříteček.
2: Možná pan tajný ráda.
0: A rozplynuli se jako pára. Znáte sudičky? 10 dní jsme s Lucí bloumali po městě a rozhlíželi se. Márně. A najednou... Ach jo. Najednou tu byl štědrý den. K večeru začalo sněžit a my jsme se ocitli na náměstí plném stánků.
3: Vidíš ty skleněné ozdoby skřítku?
4: Svítí jako hvězdy.
3: Všude se vznáší spousta vůní a...
4: A strážník na rohu vypadá... Jako cínový vojáček.
3: Myslíš si to, co já?
4: Nevím. Nic tady není vzhůru nohama. Jedině moje myšlenky.
3: Neboj. My na to přijdeme. Ještě máme čas.
0: Pak se o kousek dál v krámku na nároží zalesklo cosi ve výkladu. Lucie přitiskla nos na sklo. A ve dveřích se objevil tlustý člověk s bílým knírem. Bžoural na nás... A culil se.
5: Brej podvečír, slečno, pojďte si koupit dáreče.

0: pojďme do krámku.
1: Vidím, že se vám ta skleněná věcička s chumelenicí opravdu líbí, no nedivím se. Ten pán, kterému patřila, ji dlouho považoval za poklad, než ji u mě dnes ráno vyměnil za náušnice ve tvaru hvězd. Nádherný, drahý šperk.
2: Tak to je asi drahá.
1: Jak se to vezme pro něj, byla drahá. Ale já ji dám celkem lacino, hezké, slečně vždycky udělám cenu.
2: To mi spadl kámen ze srdce. Víte, hledám to město v ní.
1: No jistě, všichni něco pořád hledáme. A zvlášť o Vánocích, že třeba dárečky pro ty, co máme rádi. I když nám nikdo radost neudělá, možná proto, že jsme sami. A vánoční skřítkové nejsou, že ano, aby nám něco nadělili.
3: Jsou?
1: Říkala jste něco?
2: Ne, ale víte, já to město se sněžením potřebuji právě pro vánočního skřítka.
1: Prosím? Asi jsem vám dobře nerozuměl.
3: Chce ho pro mě.
1: No ne, kdo jsi? Snad ne.
3: Vánoční skřítek.
1: O, jaká čest. Já se kláním. A víš, že takhle nějak jsem si tě představoval.
4: Vy jste si mě představoval?
1: Do celý život. Vlastně jen kvůli tobě jsem si otevřel tenhle krám. Věřil jsem, že tak se o tobě něco dozvím. Pořád kupuju staré roztodivné věci. Misky na kaši, truhly na mouku, pohádkové loutky z dílny řezbáře Damiana. A říkám si, snad ho mezi nimi objevím. A když ne, možná ho přivábíme starodávné poklady.
3: Jenže já...
1: A kdybys věděl, jak mi celé ty roky hodiny počítali čas, jako by se mi smáli. Každé Vánoce jsem obrečel. Sám a sám. Ale přece jsem se tě dočkal. No tak za kolik, slečno?
2: Prosím.
1: No, za kolik mi skřítka prodáte?
2: Já nic neprodávám. Chci koupit...
1: No ovšem ano, tam tu skleněnku. Nesahat. Na tu vzácnost už nemáte. Ta tretka podražila. Přesto spolu uděláme dobrý obchod. A platit nemusíte.
2: Nerozumím. Podražila. Nemusím platit.
1: Prostě já tu skleněnou věc s vámi vyměním za skřítka.
2: Ale bez něj ji nepotřebuju, pane.
1: Za to já skřítka potřebuju, slečno. Co pak jsem to neřekl dost jasně, jak dlouho ho hledám?
3: Jenže to nejde.
1: A proč by ne? Rád, slečince, za tebe přidám všechno, co mám v pokladně. Je to hezká hromádka peněz.
2: Pane, skřítek není na prodej ani za 100 pokladen. Co pak nechápete?
1: Vy nechápete. Zkrátka, já toho vánočního pidi mužíka chci. A když to nepůjde po dobrém, vy nerozumná ženská, tak si ho vezmu a sám.
2: Pozor! Uteč skřítku! Utíkej! Co jste to udělal?
1: Já? Vůbec nic.
2: Na rohu náměstí stojí strážník. Řeknu mu...
1: Že jsem vám sebral vánočního skřítka. No, ten se pobaví. Radši mečte. A ven, slečinko, zavírám.
2: Vrátím se s panem Damiánem.
1: No a co? Právě on mi přinesl tu křišťálovou kouli. Vyměnil ji za šperk, víme? Za zlaté hvězdy do oušek prý nejmilejší dívky na světě. No, vy to tedy nebudete, děvenko, vy ne. Vy se moc mračíte. Hvězdičky jistě ozdobí jiná ouška. Tak, mausta a přeju veselé Vánoce.
4: Ten člověk, Lucí, vyhnal a ještě si vymyslel lež jako věž. Že on chce ty dva rozhádat. Určitě. A já jsem na světě proto, abych tomu zabránil. Třeba opravdu mám dát dohromady, až mě polilo horko. Jak? Vždyť já vánoční skřítek s tajným posláním zase už sedím ve vězení. Tentokrát v kapse drzého zloděje a čas se krátí.

0: opravdu jít za panem Damiánem. Ale jestli koupil dárek pro jinou, budou ho ještě zajímat Lucie ze sousedství a vánoční skřítek?
1: Utíkají, utíkají.
0: Ale přece, musím to zkusit.
1: Utíkají, utíkají, utíkají, utíkají.
2: Ten člověk mě strčil z kapsy do komory. Ale, jak už jsem říkal, skřítkové mají tmavá zákoutí rádi. A kdybych neměl hromadu starostí, docela by se mi tady líbilo. A jak se tak rozhlížím, v nejtmavším koutě něco haraší. Vida, někdo tam přede na kolovratu.
3: Vítáme tě, panáčku chytráčku.
2: Tady, dámy, jako byste z oka vypadli dvěma sudičkám, co mi naschvál špatně radili.
4: Kdo ví? Možná jsme to my?
3: Taky jsme kdysi poprvé spatřili svět v dílně pana Damiána.
2: Kdyby věděl, jak nepovedené kousky vyřezal, mluvil by ještě o větší smůle.
4: Co tak zhurta? Ono ti vůbec nic nedochází?
3: Pan Damián přece nedělá radost sobě, ale jiným.
2: Já tomu nerozumím. Mluvíte v hádankách.
4: Opravdu nevíš, kde jsi? Panáčku hlupáčku.
2: Jsem daleko od všech a blíží se půlnoc, kdy zmizím. Tak je to.
3: Panáčku
4: hlupáčku.
0: Pane Damiáne. Pane Damiáne.
5: Lucie, vy pláčete? Co se vám stalo?
0: Mně nic. Skřítkovi.
5: Kde je? Zmizel?
0: Ne, tedy vlastně ano, ale v kapse starožitníka z náměstí. V jeho krámku jsme našli místo, které jsme hledali. Je v křišťálové kouli s chumelenicí.
5: V té, co jsem tam donesl?
0: Ano.
5: Takže se zase všechno zvrtlo jenom proto, že jsem chtěl udělat radost.
0: Však vy radost uděláte. To je vaší slečně. Určitě ji potěší zlaté náušničky. I když na to doplatí skřítek.
5: Ale co vám to nabolíkoval ten z náměstí? Jaké slečně?
0: Však víte. Ale co je mi po nějakých ozdůbkách a pro koho jsou? Hlavně pomozte skřítkovi.
5: To nejde, nemůžu.
0: Prosím.
5: Smolář jako já by zase všechno jenom zasmolil, věřte mi.
0: A nebo nechcete.
5: Nebuďte protivná.
0: Já, že jsem protivná? Ba ne, to vy. Nechcete pomoct skřítkovi a jen se vymlouváte na smůlu. Tak s Bohem, už mě tu neuvidíte.
5: Lucie, ne, Lucie, počkejte, já jdu s vámi. Vždyť ty náušnice jsou pro vás.
2: V tom krámku mi kdo ví proč bylo pořád líp a líp. Voněla tam štědrovečerní večeře a starožitník mě pozval ke stolu. Zapálil svíčky na stromku a přitom všem najednou koukal moc zkroušeně. Tedy, kdybych na něj neměl zlost, určitě by mi ho bylo líto.
6: Skřítku, no tak nezlob se na mě a jes. Víš, já jenom nechtěl zůstat sám.
7: To se dělá tak, že někoho šoupnete do kapsy? No. Co?
6: Asi ne, ale tak nějak se to stalo jako samo. S tou slečinkou nebyla kloudná řeč. A s tebou taky není. Proč nechcete pochopit, jak moc si přeju, abys byl tady?
7: To jste si teda pomohl. Vždyť já si za chvilku vypařím. Ne. Odbije půlnoc, jsem fuč.
6: Ne, to nesmíš, nedělej to.
7: No jo, milej pane, to se taky udělá samo. Měl jsem na světě jinou práci. Poslání. Kvůli vám jsem ho nemohl splnit. Všechno jste zmařil.
6: Ne, ne, to ne. Počkej. A co, když to napravím? Podívej, dám ti tu křišťálovou kouli, o kterou jste tak stáli. A vůbec dám ti úplně všechno, co budeš chtít. Všechno, rozumíš?
2: Když vy dáváte, je to jako když vyhrožujete. Proč?
6: A proč ty trucuješ, když ti chci udělat radost?
2: Radost? To teda nevím. Když na tu věc teď koukám, zdá se mi, že je to akorát velká skleněnka, ve které sněží papír. Cinkavá muzika z ní je pryč. Je tam ticho jak v hrobě.
7: Možná nefunguje proto, že jsem tak čerstvě kradený.
6: Tak já tě vrátím.
7: To jste si vzpomněl brzy. Půlnoci za chvilku a já prostě zmizím.
6: Ale ty nesmíš zmizet. Já chci, abys byl. I když třeba ne se mnou, ale chci, abys zůstal na světě.
7: No, to já taky. Jenže Lucie je Bůh ví kde.
6: Ale... tak nebreč. Najdeme ji. Pojď.
0: V krámě je tma.
8: Dveře jsou do kořán.
0: Co se tu mohlo stát?
8: Ani nechci domyslet.
0: Nestrašte. Slyšíte? To cinkla skřítková rolnička. Skřítku!
9: Tady jsem! Lucie! Tady! Pane Damiane! Tady uprostřed náměstí!
7: Konečně jsem je oba uviděl. Konečně! Jenže... právě začala odbíjet půlnoc.
0: Skřítku, už jsme tady.
9: Ach jo.
0: Je pozdě.
9: Ach jo.
6: Promiň mi, skřítku, tohle jsem nechtěl.
8: No jinak to dopadnout nemohlo, když tě vyřezal smolař.
7: Nebuďte smutní. Stejně jsem rád, že jsem tu s vámi byl aspoň na chvíli. A žil bych třeba i v krámku, jenže... Je. Štipněte mě. Jsem pořád tady?
0: Je to tak, skřítku.
7: Starý pane.
6: No na mou duši.
8: Jsi tu. A víš, že mě se vlastně splnilo dávné přání? Lucie.
7: No, mě se taky splnilo přání. Zůstal jsem na světě. Jsem tady a tancuju radostí. A jak tak tancuju, najednou začalo sněžit. Ani nevím, jestli to ožilo město ve skleněné kouli a my vešli dovnitř, anebo to pořád bylo to stejné náměstí, kde na dlažbě tál sníh a v kalužích se zrcadlily domy a věže. Za chvilku tímhle městem vzhůru nohama začaly proudit davy lidí z půlnoční.
3: Tak co, panáčku chytráčku, už tomu všemu rozumíš?
7: Ano, v tom mumraji šli kolem sudičky a už klíbli se na mě.
3: Radili jsme ti špatně, že musíš najít náměstí splněných přání?
7: Jo, ty jo.
3: Tvé místo je v krámku na nároží.
6: Počkat, ale to znamená, že jsem dostal dárek. Zůstaneš se mnou, skřítku, už nebudu sám.
7: Zdá se, že ne?
6: Je.
7: I když... No teda popravdě trochu žasnu, že i vy jste moje poslání.
3: A proč pak by ne, panáčku chytráčku?
7: To je pravda. Jsou přece Vánoce a já jsem vánoční skřítek. Teď bydlím v obchůdku plném starých kouzelných věcí. A víte co? Někdy se u nás stavte. No, přece ten krámek znáte. Je zrovna u vás ve městě. Na rohu náměstí splněných přání. No, stavte se. Jo, a ještě něco. Ptáte se, co Lucie a Damian? No, dneska mají kopu dětí. I proto jsem se dostal na svět. Abych dal ty dva dohromady. Ano, teď už to vím. Tak hodně šťastné a veselé.

0: 8.
1: Poslední.
2: Schválně, jestli uhádnete, milé děti, kam mlýn odletěl potom. Cože? Nic vás nenapadá. No, tak vám to tedy povíme. Rozletěl se prostě domů. Do kakabusu. Letěl rychle jako střela, každou chvíli vesele zaskřípěl a naši přátelé se dívali oknem ven, rukama si zacláněli oči a hledali důvěrně známá místa.
3: Romantická Kunegunda se koketně prohlížela v zrcadle a ve své komůrce zpívala tu nejveselější písničku, kterou si zapamatovala z let své bujaré holandské mladosti.
2: Holoubci rozradostnění vidinou brzkého návratu do rodného kraje zatím klábosili svými tenkými hlásky a přitom si lakovali drápky červeným lakem. Uprostřed mlýna na hedvábím bohatě propleteném atlasovém provaze visel veselý zvon. Mlýn stále zrychloval svůj nadoblačný let, až konečně po několika hodinách letu se dětem radostně rozbušila srdéčka. Nevíme, jestli znáte ten báječný pocit, to nádherné vzrušení, které děti i dospělí prožívají, když se po dlouhé nepřítomnosti vracejí do vytouženého domova. Hle, dobře známá kostelní věž a park s letitými stromy, pod kterými jste si tolikrát hráli na schovávanou. Cihlová zeď staré školy, kam vás poprvé v životě vaše maminka vedla za ruku a vy jste v druhé ruce drželi brašnu se svačinou. Už, v zatáčce, za rohem, slyšíte známé skřípení tramvaje. Vidíte štěrkovanou cestičku mezi domky, plynovou lampu a zeleně pomalovaný plot a se zatajeným dechem jako na závodní dráze vbíháte do vrátek vaší zahrádky. Jak se všechno změnilo od doby, co jste tu nebyli. Konečně se cítíte jako doma a jste hrozně, hrozně šťastní.
4: Filipek a Dorotka také prožívali to šťastné opojení, když větrný mlýn, udýchaný rychlým letem, poprvé zakroužil nad kakabusy a chystal se přistát.
0: Bylo krátce před polednem, slunce bylo vysoko a děti zhora jasně viděli, jak se po ulicích plouží zasmušilí kakabusané se zarputilými, znuděnými a otrávenými tvářemi.
4: Z očí jim proudem kanuly slzy, které jako déšť padaly do ulic a ve stružkách stékaly do kanálů.
2: Dokonce i kůň zapřažený do drožky stojící před lékárnou nešťastně vzlikal, nemluvě o štkajícím kočím na kozlíku. Když to všechno létající mlýn uviděl, ještě jednou v povětří zakroužil
0: a přesně ve 12 hodin Filipek a Dorotka popadli veselý zvon za provaz a vší silou zatáhli.
2: Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Zvon radostně zahlaholil do čistého vzduchu. Uplakaní lidé pozvedali hlavy a v úžasu shledávali, že ten čarovný hlas zaznívá z dobře známého starého mlýna vznášejícího se v povětří nad městem. Hleděli tedy vzhůru. Pokyvovali hlavami, divili se a čím déle naslouchali úderům zvonu, tím byly jejich tváře veselější. Nakonec to už někdo nemohl vydržet a srdečně se rozesmál a ukázal prstem na létající mlýn. Neuplynuly ani 2 minuty a celé město mohlo smíchy popukat. Smál se i kůň a řechtal se společně s drožkářem. Veselým smíchem se zalikala i paní lékárníková, až jí přitom cinkaly náušnice.
3: Pan učitel smíchy snědl vlastní plnovous a všichni, úplně všichni se smáli a smáli a smáli.
2: Právě v tom okamžiku mlýn přistál na zemi a kakabusané s jásotem a ovacemi přivítali Filipka a Dorotku.
3: Kráva Kunegunda bučela dojetím a když vycházela ze své komůrky, v roztržitosti se zakousla do bujných vlasů jakéhosi pána. Domnívala se, že to je tráva.
2: Holuby vzlétly vysoko, převysoko a ve slunci třepotaly křídly, až oči přecházely.
4: Potom všichni odešli k předsedovi městské národní rady na báječný oběd a po zmrzlině, která jej uzavírala, děti svým spoluobčanům vyprávěli o svých dobrodružstvích.
2: Když se přítomní dověděli o temných úkladech zlého mlynáře, bez průtahu rozhodli, aby byl ihned vsazen do žaláře a pan soudce ho za trest dal na 100 let zavřít do železného sudu.
0: Filipek a Dorotka věnovali městu svůj kouzelný, veselý zvon a čiperní hasiči jej ihned pověsili na nejvyšší věž ve městě.
2: Bylo též rozhodnuto, že každý den jeden z občanů rozhoupe zvon, aby lidé vždycky měli dobrou náladu.
4: Z vděčnosti za vysvobození města z vleklého smutku byli Filipek a Dorotka jednohlasně zvoleni za poradce městské národní rady pro záležitosti humoru, ovšem s výhradou, že se budou dobře učit ve škole.
2: Náš starý dobrý mlýn byl povýšen na hlavní městský mlýn a od té doby mlel výhradně pšenici prvotřídní jakosti na nejlepší mouku na pečení chleba na světě. Potom už bylo ve městě vždycky veselo. Lidé tančili, zpívali a hráli a Filipek a Dorotka se těšili všeobecné oblibě. Tak končí naše vyprávění o začarovaném mlýně.
4: O Filipkovi
0: a Dorotce,
3: o romantické krávě Kunegundě
2: a o veselých zvonech, které lidem rozdávají radost.
5: Naschledanou, děti!
0: A až budete mít někdy čas, přijeďte k nám do kakabusů na čokoládu.
4: Bydlíme ve Směšné ulici číslo 7.
3: Povíme vám ještě hodně zajímavých věcí.

0: Piggy vtip.
1: Ze dvora vyběhne Tele a za ním farmář.
2: Kam běžíš, Franto? Volá za ním soused.
3: Vím já, to se zeptej toho Telete.
4: A na co se ho má zeptat?
0: Kam se běží,
1: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost vám mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby ji potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
3: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
3: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
1: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
1: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
1: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
1: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Energy cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, cvičíme s Hankou Kilichovou! Ahoj Hanko!
1: Ahoj, ahoj Piggy, ahoj děti, já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc, já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
1: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát, je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky, já to znám otcovi. Side znamená strana, to je
1: no
0: něco
1: ale
0: se stranou.
1: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
1: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
1: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepit, ťuknu.
1: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá.
1: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
1: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
1: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
1: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
1: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech, obě ruce zdvihneme nahoru, podíváme
0: až
1: se
0: nad hlavu,
1: za nimi
0: až nad hlavou.
1: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů, výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe?
1: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Piggymu napočítám do osmi, do sedmi, do šesti a do pěti, do čtyř a do tří a do dvou. A musím mu zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
1: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila, a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Piggy, ahoj děti.
0: Ahoj Anko, děkujeme.
2: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí, a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby, a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, třpitivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes Trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce teď.

0: Dnes je 12. září.
1: A svátek má Marie.
0: Ať se vám to bude zdát nebo ne, Marie je už po dlouhá léta vůbec nejoblíbenějším jménem.
1: Marie prý znamená hoška.
0: Ale to vůbec nevadí. Dnešní den si oslaďte nějakým dortíkem, Marušky.
1: A nebo třeba úsměvem, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Všechno nejlepší!
2: Rozsýpací hodiny. Aby ráno nezaspali a večer zas tak dlouho neponocovali, k tomu měli Čmelda s Brumdou luční zvonek. Ten jim každý den zazvonil budíček i večerku. Jenže někdy se rozcinkal třeba jenom proto, aby si popovídal s motýlem, který letěl kolem. To pak byli čmeláci tak popletení, že si jednou vlezli do postýlek už v poledne a dlouho se jim potom posmíval kde který červík. Teď zvoní v poledne kvůli motýlovi a příště může spustit na nějakou můru třeba o půlnoci, zlobil se Čmelda. To je jasné, místo zvonku si musíme pořídit hodiny, rozhodl Brumda.
3: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přesně jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne, do týdne, do týdne, do týdne, když nám ty své přesýpačky nabídne. Je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.

letěl kolem zase ten motýl a povídal. Možná vás bude zajímat, že zrovna nedávno jsem jedny takové hodiny zahlédl. Patřili Pučmeloudovi, ale ten je vyhodil, že prý už nepotřebuje. A jaké jsou? S kukačkou nebo s budíkem? Na péro nebo na baterku? A nebo dokonce přesýpací? Vyptávali se čmeláci. Ale motýl nevěděl. Mávnul křídly a byl pryč.

0: Hodiny vypadaly jako krásný malý domeček. Měli střížku, dvířka a což teprve, když Čmelda s Brundou vešli dovnitř. Takových koleček a válečků tam bylo jako ve starém mlíně. A také tolik prachu. Bráško, to by byl dům pro nás dva, šeptal nadšeně Brunda. Jako na míru, liboval si Čmelda. Až tu trochu uklidíme a roztočíme všechna kolečka, bude ukazovat i kolik je hodin. No, škoda jen, že asi nebudou přesýpací. No, tak si je na přesýpací předěláme, rozhodl Brunda.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes něj jdoucí přesýpací hodiny.
2: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
1: do týdne,
2: do týdne,
1: do týdne,
2: když nám ty své přesýpačky nabídne.
1: Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
2: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme. Do týdne,
1: do týdne,
2: do týdne,
1: do týdne.
2: Tomu, kdo nám přesýpačky nabídne.
0: Jsem rád, že se vám můj dům líbí. Ozval se tichý hlásek. Čmeláci leknutím až nadskočili. Je, kdo jste? To je váš dům?
3: Ano, žiju tady hezkou řádku let.
0: Tady v těch hodinách?
3: Ano, a vás srdečně vítám.
0: Před udivenými čmeláky se objevil malý, usměvavý červík a pokračoval.
3: Víte, pomýšlím na výměnu bytu.
0: Vážně? Zaradovali se čmeláci. A co byste za svoje hodiny chtěl, pane, červík se usmál.
3: Na jménu nezáleží. Chci odtud. Musím odtud. A zaslechl jsem vás hovořit o nějakém soudku. Máte-li o mé hodiny ještě zájem a nestojíte-li už o svůj soudek, můžeme se dohodnout na výměně.
0: Platí, vykřikl nadšeně Čmelda a Brunda dodal. Ten soudek, pane, je plný nejlepšího medu.
3: Medu? Zarazil se červík. Ach, tak, no to mi nevadí. Dům je váš, soudek je můj, poroučím se. Hodně štěstí.
0: Červík se lehce uklonil a byl pryč. Čmeláci se honem pustili do úklidu všech těch hromad a hromádek prachu a všelijakých pilin, kterých byly jejich nové hodiny plné. Těšili se, že jakmile uklidí, hned potom si je předělají na přesýpací. Ale na to už jim nezbyl čas. Jakmile je totiž ten prach zašimral v nose, oba bráškové naráz kýchli. A to jediné čmeláčí kýchnutí způsobilo, že celý hodinový domeček se změnil v hromádku pilin. Místo hodin přesýpacích měli Čmelda s Brundou hodiny rozsýpací. Ten chytrý červotoč včas své staré hodiny vyměnil za pěkný dřevěný soudek a prý si ještě dlouho své nové bydlení moc pochvaloval. A Čmelda s Brundou se zase vrátili ke svému zvonečku.

0: se nadlouží, každý po mně zatouží.
1: Zvonil jim budíček i večerku a občas si cinknul v poledne nebo o půlnoci. Inu, kdo je na světě bez chyby?

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadumilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucouvl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý, a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
2: Ble, ble, ble. Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
3: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
2: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
3: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
2: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
3: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
0: Naparoval se čert.
3: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
3: No,

0: Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
1: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a Švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky a protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem chůží domů zvesela.
2: Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže a už běží přes kopec.
1: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
3: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
0: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
4: Ble, ble, ble.
1: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
3: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
1: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím? Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl Švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
0: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
4: No jo, já stejně umím všechno.
1: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
2: Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
1: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
0: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
1: Pouštěl Švec na čerta hrůzu.
4: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
1: Provinile kňoural čert.
0: Jo, hold Ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale

0: bys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
1: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
2: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
0: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
2: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
1: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
2: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
0: Dříví na topení syn nachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa, do zásoby. To snad dokážeš, ne?
1: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
0: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně, abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej hospodáři, hotovo.
2: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
3: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár s očkou na konec.
2: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. My dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro svácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
1: Ble, ble, ble, hospodáři, ble, ble, hotovo.
2: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
0: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, Dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
2: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
1: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Lepší.
2: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
0: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
2: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
4: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
2: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
0: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
2: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. Jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič, kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
1: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
4: Lepší, svatá pravda.
2: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
0: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
2: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
4: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a nanos do necek, aby byly až povrch plné.
1: Ble, ble, ble, to by šlo.
2: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se pod tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
0: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
2: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim zlepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
0: Nač by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
1: Tak já ti dám lhůtu, bleble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, bleble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, bleble.
0: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
2: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
1: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo.
2: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
4: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
2: Zoufala si Ševcová.
0: Co pak naše smlouva, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
1: Nic. Smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
4: Neplivej mi tady jiskry! Pro tvoje způsoby na způsoby se mi připalují lívance.
2: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
0: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
2: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
1: Aha, tak to by šlo. To by šlo.
2: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, vonavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
1: Ble, ble, ble, ble. Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
0: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
1: A proč by to nešlo, ble, ble?
2: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
0: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
4: Ale já ho nechci. Leč už ke všem čertům.
1: Já bych letěl, ale nejde to.
0: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
1: Podívej, hospodáři, bleble. Dám ti pytel peněz. Nechám tě tady doma. Jen mi pomoz, abych mohl odletět.
0: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
1: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
2: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
1: Už mě jak tě živ neuvidíš.
2: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované vývance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si, ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž.
1: Čau, ty seš Ferda, viď?
0: Zeptala se straka. Ferda přikývl.
1: Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party.
0: Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl.
1: Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál,
0: prohlásila straka.
2: Ferda nerozuměl. Jaký rituál?
1: No, dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka?
2: Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala.
1: Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout.
2: Vykládala straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá.
1: Je, smrdíš!
2: Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace?
1: Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě?
2: Ptal se Ferda.
1: Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol.
2: Ušklíbla se straka.
1: Musíš schovat sově její nové brejle.
2: Co? Ferda se začal bránit. Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
1: Jsem věděla, že se budeš bát.
2: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
1: Jsem věděla, že se budeš bát. Mlčte,
2: zavelela straka.
1: Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
2: Sotva to straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to straka spozorovala, odhopsala pryč. Co ti chtěla? Ptal se Ferda Kuby.
3: Ale jestli prý nechci k ním do party. Pokud jo, že musím provést něco sově. Ale nedopověděla mi, co by to mělo být, z něčeho nic zmizela.
2: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
3: Kdo mi vzal brýle?
2: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě.
1: To jste přehnali. O čem to mluvíš?
2: Ptala se straka. Ona, vrána i kukačky dělali jakoby nic.
1: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
2: Vyhrožovala straka.
1: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
2: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu. Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní učitelka by určitě zavolala rodiče. Taky by mohl dostat domácí vězení a nikam by nesměl. Ten ptačí spolek by na něj mohl svést i jiné věci. A co pak? Když nic neřekne, nic se mu nestane. Sově se koupí nové brýle a vše bude jako dřív. Ale co, když budou zase navádět Kubu? Jeho slovo proti slovu celé party? Kdo mu uvěří? Trápilo ho to. Potřeboval se někomu svěřit. Někomu, kdo mu uvěří a poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzzz. Určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzzz. Ferdovi to došlo. Maminka! Ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzzz, šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti. Je dobře, že se s nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace, sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: chřipk.
1: Malý indián se ptá náčelníka.
0: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
1: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
0: Líbí.
1: Nebo Divoký bizon?
0: Taky.
1: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fok, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tohle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fok, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku a nebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku tmy, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak
2: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, řekla bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: A máme. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit
0: na tenis. Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pícá.
2: A máš takový košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: Přes síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
0: Ping-pong.
2: Přesně tak.
0: Ale si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
2: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je
0: Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
2: Ahoj!

0: Vidíš, ne? Koukám na televizi. A co tu děláš ty?
1: To mám pověsit záclony. Babinka je vyprala. Hezky doběla. Co? Posloucháš mě? Tak proč se na mě nepodíváš?
0: To co je?
1: A co ti je?
0: A co by bylo?
1: Jsi nějaký bledý. Nejsi nemocný.
0: Ne, umytý.
1: Aha. A na co se pořád koukáš?
0: Aj na fotbal.
1: Aha. A baví tě to?
0: No, bavilo by, kdybych se mohl v klidu dívat. Za chvíli bude konec a nám chybí dvě branky.
1: Ukáž. Nechybí, jsou tam obě dvě.
0: Ale tomu ty nerozumíš.
1: No volá, branky poznám. Ty jsou přece tady ty dvě síťky. Každá v jednom rohu, že jo?
0: Mani, ustup. Máš tlusté sklo, nevidím na obrazovku.
1: A proč ti hráči tak utíkají? To aby je ten balon netrefil.
0: Prosím tě, Máničko, buď tak hodná, nesnaž se pochopit, co je to fotbal. O něčem takovém ty nemůžeš mít ani páru.
1: Náhodou, já už jsem na fotbale byla.
0: Fakt?
1: Fakt.
0: A jak se ti to líbilo?
1: Byla to švanda.
0: Jo,
1: no,
0: co?
1: Všichni pořád někam běhali a pošťuchovali se, no. A pak tam byl takový mumraj, že jeden z hráčů dokonce ztratil kalhoty.
0: No, čeprsk.
1: No?
0: Ten musel být červený jak řetkvička, co?
1: To nevím. Já mu do obličeje nakoukala.
0: Víš co, jdi se raději pověsit.
1: Co?
0: Ale chtěl jsem říct, běž pověsit ty záclony, fotbal není pro holky.
1: A proč máte mít pořád nějaké výhody? Kolikrát si říkám, že bych byla raději kluk než holka.
0: Pozdě! To jsi směla rozmyslet dřív, než ti dali jméno.
1: No, to vím taky.
0: Je! Gól! Viděla jsi?
1: Bodejt! Dal ho ten vlevo s tou červenou kravatou.
0: To není kravata. Ale vyplazený jazyk.
1: Chudáček, že si raději neodpočine.
0: Hele, neříkala jsi, že jdeš pověsit ty záclony?
1: No, teď jo, jen co si vezmu žebřík.
0: Dobrý nápad. A až spadneš, tak ti po zápase zavolám sanitku.

0: Dnes je 12. září.
1: A svátek má Marie.
0: Ať se vám to bude zdát nebo ne, Marie je už po dlouhá léta vůbec nejoblíbenějším jménem.
1: Marie prý znamená hoška.
0: Ale to vůbec nevadí. Dnešní den si oslaďte nějakým dortíkem, Marušky.
1: A nebo třeba úsměvem, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Všechno nejlepší! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Zvutě přele na návštěvu ke mně dolů na dno. Pod vodou se nezabloudí

Jednou v létě sluníčko tak krásně svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nesl Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Copak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo? Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy

jistě potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad. A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale Ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil Bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zlé, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeň je zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hudný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. Se ale vedle v mechu ozvalo, pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se, ještě krok, ještě krůček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna, jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem.

Za tu čmeláčku bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží. Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: vesnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jednou, to už je opravdu strašně dávno, byl tady u nás všude veliký strach a tíseň. Asi se budete ptát, proč a jak to? Protože vám o tom nikdo nic neřekl. Ale on na to každý nerad vzpomíná. A pak taky, naštěstí, už je to pryč. Ale tenkrát, jednoho dne, se udělalo všude úplné černo. Oblohu zakryl obrovský stín, zafoukal vichr a na nejvyšším domě v celém městě přistál velikánský drak. Drápy se držel střechy, mával obrovskými křídly a z huby mu sršely plameny a zařval strašným hlasem. Teď jsem tady pánem já a každý den mi přivedete jednu krásnou krasavici k snídani, druhou k obědu a třetí k večeři. A běda, když nepřivedete. A když nebude krásná, zničím celé město a zahladím vás až do pátého kolena. Co mohli lidé dělat? Zhromáždili všechny krásky, bylo jich na 260, každé ráno vybrali 3 a přivedli je drakovi k tomu vysokému domu. Drak se podíval a schlamstl krasavice jako malinu. Jednu ráno, druhou v poledne a třetí večer. Lidi se na to chodili dívat, kroutili hlavou, jak tomu drakovi šmakuje, a jenom si říkali, ale co až všechny ty krasavice sežere? To pak dojde i na nás? Čas šel dál, krasavic ubývalo a odnikud žádná pomoc. Ti nejchytřejší a nejmoudřejší občané se dennodenně scházeli na radnici. Radili se a radili a nic nevymysleli. Někteří se už chystali, že z města odejdou. A když už byli na cestě, přiletěl drak, máchnul křídlem a udělal takový průvan, až to ty uprchlíky zaválo zpátky na druhý konec města. On totiž ten drak z toho svého mrakodrapu viděl široko daleko a nic mu neuniklo. Až přišel den, kdy drakovi měli odvést poslední krasavice, ty nejkrásnější. Schovávali si je až nakonec, kdyby se je náhodou podařilo přece jen nějak ušetřit. Protože naděje taky umírá až naposled, lidé si řekli, neodvedeme je tam naraz, chudinky nebohé, ale pěkně pojedné. Ráno tedy vedli drakovi tu první. Celé město ji doprovázelo, všichni plakali a prosili draka o slitování, ale marně. Jenom houkl, ani za nic, vyplázl z ohnivé tlamy jazyk dlouhý jako vlak a chramst a bylo po všem. V poledne šli zase všichni s druhou krasavicí. Ta byla ještě hezčí, ale drak se nedal oblomit. Ani pláč, ani nářek, ani prosby nezabírali. Drakovo jazyčisko se omotalo krasavici kolem pasu a už letěla nahoru do dračí tlamy. Odpoledne se zase všichni sešli na radnici a že už zbývá poslední krasavice, ta nejkrásnější. Co bude pak, až ji drak sežere? Ptali se jedni. Co se proti tomu dá dělat? Říkali druzí. A třetí zase říkali, to jsme to dopracovali. Co pak mezi námi není jediný hrdina, jediný odvážlivec? Poslední krasavice se smutně dívala do země, po tváři se jí koulely slzy jako hrachy a krásná byla, až srdce usedalo. A tu se mezi všemi přihlásil tatínek a povídá, mně něco napadlo. Kdybych se přestrojil tady za tu slečnu, na hlavu si dal nějaký závoj a stejně se už stmívá a není moc vidět, já bych se pokusil něco udělat. Co říkáte? Krasavice se na něho vděčně podívala a lidé říkali, je to naše jediná šance. V nejhorším řekneme, že on se nám sem vloudil v závoji sám. No a tu slečnu pak drakovi dáme. A co zítra? Poručeno pánu Bohu. S tím také vyšli. Tatínek si vzal ženské šaty a černý závoj. Pod sukni si schoval dvě motorové pily na setrvačník a šli. Až přišli k drakovu mrakodrapu. Drak otevřel tlamu jako vrata do garáže a povídá: máte štěstí, že jste přišli. Už jsem se chystal, že vás všecky spořádám jako housky na krámě. Tak kde ji máte? Tatínek vyšel z davu v těch ženských šatech a s černým závojem na hlavě a tvářil se zkroušeně. Drak vyšlehl jazyk, omotal ho tatínkovi kolem pasu, zvedl nahoru do tlamy, sklapl ji a bylo. Lidi na to koukali, pokyvovali hlavou a vedli řeči. To má za to, hrdina prdina. Myslel si, že vyzraje na draka. Jiný tatínka politoval, další zase řekl: má to za sebou, chudák. A všichni se rozešli. Jen ta nejkrásnější kráska tam zůstala stát a bylo jí smutno, že to s tatínkem takhle dopadlo. Ale to si jenom myslela. V drakově břiše si tatínek nasadil potápěčské brýle, aby dobře viděl, spustil tu motorovou pilu a bzzz, rozřízl drakovi břicho. Drak sebou mlátil a nadával, ale nebylo mu to nic platné. Pak tatínek vylezl ven a ušmykl drakovi jazyk, kterým po něm ještě šlehal. A druhou pilou, protože ta první už byla zničená, uřízl drakovi ještě hlavu. Spadla z mrakodrapu na zem a bylo po drakovi. A uříznutým krkem vylézali z draka krasavice jedna za druhou a děkovali tatínkovi. To už se zase zbíhali lidé a volali hurá a nazdár a sláva hrdinům a čest poraženým a podobně. Zatím krasavice pořád sjížděly výtahem se střechy mrakodrapu dolů. Až konečně byli všichni dole, tak se krasavice vrhly na tatínka a že by si ho vzali za manžela nebo by mu aspoň věnovali svou lásku a tak. Ale tatínek nechtěl. Jen se díval, kde je ta poslední, ta nejkrásnější. A ta se zase dívala po něm. Ani si nemuseli nic říkat, šli k sobě, dali si pusu a pak se vzali. Sám pan starosta je odával. A ještě říkal tatínkovi, aby se příležitostně stavil na radnici zaplatit ty motorové pily, co je pokazil na drakovi. Že on, pan starosta, sice ví, že tatínek všechny zachránil, ale pořádek je pořádek. Pak byla hostina, všichni jedli, pili, hodovali, padlo na to celé maminčino věno. Ale co? Hlavně, že se měli a mají s tatínkem rádi. Ona totiž, ta krasavice, co si ji tehdy tatínek vzal, to je teď vaše maminka a vy jste jejich děti. A oba o tom drakovi nemluví asi proto, že na něho vlastně docela rádi vzpomínají, jinak by se totiž možná ani neseznámili. To je, co? Kdo by to byl řekl? Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
1: Trubíž trvá. Představte si, děti, že by vaší mamince nebo vašemu tatínkovi rostly z dlaní místo prstů děti. Na každé ruce by rodiče měli 5 dětí a vy byste byli jedno z nich. Z vašich dlaní by zanedlouho také vyrostly prstové děti. A ty by pak měly na svých rukách další děti a tak by to šlo pořád dál, až by vznikla jedna obrovská propletená rodina. Trs babiček, dědečků, strýců a tet, synů, vnuků a pravnuků, kteří by rostli jeden z druhého. Vidíte? A takhle nějak to chodí u trubíšů. Trubíši jsou maličká, průhledná zvířátka, která žijí v hlubokých mořích. Kája, o kterém je tato pohádka, žil v moři Šalamounově. Ale považte, hned, jak vypučel z ruky své maminky, už se mu tam nelíbilo. Moře bylo malé a nezábavné, žádné dobrodružství, žádná kultura, za to všude samý trubíš. Kája měl tisíce příbuzných, kteří se od něj nehnuli na krok. Pořád, jako by byli všichni u sebe na návštěvě. Společně jedli a spali, chodili si zaplavat a ustavičně zpívali hodně štěstí, zdraví, protože co chvíli měl nějaký trubíš narozeniny. Kája však měl vlastní, smělé plány. Snil o tom, že uteče do Tichého oceánu a založí si podmořské varieté. Budou mu tam zpívat běluhy a baletit závojnatky. Najme je nějakou hodnou chobotnici jako žongléra, sežene kouzelníka a ještě další zábavná čísla vymyslí. Trubíšovo varieté navštíví každý příkop a každou pánev v Tichém oceánu. Všude oslní gejzíry duhových bublin a sklidí bouřlivé ovace. Kája se proslaví, bude moc slavný. A tak jednou, když celá rodina spala, překousl náš trubíš chapadlo, které jej k ní pojilo, a uplaval sám daleko do moře. No děti, nebylo mu lehko. Věděl, že jeho nový život nebude snadný, že bude potřebovat poradit. Proto také nejdřív zamířil k nejmoudřejšímu tvoru Šalamounova moře. Byla to Zéva obrovská. Zéva je mlž, velký jako člověk, těžký jako kůň a starý jako kámen. Leží na mořském dně a zná odpověď na všechny otázky. Trubíš se k ní přiblížil a uctivě se zeptal. Moudrá Zévo, jsem trubíš Kája a odešel jsem od své rodiny. Chci něco dokázat sám, mám velké plány. Mířím do Tichého oceánu a rád bych tam provozoval podmořské varieté. Co myslíš? Jednám správně. Dáš mi radu? Zéva zvolna zavřela své obrovské lastury a dlouho se nic nedělo. Trubíš trpělivě čekal, než se lastury znovu rozevřely a Zéva promluvila pomalým, hlubokým hlasem.
2: Trubíš trvá,
1: řekla.
0: A zase se zavřela. Trubíš znejistěl.
3: Počkej, jak trvá? Na čem trvá? Dokdy trvá? To je celé? To přece nemůže být všechno.
1: Ale Zéva už se neotevřela. Bylo to všechno.
3: Ta už je úplně mimo,
1: myslel si trubíš, když zase vyplul směrem k oceánu. To je taky naposledy, co jsem žádal o radu starou Škebli. Uběhlo pár dnů. Trubíš už minul 300 Šalamounových ostrovů, ale do oceánu měl pořád ještě daleko. Byl už hodně unavený a připadal si těžší a těžší a tak se rozhodl, že si najde nějaké bezpečné místo, kde si pořádně odpočine. V podmořské skále našel záhy malou skulinu, do které se schoval a spal tam celou noc, celý další den a ještě jednou tolik. Když se pak probudil, S údivem zjistil, že mu z jeho chapadel pučí 6 dětí.
3: Ahoj, tati, máme hlad.
1: To snad není možné, zaúpěl Kája a nevěděl, má-li se radovat nebo si zoufat. Celý den pak scháněl něco k snědku a dával pozor, aby jeho novou rodinu nezmerčila nějaká nenechavá ryba. Totéž pak dělal druhý den a k večeru mu bylo jasné, že z plány na slavné varieté je konec. Malí trubíši byli šikovní a roztomilí, rychle rostli a zanedlouho byl Kája dědečkem. Měl 39 úžasných vnoučat. Rozdělili si mezi sebou úkoly. Někteří chystali snídaně, jiní obědy a večeře, další chránili rodinu před nepřáteli. A ostatní se starali o hygienu, vymýšleli, kam se bude plavat a podobně. Kája, jako nejstarší trubíš, hlídal kalendář. Sledoval, kdy má kdo narozeniny a řídil pak zborové hodně štěstí, zdraví. Trubíší rodina se den co den rozrůstala a Kája si často připomínal proroctví staré Zévy. Jednoho rána mu oznámili, že nejmladší z jeho prapraprapravnuků, který se také jmenoval Kája, překousl v noci chapadlo a utekl od rodiny. Neplačte, neplačte, chlácholil rodinu starý Kája. To se nedá nic dělat. Trubíš má občas své plány.

0: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
1: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: A jeho paní žárlila na tu kravičku.
3: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát, hloupý vlku, stát. Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
2: No jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
3: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se, č mohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
1: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli na honěnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
3: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
1: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
2: Jeden, dva, tři, počítali vlci, no to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda.
3: Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
1: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
3: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal, seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
1: Stát, hloupí vlci.
2: Co zas? Zavrčeli vlci.
1: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
3: rozhodl beránek.
2: No jo, jak se to hraje? Ptali se otrávení vlci.
1: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
3: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku, to jsi ty, beránku. Ale beránek už mezi tím doběhl domů.
2: Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
1: Ale vlci mě honili.
3: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
1: Kde pak je beránek? Ptali se vlci. Tady, tady je,
3: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Dnes cvičíme s Hankou!
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já,
1: děti,
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, tak, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám a...
1: A teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou, pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a... ťuknu druhým kopítkem do toho, které stranu.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá a aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když koníček, poníček, skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano, aha. Takže Piggy, skoč doprava, děti vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: Šupsem a zpátky na svý místo, šupsem.
0: Šupsem, hop,
1: a
0: žlícová strana
1: doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva a ještě jednou doprava, aha, doleva, aha, a já vám budu vytleskávat rytmus doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a... pony.
0: Panák byly nožičky od sebe,
1: sobě,
0: ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to byly jsme... ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo...
0: Taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě 1, 2, 3, 4 a máme ponyho doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj.

0: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
1: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
0: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
1: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
0: To nemohu vědět.
1: A hory?
0: To nemohu vědět.
1: A města, a řeky, a pouště?
0: To také nemohu vědět.
1: Vždyť jste zeměpisec.
0: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
1: Jak to?
0: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
1: Jak to?
0: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
1: A jde se tam někdo podívat?
0: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
1: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam 3 sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
0: My nezaznamenáváme květiny.
1: A proč? Jsou tak krásné.
0: Protože květiny jsou pomíjivé.
1: Co to je pomíjivé?
0: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
1: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
0: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
1: Ale co to znamená pomíjivé?
0: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
1: Mé květině hrozí blízký zánik?
0: Ovšem.
1: Má květina je pomíjivá. Má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
0: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: Dnes je 12. září.
1: A svátek má Marie.
0: Ať se vám to bude zdát nebo ne, Marie je už po dlouhá léta vůbec nejoblíbenějším jménem.
1: Marie prý znamená hořká.
0: Ale to vůbec nevadí. Dnešní den si oslaďte nějakým dortíkem, Marušky.
1: A nebo třeba úsměvem, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Všechno nejlepší!
2: Tři přání. Životní zásada lichožroutů zní být a nebýt viděn. To znamená vyhýbat se nepříjemnostem, jmenovitě myším, psům, vodě, lidem a Dederonovi. Všechna tahle pravidla Hýlík soustavně porušoval a jeho dědu to trápilo. Měl strach, kam vnuka ta dobrodružná povaha dovede. Hýlík měl zase obavy o dědu. Poslední dobou skoro vůbec nejedl, byl slabý a tak vetchý. Dvě patra nad bytem pana Vavřince žili mladí manželé. Před rokem jim pan Vavřinec zatroubil na svatbě a bylo z toho miminko. Hýlík potom, co s Egonem uzavřel přátelství, učinil slavnostní slib. Co je v domě, není pro mě. A tak nechal na pokoji Egonovi ponožky i punčochy jeho sousedky paní Smutné, ani k té mladé rodince se už nikdy nevypravil. Jenže teď musel slib porušit. Věděl, že na jejich balkóně stále visí nějaké dupačky a my víme, jak jsou výživné. Dostal se k ním po hromosvodu, doma je natrhal na drobné kousky a pár soust dědovi vnutil. Děda pookřál, vstal z postele a povzdechl si. Svět je vzhůru nohama. Ale dědo, to říkáš pořád. A bude ještě hůř. Nikdo si ničeho neváží. Všechno se vyhazuje. Nic se nespravuje. Tak třeba, děda chvíli přemýšlel, mi řekni, kdy jsi měl naposled zaštupovanou ponožku. Možná nikdy, musel připustit Hýlík. Tak to vidíš, řekl děda. Díry už nikdo nezašívá. Určitě někdo vynalezne ponožky na jedno použití. Budou z papíru a ty dražší z navoněného papíru. Šeříkové, mandloňové, pomerančové ponožky. Hýlík se rozchechtal. Nesměj se, napomenul ho děda. Víš, co málem vyhubilo naše vzdálené příbuzné kapesní kožrouty? Papírové kapesníky. Fuj, žvýkat papír, blé. Děda to přešel. Chystal se říct něco velmi závažného. Chlapče, teď mě dobře poslouchej. Já už se brzo vytratím. Jak vytratíš? Kam? To žádný z nás lichožroutů neví. Prostě se ztratíme. Zmizíme stejně tajemně, jako jsme žili. A než ta chvíle přijde, měl bych tři přání. Tak za prvé, byl bych rád, kdyby mi pan Vavřinec na poslední cestě zatroubil. Snad to nepoplete, usmál se děda, když si všiml, že Hýlík nabírá k pláči. Děda vzal vnuka za obě ruce a přitáhl si ho k sobě. A teď to druhé přání, řekl. Až se vytratím, měl bys od pana Vavřince odejít.
3: Proč?
2: Vykřikl Hihlík. Protože už jsi skoro dospělý, lichožrout. Porušit odvěké tajemství může jedině dítě. Já vím, stali jste se přáteli, hodně jste toho společně prožili, ale to musí skončit.
3: Proč?
2: Zeptal se Hihlík už slabším hlasem, aby ve světě platil aspoň nějaký řád, Hihlíku. Pan Vavřinec je člověk. Má svůj vlastní, skutečný, člověčí svět. A tebe teď čeká tvůj vlastní, skutečný, lichožroutí život. Hihlík už nic nenamítal, jen poslouchal. A třeba, že nechtěl, cítil, že děda má asi pravdu. Myslím, že vím, proč jste se vy dva tak zblížili. On si pan Vavřinec připadá v životě takový lichý. Chybí mu někdo do páru. Jeda chvíli mlčel, než zase pokračoval. Oba jste byli moc opuštění. Bylo vám smutno, tobě po rodičích, i když odešli z ušlechtilých pohnutek. A pana Vavřince patrně opustila nějaká slečna. Helenka, přerušil ho Hihlík, a taky z těch ušlechtilých, jak jsi to říkal? No, a všichni do Afriky. Není to divný?
4: Není, odpověděl děda důrazně. Je to nějaké vyšší určení, na které lichožrout nezná odpověď. Chápeš? Tohle už bylo na Hihlíka moc. Raději se zeptal, dědo, a jaké je to třetí přání?
2: Je poslední a proto nejtěžší. Až tu nebudu, měl bys jít svou mámu a tátu hledat.
3: Do Afriky?
2: Vydechl Hihlík. Třeba až do Afriky, usmál se děda. Odvahu na to máš. A oni tě možná teď potřebují víc, než si myslíš.
3: Myslíš?
2: Ale děda už na tu Hihlíkovskou otázku neřekl nic. Stulil se do klubíčka a usnul.

Sněhurka a 7 trpaslíků. Uprostřed hlubokých tajemných lesů stál výstavný hrad se štíhlými věžemi. Na takovém hradu v lese, řeknete, by nebylo nic zvláštního. Tenhle hrad však od nepaměti obývala krutá panovnice, které nikdo neřekl jinak, než Černá královna byla zlá k poddanému lidu a pošept mu se o ní povídalo, že se vyzná v čárech. Kdo mohl z hradu utekl co nejdál, málo komu se však podařilo utéci na dobro, protože les byl kolem hradu plný divoké zvěře, podivných bubáků a nestvůr. Povídalo se, že Černá královna je ovládá svými čáry právě tak, jako své poddané. Každopádně, kdo se do lesa odvážil, to už musel být hrdina nebo mít velké štěstí. Kromě královny, tedy v hradu, pobývalo jenom několik zamračených zbrojnošů a milá čiperná komorná, které pro její bělostnou pleť všichni říkali Sněhurka. Sněhurka byla tak milá a oblíbená, že se o ní mezi zbrojnoši povídalo, že musí být dítětem nějaké lesní víly a že ji královna našla opuštěnou v lese. Sama královna však o tom nikdy nemluvila. Tajemných a podivných věcí se kolem ní dělo víc než dost. Každé noci chodívala do tajné místnosti hluboko ve sklepích hradu. Říkalo se, že tam o samotě čaruje, a byla to pravda. Jakmile za ní zapadly těžké dveře z 12 zámky, sličná královna se proměnila v ohyznou čarodějnici a vymýšlela si, co zlého by provedla, aby se zvětšila její moc a s ní i její království. Jedinou radostí Sněhurky byla naopak královská zahrada plná vzácných stromů a zářivých květů. Tady ošetřovala jiřiny a růže, záhon tulipánů a zářijově modrých poměnek, tak jí také uprostřed kvetoucích záhonů zastihl neznámý princ, který tudy náhodou projížděl. Snad ani nevěděl, jak nebezpečným lesem jede. A netušil, jak zlou paní má půvabná dívka na zahradě. Černé královně se malý princ na první pohled zalíbil a umínila si, že ho musí získat. S nocí se podle svého zvyku odebrala po dlouhých schodech do své tajemné komnaty, posadila se před zázračné zrcadlo a rozechvěle se tázala: zrcadlo, mé krásné, divu krásné zrcadlo, které mi nic nesmlčí, pověz mi, pověz, kdo je tu nejkrásnější. Jsi půvabná, jsi krásná, moje paní, odpovídalo zrcadlo. Na tomto hradu je však někdo, kdo je ještě krásnější, ještě půvabnější. Co to povídáš? Zlobila se královna, já jsem tady, paní, kdo by to mohl být? Rozhlédni se dobře, řeklo zrcadlo. Já ti jen říkám pravdu. Je tu někdo, komu patří

sebe. Té se musím zbavit, umínila si. Pak budu nejkrásnější i pro hezkého prince, který náš hrad obchází. Nenapadlo jí, že něco takového, jako je láska, se nedá žádným kouzlem přivolat. Když vystoupila nahoru ke svým komnatám, zavolala zbrojnoše, který se těšil její zvláštní přízni. Mám už dost té hloupé holky, co se nám stará o zahradu, kabonila se. Musíme se jí zbavit, a proto poslyš. Vezmeš jí do lesa, zavedeš jí tak daleko, aby cestu zpátky nikdy nenašla a necháš jí divokou zvěří rozsápat. Kdyby se to náhodou nepovedlo, sám ji na životě zkrátíš. To je můj rozkaz a má vůle. Večer, ať ji tu nevidím. Zbrojnoše královněno přání tu zapřekvapilo. Své mocné paní se však bál a pod podmínkou, že budou sbírat léčivé byliny, odvedl Sněhurku do lesa. Divoká zvěř jako by se jim vyhýbala. Nakonec sáhl po meči, aby splnil královnin rozkaz, ale když pohlédl do Sněhurčiných očí, ztratil odvahu něco takového vykonat. Padl na kolena a přiznal, co má nakázáno. Uteč, nic jiného ti nemohu poradit, uteč, zanaříkal. Jdi už, než se rozmyslím. Vytěšená dívka se dala do běhu. Běžela a běžela nevlídným lesem, běžela jako o závod, až se před ní objevila travnatá paseka pod skalou, u které se krčila roztomilá malá chaloupka. Královna s večerem sešla ze schodů a s vítězoslavným úsměvem zasedla před zrcadlo. Nože, pověz mi, kdo je teď nejkrásnější? Jsi velmi krásná, moje paní, otušilo zrcadlo. A přece je tu někdo, kdo je ještě krásnější a kdo je pro svou krásu milován. No kdo by to mohl být, zlobila se královna. No tak mluv. Je to Sněhurka, ozvalo se zrcadlo. Cože? Ale ta přece... Královna nedořekla. Zrcadlo jí svým obrazem povědělo, co se v lese se zbrojnošem a se Sněhurkou událo. Oklamal mě, vykřikla královna. Nedovolím, aby nějaká služka měla více lásky a větší štěstí než já. Já, jen já jsem tady paní, jednou provždy. Sotva se zrodil nový den, královna se v podobě staré žebračky vyplížila z hradu, tak, aby ji nikdo neviděl. Belhala se lesem po Sněhurčiných stopách, jak jí poradil starý krkavec. Všechna zvířata se zděšeně stahovala do nejrůznějších skrýší. Taková šla ze staré čarodějnice hrůza. Ta si však toho nevšímala. Oči jí planuly zlosti, když se belhala, šourala a pajdala tím směrem, kam jí poradil starý krkavec. Sněhurka zatím zvědavě nahlédla do chaloupky a nemálo se podivila. Všechno tu bylo malé, stůl i židličky, jako pro nějaké skřítky. Ty tu však nebyly. Sněhurka celou chaloupku pěkně uklidila a unavená prací usnula na malých podstýlkách, které našla na půdě. Bylo už k večeru, když se z lesa ozval podivný zpěv. To se trpaslíci vraceli domů z práce. V nedalekém, mezi skalami ukrytém dolu, den co den kopali, vykopávali zářivé diamanty a krvavě zbarvené rubíny pro poklad trpasličího krále. Bylo jich 7. Jeden menší než druhý. A měli 7 neobyčejných jmen. Tomu nejstaršímu a nejrozumnějšímu říkali všichni Profa. A u všech byl ve veliké vážnosti pro moudrost, s níž ovšem rozhodoval.

Jiný byl Rejpal, který nikdy nebyl s ničím spokojený, nabručený a hádavý nejvíc ze všech. Docela jiný než Dřímal, který byl nejspokojenější, když mohl zavřít oči a tiše pochrupávat. Ostatní si zvykli, že ho jak k jídlu, tak k dílu musí budit. Kolikrát se stalo, že doma usnul i nad polévkou, až se mu do ní namočili vousy. Další se jmenoval Stydlín a říkalo se mu tak proto, že byl neobyčejně nesmělý. Štízko měl své jméno proto, že nad objemným bříškem zářil na jeho tváři úsměv. Toho hned tak něco nerozházelo. Kejchal se říkalo trpaslíkovi, který měl nos od věčné rýmy jako bambuly. No a tomu nejmenšímu a nejmladšímu, ještě neměl žádné vousy, za to měl zaděláno na kdejaký šprým a nesměl scházet u žádné legrace, říkali všichni Šmudla. Trpaslíci užasli, jak krásně je v chaloupce uchlizeno a ke svému údivu našli na půdě krásnou dívku. Také Sněhurka se trpaslíkům nemálo podivila. Netušila, že by se v lese kolem hradu mohli skrývat takoví pidi mušíci. A když se jí všichni pěkně představili, vypověděla, jak se do lesa k chaloupce dostala. Černá královna, od té raději dál, kývala hlavou Prófa. A Rejpal jenom odfrknul. Že to je pravda, stvrdil Kejchal mocným kichnutím. Té bábě by se měla provést nějaká skopčina, řekl Šmudla. A co bys jí chtěl asi udělat, ptal se nesměle Stydlín. Ta je silnější než my všichni dohromady. Však by se něco našlo, křičel Rejpal. Uvážíme to, kýval hlavou ustaraně Prófa. Ale co s tebou, obrátil se na Sněhurku. Nechtěla by se zatím zůstat u nás? Ano, znělo ze všech stran. A bylo rozhodnuto. Trpaslíci budou dál chodit do Diamantového dolu a Sněhurka se zatím postará o chaloupku. Všichni byli šťastní a mysleli, že by to tak mohlo být na pořád. Ale zlá královna čarodějnice ještě neřekla poslední slovo. Cestovala hlubokým lesem, až došla k chaloupce a z bezpečného úkrytu viděla, jak Sněhurka pere u potoka malé trpaslíčí prádlo. Proměnila se v chudou, belhající stařenku, došla k potoku a prosila Sněhurku o trochu jídla. To víte, babičko, že se tu pro vás něco najde. Stařenka se najedla a povídá, nevím, děvenko, jak bych se ti odměnila, mám jen jablíčko, to ti dám a vzpomínej na mě v dobrém. To jablko však bylo otrávené. Jak se do něho Sněhurka zakousla, padla k zemi jako podťatá. Královna se musela honem schovat, protože trpaslíci se už vraceli z práce a nad tělem Sněhurky se dali do hlasitého pláče. Rozhodli se, že dívce, kterou si tak zamilovali, vystrojí krásný pohřeb. Uložili ji do skleněné rakve a pomalu ji nesli k vrcholku nedalekého kopce, aby prý měla dobrý výhled do lesů. Najednou proti ním vyjel princ a když uviděl krásnou dívku ve skleněné rakvi, projela jim bolest jako ostrý meč. Sněhurko, zvolal, to přece není možné. Sestoupil z koně, aby na rozloučenou krásnou dívku aspoň políbil. Sněhurka po tom políbení zázračně ožila a trpaslíci se dali do radostného tance.
Ještě nemáte vyhráno, zadunělo z lesa pod skalou, kde se skrývala čarodějnice. Její skřípavý hlas zaduněl, odrazil se od protější skály, silná ozvěna ho vrátila, opřela se do skály pod rachví, skála pukla, veliké kameny se snesly na hrdě vztyčenou čarodějnici, až ji dokonale zasypali. A bylo po závisti a píše. Bylo po zlém čarování. Trpaslíci se s princem a Sněhurkou odstěhovali ze začarovaného lesa a žili šťastně pod princovým hradem, kam se odstěhovala jako princezna i neméně šťastná Sněhurka. Na otrávené jablko se časem zapomnělo, na jedno však Sněhurka nikdy nezapomněla, že ji probudil polibek plný upřímné lásky.

0: Tigi, Tigi, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo? Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete. Mňau.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda, s

Vodníkova dcera. Nebýt zelenočky, byla by Marta na dobrodružství se zlatou studánkou brzy zapomněla. Ale to krásné zelenooké dítě jí bylo živou připomínkou, aby pamatovala na vodníka, jehož štěstí bez děky zničila. Dnem návratu pominulo kouzlo, proutí ubývalo, až došlo. Uplynulo 10 roků. Z Marty byla hezká a bohatá nevěsta, i zelenočka pomalu dorůstala. Dědeček byl už velmi starý a vetchý a vnučka musela pomýšlet na vdaní. Ženichů se hlásilo mnoho, ale podivným osudem se do jejího srdéčka dostal mladý mlynář, který měl svůj mlýnec nedaleko na řece. Malá zelenočka našla v mlynáři zalíbení, celý den mluvila o mlynáři a mlýně. Marta ji ráda poslouchala.

Byla slavná svatba. Pozváno bylo půl vsi a druhá polovina dostala výsluškou koláče. Zelenočka byla družičkou. Hospodářství prodali a všichni se nastěhovali do mlýna. Zelenočka, která na statku bývala klidná, ba až zádumčivá, ožila. Všude jí bylo plno. Ráda pomáhala při práci, ale jak měla chvilku volnou, už byla v šalandě, v mlýnici, nebo se dívala, jak se kola točí. Na večer se dávala ráda u splavu a poslouchala jeho hučení. Mleči se do mlýna jen hrnuli. Ve štěstí plynula léta, až i z ní byla krásná panna. Ráda se koupávala a plavala nejlépe ze všech děvčat. Měla mezi prsty u nohou plovací blány. Ani si nevšimla, že ostatní je nemají. O svém podivném původu neměla tušení. Ptávala se po rodičích, ale říkali jí, že už dávno zemřeli. Jednou po velké vodě seděla zadumána u splavu. Náhle se jí zdálo, že z hukotu vody rozeznává jakýsi zpěv. Napjala pozornost a opravdu zněla z vody trhavá píseň. Zelené oči, pojďte k nám, dokud čas, než vám vypadne první vlas. Zelené oči, pojďte k nám, na světě stárnutí, šalva a klam. Zelené oči, pojďte k nám, ve vodě šťastně budete žít, rusalek mládí na věky mít. Zelené oči, pojďte k nám. Pod splavem se ozvalo šplouchnutí, jakoby velká ryba skočila po kořisti. Zelenočce se zdálo, že ve vlnách se mihla dívčí hlava s černými vlasy a zelenýma očima, jaké měla ona sama. Seděla do noci u splavu, ale zpěv se již neozval. Melodie jí tak zalehla do duše, že mimovolně sama opakovala: zelené oči, pojďte k nám. Od toho dne zesmutněla. Celý den čekávala v rozechvění, až nadejde večer. Pak pospíchala k jezu, kam ji táhla vábivá píseň. Vždycky se spod splavu ozvala. Jen když bylo nebe zasmušené, bylo ticho. Mlynářce byla její zamlklost nápadná. Ptala se, ale nic z děvčete nedostala. Jednou zaslechl mlynář, jak u náhonu zpívala píseň rusalek. Poznal hned příčinu dívčiny zamlklosti. Pověděl to ženě a přemýšleli, nebylo by lépe děvčeti vše říci. Ponenáhlu poznávala sama, že není z lidí. Jednou z nenadání se přihnal příval. Ke stavidlu už nebylo možno přistoupit. Lávka byla odplavena a voda se hnala přes hráze. Všecka chasa i mlynář se ženou stáli bezradně a lomili rukama. Rozběhla se zelenočka ke stavidlu, vběhla do bouřící vody a hle, vlny opadly. Vytrhla klínek, stavidlo zapadlo. Mlýn byl zachráněn. Když se vracela k ostatním, uslyšela ustrašený výkřik mlynářčin. Mlynářka zdviženou rukou ukazovala na stavidlo a přes rty jí přeběhlo: tvůj otec. Ohlédla se a viděla, jak vodník leze přes stavidlo do řeky. Stála jako hromem omráčena. V mysli se jí rozjasnilo. To, co nejasně tušila, stálo nyní určitě před ní. Byla dcerou vodníkovou a domov její byl ve chladných vlnách, jež ji vždycky tolik vábily. Vběhla do své komůrky. Za chvíli vešla i uplakaná mlynářka a pověděla jí všechno. Plakali obě.
Zelenočka příliš poznala život lidí, aby nepochopila Martinu touhu po domově v onom čase, jejž strávila ve Zlaté studánce. Na večer šlo děvče ke splavu, ale nečekala, až zazní vábivá píseň z vln. Zaspívala ji sama. Sotva zazněly první věty, vyplynula na povrch vody překrásná vodní ženka. Rozpěla náruč a Zelenočka skočila k ní. Hledali ji, volali, plakali, neboť ji měli opravdu rádi. Ale nedovolali se. Jednou večer stála minářka s mužem na lávce pod mlýnem a hleděli do zelených vln. Zticha se ozvala z vody známá jim melodie. Zelené oči, děkuji vám. Vrátila se ke svým družkám do rodného živlu, kde ji čekalo věčné a radostné mládí. Kdežto mezi lidmi by byla zestárla, jakmile by ztratila první vlas. Sedával jsem často pod splavem a při velkých vodách z hučení vod slýchal jsem onu tránou vábivou píseň.

Jak se želva přechlubila. Jednou se želvě zastesklo. Zmocnila se jí dlouhá chvíle. Co tady? Povzdechla si. Jakou tu mám radost. Půjdu do světa. A když se tak rozhodla, šla. Šla den, dva a třetího dne potkala dvě kachny. Vyprávěla jim, že jde do světa a kachny hned, že tam s ní zaletí. Želva se zaradovala a ještě větší radost měla, když jí kachny vyprávěly o dalekých zemích, o kterých ještě nikdy neslyšela. Želvo, řekli kachny, my tě do dalekého světa odneseme. A hned vzali do zobáku větvičku, želva se jí zachytila tlamičkou a kachny se vznesly vysoko k nebi. Letěly a želva s nimi. Hlava se jí chvíli točila a musela přivírat oči. Vznášela se nad vysokými horami, nad hlubokými jezery, nad lesy a lukami. Potkávala ptáky a ti se jí obdivovali, jak statečně letí. A želvě se jejich obdiv líbil, pyšně pokukovala kolem sebe. Zdálo se jí, že má opravdu křídla, že se sama vznáší, že už vlastně kachny ani nepotřebuje. Letím jako pták, zvolala chlubivě, ale to neměla dělat. Jen zaznělo první slovo, želva se řítila z velké výšky k zemi. A když dopadla krunýřem na zem, nemohla se převrátit. Dlouho trvalo, než se jí podařilo dostat se zase na všechny čtyři. Co strachu vystála, co úzkosti zažila. Ani se neptala, kam se mohla dostat, kdyby se tak domýšlivě nechlubila.

0: vtipky. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
1: Nevím, co je to?
0: Pomerač za rohem.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říci s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfr, fanfr, fanfr, noh, nastává nám nový rok.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, jak se máš?
0: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
0: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
0: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
0: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
0: Nebo třeba myslitičinku.
2: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdybyste tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
0: Je, to by byla nějaká
2: že v našem
0: chudá
2: jídelníčku,
0: svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky víš, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
0: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Kdybyste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
0: No, dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
0: Takže ta zelenina přece jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
0: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
0: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
0: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
0: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medíčkem je úplně ideální.
0: Dáme si čaj, Janko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka na půl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko, Amálka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. Amálka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. a já Ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá Ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí Ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na plánce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá Ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do plánky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla Ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. Amálka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když Ježek řekl, podívej, Ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla Ježková. Jenže Ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou Ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem Ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, Ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne Ježek na Ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní Ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se Ježková. Bolí. A Ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá. Já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl. Ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách Ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá Ježek a otevřel na osminku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed, řekl měsíček, o Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o pichláku

0: Dnes je 12. září.
1: A svátek má Marie.
0: Ať se vám to bude zdát nebo ne, Marie je už po dlouhá léta vůbec nejoblíbenějším jménem.
1: Marie prý znamená hoška.
0: Ale to vůbec nevadí. Dnešní den si oslaďte nějakým dortíkem, Marušky.
1: A nebo třeba úsměvem, protože s úsměvem jde všechno líp.
0: Všechno nejlepší!
2: Jsem září, první měsíc podzimu a doufám, že jste se na mě těšili. Otevírám vám dveře škol a školiček, nechávám uzrát jablka, hrušky a také kaštany. Tedy, abychom si rozuměli, ten krásný strom, na kterém každé jaro rozkvetou bílé květy podobné svíčkám, se správně jmenuje jírovec, ale říká se mu kaštan podle jeho hnědých, lesklých plodů, kaštánků. Takže pohádka, kterou vám budu vyprávět, by se mohla jmenovat Jak kaštan svými kaštánky zachránil hadího krále. Tak pěkně poslouchejte.

0: Žil v jedné vesnici chasník, líný až běda. Od jara do podzimu se povaloval pod starým kaštanem a od rána do večera si představoval, jak by to bylo krásné mít hodně peněz, zámek plný sloužících a nic, ale vůbec nic nedělat. Jednou šel kolem kaštanu stařík, s nůší větší než on sám, a prosil mládence, aby mu ji odnesl k chalupě. Když mi pomůžeš s nůší, pomohu ti já k bohatství. A proč si k němu nepomůžeš sám? Zavrčel chasník. Rád bych, ale jsem starý a staré ruce poklad nevykopou. Poklad? Byl hoch rázem na nohou. Kde je? Ale stařík si vedl svou. Pomůžeš mi? Povím. Nepomůžeš? Nepovím. Chasník popadl nůši a hnal se, jako by ho čerti honili. Před chalupou nůši schodil a teď dětku mluv. Počkej, počkej, počkej. Pod tím tvým kaštanem, začal stařík, sotva se vydýchal, bydlí hadí král. V jeskyni plné drahých kamenů tam celou zimu spí na zlatém loži pod stříbrnou pokrývkou. Mládenec už dál neposlouchal. Tak motiku a sekiru, honem! Počkej, počkej, počkej. Jen žádný spěch, chlácholil ho stařík. Musíš počkat, až léto předá vládu podzimu.
1: A kdy to bude?
0: Vyptával se chasník. Byl nejen líný, ale taky hloupý. Až den bude stejně dlouhý jako noc. Pak se u paty kaštanu objeví hadí král. Hadím slovem otevře vchod do jeskyně a uloží se ke spánku. Když vyjde první hvězda, bude už spát a ty si můžeš prokopat cestu dovnitř.
1: Říkal jsi, že had otevře slovem. Stačí, když mi ho prozradíš a nemusím nic kopat.
0: Musíš se trochu namáhat. Takový poklad přece za to stojí, usmál se stařík a zmizel v chalupě.
1: Jestli mě balamutíš, tak si mě, dědo, nepřej, křikl za ním chasník místo poděkování, obrátil se a šel zpátky ke svému kaštanu.
0: A už se od něho nehnul, aby snad nepropásl hadího krále.
1: Bylo to krušné čekání. Brzy vyzbíral všechny maliny i ostružiny, které měl na dohled, snědl poslední planou hrušku a nebýt hodných pocestných, kteří se s ním rozdělili o krajíček chleba, umřel by hlady. Nikdy se mu čas tolik nevlekl. Až jednou. Právě dohasl poslední červánek, ve spadaném listí to zašustilo, jak se jím prosmíkl bílý had se zlatou korunkou a zmizel pod kořeny kaštanu jako tichý stín. Mládenec se štípl do tváře. Zdá se mu to? Nezdá? Pak ale nahmatal mezi kořeny úzký otvor a věděl, že přišla jeho chvíle. Měl se co držet, aby nezačal kopat dřív, než vyjde první hvězda. Sotva se ukázala, popadl motiku, jenomže kořeny starého kaštanu byly jako kámen. Motika od nich jen odskakovala a sekera se co chvíli stupila. Ale chasník nepovolil. Otvor, kterým vklouzl do podzemí hadí král, se pomalu zvětšoval. A už by jím mohlo prolézt i dítě, už i hubený výrostek. Zbývá poslední kořen, tlustý jako mužská ruka. Ještě tebe rozsekám a cesta je volná, křikl, rozpřáhl se a vší silou ťal. tuto v koruně stromu zahučelo, zadunělo a tisíce kaštanů se začaly sypat dolů jako nemilosrdné krupobytí. Mládenec uskakoval, chránil si hlavu rukama, ale krupobytí bylo čím dál hustší. Dal se na útěk a utíkal, jako by mu za patami hořelo, jako by ho ty strašlivé kaštany mohly snad dostihnout na míle daleko. Kdo ví, kam až doběhl? Jisté je, že zpátky se už nevrátil. A tak to má být.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Raráš a Šetek. V Běcharech byl jeden sedlák, říkali mu Kmotr Palička. Ten jednou šel do Kopydlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře. Bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Kmotr Palička je vzal pod plášť a dal doma za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi jiné slepice. V noci, když už všecko spalo, slyší Palička najednou v komoře něco šramotit. A hned na to nějaký pronikavý hlas, napolou člověčí, napolou slepičí.
1: Pan táto, přinesl jsem vám brambory.
0: Hospodář skočil z postele a běžel do komory. Co to? I vidí ohnivé kuře a tři hromádky zemčat. Lítalo z hromádky na hromádku. Fí, neplecho! Odplivnul sedlák uleknutím, bouchl dveřma a šel zaslehnout. Ale starostí nemohl do rána spát. Už věděl, co si domů přinesl. Ráno pak, když se rozednilo, všecky ty brambory do hnoje vyházel. Druhou noc zase slyší.
1: Pan táto, přinesl jsem vám pšenici, žito, ječmen.
0: Sedlák už nešel se dívat, co to, ale třásl se strachem jak osika i neustále se modlil. Vysvoboď nás od zlého. A jakmile začalo svítat, vzal lopatu a chvoště a zas to obilí všecko vyházel a vymetl, aby tam ani zrnka nezůstalo. Byl celý zarmoucený, nevěděl, jak si pomoci a taky se bál, aby si toho ze sousedů nikdo nevšimnul. Ale sousedé všimli si toho přec. Viděli v noci něco k Paličkovům dostavení lítat, jak plamený výšek, a nezapálilo. A ve dne pozorovala sousedka taky to černé kuře na dvoře mezi slepicemi. Tu hned byla po vsi jedna řeč, že kmotr Palička se čertu zadal. Někteří povážlivější kroutili hlavou. Od jak živa ho znali za boha bojného i za poctivého a umínili sobě, že mu dají výstrahu. Přišli tam a on jim upřímně všecko pověděl, co a jak, i žádal jich, aby mu poradili, co dělat. Jaká rada? Povídá jeden mladý sedlák. Zabijte tu potvoru! A hned s

0: stavení s rarášem nechtěl koupit. Palička pak si zas umínil stůj, co stůj, že se raráše musí sprostit. Prodal obilí, dobytek i všecko, čeho nevyhnutelně nepotřeboval. I koupil si jiné stavení v druhé vsi a stěhoval se tam. A když potom už naposledy přijel s vozem a škopky, necky, brány a jiné takové nářadí naložil, šel a sám si své doškové stavení zapálil. Byloť o samotě a nikomu se nemohla škoda stát. Potom práskl bičem a chtěl jet. Zatím se ještě jednou ohlídl na své stavení, jak chytalo, a povídá: schoř si tam, neplecho. Za to místo přec ještě něco udržím.
1: Hehehe.
0: Ozvalo se něco vzadu na voze. Palička koukne. Na hrabici tam sedělo to černé kuře, zatřepalo křídlama a začalo si zpívat.
1: Už se stěhujem, už tu nebudem, už tu nebudem, už odtud půjdem. Už tu nebudem, už se stěhujem, jinde krást budem.
0: Kmotr Palička zůstal, jako by ho byl hrom omráčil. Už nevěděl, co si počít. Potom jemu připadlo, zdali by si raráš nedal říci, a sám neodešel, kdyby jej dobře krmil. I nařídil ženě, aby mu dávala talíř dobrého mlíka a 3 buchty k tomu. Raráš měl se dobře, ale nezdálo se, že by se chtěl odtud hýbat. Jednou na večer přijel pacholek z pole domů a vidí na schodech ty 3 buchty, co tam Selka položila rarášovi. Měl hlad i přitočil se a jednu snědl. Lepší, když já ji sním, nežli ta obluda, povídá sobě sám. Ale v tu chvíli už mu seděl na zádech raráš a křičel: jedna bušta, druhá bušta, 3. buštu Vašek sněd. A přitom pokaždé jemu takovou ránu vsadil dozad, že pacholek potom dlouho ještě měl modřiny. Ráno, když Palička vstal a šel pacholka budit, našel ho celého stlučeného, sotva, že se mohl hýbat. A když se dověděl, co a jak, šel k rarášovi a prosil ho, aby se od něho vystěhoval, že sice žádný pacholek nebude chtít u něho sloužit.
1: Hehehe,
0: zachechtal se raráš a řekl:
1: dones mne tam, kde jsi mne vzal, nebude mi tebe žal.
0: Sedlák vzal hned na sebe plášť a donesl kuře zas pod tu hrušku, kde je našel. A raráš potom už ho nechal. V Liběnicích v ovčárně zdržoval se taky raráš, ale tu mu říkali Šetek. Vypadal jako malý klouček, jenže měl na rukou a na nohou pazourky a mnoho veselých kousků si tam o něm vypravují. Rád škádlíval psy, kočky a moráky a taky pacholkům a děvečkám. Nikdy nic dobrého neudělal a kde co podtají kutili, všecko vyzradil. Proto taky čelátka psí hubu měla na něj, ale bála se jemu co udělat, aby se nepomstil. A taky hospodář ovčák nic nedal na něj dopustit, a to proto, že za celý ten čas, co Šetek byl v ovčárně, ovce žádná ani nezastonala. V zimě sedával Šetek obyčejně na kamnech, ohříval se. A když děvečka do světnice přinesla plévy, aby je spařila, vždycky jí z kamen do škopka na ně skočil, říkaje: šup na plévky,

0: ale jednou zle se opálil. Děvečka přinesla škopek jak obyčejně, ale venku do něho nalila vařící vody a jen povrchu plevami posypala. Šup na plévky, povídá si Šetek a hup. Ale v tom okamžení byl zas už venku ze škopka, křičel a svíjel se bolestí a čelátka se smála, až okna zinčely. Ale Šetek toho děvečce nedaroval. Jednou, když lezla na půdu po žebříce, zapletl ji do něho tak, že jí museli přijít na pomoc a měli co dělat, aby jí z žebříka zas vypletli. V létě spávali ovčákovi čeledínové na půdě. Jednou v noci tam přišel taky Šetek, vylezl do polou žebříka a škádlil psy, co tu pod poklopem leželi na dvoře. Nastrkoval jim jednu nožku po druhé a pokřikoval neustále na ně.
1: Jedna nožka, dvě nožky, za kterou mě chytíš?
0: Psi štěkali, mohli se vzteknout. Pacholky potom už mrzelo, že jim nedává pokoje. Jeden vstal, vzal otep slámy a na Šetka ji hodil i shodil jej tou otepí z žebříku dolů. Psi hned na něj a zle ho přivítali, sotva, že jim vyvázel ze zubů. Pacholek věděl, že ho pomsta nemine. A proto se měl před Šetkem na pozoru. Zdaleka se mu vyhýbal, ale nic mu to platné nebylo. Jednou pásl u louky na Občinách a sedl si na louce za kupku sena. Najednou strhne se mu nad hlavou šumot a než se spamatoval, měl celou kupku sena do vlasů zamotanou. Pacholek dal se do křiku, sekáči se zběhli, ale dělej, co dělej, seno mu z vlasů nemohli vyplést. Tak mistrně bylo jedno s druhým stočeno. Pacholek musel si dát hlavu dohola ostříhat. A když potom zase na pastvu hnal a přišel na Občinách pod planou hrušku, seděl na ní na vršku Šetek, strouhal mrkvičku a posmíval se jemu.
1: Holej, holej, holej!

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch, prampouch.
2: Prampouch?
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě má nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bok.
1: Ne, opravdu prampouch, prampouch. Takže Justýna neví, co to je, co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Jistě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, totiž názorné.
1: Dobře, Justino.
2: Prampouch.
3: Skleněný vrch. V jedné zemi byl kopec celý ze skla a na tom kopci žili čtyři panny, jedna hezčí než druhá, a měli šaty schované ve skořápkách z ořechů. O skleněném vrchu slyšel jeden šikovný mládenec a řekl si, že se na ten kopec bude podívat. A šel. Chodil dlouho, vyptával se lidí, ale o skleněném kopci nikdo nevěděl. Tak šel pořád dál a dál, až přišel ke slunci. A ptal se, milé sluníčko, svítíš vysoko na nebi, daleko dohlédneš, všechno vidíš. Jistě si zahlédlo i kopec celý ze skla. Pověz mi, kudy k němu vede cestička? Povídá na to slunce, milý mládenečku, svítím tak vysoko, že nade mnou už není nic, ale o skleněném vrchu nevím. Poradím ti však. Kmotr vítr fouká po celém světě, možná bude o skleněném vrchu vědět on. Běž a optej se ho. Mládenec poslechl a přišel tam zrovna na noc. Lehl si pod pícku a čekal. Vítr foukal po světě, jenom větrová žena byla doma. Po půlnoci se vítr vrátil domů a hned povídá, čichám, čichám člověčinu. Mládenec vstal, povídá, milý větříčku, ty foukáš po celém světě, pověz mi, kde najdu skleněný vrch? Vítr na to, milý mládenče, vypravil ses na dalekou cestu, skleněný vrch je, ale nikdo na něj nedojde. I kdyby kočka měla 99 drápků, přece se na skleněný vrch nedodrápe. No když ale jinak nedáš, já půjdu zítra ráno zas do světa foukat a zanesu tě tam. Celý příští den foukal vítr po světě a na noc zanesl mládence na skleněný vrch mezi čtyři krásné pany. Ty se hned mládence vyptávali, za kterou z nich přišel, kterou z nich si vezme za ženu. Mládenec si vybral tu nejmladší, protože byla ze všech nejkrásnější. Ale ty pany měly matku čarodějnici. viděla mládence na skleněném vrchu nerada a zavřela ho do skleněného chlívku. Na tom skleněném vrchu bylo všechno ze skla. Večer mu přinesla nejmladší dcera večeři, pravila: Mládenče, matka ti posílá večeři, ale ty ji nejes. V tom jídle je jedovaté koření. Mládenec poslechl, vyklopil večeři z misky do kouta na zem a poslal misku zpátky čarodějnici, že jako všechno snědl a bylo to moc dobré. Ráno za ním ta nejmladší pana přišla znovu a řekla: Mládenče, matka ti uložila těžkou práci. Půjdeš do lesa a celý les musíš skleněnou sekerou skácet a rozřezat skleněnou pilou a polena musí být narovnána do sáhů dřív, než přijde večer a sluníčko zajde za skleněný vrch. Mládenec vzal skleněnou sekeru a pilu a šel do skleněného lesa. Les byl veliký a konce neměl. Zaťal do prvního stromu a sekera se mu v ruce rozletěla. Začal řezat pilou a všechny zuby se vylámaly, protože byly skleněné. Sedl si pod skleněný vrch a zaplakal. Nejmladší pana mu přinesla do lesa svačinu, ale on byl tak zarmoucený, že neměl na jídlo ani pomyšlení. Pana pravila: netrap se a jez. Mládenec se najedl, položil jí hlavu do klína a usnul. Pana měla na ruce skleněný prstínek. Stáhla jej z prstu, obrátila na druhou stranu a znovu navlékla na prst. A rázem byl les pokácený. Mládenec spal a o ničem nevěděl. Pana ho vzbudila a řekla: vstávej, mládenče, ještě tě čeká moc práce. Mládenec otevřel oči, rozhledl se kolem dokola a srdce mu poskočilo radostí. A povídá paně: tak já teď půjdu s tebou domů. Pana mu to vymlouvala: kdypak počkej, až slunce zajde, jinak by tě matka a sestry zabili. Sotva slunce zapadlo za skleněný vrch, vydal se mládenec na cestu. Když přišel domů, čarodějnice se ho zeptala: už si tu práci vykonal? Mládenec se zasmál a řekl: už. Tak běž spát, řekla čarodějnice. Ráno tě čeká ještě těžší práce. Ráno druhého dne přišla pana zase za ním a povídá: milý mládenče, půjdeš vylévat skleněné moře skleněným náprstkem. Do večera musí být moře prázdné, aby mohl sedlák orat na mořském dnu skleněným pluhem skleněnou zem. Mládenec šel, nabíral skleněné moře do skleněného náprstku a vyléval skleněnou vodu. Nabíral a nabíral, ale vody neubývalo. A nakonec mu spadl náprstek do moře. Sedl si na břeh skleněného moře a plakal. Nevěsta mu přinesla snídani, ale jemu do jídla nebylo. Nic se nestarej a jes, povídá mu ta krásná pana. Mládenec se najedl, položil paně hlavu do klína a usnul. Ona ho výskla ve vlasech a když se ujistila, že tvrdě spí, stáhla z prsteníku skleněný prsten, obrátila jej na druhou stranu a zase navlékla na prst. A moře bylo rázem bez vody. Vstávej, vstávej, mládeče, povídá zase ta pana ze čtyř nejkrásnější. Probuď se, ještě tě čeká spousta práce. Mládenec otevřel oči a vidí, moře je suché. Velice se zaradoval. A na suchém dnu leží náprstek, který mu vypadl z ruky. Mládenci spadl kámen ze srdce, povídá své vyvolené: tak já teď půjdu s tebou domů. Ale ona řekla, aby počkal, až slunce zajde za skleněný vrch. Sotva slunce zapadla, mládenec šel domů. Čarodějnice se optá: už si tam moře přelil? Mládenec řekl: už. Tak jdi spát, řekla čarodějnice. Na třetí den zasvítání přišla nevěsta za mládencem a povídá. Dnes nás matka všechny čtyři přikryje závojem a ty musíš pod tím závojem uhodnout, která se vjá. Jestli to neuhádneš, budeš o hlavu kratší. Nic ale neboj, přejď přes závoj rukou, já vystrčím jehlu a kde se o ní píchneš, tam budu já. Čarodějnice nabrousila sekeru a povídá mládenci. Tady jsou moje čtyři dcerky zahalené závojem a teď uhádni, která je tvoje, pro kterou jsi přišel na skleněný vrch. Mládenec udělal, jak mu poradila nevěsta, přejel rukou po závoji a píchl se do prstu, až mu vyskočila kapička krve. Honem schoval ruku do kapsy a zvolal. Tady, tady je ta moje. Teď už čarodějnici nezbývalo nic jiného, než aby tomu mládenci dala svou krásnou dceru za ženu. A na skleněném vrchu byla svatba. Sluníčko na ní svítilo a vítr na ní foukal, až tu zlou čarodějnici ze skleněného vrchu odfoukl a dodnes nikdo neví, kam ji zanesl.

0: jak se kabela vyléčila ze závisti. V domě ve Sluneční ulici bylo toho dne od samého rána všude mokro a všude plno páry. Měli velké prádlo. Pračka jen hučela, prádelní koš běhal pořád do zahrady a ze zahrady. Kolíčky měly co dělat, aby udrželi těžké, mokré prádlo na šňůrách. A prádelní šňůry byly napjaté jako telegrafní dráty. Div, že nepraskly. Každý měl plné ruce práce. Jen velká nákupní kabela nedělala nic. Ale u všeho musela být. Nákupní kabely se praní netýká. A nikdo ji nevyčítal, že při praní nepomáhá, ale ať nepřekáží. Jenže kabela byla zvědavá a všude napínala uši, aby všechno slyšela a nic jí neušlo. Však také kabela má velké uši. Byla zrovna přitom, když pračka si z prádelního koše brala košilku.
1: Je, košilka se pokecala kakaem,
0: vykřikla škodolibě kabela. Sotva uviděla, že na košilce je velikánská skvrna od kaká.
2: Nevídáno, řekla pračka. To se vypere.
0: Vzala košilku a rozvířila vodu, až to vyšplouchlo. A pocákala kabelu zrovna na břiše.
1: Dej pozor, celou si mě zmáčela, řekla kabela.
2: Podle mého kabela visí na hřebíku a čeká, až půjde na nákup, řekla pračka a ještě trochu vyšplouchla. Kabela udělala a šla si usušit břicho.
0: Taková byla ta kabela. A to by ještě nebylo to nejhorší, ale ona chtěla také všechno mít a co neměla, to jiným záviděla.
2: Záviděla váze karafiát, karafiátům vůni, žárovce světlo, smetáku vousy, klavíru písničky a snad i té popelnici záviděla, že je spokojená, protože ji všichni potřebují, aby bylo kam uklidit odpadky.
0: Když byla na nákupu, ta si toho naporoučela.
1: Chci 7 žvíkaček, dort zvaný Doboš, potom polárkový dort a zavináče,
0: poručila si třeba kabela.
2: Poslyš, z toho ti bude špatně, řekl jí v obchodě.
1: Nebude, já to mám ráda, řekla kabela.
2: A neměla si přinést chléb, mléko, sýry a ovoce? Zeptali se jí.
1: Měla, ale na to už mi nezbývá místo, řekla na to kabela.
2: To se ví, že jí potom bylo špatně, až zezelenala.
0: A navíc dostala vyhubováno, že nepřinesla, co měla přinést.
2: Jindy zase váza dostala čerstvé květiny.
0: Hned si vyměnila vodu, aby se květinám dařilo.
2: Byly to karafiáty. Bílé jako sníh na horách, růžové jako obloha, když vstává sluníčko a červené jako srdíčko, jak je malují děti maminkám na blahopřání k svátku.
0: A voněly celým domem ve Sluneční ulici.
2: Když karafiáty uviděla nákupní taška,
0: hned je taky chtěla.
1: Vezmu si bílý, růžový a 3 červené.
0: A už po nich sahala.
2: Ani nápad, řekl klavír, na kterém váza stála a dupl nohou,
0: až se kabela lekla.
2: Ale hned jí otrnulo.
1: Když váza může mít karafiáty, chci je taky.
2: Váza dává květinám vodu. Bez vody by uvadly, řekl klavír.
1: Už se dost napili. Teď si je vezmu já, řekla kabela
2: a sahala znovu po karafiátech.
1: K Klavír se velice rozzlobil a hněvem spustil na kabelu všemi klávesami, že strachem utekla. S kabelou bylo těžké pořízení. Jednou ale na svou závist doplatila. Bylo to právě v ten den, kdy v domě ve Sluneční ulici měli velké prádlo. Pračka už odpočívala, vítr prádlo na zahradě vysušil a koš ji zase ze zahrady přinesl. Žehlička vyžehlila poslední kousek a řekla:
2: chybí mi ještě ta košilka, kde jen může být? To moje děravá proučená hlava, vyděsil se koš na prádlo. Dočista jsem na košilku zapomněl. Visí ještě na zahradě. Už pro ní běžím.
1: Venku fičí vítr a prší.
2: Vezmi si tu novou šálu, ať nenastydneš,
1: volala za ním Žehlička.
2: Košilka byla už celá prokřehlá.
1: Koš sundal tu novou teplou šálu, košilku do ní zabalil, aby se ohřála, a utíkal s ní domů. Hned ve dveřích se rozkýchal. Kabela uviděla šálu. Něco takového ještě neznala. Zeptala se:
3: co to máš?
1: Koš nevěděl, že kabela se ptá na šálu, a řekl:
2: dostal jsem pěknou chřipku.
3: Je moc pěkná. Kde jsi ji dostal?
1: Ptala se kabela.
2: Na zahradě,
1: řekl koš na prádlo.
3: Něco takového bych taky chtěla,
1: záviděla hned kabela.
2: Jen si pro ní běž na zahradu do toho nečasu.
1: Kabela vyběhla na zahradu a hledala po všech koutech, i ve psí boudě, ale nic nenašla.
2: Ty jsi mě podvedl, na zahradě žádná chřipka není.
1: Řekla kabela, když se vrátila celá zmáčená deštěm a promrzlá. Kýchala a kýchala. Jak to, že není? Máš chřipko jako trám, řekl koš na prádlo, a všichni se jí smáli. A tak kabela, která všechno musela mít, měla nakonec i pořádnou chřipku. Snad ji to konečně vyléčilo.

0: postaví při plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo mi ten plot chtěl.
1: Piggy vtip.
2: Mami, Honzík papá noviny.
3: To nevadí, ty jsou včerejší.
2: Je. Dnešní by mu nechutnal.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam nejsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde nežně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Nažně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zaryla do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pusť mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl.
2: Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet?
0: A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
2: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu.
2: Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo?
0: Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si přitom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vyčel. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si.
2: Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda,
3: teda to byl skvělej stroj.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všech nářků. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů. A byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pětiletý Péťa se čertů bál. Vždyť minulý rok, a to byl ještě malý kluk, ho několik čertů honilo po chodníku. Kdyby ho tenkrát tatínek nevzal do náruče, možná by ho odnesli do pekla. Péťa sice neví, kde peklo je a jak vypadá, ale babička říká, že ho tam čerti stejně jednou odnesou. A teď prý už za pár dní zase budou chodit. A zrovna dneska si mamince na Péťu moc stěžovala paní učitelka ze školky. Říkala, že se pere s kluky, holčičky tahá za vlasy a navíc, že je nepořádný. Také se nechce nechat učesat, nechce si před jídlem mít ruce a v jídle si vybírá. Maminka byla moc smutná a večer před spaním Péťovi domlouvala. Jestli se nepolepšíš, tak nevím, jak to s tebou na Mikuláše dopadne. Péťa se zarazil. Vzpomněl si, jak ho před rokem honili čerti a vybavili se mu obrázky pekla z televizní pohádky. Dlouho se převaloval, až konečně usnul. Zdálo se mu, že se nad postýlkou naklání černá rohatá hlava a povídá. Tak tady jsi, holobrátku, nastal čas dát peklu splátku. Hodně zlobíš, to se nemá, v pekle tě čeká odměna. Péťa se hrozně polekal. Jdi pryč, já nechci do pekla, křičel. Chceš, nechceš, to mě nezajímá. Lucifer přikázal, že tě mám přinést, řekl čert a popadl Péťu do náruče. Ne, pust mě, já nechci, křičel Péťa, kopal nohama a mlátil kolem sebe rukama. Nebylo mu to ale nic platné. Čert ho stiskl v náručí ještě pevněji a najednou se s ním všechno zatočilo. Péťa hrůzou zavřel oči. Zdálo se mu, že někam padá. Potom ucítil štiplavý kouř a bylo mu příšerné vedro. Pomalu otevřel oči a hrozně se polekal. Uviděl houf špinavých čertů, jak pobíhají kolem kotlů, přikládají pod ně dřevem a přitom si zpívají.

0: Tak jsme tady, řekl starý čert a postavil Péťu na zem.
1: Já chci domů, prosím,
2: škemral Péťa a celý se třásl. Čertovi ho najednou bylo líto.
0: Zavolám ti kamaráda, abys tady nebyl tak sám. Zlobínku, zlobínku, kde zase okouníš? Pojď sem.
2: Přiběhl malý čertík. Kdyby neměl na hlavě růžky, byl by od Péti k

0: rozhlížel kolem sebe.
1: Co doma? Tady je to hezčí. Pojď, budeme dělat lumpárny. Třeba tahat čertice za vlasy, nebo se budeme prát, řekl Zlobínek.
2: Nechci, ani práce nechci. Chci domů, k mamince.
0: Natahoval Péťa Moldánky.
1: To nejde, z pekla se jen tak nikdo nedostane.
2: Ale já mám hlad.
0: Začal si Péťa vymýšlet.
1: Hlad? To je lehká pomoc. Pojď, zavedu tě do kuchyně.
0: Když vstoupili do veliké černé kuchyně, dva čerti v zástěře tam zrovna něco míchali a prospěvovali si.

0: dost!
1: Dobrý den! Pozdravil Zlobínek nahlas, zatímco Péťův pozdrav bylo sotva slyšet. Tady Petr má hlad, řekl čertík místo něj.
2: Žádný problém.
1: Usmáli se čerti kuchaři a jeden z nich naložil Péťovi na talíř plnou naběračku pálivého guláše.
2: Tak se najes, pobídl ho.
1: Péťa polknul první lžíci. Rázem se ale rozkašlal a do očí mu vyhrkly slzy. Celý hořel a hlava mu brněla.
2: Copak nechutná ti? Nejsi trochu rozmazlený? Koukej to sníst. Tady se jídlo nevyhazuje,
1: řekl kuchař přísně. Když Petr do sebe nasoukal celou porci guláše, všechno ho bolelo a pálilo. Musel ale vstát, uklidit po sobě talíř a slušně poděkovat.
2: Není zač, řekli kuchaři. Guláše je dost, budeš ho mít ještě k obědu i k večeři.
1: Petrovi se sevřelo srdíčko, neodpověděl a jako ve snách následoval Zlobínka ven z kuchyně.
3: Pozor, uhni, nebo tě černá teta přetáhne koštětem,
1: křikl na něho čertík, když z dálky uviděl přibíhat úklidovou četu. Sotva Péťa uskočil, projel kolem nich ošklivý chlupatý čert s trakařem. Za ním pospíchala stará čertice s koštětem a v zástupu za ní běželi další čerti s kýbly, hadry, košťaty a zpívali si.

0: smetí, pupa čertu na něj letí.
1: Jeden smíčí,
0: druhý mije, třetí zametá.
2: Péťa se tak lekl, že zavrávoral zrovna ve chvíli, kdy kolem běžel čert s plným kýblem smetí. Čert do Petra vrazil, upadl a smetí se vysypalo na zem. Ty trumpeto! Rozkřikla se na něj stará čertice, které čerti říkali Černá teta. Koukej to zamést! Strčila mu do ruky smeták a lopatku a Péťa poprvé v životě musel uklízet. Ty jsi ale motovidlo, to musíš takhle! Ukázala mu, jak se drží smeták a lopatka. Péťa se celý třásl, ale nakonec tu hromadu smetí uklidil. Čerti smetí naložili na trakař a odběhli. Péťa se rozplakal.
3: Já bych chtěl domů.
4: Ty jsi ale ufňukánek, však si zvykneš. Brzy se ti tady začne líbit, uvidíš.
2: Těšil ho zlobínek.
4: Pojď, ukážu ti, jak je to tu hezký.
2: Přemlouval ho a táhnul Péťu tmavým sklepením dál. Sotva popošli pár kroků,

0: Mac.
1: Hala, dva čertíci nemají co na práci, zavolal jeden z nich, když je uviděl. Pojďte nám srovnat tu kupu oblečení. Kalhoty sem, kabátce tady a košile tamhle, ukázal čert do rohu. Tak dělejte a nekoukejte jako hloupí.
2: Ach jo, vzdychl si Zlobínek. Dospělí čerty musíme poslouchat, jinak by byl mazec. Pojď, dáme se do práce.
3: Ale já to neumím. Doma jsem si oblečení nikdy nerovnal,
2: kňoural Péťa. Tak se to alespoň naučíš. Nic to není, koukej.
4: Zlobínek ukázal Péťovi, jak se oblečení rovná a Péťa, i když se mu vůbec nechtělo, se také musel pustit do práce. Když byli hotovi, čerti na ně kývli a se smíchem řekli.
1: Tak už si upalujte někam hrát, vy čertí kvítka.
2: Na to oba čekali. Upalovali pryč, co jim nohy stačily, proběhli tmavou vlhkou chodbou a na jejím konci narazili na několik naparáděných čertic. Ty se hned začaly kolem nich otáčet.
1: Pojď k nám, uděláme z tebe fešáka.
2: Štípali Petra do tváře a tahali ho za jeho rozcuchané vlasy.
1: Máme tady totiž kadeřnictví.
5: Pojďte do salonu krásy, upravíme vaše vlasy, kudrnaté nebo rovné, můžem je i nabarvit. Vyleštíme pěkně rohy, umíjeme obě nohy, to, co není dokonalé, dá se napravit.
2: Petr se bránil, chtěl se jim vyškubnout, ale nešlo to. Zoufale volal na čertíka.
3: Pomoz mi, prosím tě, nenechávej mě tady.
6: Jděte pryč, nebo zavolám Lucifera,
2: křikl na ně Zlobínek. Toho se čertice zalekli, pustili Péťu a utekli pryč. Sotva se Péťa vzpamatoval, už ho Zlobínek táhl zase dál.
1: Slyšíš, vyhrává čertovská kapela. Pojď se na ní podívat, to něco uvidíš.
2: Za chvíli došli k pekelnému hudebnímu salonu a tam uviděli houf rozdováděných čertů a čertic. V rukou měli všelijaké pekelné nářadí a třískali do něj, zpívali a skákali, že z toho šla hlava kolem.

0: Byla to hrůza. Péťa se rozplakal a zase žadonil. Já chci domů, já se bojím.
1: Co zase vyvádíš? Jsi uličník, tak patříš do pekla.
0: Řekl Zlobínek trochu nahněvaně.
2: Ale já se polepším, já už nebudu zlobit a nebudu si vybírat vídle a budu si uklízet věci a nebudu se prát a budu poslouchat.
0: Plačtivě sliboval Péťa a pak se rozbrečel tak, že nebyl k utišení. Najednou se nad ním sklonil stín. Péťa uplakanýma očima pohlédl vzhůru a skoprněl. Před ním stál sám vládce pekel, strašlivý Lucifer.
3: Všechno o tobě vím, Petře, řekl. To já jsem pro tebe poslal, abys věděl, co tě čeká, když se nepolepšíš.
2: Já se polepším, polepším se opravdu, opravdu slibuju, já se polepším,
0: drmolil Péťa stále dokola.
3: To se uvidí,
0: nevěřícně pokýval hlavou Lucifer.
3: Už nemáš moc času, Mikuláše bude co nevidět. A když tě potom čert odnese do pekla, už se z něho nikdy nedostaneš,
0: řekl výhružně.
3: Teď ho odveď zpátky,
0: pokynul malému čertíkovi. Petřík si trošičku oddychl, maličko se Luciferovi uklonil a řekl tiše. Děkuji. Potom ho Zlobínek vzal za ruku a zašeptal mu do ucha.
1: Ničeho se neboj a zavři oči.
0: Potichu odříkal zaklínadlo.
1: Než by moucha na zem slétla, dostanu tě zase z pekla. Probudíš se ve chvilce ve své měkké postýlce.
0: Péťa zavřel oči. Najednou ucítil něžné pohlazení a uslyšel maminčin hlas. Petříku, ty dnes nebudeš vstávat?
2: Maminko,
0: vykřikl Péťa radostí a pověsil se jí kolem krku.
2: Já už budu hodný, polepším se, uvidíš.
0: Copak se to s tebou v noci stalo? Nevěřila svým uším maminka. Objala Petříka, přitiskla ho k sobě a řekla, já vím, že to dokážeš. Od toho dne byl Petřík jako vyměněný. Ve školce si s dětmi hezky hrál, vídle si nevybíral, poslouchal paní učitelku a pečlivě si uklízel ve školce i doma svoje oblečení i hračky. Dokonce se bez odmlouvání i myl a česal. Takovou proměnu si maminka s tatínkem ani paní učitelka ze školky nedovedli vysvětlit. Petřík nikomu nic nepověděl, ale každý večer před spaním vzpomínal na svůj pobyt v pekle. Protože nevěděl, jestli to byla skutečnost nebo se mu to jen zdálo, slíbil si, že pro jistotu už bude raději pořád hodný.

0: mám pro vás oříšek jako malovaný. Hugo? Haló? No kde jste? My hrajeme na schovku. Jo, Stino, mám tady svačinu. Svačinu od Leskonky.
1: Co?
0: Svačina.
1: Říkal tady někdo slovo svačina? A proč tady sedíš a nezavoláš, Růžovko?
0: Já jsem volal. Vy se tady snad schováváte, nebo co?
1: Víš, kdo se schovává? Ta svačina, co jsi přines. Tak šup sem s ní. Kde pak je?
2: Ahoj, Piggy. Je svačina.
0: Hugo, ahoj. Svačinu jsem donesl od Laskonky, ale...
3: Justino? No, mauzta.
1: Konečně. Mňam. Trocha úcty, Hugo. Že ty se začetl do nějakých knih o slušném vychování.
3: No, začetl se nedá říct. Piggy, promiň, čekali jsme s Justínou na tebe a zdá se, že jsme oba na chvíli usnuli. Ale už jsme vzhůru a jsme připraveni louskat. Máš něco dobrého?
1: No, to je otázka na pravém místě. Co máš ještě dobrého, co?
0: Svojí svačinu už máš v sobě. Tak už mám jen jazykový oříšek.
1: Škola. Škoda, ještě bych něco dobla.
3: Tak vytaz ten oříšek, kamaráde.
0: No, dneska jsem na vás zvědavý. Dnešní oříšek zní... Ahoj!
1: Nazdar! Už jsme se zdravili. Radši řekni, co máme hádat. A nemáš ještě něco od Laskonky? Třeba v kapsičce?
3: Justino, soustřeď se trochu. Piggy tě nezdravil. Jeho oříšek zní... Ahoj!
0: Ano, ten pozdrav! Ahoj, jestli pak víte, jak vznikl, jestli něco znamená. No znáte to, jako vždycky při oříškování.
3: To je zajímavý oříšek, Piggy. Takové slovo, které se tak často používá a nikdo ani nepřemýšlí nad tím, jak vzniklo nebo co znamená. Ahoj.
1: Ale já říkám nazdar.
0: Ale můj oříšek je ahoj, ne nazdar.
3: Jo.
0: Přišel jsem na to se svou hedou. No a teď už povídejte. Víte o tom něco?
3: Já teda na nic nedokážu přijít, to jsem zvědavý.
1: Ahoj, to je přece pozdrav, ne? Nazdar je tedy lepší.
0: No ale je to pozdrav. No to je pravda, ale víš o tom ahoj něco víc?
1: Znám ještě další pozdravy. Nazdar třeba.
3: Ale Piggy se neptá, jestli znáš ještě další pozdravy. Ptá se, jestli víš něco o tom, jak a proč se začalo říkat ahoj. Jako bychom tu byli poprvé, nebo co?
1: Co si to tam špitáš, Hugo? Víš, že je to neslušné?
0: Justino. Ahoj, víš nebo nevíš?
1: No samozřejmě. Nevím. Nevím, ale mohla bych dostat alespoň půl bodu za to, že jsem uhádla, že je to pozdrav, ne?
3: Uhádla, že je to pozdrav. Drž mě, Piggy. Nemohla bys dostat bod za to, že říkáš nazdar. Nemohla.
0: No tak já vám to radši povím, jak to s tím ahojem je. Je to náhodou docela zajímavé. Že je to pozdrav, na tom jsme se všichni shodli.
1: Hlavně já. Ale já si myslím, že by to bylo...
3: Nazdar!
1: Já tady taky nemusím hnít. Být, když se tu na mě křičí.
3: Já tě zdravil.
1: Nezdravil? Ty jsi na mě křičel.
3: Máš pravdu, promiň, už nebudu.
1: To bych si vyprasila. Vyprosila.
0: Přestaňte. Pokračuju, ano. Ahoj, vzniklo už ve středověku.
3: Fíha, už ve středověku? To bych nečekal.
0: Heda mi říkala, že se tehdy všechno točilo okolo moře plavby.
1: Bez zemědělství by to ale nešlo.
0: Justino, promiň, ale takhle se nikam nedostaneme, když budeš pořád něco namítat.
1: Nenamítám. Spolupracuji, abych ukázala dobrou vůli. Pokračuji.
0: Takže lodě se plavily po moři.
3: To je pravda. Objevovaly se nové světadíly, všechno zboží se vozilo na lodích. A některé zboží bylo velmi vzácné a tak se moře hemžila piráty.
1: Piráti se věšeli.
3: Ale jen když je chytili.
0: Námořníci na obchodních lodích se pirátů báli, protože proti nim většinou neměli šanci. A ještě jednu důležitou věc jsem vám zapomněl říct. Většina námořníků věřila v Boha. Byli to křesťané. Takže, když námořník uviděl piráta, začal se křižovat a vyvolával větu, která zněla... mám to tady napsané? Moment. Ad honorem Jezu.
1: Cože?
0: Ad honorem Jezu. Ad honorem Jezu.
3: Co to znamená?
0: Je to latinsky, tak se mluvilo v kostelích. V překladu to je k poctě Ježíše Krista. A
1: čarovali?
3: Proč by čarovali? No. Křižovali se. To znamená, že se báli a snažili se ochránit před strachem a dodat si odvahu.
1: Takže čarovali, to je jasné. Začarovali je a pak je pověsili a přitom volali. Ahoj, proto mám raději nazdar.
3: Piggy, jak ta latinská věta, jakže to bylo?
0: Ad honorem Jezu.
3: Jezu. A jak to souvisí s tím pozdravem ahoj?
1: Tohle to, tady to, tento noc louskání, to má být snad zábava, ne? A ne vyučování latinských věd, k čemu mi to bude? Řetkvičky tím nepřesadím a stejně zdravím tím nazdarem.
0: Justino, kdybys mě nechala domluvit.
3: Justino, ty máš dnes svůj remcací den, co?
1: No dovol.
3: Pokračuj, Piggy.
0: Když vezmeš první písmena z toho námořnického pozdravičku, tak ti vznikne...
3: Ad ho...